0: jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
1: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
0: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
1: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že budu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
0: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
1: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišit. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
0: Říká Lenka Krámská.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít? Je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat a začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama nebo mě brní, co se to děje, jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty nebo jejich kombinací. Jo? Takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem. A pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
0: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
1: To je krásný přirovnání.
0: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
1: Ano, určitě.
0: A i proto jste si ten mozek vybrala?
1: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové uh-huh. nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
0: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takové to slůvko zatím. Takže aha. se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
1: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
1: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
0: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok, je to pořád on?
1: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše, jsou v tom velké rozdíly a my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáh nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku, je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, kteří mají třeba nějaké deficity, které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
1: Určitě.
0: Staráme se o něj adekvátně?
1: Tak zase si v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
0: i to
1: aby zdravě.
0: Samozřejmě,
1: má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém, útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě se jednou večer k televizi sní pytlík čipsů a k tomu vypíjí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
0: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
1: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat. A je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
2: Český rozhlas 2. Okay.

0: Vaše práce to jsou určitě taky příběhy lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
1: Ano.
0: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete, který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
1: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to bylo opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam, ty vazby, a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá, mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla s zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
0: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený.
1: No, vy jste to řekla tak jako hrozně mile, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které na vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo nemusíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takové takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit a člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba skonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete, jo, pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci a ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
0: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
1: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
1: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
0: jaký sport děláte mimochodem?
1: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo. Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
0: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
1: A já myslím, že mozek jde furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
0: taky mohlo odpočinout, vypnul, protože těch jemů, které se na něj hrnou
1: přesně,
0: za celý den,
1: přesně, teď si odpočin.
0: Je to tak,
1: ale on si to nemůže dovolit.
0: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
1: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
0: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
1: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
0: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně. Český rozhlas 2.

0: ¿Qué?
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jojo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch tremských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že tremský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: A na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

Každá vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhneme na sekavce. Že nejsem lhostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

Tahle škola ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jeseni vzdělání si necení, o co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady, poplujem pod rybáře svačit. Ještě pár zatáček a tam už sedí Dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeží pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

0: Kdo z vás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá. Kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě ve škole nedávala pacha.
1: Český rozhlas Dvojka.

cesty klidných vod. Modrý letín, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa na plátně zůstala.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou šejich moc. Smulařských plavců, co ke dnu zvou, tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v oči.

tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtiví stíny, co každej

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý

už tlejou. Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte jako Banana Boat nebo Dayo také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrt století staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo, protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme

rum kapitánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš, poklekl ke komi.

náš morbidelník chrabrý je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džimu. Tu přízrak stekle houkl,

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: už nekonejší. Plujte sami kamarádi, chrápu pod vodou, chrápu pod vodou.
1: Hej!
0: Chrápu pod vodou.
2: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party. Tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím píseň Pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No, no, no. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: pojď ke mně zpátky zas, pojď ke mně zpátky zas. Já nechci už to pádlo, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas.
1: Jedinej můj kamarád je pádlo dřevěný a mám to pádlo pořád rád a kašlu na ženy.
2: Tu uranilo pádlo.

Ať je každej z naší bandy samej smích a pohoda, ať užijem spoustu srandy, ať se kudlou nebo dá, ať se všichni kamarádi, co se sejdou na vodě, naučí hrát na kytary, ať to frčí v hodě.

0: Modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Hoptropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tramský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně být a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy, dlouhý lodě bloudí,
3: dlouhý lodě bloudí,
2: bloubí poutní kroužek.

0: náš rozhovor.
1: Rozhovor, rozhovor.
0: Loďák, zabalák, vracák, hák, pevarek, spagáš, líh.
2: Zavírák, otvírák, táborák, epoxid, laminát, klích.
0: Kontra, porcelán, traverse board.
1: Bešlaj si nesla z vás.
2: Spáchá, zabalák, mokrej mord, na tom, kdo nezabral včas.
0: Poňadra, kolejda, komínky, šprický, kanistr, flastr, šprajc. Sekera, pilka, sirky, třísky,
1: na břehu kouká zajíc.
0: Citra, niněra, penčo, bum.
2: Basa a kytary, hlas.
3: Kofola, rokola, budvar, rum.
0: Západ a zrzavej vlas. Peře je kurdě, je leje, zleje, koleje, koleje, les.
2: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, yes.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. V roce 2010 získala Českého lva za nejlepší dokument Kapka. K tomu má 7 nominací v seznamu návrhů Byl René, Soukromý vesmír, Malory, Skáza krásu, Forman versus Forman. Nemusíme být filmovými fajnšmekry, ale už z toho, co říkám, jasně vyplývá, že pozvání k záletům přijala, a promiňte mi to, ikona dokumentu profesorka Helena Třeštíková, členka Americké akademie filmového umění a věd, která uděluje Oscary. A říká, že kdykoliv něco získáš, zároveň něco ztratíš. O ziscích i ztrátách tedy budou dnešní zálety především, a to v jakýchkoliv rovinách, co je impulzem pro to, aby si Helena řekla, jo, tohle je téma nebo člověk, se kterým chci strávit svůj čas. Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Praze, dětství prožila na Václaváku. Vyrůstala v kulturním a podnětném prostředí. Maturovala v období pražského jara. Po střední škole jela v létě v roce 1968 jako au pair do západního Německa, aby získala praxi potřebnou k přijetí na FAMU. Helena Třeštíková, opravdu upřímně jsem se těšila na ten moment a jsem moc ráda, že díky Českému rozhlasu tu příležitost s vámi mluvit osobně mám. Tak vítejte v Zálete, Heleno, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a úplně jste mě rozhodila. Tolik chvály. Děkuju.
0: Já jsem upřímná, o mě se to ví, prostořeka, to jsem taky, v životě je to občas nepraktické, ale když jsem se té prostořekosti dotkla, jsou objekty vašeho zájmu, ty, které dokumentujete, nebo ti, které dokumentujete, často prostořecí?
1: No, občas ano a myslím si, že proto, o co já usiluju, to je autenticita, je prostořekost možná docela dobrá vlastnost, rozhodně lepší než lidi, kteří mají pocit, že musí mluvit jako kniha, začnou mluvit spisovně a hrozně jaksi nepřirozeně. Takže prostořekost beru.
0: Mluvíte o autentičnosti. Jsou situace, nebo jsou lidé, o kterých víte, že nikdy autentiční nebudou?
1: Při natáčení to zjistím poměrně brzy a je mi jasné, že tyhle lidi nejsou dobrými objekty pro časozběrné natáčení, protože pravděpodobně by se nikdy nezměnili. Ale jinak jsem naštěstí celkem za tu dobu, co dělám dokumenty, měla většinou protagonisty, kteří celkem autentičtí byli, samozřejmě někdo míň, někdo víc, ale je to věc, kterou si hrozně cením, protože taková moje vize toho, co dělám, je zachytit dobu tady a teď lidi, kteří jí žijí, s jejich starostmi, problémy, radostmi, se vším všudy a tam samozřejmě to, aby byli opravdoví a říkali to, co si opravdu myslí, je hodně důležitý.
0: Já mám v životě většinu momentů, kdy se ostýchám vytáhnout, kdy si fotoaparát dnes mobil proto, abych nějaký moment zaznamenala. Prostě si říkám, že tím zkazím to kouzlo toho momentu možná nějak podvědomně a vlastně díky tomu mi pak spousta věcí uniká. Ale to je kouzlo právě dokumentaristy, že je na všechno připraven a že mu tyhle věci neuniknou.
1: Ježiš, no tak samozřejmě unikne spousta věcí, to si uvědomujete vždycky a s tím je třeba se smířit, protože to by jinak člověk byl permanentně nešťastný. Ale jako samozřejmě je snaha to omezovat, aby člověk byl připraven na to natáčení, aby byl připraven na všechny možné situace, dokázal zareagovat, ale vždycky něco uteče.
0: Helena Třeštíková, posloucháte Zálety.

0: Převzala francouzský řád umění a literatury, má medaili za zásluhy prvního stupně, tu přijala v roce 2024 z rukou prezidenta Petra Pavla. Celá řada dalších ocenění a vyznamenání, které patří Heleně Třeštíkové. Který z těch momentů vám, a teď myslím tu oficiální situaci, tu oficiální příležitost, vyskočí na mysl jako první, když se řekne oceňovaná nebo právě teď oceněná Helena Třeštíková? Jsme na Hradě, jsme na Českých Hlavech, můžeme být prakticky kdekoliv.
1: No tak samozřejmě vyznamenání od pana prezidenta Petra Pavla je asi to nejvíc, co může člověk v životě získat. To bylo hodně velký dojetí a těžko to něco může nějak zásadně přetrumfnout. A z těch filmových ocenění to byla asi cena Evropské filmové akademie za film René, které se říká Evropský Oscar, tak to mě udělalo taky strašnou radost. Takže to jsou takový krásný momenty života. Tak.
0: Vy jste FAMU vystudovala, jste profesorkou na FAMU a čtu to, že svým studentům říkáte, aby hledali sami sebe a hledali, co jim sedí, jaké jsou jejich schopnosti. A ty, když využijí a nacpou je do něčeho, kde nejsou úplně silní, tak to nefunguje. A když sami sebe najdou a sebe definují, takže to je ta správná cesta. K tomu asi není co dodat, že?
1: No tak on, ten obor můj teda a náš, mých studentů, je dokumentární film a to je vlastně velmi široká oblast, kde ty dokumentární filmy se dají dělat opravdu velmi různými způsoby a to, aby člověk našel ten svůj způsob, bych řekla, že je opravdu hrozně podstatný, že jako jsou třeba dokumenty, které jsou částečně dokumentární, částečně inscenované a někomu to hrozně skvěle tohle jde a dělá to bezvadně a já třeba tohle to bych vůbec neuměla a kdybych jako do toho byla nějak nucena nebo se sama pokoušela, tak by to, myslím, dopadlo dost strašně. Takže je třeba zkoumat sám v sobě, kdo jsem, co jsem a co můžu.
0: A tím pádem, co chci a co udělám dobře.
1: No, asi tak a není to úplně vždycky jednoduchý a samozřejmě ještě druhá věc toho je, že malovat můžete tak jako víceméně pro sebe, dalo by se říct. Ale proto, abyste dělala dokumentární filmy, potřebujete finance, neboli potřebujete někoho přesvědčit, aby vám finance na váš záměr poskytnul. Čili to je další taková jaksi věc, že člověk má nějaký plány, nějaký záměry, ale ne vždycky se podaří ty producenty, kteří jsou o tom přesvědčit. A to myslím, že bylo hodně velká část mého života zaplněná tím, že jsem se snažila někoho přesvědčit a ne vždycky se to podařilo.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkala jsem si, kdo jiný než Helena Třeštíková by mohla snadno přesvědčit producenta, že má dobrý záměr a že to, co chystá, má hlavu a patu. V poslední části našeho hovoru jste se dotkla toho, že velkou část života jste strávila právě tím, že jste musela přesvědčovat. Není to někdy, nechci říct, no možná jo, až nedůstojné pořád dokola vysvětlovat to, že přece je to takhle jednoduché, takhle jasné?
2: No tak jednak byly doby, kdy jak si to, co jsem si přála dělat, tak jsem toho ještě neměla tolik za sebou, čím bych mohla argumentovat.
1: Rozumím.
2: A i potom to někdy bylo opravdu složitý a třeba si vzpomínám na takovou dobu, kdy jsem právě přinesla do televize takový jako časozběrný cyklus o ženách. To byly 90. léta a jeden, a říkala jsem, že bych chtěla sledovat 10 různých žen po dobu 5 let. A ten producent mi říkal, teda Heleno, vy jste ale strašnej megaloman, protože tam většinou chodili lidi s záměrem na jeden projekt. A já chtěla takovýhle cyklus. A to říkám jenom tak, že se na to vzpomínám a takovýhle situací bylo víc, ale prostě moje zásada vždycky byla, že se musím jaksi vzchopit, nenechat se tím nějak odradit a otrávit. No, prostě tak to musím zkoušet ještě nějak jinak a nějak to vymyslet a tak.
1: Jasně, protože prohraje jenom ten, kdo se vzdá.
2: No,
1: jo?
2: Přesně tak a to je ale opravdu strašně důležitý a takový propadnout depresi, že se něco nepovedlo, no to potom nepřináší dobrý chvíle.
1: Rozumím, co je největším oceněním pro dokumentaristku?
2: No, když vám někdo řekne, že to, co děláte, viděla, že ho to zajímalo. A to mě teda se občas stane, že někdo třeba i na ulici mě to říká a to je vždycky, mám tak jako strašně dobrý pocit, že to snad někdo vidí, že to snad nějaký smysl má.
1: Moment, kdy jste si řekla, že tady v tom musím trošičku ubrat, tady musím udělat maličko krok zpátky, protože by to výsledku neprospělo.
2: Většinou tady tohleto, co popisujete, se děje ve střižně, protože do střižny přinesete natočený materiál, kterýho je daleko víc, než potom, jak se má být v tom výsledném tvaru. A tam v té střižně to je taková chvíle pravdy, kde si uvědomujete, co všecko se teda nepovedlo, co když vám ten střihač říká, no a ještě prosím tě tady nemáš ještě, že by ta dáma, já nevím, něco řekla tady k tomuhle tématu, no sakra, to mě nenapadlo. A takže to jsou, myslím, že ta střižná je takový opravdu zásadní chvíle v tom, co člověk dělá a co už většinou nelze nějak napravit a dohnat. Občas se něco dá třeba dotočit, když to v té střižně vidím, sakra tohle ještě, ale ne vždycky. Tak to jsou asi takové chvíle, kdy se s tím člověk jako musí nějak smířit a snažit se i z toho, co je, to udělat, co nejlíp to jde. No.
1: Vlastně, když bych se pořád vracela k určitému momentu, já sama se v tom jednoznačně ztratím. Jak se orientujete?
2: V tom materiálu? No tak já už mám...
1: To příběhu hlavně.
2: Jasně. Jako takhle myslíte potom už v té střižně anebo v průběhu toho natáčení?
1: Oboje.
2: Já teda většinou dělám ty časozběrné projekty a můj systém je takový, že po každém natáčecím dni si nechám udělat transkript toho natočeného materiálu. A takže to mám na papíře slovo od slova z kódy a i popis jako jednak toho, co se mluví i co se děje. A teď se to tak skládá za sebou, ty jednotlivý dny a když se chystám na ten střih, tak si to vezmu a nějakou dobu se orientuju podle právě těch transkriptů a s tím potom jdu do té střižny. Tak to je vlastně věc, pořád opakuju spíš jaksi věc toho střihu, ale pak je samozřejmě to, že před každým natáčecím dnem si dělám nějaké takové poznámky na papír, jaksi představy, co bych chtěla natočit, na co bych se chtěla zeptat a tak. A to ale se snažím si zapamatovat, zapsat si to, ale potom to nevytahovat před těmi protagonisty, abych je tím nějak neznervozňovala. No a potom se samozřejmě stává to, že oni řeknou najednou něco, nebo se děje něco naprosto nečekaného, takže se člověk musí oprostit od svých původních představ a jak si pružně zachytit to, co se autenticky děje. Je to pořád takový, no boj je silný slovo, to není boj, ale pořád vlastně nesmí člověk nějak ustrnout a říct si, že já už vím, jak na to. To myslím, že si nikdy neřeknu, nikdy nebudu vědět, jak na to, vždycky znova a znova to budu všecko zkoušet.

0: Hostem dnešních záletů je Helena Třeštíková, profesorka Helena Třeštíková. Chci se zeptat tak trochu banálně, co teď leží na stole. Rok 1994, kdy jste začala točit s Bárou Basikovou a příští rok dokument Spatří světlo světa?
1: Ano, to jsme vlastně teď dokončili ve Střižně a dodělává se to technicky, protože on je to vlastně... Já s tou Bárou jsem točila teda dohromady 30 let, ale potom tam máme ještě nějaký archivy, které začínají tím, jak jako 12-letá holčička vystupuje v televizi, v pořadu zpívá celá rodina. Takže vlastně je to dohromady 50 let jejího života. A tak jednak z toho bude film, který bude mít premiéru příštím roce a potom i televizní cyklus třídílný. A no tak to byla práce strašně zajímavá a právě Bára je příklad velmi autentického člověka, že pořád to slovo používám, ale ono to je opravdu pro ten dokument hodně důležitý a tak, jak známe občas v dokumentech takových celebrit, že někdy já osobně mám pocit, že se třeba právě i pro tu kameru lehce stylizují, tak ta Bára byla vždycky úplně otevřená a teda musím říct, protože to už viděli dramaturgové a kolegové producenti a tak, a že to všichni říkají, že v té otevřenosti je opravdu jedinečná a že to je právě tím unikátní, no a je to teda těch 50 let, no.
0: Víte, jaký název ponese dokument?
1: No, o tom jsme přemýšleli a zatím to není úplně definitivní, ale česká verze se určitě bude jmenovat Bára Basiková.
0: Ano.
1: S tím, že takový jaksi slogan pod tím by měl být, jako já zatím bych to viděla, 50 let v životě jedné ženy. Nebo života jedné ženy. Ale teď tak jako různě ještě producenti ještě přemýšlejí, jestli já nevím, neobyčejný život jedné ženy, nebo nějak takhle ještě se to varíruje a není to úplně jistý. No a potom, protože jako kdyby ten film byl vybrán někam do zahraničí na nějaký festivaly nebo tak, tak tam úplně jméno Bára Basiková nebude tak fungovat, čili tam by byl velký akcent na to, že to je 50 let života, což není úplně obvyklý. No.
0: 50 let na scéně.
1: No a ale i nejenom na scéně, ale on tam je i její jaksi soukromý život.
0: Jasně, jasně.
1: Takže vlastně to je, no vůbec točit 50 let život někoho není úplně obvyklý, takže si myslím, že to se bude hodně akcentovat tady tenhle ten aspekt věci.
0: Který ten moment je pro vás jako pro autorku nejnáročnější? Možná jak kdy, že?
1: To je těžká otázka, jak kdy. Tak samozřejmě při tom natáčení jako nastávají situace, kdy prostě se necítíte úplně komfortně, ale to už musím říct, že v poslední době nějak tak moc nezažívám a pak samozřejmě to, když to má teda první hrubý střih a někomu to ukazujete, teď jsme, teda to už nebyl hrubý střih, ale v podstatě jaksi definitivní střih, tak byla projekce pro právě hudebníky ze Stromboli. Pan Pavlíček tam byl, tak to jsem byla trošku taková skříplá, že jsem čekala, co řekne, ale byl velmi vstřícný. Tak to mě potěšilo. No, tak to víte, no, spousta je takových momentů, kdy běhá trošku mráz po zádech. Ale to souvisí s tou profesí, to člověk musí brát a nesmí si stěžovat ani trošku.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, jsem tu s Helenou Třeštíkovou a díky vám jsem, Heleno, naběhla do knihkupectví a leží přede mnou Hovory s mámou. Intimní rozhovor dcery s matkou dokumentaristkou. Vaše spolupráce s Hanou, třeba to, že jste vlastně v New Yorku spolu založili produkci?
2: No, ano, ano, to bylo krásný, to jsme byli v New Yorku, kde jsme byli v Českém centru promítat nějaký filmy a tam jsme se s Hankou dohodli, že ona vlastně založila produkci a takže několik filmů jsem dělala s Hankou, což byla krásná práce a tak jako třeba hrozně ráda vzpomínám na film o Lidě Bárové. To nebyl časozběrný dokument, to byl spíš střihový dokument, ale já jsem kdysi s Lidou Bárovou něco točila. Z toho jsme vyšli, z těch materiálů a vlastně to byl celovečerní film s mnoha archivy a to jsme si s Hankou velmi užili. Potom časozběr o Vojtovi Lavičkovi, hudebníkovi, divadelníku Jakubu Špalkovi. Jenomže potom Hanka trošku začala jaksi víc být angažovaná v komunální politice a začala mít méně času na produkci, což jako jsem chápala, ale tak třeba se k tomu ještě zase vrátí. Já jinak mám producenty společnost Negativ, takže to taky dobře funguje, takže si nemůžu stěžovat.
1: Když si najdu ve slovníku význam slovo etída, tak je to drobná skladba pro jeden nástroj, která slouží k procvičování a osvojení si techniky hry, jako je rychlost, přesnost a prstoklad. A chci se zeptat, jak důležitá je technika, rychlost a přesnost v dokumentu?
2: No, tak v podstatě vlastně všecko je důležité. Technika, no tak musíte to natočit tak, aby to bylo promítatelný, tak to je důležité, ale to nechávám kolegům, kameramanům a zvukaři, který by měl udělat zvuk, kterému bude rozumět. Rychlost. No, tak při takovém dokumentárním natáčení vlastně nemůžete jako sedět v křesle a hloubat a nechat své protagonisty jako čekat na to, až se rozhodnete, jakou otázku jim položíte, tak to je ta rychlost. A třetí bylo...
1: Ne, ještě ten prstoklad, takové prstoklad. To asi cvičení.
2: No, tak to by asi se dalo převést jako schopnost zachytit důležitý moment, nepropást důležitý moment, jak si položit ty prsty na ve správný moment, na správné místo. A tak to je v tom dokumentu teda taky hodně důležitý. Ale jinak název Manželské etidy vymyslel můj muž v době, kdy jsem dělala teda první díl Manželských etid. Tak jsme přemýšleli, jak se to bude jmenovat a on navrhl tenhle název.
1: Říkáte, že svým hrdinům hlavně nechcete ublížit. Stalo se někdy naopak, že jste výrazně pomohla? Aniž byste tušila, že se vlastně otvírá brána k pomoci.
2: No, tak asi nějaký takový momenty byly. Myslím, že takový výrazný moment byl, kdy hrdinka, jedna z hrdinek Manželských etid, Marcela, přišla o dceru, která jako tragicky zemřela při takové nehodě, že jí srazil vlak. A Marcela propadla hrozným depresím v té době. Bydlela v Českém Brodě, kam se vystěhovala z Prahy, protože v Praze jaksi nemohla uplatit byt. A když se to téma vlastně dostalo k lidem, tak založili sbírku na to, aby se mohla Marcela vrátit do Prahy, takže se vrátila do Prahy a bydlí zase v Praze, tak to jsou takový strašně dojemné věci. No, to jsou věci, které člověka vezmou a tak za to jsem strašně ráda. No.
1: Helena Třeštíková, posloucháte Zálety. Mám.

0: S Helenou Třeštíkovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Víte, vaše práce má kouzlo. A já přesně nedokážu přijít na to, proč. Víte to?
1: Ježiš, no to je hezká otázka. Kouzlo. No tak já bych si přála, aby to bylo proto, že vlastně to, co dělám, je takové spojení dokumentu s příběhem a že to jsou vlastně příběhy, které jsou pravdivé a nejsou to herci, koho v tom příběhu vidíte, ale opravdové lidi. A tak v to bych doufala, že by to takhle mohlo být, ale to víte, mě to hrozně těžko říká, to by mohl nebo měl říct někdo jiný s nadhledem. Nadhled nemám.
0: Chci se, Heleno, zeptat ještě, než otázku položí umělá inteligence, to bude ta poslední našeho dnešního rozhovoru. Kdy jste měla v životě největší trému?
1: No, velkou trému jsem měla, když jsem dělala zkoušky na FAMU, protože jsem v to strašně doufala, že by se to mohlo podařit, protože já jsem v té době, kdy jsem já ty zkoušky dělala, byla taková podmínka, že musí člověk mít minimálně rok praxe v oboru, čili nemohla jsem mít rovnou po maturitě, tak jsem rok pracovala v České televizi a tak to nebyla úplně jednoduchá situace. Byla jsem tam taková asistentka v režii a produkce a jako hrozně jsem si přála už o tam teď vypadnout. A kdyby se nepodařila FAMU, tak bych tam asi teda zůstala ještě další rok nebo do té doby, než by se mi to podařilo. Tak jsem si to hrozně přála a tam při těch zkouškách se mě ptali ti pedagogové zkoušející a slečno Bémová, co budete dělat, když se sem nedostanete. A já jsem si měl takový pocit, že no tak to je, skoro jako by mi to říkali, no tak jsem něco říkala, že budu dál pracovat v televizi a budu se snažit příští rok nebo něco takového. A šla jsem z toho Lažanského paláce, že jo, proti Národnímu divadlu domů, já teda jsem bydlá na Václavském náměstí a v prvním obchodě jsem si koupila čokoládu a celou jsem ji za tu cestu snědla, protože jsem potřebovala nějak přehlušit tu tíseň, která na mě padla.
0: Kdyby někdo o vás, a teď už je to otázka té umělé inteligence, natočil časozběrný dokument, takový, který by vám třeba udělal radost, jak by se jmenoval?
1: Jak by se jmenoval? Aha, no to je teda fakt zajímavý. Tak asi bych v tom názvu mohlo být slovo hledání, protože myslím si, že to pro mě je docela důležitý, že vlastně pořád hledám. Hledám téma, hledám tvar, hledám cestu k lidem, o kterých točím, hledám jejich témata. Tak možná hledání, no.
0: Helena Třeštíková, hledání. Nesmírně si vážím toho, že jste strávila hodinu vašeho času se mnou ve studiu. Já jsem s vámi strávila uplynulých 14 dnů, kdy jsem se chystala na ten dnešní rozhovor a musím říct, a proto jsem se ptala na tu trému, že ten moment toho, že jsem se na vás těšila, často přehlušovala to, ale budeš sedět u jednoho stolu s Helenou Třeštíkovou. Tak já moc krát děkuji za to, že jste to tady se mnou vydržela a moc se těším, že se podívám na báru.
1: Tak já moc děkuji za všecko, co jste mi řekla, moc jste mě potěšila a bylo to krásné setkání.
0: Děkuji za něj. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podle některých poslanců i senátorů 30 let na objasnění vraždy nestačí, má být nepromlčitelná. Třeboňští rybáři kontrolují tento týden přírůstky ryb a počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehaňky a teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Jestli má být vražda nepromlčitelná, řeší ve dvou návrzích změny zákona poslanci i senátoři. Zhruba 90% těchto trestných činů přitom ročně policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá. Pokračuje náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
2: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 1994 bylo registrovaných skutků, konkrétně vražd, 280.
0: Loni bylo těchto dokonaných 59. Za posledních 30 let policie eviduje zhruba 500 neobjasněných vražd, drtivou většinu z nich ještě z 90. let. Na ty by ale například senátorská novela nedosáhla. Uplatnit by se měla až na vraždy spáchané po roce 2057. Maďarská světově známá šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Funkci hlavy státu jí nabídl nový maďarský premiér Péter Maďar.
3: Maďar v minulosti opakovaně vyzýval k odstoupení dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka. Označil ho mimo jiné za loutku strany Fidesz a bývalého premiéra Viktora Orbána. Šujok následně oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďarský parlament má na volbu nového prezidenta 30 dní. Povinností hlavy státu se prozatím ujala předsedkyně parlamentu Agnes Forsthofferová. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje WTA v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Bouzasovou Mainerovou 2x7-5. Lucie Havlíčková zdolala Američanku Parksovou 6-2 a 6-4 a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se můžou hlavně na severu a severovýchodě místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova za Klimkovickým tunelem je zavřený levý pruh. Po nehodě nákladního auta jsou tam poškozená středová svodidla. Je to kilometr 343. Neprůjezdná je silnice 55 u Hodonína, u odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním. Jedno z vozidel hořelo. Policie z místa hlásí zavřený sjezd z Brněnské na 55 směr Rohatec. A v Kuřimi v Tyršově ulici srazilo osobní auto Srno. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a startuje vaše ráno na Dvojce. U mikrofonu Jakub Kaloč.
5: Hezké dobré ráno, už nikoliv mladý srneček, ale postarší srneček vás zdraví. Zdravím také srnečku, dobré ráno Soni.
0: Hezké
5: ahoj,
0: ráno.
5: Čau. A také jednoho ze srnců, Pavla. Dobré ráno, ahoj Pavle. My jsme si se Soňou byli vzdáleni, protože Soňa byla ve Slovensku.
0: Ano.
5: A já v Albánii, tak 850 kilometrů, teď jsme od sebe naštěstí už metr a půl. Jak ses tam měla, Soni?
0: Nádherně, krásné moře, vynikající zmrzlina, hory,
5: Julské Alpy.
0: Ano, přesně tak.
5: Triglavský park, nebo jak se jmenuje?
0: Ano.
5: Jo.
0: No, nádherná příroda.
5: Ono to Slovinsko totiž není jenom transitní zemí na cestě do Chorvatska, ale myslím si, že tam je velmi rozmanitá příroda.
0: Přesně.
5: A ochutnala jsi tam zmrzlinu?
0: Každý den tam měli zmrzlinu a já už zmrzlinu asi dlouho nechci vidět.
5: Já jsem se tě chtěl zeptat, protože o ní budu za chvíli mluvit, jakou máš nejraději?
0: Já mám ráda kokosovou.
5: A tu tady jako dostaneš?
0: Ano, fakt. Ano.
5: Mm-hmm. A tam taky na Slovensku byla kokosová?
0: Ano, kokosová, vanilková, pistáciová, no na všechno, co si vzpomeneš. A třeba kapučíno. Kapučíno zmrzlina, to je opravdu hit.
5: Tak máš výhodu, že to na tobě není vidět. My zmrzku ochutnáme všichni dohromady. Já jsem vám neřekl, že je úterý a 21. Když vy náhodou jste zapomněli otočit kalendář, je 5:06 skoro, no a posloucháte Vaše ráno na dvojce a my se na vás se Soňou a tady s Pavlem, s hudebním zvukovým mistrem budeme těšit. Ahoj.
0: Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Toliko Divoký Bill a jejich skladba Síť. Já doufám, že potažmo jste na síti s námi, respektive na stejných vlnách. Žádné vlnobytí vás nečeká, budeme se jen tak lehce pohupovat po hladince a já doufám, že to naše vysílání je pro vás jistým pohlazením. Pokud ne, tak doufám, že bude. My jsme tu hovořili na začátku vysílání o zmrzlině. Ptal jsem se Soni Jindrové z Právařky, jakou zmrzlinu má ráda. Řekla, že kokosovou, popřípadě Pavel tady Kučera, a ještě kapučínovou. Pavel Kučera, ty jsi říkal, Pavle, prosím tě, promiň, Kučera, tyjo, to je, já jsem hrál Janeček.
1: To je ta dovolená.
0: No, to je ta dovolená, přesně, tak už nepoznávám své kolegy. Ty jsi říkal, že preferuješ jakou? Vínovou? Ne.
1: Kokosová.
0: Punčová. Trocha alkoholu asi není na škodu v tomto případě. Tak a teď já tu mám téma, na co si dát při výběru zmrzky pozor a jak bezpečně poznat, že je vyrobená z kvalitních českých nebo čerstvých surovin a ne z laciných chemických náhražek. Tak první indicí podle odborníků je prý zdobení a tvar zmrzliny ve vaničkách. Měli byste zpozornit, pokud neuvidíte tu nadýchanou a do kopečku naskládanou zmrzku, protože ta zarovnaná zmrzlina je maskováním prý špatné receptury. Pokud je na první pohled příliš lesklá, rychle taje a teče po prstech ještě dříve, než jste vůbec stačili ochutnat, tak si ji víckrát nekupujte. Znamená to totiž, že obsahuje až příliš velké množství vody. Také bychom si měli všímat toho, jak zmrzlinář kopečky nabírá. Ty zmrzliny by měly mít ve vitríně stejnou tuhost. Často se ale stane, že třeba vanilková teče a u čokoládové si může obsluha skoro zlomit špachtly. To je tím, že nemají správně prý vybalancované receptury. A zajímavý je i fakt, který jsem zjistil, že prefabrikovaná zmrzka z chemické směsi je pro provozovatele cukrárny nebo stánku mnohem dražší než výroba nebo vyrobená z čerstvých a kvalitních surovin. No a laika pak může zaujmout, že obsluha dává pouze malé kopečky a také vaničku úplně prý vyprázdní. Pak vězte, že tu zmrzlinu překupuje a sám ji nevyrábí. Marže je totiž tak nízká, že musí prodat úplně všechno. Tak já bych opravdu neřekl, z logiky věci vyplývá, že ta kvalitní zmrzka z čerstvých surovin by měla být dražší, ale jak jste teď slyšeli, tak tomu tak není. A to jsem opravdu zdrojoval pečlivě, nevybral jsem z jednoho zdroje, ale zašel jsem i na chemicko-technologickou fakultu, samozřejmě kvůli zmrzlině. Oni jsou sice prázdniny, takže jsem skončil u Vrátného, ale ten mi také sdělil, že zmrzka se opravdu, pokud se vyrábí chemicky, takže ta výroba je mnohem dražší. Tak to jenom pro důvěryhodnost mého tvrzení. Teď si pustíme Olgu Lounovou a věřím, že všichni z vás, kteří už bdíte nad svými přijímači, jste optimisté.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A já doufám, že optimistické vyhlídky jsou i to, co do počasí. Zatím teploty mezi 9 až 13 stupni Celsia, to znamená podobné těm včerejším, neli stejné, a na většině území, ale týká se to té jižní části a střední části Čech, bavím se teďka v té horizontální poloze, tak je polojasná obloha, zatímco na tom severu a opravdu od Karlových Varů přes Liberec, částečně střední Čechy, také Pardubicko, severovýchod až po Ostravu, tak je zatažená obloha, ale bez deště. Když se podívám na den, tak většinou oblačno, odpoledne v jižní polovině území i polojasno nebo skoro jasno. Ojediněle se na severu, podobně jako včera, a na severovýchodě mohou vyskytnout přes den nebo během odpoledne přehánky. Večer bude oblačnost protrhaná a srážky budou ustávat a ty teploty stejné jako včerejší, takže mezi 18 a 23 stupni Celsia, jih Moravy malinko teplejší kolem 25 a na horách pak v 1000 metrech ke 14 stupňům. Ty predikce meteorologů říkají, že by mělo napadnout, a zvláště na tom severu, do 2 mm srážek, což není příliš. Zítřek už bude malinko slunečnější, má být polojasno až jasno, pokud se někde objeví oblačnost, tak spíše zřídka, ty teploty budou sahat mezi 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy dokonce k 26 a na horách pak naměříte v 1000 metrech příjemných 15 stupňů Celsia. Hezké ráno.
2: Jakub

Víš, ovšem, když navážu na skladbu Terezy Maškové, Neloučíme, naopak, tady je vysílání v plném proudu, doufám, že v plném proudu je u vás doma i ta atmosféra, že už snídáte, popijíte kávu, máte důvod k úsměvu, i přesto, že je pouze 5:23. Je úterý 21. července, no a k tomuto datu se pochopitelně vážou určité události. Bohužel ne úplně veselé, ale Milan Rastislav Štefáník se narodil 21. července v roce 1880. Bohužel ve věku 39 let odešel, spadlo s ním letadlo, ještě existovaly různé konspirační teorie, že byl sestřelen a tak dále, ale skutečně pak vědci zjistili, že šlo o technickou závadu. Každopádně byl to politik, voják, letec, generál francouzské armády, no a spolu s Masarykem, s Tomášem Garrigue Masarykem, Edvardem Benešem je považován za zakladatele Československa. Další vzpomínkou, bohužel vzpomínkou, to je také jméno Davida Stypky, který odešel před 5 lety, vynikající podle mě český zpěvák, producent, skladatel, textař a myslím si, že zcela právem byl držitelem Anděla z roku 2017, no a dalších pak 3 andělů, které obdržel in memoriam v roce 2021. No a Robin Williams, opět člověk podle mě, který byl jako i vynikajícím člověkem, alespoň já jsem viděl pár dokumentů o něm, protože mě zajímal, vynikající herec, držitel Oscara, 4 zlatých globů a dalších velmi významných cen jako herec, a člověk to neměl úplně jednoduché v životě, ale tomu neubíralo na náladě. Vždy byl takový veselý a myslím si, že ta vzpomínka mu patří. Mimochodem, narodil se 21. července v roce 1951, bohužel před 12 lety odešel do hereckého nebe. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů. Část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Libanonský prezident Joseph Aoun přijal pozvání do Bílého domu. Dnes se tam setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Libanon usiluje o hlubší podporu Spojených států při ukončování bojů mezi Izraelem a libanonským radikálním hnutím Hezbollah. Požaduje taky americkou součinnost při stahování izraelských vojáků z jižního Libanonu. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili sgrafita na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit a místy zpevnit. Stát zaplatí za opravy zhruba 600 milionů korun. Asi třetinu pokryje dotace z evropských peněz.
1: Počasí.
0: Úterý bude většinou oblačné, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasné nebo skoro jasné. Hlavně na severu a severovýchodě se můžou přes den objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Přerova za Klimkovickým tunelem je zavřený levý pruh po nehodě nákladního auta. Jsou tam poškozená středová svodidla, je to kilometr 343. Neprůjezdná je silnice 55 u Hodonína, u odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním a jedno z vozidel hořelo. Podle policie se to objíždí přes Hodonín. A na silnici 13 na výjezdu z Liberce do Frýdlantu opatrně, na vozovce je tam olej. Tak šťastnou cestu a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a posloucháte Vaše ráno na Dvojce s Jakubem Kaločem.
2: Ano, je to dokonce Naše ráno na Dvojce, protože doufám, že vás u svých přijímačů je minimálně 1,5 milionu. A to je takové zbožné přání. Je 5:33 v tuto nekřesťanskou hodinu. Pokud už jste vzhůru, tak my se budeme snažit dělat vše pro to, abychom vám ten den zpříjemnili. Je úterý 21. července. A my se za chvíli s naší kolegyní, tohoto času editorkou vysílání mezi 6:30 a 9:30, Terezou Haserovou, budeme bavit o vůních. Já, když najdu definici vůně, tak to nebude nic moc zajímavého. Je to specifický čichový vjem, vzniká tak, že vdechujeme chemické látky, které stimulují čichové receptory v nosní dutině. Tyto vjemy pak mozek vyhodnocuje jako příjemné či charakteristické. A když se řekne, Soni, vůně léta, co v tobě evokuje?
0: Vodu.
2: Vadu?
0: Vodu.
2: Vodu, jo, vodu. Dobře. Vodu. Vodu. Sluníčko, voda, ano, ano. Pavle, v tobě evokuje vadu. Ne, každopádně my se s Tereskou budeme bavit o vůni prázdnin. Mm-hmm. Jak voní prázdniny. Mm-hmm. Mě voněly vždy také, jako dá se říct létem, ale to je tak obecné označení, že jako pravda je, každé koupaliště voní jinak.
0: To
2: většinou
0: je
2: u nás v Rychnově vonilo chlorem, aby se tam neobjevovaly synice, ale je pravda, že voní i opalovacími krémy, různými samozřejmě fakt, parfémy,
0: to je, no,
2: že jo, kde se mísí.
0: A ještě teda já si vzpomenu, vlastně mě vlastně prázdniny voněly morušemi.
2: Vidíš,
0: protože my jsme jako děti jezdili na prázdniny za dědečkem, za babičkou a tam byla obrovská moruše a ty moruše byly cítit na dálku.
2: Mňám. No, rostou u ústavu mateřství tady v Praze, ale vzhledem k tomu, že rostou u silnice, tak si myslím, že nebudou úplně jedlé. Ale teď mě připomněla další věc. Vlastně mě se k tomu váže, k těm prázdninám vůně jahod.
0: Ano, to je taky pravda. Jahody se šláčkou.
2: Tak jo, tak si budeme povídat o vůních prázdnin, proč si celý život vlastně vůně pamatujeme a tak dále. Přijde za chvíli, jak už jsem říkal, Tereza Haserová.
0: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: já už 5 hodin a 39 minutek, takto v úterý 21. července vítám u mikrofonu Terezu Haserovou, naší milou kolegyni. Toho času já říkám editorku Honzy Kovaříka, musí na ní někdo dohlížet, přeci jenom je to chlap, že? Dobré ráno, Terezko.
1: Dobré ráno, ahoj. Krásné, dobré ráno.
0: A já už jsem to téma nakousl částečně, my si budeme povídat o vůni prázdnin a obecně o tom, co je to za vjem? Jestli se dá vůně nebo respektive čich přirovnat k vjemům, jako je zrak nebo chuť? Ale první otázka zní, Teresko, co v tobě evokuje vůně prázdnin?
1: Ve mně evokuje především cesty, takže když jsme někam jeli, tak já jsem si sebou nejčastěji vzala nějakou dobrou knihu. A ta cesta mi voní po nějaké vůni knížky.
0: Je, to je hezký. Já jsem Teresce říkal mimo vysílání, že můj otec, vášnivý čtenář, takový věčný student a má obrovskou knihovnu a vždy, když jsem vstoupil do jeho pracovny, tak jsem si opravdu liboval v té vůni knih. On teda i trošku pokuřoval, takže ty knihy byly částečně, ty hřbety byly obalené dechtem, ale to k tomu vlastně taky patří. Tak pojďme se bavit o té vůni prázdnin. Proč si vlastně celý život pamatujeme vůni třeba opalovacích krémů a podobně?
1: Tak vůni opalovacího krému máme spojenou s létem především, takže s obdobím prázdnin, dovolené u moře, s něčím příjemným a také třeba se zážitky z dětství. Máme to spojené s nějakým kontextem, který byl příjemný a proto si vlastně potom třeba tu vůni opalovacího krému můžeme pamatovat.
0: Mm-hmm. A já tu mám ještě jednu poznámku, zajímavost dvojtečka. Tak povídej,
1: je to tak. Zjistila jsem, že zatím nejstarší doložené přípravky, které měly fungovat jako opalovací krémy, se používaly ve starověkém Egyptě, kde byla modou světla pleť, takže se snažili samozřejmě, aby nestmavly a papíry nám tedy dokazují, že byly různé přísady lektvarů zabraňující opálení kůže, jako byl výtažek z rýžových otrub, jasmínu a vlčího bobu, ale moc jim to teda tehdy nepomáhalo, aspoň tedy podle mých zdrojů, protože to spálení kůže, tak oni si mysleli, že za spálení kůže může teplo. A až později přišli na to, že za to v podstatě může světlo. Takže se jim nepodařilo tehdy nějakým způsobem zabránit tomu.
0: Rozumím.
1: Spálení.
0: Mně pomáhá jogurt. Když se tedy budeme bavit o čichu jakožto jednom z našich smyslů, tak řekni mi, jak funguje paměť spojená s vůněmi?
1: Psychologové tedy dlouho věřili, že funguje stejným způsobem jako třeba paměť zraková nebo paměť sluchová, ale pachy se do paměti ukládají právě především nevědomně spolu s kontextem, ve kterém byly zaznamenány. A historickou událostí pak byl rok 1959, kdy manželé Petersonovi přišli s tím, že se tedy opravdu hodně liší ta paměť čichová od té zrakové a sluchové, že reaguje na odlišné podněty prostředí, přenáší informace jinými cestami, zapojuje jiné vrstvy mozku než ostatní smysly. A přišli také na to, že se díky tomu, že ty receptory v té oblasti toho nosu tak jsou vlastně blíže mozku, tak tím pádem je tam snaží vytváření asociací mezi těmi pachy a mezi ostatními vjemy a nějakým způsobem se nám to takto tedy propojuje do nějakého toho kontextu s nějakou tou událostí. Ale je pravda, že nejnovější studie taky ukazují, že čich je nejméně prozkoumaný smysl. A stále se tedy teď věci zabývají tímto smyslem, především proto, protože se mu nedávalo tolik pozornosti jako zraku nebo třeba sluchu. Brali to jako něco méně podstatného oproti tady těmto jiným smyslům, oproti právě těm, které potřebujeme. Že jo?
0: Rozumím. Tak děkujeme za hezké vysvětlení a ještě mi řekni, jaké vůně mají třeba Češi nejčastěji spojené s létem?
1: Tak to teda nemám ničím podložené. Aha, přiznám dobře, se, že to nemám ničím podložené v tom smyslu, že to jsem spíš rozmýšlela, jakým způsobem my Češi třeba ty prázdniny trávíme. Na vesnici u babičky a podobně. To znamená, že třeba to léto můžeme mít potom propojené s vůní posečené trávy, vůní ohniště, na kterém se opékalo, s vůní rozkvetlé louky, ovocných stromů, ale třeba i s vůní hnoje a podobné.
0: Ale jo,
1: věcí.
0: To s tím souvisí.
1: A přitom mě to třeba tady toto hrozně vonilo. A taková zajímavost z mé rodiny je, že můj pradědeček, který se narodil v roce 1909, tak ten třeba říkával, že mu letní vzduch voní sám o sobě, aniž by v tom cítil nějakou vůni. Mu prostě voněl vzduch. Tehdy ještě nebyla ta auta, nebylo to vzduší tak zaneřáděné. Mm. To znamená, že on říkával, že mu voní vzduch. A já bych to hrozně chtěla zažít. Už jen to vyprávění mi vždycky asociovalo, že to muselo být skvělé.
0: Myslím, že i Marie Rotrová pak zpívá o tom Láskou níž deštěm, ne? To je Maruška Rotrová, ten má také svou specifickou vůni. Tak já asi to naše debatování, poděkuji ti, Teresko, za hezké téma, a když se bavíme o Čichu, tak já cítím, že ti to jde lépe a lépe. A za to díky.
1: Já moc krát děkuji.
0: A budu se těšit i na zítřek. Zítra
1: doufám,
0: se...
1: Doufám, že na to máš nos.
0: Já si myslím, že na lidi nos mám. Teresko, děkuji za hezké téma i za to, že jsi nás navštívila ve studiu. Vám popřeji krásné ráno. Je úterý 21. července, 5. hodina, 44. minutka. Za chvíli vám řeknu, jaké počasí nás čeká.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Když koukám na tu aktuální situaci, tak zejména na severu Čech, severu Moravy, zatažená obloha, ale zatím bez deště. Ta jižní část je na tom jinak, tam je většinou jasno nebo polojasno a teploty mezi 9 až 13 stupni Celsia, to znamená shodné s těmi včerejšími a shodné s těmi včerejšími budou i odpolední, naměříme 18 až 23 stupňů, jih Moravy malinko teplejší, kolem 25 stupňů Celsia. Na horách pak, kdo tam z vás přežívá anebo se tam vydá, tak v 1000 metrech byste přes den měli naměřit kolem 15 stupňů. Predikce meteorologů říkají, že by mělo napadnout dnes kolem 2 mm deště, což není příjemné. Ten zítřek bude malinko teplejší, 19 až 24 stupňů, jih Moravy k 26. No a zpočátku očekávají meteorologové polojasno nebo jasno, během dne pak bude přibývat na oblačnosti a odpoledne a k večeru se postupně na horách, zvláště v té severní polovině území, objeví místy přehánky. No a na horách, když už o nich hovořím, tak naměříte stejně jako dnes, to znamená v 1000 metrech kolem 15 stupňů Celsia. Krásné úterní ráno.

0: Tak a Petr střídá Pavla, prosím vás, nemá to vůbec spojitost s naším prezidentem, ale tady s děním ve studiu. Petr Sakal vystřídá Pavla Janečka za režijním pultem, no a mě vystřídá Honza Kovařík, myslím si, že se máte na co těšit, protože ta obsahová stránka vysílání mezi 6:30 a 8:30 bude opět velmi pestrá, já se pokusím Honzovi sekundovat a stejně tak si myslím, že bude sekundovat nám i Tereza Haserová, což je editorka, zároveň děvče velmi šikovné, které si myslím, že patří za mikrofon a bude si to moc během této doby, čili 2,5 hodinek, určitě vyzkoušet. Krásné ráno, zůstaňte s námi.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes slaví v USA Národní den nezdravého jídla, National Junk Food Day. Je to neoficiální svátek, který oslavuje oblíbená jídla, jako jsou hranolky, burgery, zmrzlinové poháry nebo sladkosti, které běžně vynecháváme kvůli vyváženému jídelníčku. Nezdravé jídlo je vlastně jediná droga, kterou vám prodají s dětským menu a plastovou hračkou. Oscar Wilde někde napsal, že jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu. Myslím, že mluvil o dortu nebo o hranolkách, ale určitě ne o brokolici. Lidé dnes slaví nezdravé jídlo, což je fascinující. Kdybychom stejným způsobem slavili třeba cigarety, říkali bychom tomu třeba lázeňský den. Ale upřímně, při tom, jak se v Americe přejídají, tak tomu jen jednou za rok říkají svátek.
1: Koláček štěstí.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama dělá?
2: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
3: Ty takovej talent a děláš tady šatnářku.
4: Milovice, družba, znáš?
2: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
5: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Bylo 6 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. Francouzští poslanci a senátoři budou hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. A počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehánky. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
8: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
6: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění Státní investiční společnosti nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. První projekt by mohl být připravený k výstavbě v roce 2029. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že nová legislativa projde a zákaz bude platit od září.
9: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nezaloží nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců a tradiční speciality židovské kuchyně. Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem dvou medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se můžou hlavně na severu a severovýchodě místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách bude kolem 14.
7: Doprava.
6: Silnice 55 z Břeclavi do Uherského Hradiště je na obchvatu Hodonína po noční nehodě v obou směrech stále neprůjezdná. Policie odklání dopravu přes město. Silnici 37 za Žďárem nad Sázavou ve směru na Velkou Bíteš blokuje porouchaný kombajn. Je před Vatínem a blokuje pravý pruh. Jezdí se tam kyvadlově. Jedete-li po silnici 3 z Benešova do Prahy, dejte velký pozor, kousek před Senohraby. Kamion tam srazil srnce. A ještě pohled let na D1 na Ostravsku směrem do Brna. Opatrněji za Klimkovickým tunelem na kilometru 343 zůstává po dřívější nehodě uzavřený levý pruh. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a startuje ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
10: Dobré úterní ráno, 4:30 po 6. vás zdravím a vítám do nového dne. Pokud jste právě proloupli oko a tápete svým příbytkem směrem ke kávovaru, koupelně a teploměru, tak se připravte na šok. To ráno je dost studené, u nás v údolí za Prahou 8 stupňů Celsia, ale kam se hrabeme před údaji, které v noci zveřejnili na zpravodajském serveru novinky.cz. Podle nich totiž na antarktické výzkumné stanici Concordia v sobotu 18. července naměřili -84,1 stupně Celsia. Jakube, to je skoro jako v Oymyakonu, viď? Kýve za sklem v režii. Naše oblíbená polární stanice Oymyakon tady byla probrána už mockrát. Na stanici Concordia naměřili tuhle strašlivou teplotu Francouzi a Italové, kteří tam mají své pracoviště ve výšce 3200 metrů nad mořem. Zajímavé srovnání nabízí server novinky.cz v závěru toho článku, ze kterého dnes po ránu cituji. Zhruba ve stejnou dobu nejvyšší teplota roku 2026 v iránské Omídíji 52,7 Celsia plus. Ne, nemusíte to počítat, autor článku to spočítal za nás. Rozdíl mezi těmi dvěma extrémy je 137 stupňů Celsia. To byste uvařili vodu na kafe a ještě by vám zbyla správná teplota lidského těla. 100 plus 37. No, tak dost legrace, 6.06 na hodinách, nejvyšší čas opravdu začít 21. července a na úvod si vám dovolíme nabídnout píseň Alvára Solera. Jak tady občas žertuje Martin Hrdinka, nejúspěšnější propagační klip bulharského hlavního města je na řadě.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 6.10, musím se tady přiznat k jedné rodinné zvláštnosti. Každý večer má nejmladší dcera vyzvídá, co budeme další den ráno hádat. A já každý večer zatvrzele zatloukám a říkám, pust si ráno rádio. Včera večer se tedy rozhodla a dohodla s maminkou, že si dají budíka na 6, tak vás tedy zdravím, děvčata, a jsem zvědav, až dorazím domů, jestli mi řeknete, že jste to stihli nebo ne. Všichni ostatní jsou na dnešní audiokvíz pochopitelně nachystáni už z podstaty věci, protože teď jsou u rozhlasu jen ti, kteří ráno vstávat musí, a nebo chtějí, protože třeba už nechtějí dál setrvávat v horizontální poloze. V tomto týdnu hádáme hudební nástroje. Pro mě je to jako být nahý v trní, už jsem to tady říkal, že na žádný nehraji, pokud se nepočítají dvě kávové lžičky. To můžu předvést případně v pátek, pokud mi někdo připomene. A do lidové školy umění jsem nikdy nechodil. Ani do Zušky, ani do Lidušky. Ale díky tomu, že Tereza pečlivě připravuje jednotlivé zvukové ukázky a informace k ním, můžu vám říct, že pro hru na ten dnešní nástroj nesmíte být žádné dřevo. Musíte se hodně dobře naučit dýchat. Ten nástroj totiž potřebuje jen část vašeho dechu, a tak zatímco hrajete, musíte být schopni odfukovat trošku. Já odfukuji při řadě činností, ale nevím, jestli bych přitom dokázal hrát. Je to důležitý nástroj, jeho barva tónu pomáhá orchestrům získávat jejich charakteristický zvuk. Mohou na něj hrát pochopitelně muži i ženy. V naší ukázce hraje Jana Brošková a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dirigoval při té nahrávce ve studiu S1 pan Vladimír Válek. Špicujte uši, co to asi hraje.
1: Ranní dvojka. Audio quiz.

Zní to krásně, vidíte. Teď jde o to, který dřevěný dechový nástroj by to mohl být. Nápověda pro znalce, studium v tomto oboru si kdysi zvolil jistý Otomar Korbelář. Nakonec se z něj nestal hráč na onen nástroj, ale herec s velkým H. Vy můžete při poslechu následující písně buď to přizvukovat Alexandře Burke, anebo mi napsat SMS-kou, případně mailem, jakouže hudební specialitu pro vás dnes Tereza připravila. Držíme vám palce.

Haleluja, chce se mi zvolat, neboť mezi vašimi odpověďmi se nacházejí i správné. Ale teď jde o to, která z nich to je. Dávejte dobrý pozor. V tomto sledu, jak to řeknu, přišly typy SMS-kou. Klarinet, příčná flétna, hoboj, fagot. A teď se v tom někdo vyznejte. Michal tady píše něco o dlouhém dutém dřevu. Rád bych vás trošku umravnil, Michale, o délce jsem nemluvil. Mluvil jsem o náročnosti dechové. Řekl bych rád, že ten nástroj vznikl kolem roku 1650 ve Francii. V Německu si v hudbě našel pevné místo v 18. století. A tak jako jsme včera říkali různá přízviska violy, tak také tento náš tajemný dřevěný nástroj může být milostný, může být lovecký. Nevím, jak to zapadá do vaší představy o hledaném nástroji. A podstatné tedy zůstává jen to, abyste přišli na to, jaký nástroj vydává tyhle libé tóny. Dám vám ochutnat trochu víc než poprvé.

0: Vy jste neuvěřitelní, píšete třeba z tramvaje, pak je tady zpráva, při poslechu ukázky kolem projeli 3 kamiony, takže nemám shine, ale hergot, že by to byl fagot. Jana taky napsala podobně formulovaný typ, hergot, že by to byl fagot nebo hoboj. Je tady od Jany typ, že je to hoboj a že to je krásné largo z Novosvětské, to teda není. Tohle není largo z Novosvětské. A jestli to je nebo není hoboj, fagot, klarinet či některá z fléten, no ještě to nechám chvíli otevřené.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Což pak o to všechno je v pořádku, jak zpívala kapela Opět a Radeček, ale nejste jednotní. Třeba Soňa ze Zlína tvrdí, že dnešním hudebním nástrojem je fagot. Petr, ten zase píše, jediné dřevěné nástroje u dědy byly bicí, konkrétně rákoska nebo vařečka. Rozumím, můj táta měl taky schovaný hezký lískový proutek. Pak by to, Honzo, mohl být kládinet, jak říkal můj děda, tedy klarinet, ale není tomu tak. No, já myslím, že nejlepší způsob, jak odhalit identitu toho dnešního ranního tajemného nástroje, bude říct, co to bylo vlastně za dílko, které jsme poslouchali. Takže...
1: Audiokvíz odhalení.
0: Jana Brošková hrála solo ve skladbě, která se jmenuje Koncert pro hoboj a malý orchestr. Autora Richarda Strause dirigoval Vladimír Válek. Klobouk dolů před těmi, kteří to trefili. Ostatní nemusí být v žádném případě smutní. Zítra vybereme hudební nástroj, který určitě uhodnete. Tohle už je Cher, hudební odměna pro všechny, kteří to trefili. A potom Robinson pro ty, kteří dnes selhali.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyšetření případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku eviduje policie celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina je z 90. let. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky ze čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku, která je v přepočtu necelých 15 miliard korun, může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada Mezinárodního měnového fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Lidé v Kladně si budou moci teď v sobotu, tedy 25. července, nechat forenzně označit jízdní kola. To znamená, že na něj strážníci umístí speciální chemikálii, která jim pomůže kolo po případné krádeži najít. Po forenzním označení je totiž zaevidované v mezinárodní databázi chráněných předmětů REFIS a majitel kola k tomu má registrační průkaz. Situace na řece Dyji se zlepšila, odumřelé senice už nespotřebovávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. Voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Přesto ale upozorňuje, že se senice můžou zase znovu přemnožit. Archeologové z muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Jen 60 cm pod zemí odkryli část mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361.
1: Počasí.
0: Úterý bude většinou oblačné, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasné nebo skoro jasné. Hlavně na severu a severovýchodě se můžou přes den objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 havaroval kamion a skončil v poli. Částečně ale zasahuje do stoupacího pruhu. Nákladní vozidla tak vybočují do pravého a chvílemi se prudce brzdí. Hustý provoz už je na dálnici D7 před Prahou. Kolona je na 10 minut od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru a pozor taky na silnici číslo 3 ve směru z Benešova do Prahy před Cenohraby srazil kamion Srnce a je tam průjezdný jenom levý pruh a tvoří se kratší kolona. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje ranní Dvojka, u mikrofonu Jan Kovařík.
2: 3 minuty po půl sedmé rád navážu na zpravodajskou relaci. Samozřejmě mám radost, že situace v Dyji se zlepšila. Sledoval jsem to na dálku stejně jako vy prostřednictvím našeho zpravodajství a v novinách. A přidám víkendovou zkušenost s vodou, která má úplně jiné parametry než ta v Dyji pod Novými Mlýny. Byli jsme se v sobotu podívat na takové dobročinné vystoupení naší oblíbené kapely Nezmaři a cestou odtud jsme zastavili v Kamíku nad Vltavou. Krásné místo, když jedete podél vody, říkáte si, tak tady musím zastavit. Laguna, takové slepé rameno, obsypaná kamínky, vysypaná umělá pláž, lehátka, nějaké hrací prvky pro děti. A přestože bylo docela hezké počasí, ve vodě ani noha. Pochopil jsem to ve chvíli, kdy jsem se statečně převlékl do plavek a vstoupil. Odhaduji to tam na 15, maximálně 16 stupňů. Nakonec jsem to dal, ať jsem za hrdinu. Jediný z rodiny jsem se vykoupal, ale udělal jsem 5 temp směrem do prostředka řeky a zoufale jsem se snažil udělat 5 temp zpátky. Dopadlo to dobře, proto mě slyšíte. Je to prý tím, že z Orlíku odtéká voda ode dna, která je velmi chladná a do Kamíku se neohřeje. Tak vám přeju, ať si vyberete lepší koupání, pokud to dnes nakoupíte.

0: pání tam u vás bude, na severu spíš ne, na jihu spíš ano. A u nás nabídneme za chvilku Depeche Mode a bude to taková pátrací půlhodinka, protože budeme v ní spolu hledat kde co.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Enjoy the silence, užijte si ticho, to je dost protimluv, že v případě písně, která hraje z rozhlasu, je 6.39 a já slíbil, že to bude pátrací půlhodinka, tak pojďme hledat. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. A proč vám to říkám? Protože vyzývají ke spolupráci i veřejnost.
1: Pod pečlivým dohledem pávů stavbaři pracují na opravě jedné z největších dominant podzámecké zahrady, rybářském pavilonu.
2: Dokončujeme průzkumy, kde jsme našli původní omítky. Je to v určitých pásech, kdy je v horním pásu, vidíte takové praskliny vodorovné skoro, tak tam je historická omítka nějakým způsobem přetažená.
1: Pavilonu chtějí vrátit původní barevnost i vzhled, popisuje práce referentka stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství Šárka Brantalová a dodává, že podle starých plánů stávaly v průčelí budovy dvě velké vázy.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, máme obrovské množství té historické fotodokumentace, aby jsme zjistili, jak vypadaly ty vázy, které stály, to víme, že tam byly vázy. Nevíme ale, kde jsou.
1: Stavební referentka věří, že sami návštěvníci mohou mít v rodinných albech fotky rybářského pavilonu z minulého století.
2: Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Fotky návštěvníků by také mohly naopak pomoci s umístěním jedné velké litinové vázy, která zatím provizorně odpočívá uvnitř rybářského pavilonu.
2: Tak ta stála teďka roky rokoucí na Pavím dvoře. Předpoklad je, že to bylo druhotné umístění té vázy a když se na ní podíváte, je tam znak Teodora Kona, arcibiskupa, tedy je to váza z přelomu 19. a 20. století a my hledáme, kde původně stála. Proto je tady teď umístěná, aby se nestratila, aby nám ji nikdo neodnesl, bude restaurována.
1: Dodala stavební referentka Šárka Brantalová. Z kroměřížské podzámecké zahrady Blanka Kovandová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 6.45 plus 12 let, už je to tady zase. V pravidelném čase u mikrofonu Jakub a Jan. Vítej, kolego.
2: Ahoj, hezké, dobré úterní ráno.
1: Pojďme předpovídat počasí, neboť to je ta specifická dovednost, kterou ty si tady se mnou v tandemu začínal.
2: To je pravda.
1: Doufám, že jsi to nezapomněl.
2: Zapomněl, ale lidé mi jistě odpustí, posluchači. Každopádně...
1: Dobře, je to amatérský pokus o předpověď počasí v podání kolegy Kaloče.
2: Tak když se podíváte napříč naší republikou, tak ta severní část, ať jsou to Čechy nebo Slezsko, tak tam je spíše zataženo, ale zatím beze srážek, jižní část polojasná nebo jasná obloha a teploty teď napříč republikou mezi 10 až 14 stupni Celsia. Nebojte se, přátelé, najdou se místa, kde naměříte i kolem 5 stupňů, a to i v tuto chvíli. Týká se to těch mrazivých kotlin, zejména těch šumavských. A přes den ale ty teploty stoupnou poměrně vysoko, ke 23, na jihu Moravy dokonce k 25 až 26 stupňů Celsia, a převládat bude polojasná jasná obloha. Možná ještě na severu se objeví nějaká ta oblačnost, ale pršet by nemělo. Pokud se objeví přehánky, tak zejména na horách kolem 1 kilometru. Tam, když už jsem u hor, naměříte kolem 15 stupňů Celsia.
1: Poslyš, není to tak trochu na houby?
2: Je to tak trochu na houby, říkáš to dobře, protože docela vydatně pršelo a ty teploty si myslím, že i ty noční budou konečně houbařům přát. A když se podíváte na server na houby.cz, není to žádná reklama, jsou to amatérští většinou houbaři, kteří si předávají své zkušenosti, tak najdete, myslím, spoustu hříbků, alespoň na fotkách.
1: Amatérský houbař Michal, který je s námi každé ráno, píše, že manželce přišly fotografie od kamarádky od Humpolce, hříb královský, růžovka a hříb smrkový.
2: Mňam.
1: Michale, děkujeme, kamarádce u Humpolce se omlouváme, a pokud byste měli nějaké houbové zprávy, rádi je zveřejníme. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.

0: Nejen mistr Tesař se někdy utne, Michal píše, Honzo, na té fotce byl kovář, hřib královský je chráněná rarita. Omlouvám se a beru zpátky. A teď už k tomu, co je před námi v pravidelném čase. Víkend pro dva v Karlových Varech. Poznejte hledanou bytost, vyplňte formulář na adrese dvojka.rozhlas.cz a můžete si díky poslechu rozhlasu parádně užívat.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka. Touha po mládí a dokonalosti se postupně stala mou posedlostí. Stárnutí jsem považovala za osobní urážku a nehodlala se s ním smířit. Rozhodla jsem se proto postavit samotnému osudu a najít způsob, jak si uchovat krásu navzdory času. První vrásky na mé tváři pro mě byly spouštěčem neovladatelného šílenství, které už nešlo zastavit. Má honba za věčným mládím však nebyla zadarmo a vyžádala si nejednu vedlejší ztrátu. Mladé dívky z mého hradu mizely rychleji, než bylo možné považovat za náhodu. Ale co byly jejich životy proti tomu mému hraběcímu? V mých očích byl jen pouhým nástrojem k dosažení mého vlastního cíle a věčné slávy.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Prostředí ženské věznice a příběhy tamních žen nám poodhalí autorka knihy Kriminálnice, ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková. Setkala se někdy se ženou, u které si řekla, že je uvězněna neprávem, která vina se podle ní nedá odpustit a zaslouží si opravdu každý druhou šanci? Na to a spoustu dalších otázek mi odpoví ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Česko dnes podepíše v Londýně memorandum o stavbě dalších dvou malých modulárních reaktorů. Správa nemovitostí v Hradci Králové přišla po rozsáhlém finančním podvodu o 46 milionů korun. A počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty maximálně do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
4: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Sever Chile zasáhly přívalové deště. Nejméně 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují. Uvedly to tamní úřady. Silné liáky zničily nebo výrazně poškodily přes 1100 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa. Bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody. Chilská vláda vyhlásila stav nouze. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté, popisuje jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
2: Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce. Do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. V Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studenky, Bílovce na Novojičínsku a taky v Novém Oboru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Závodníci na cyklistické Tour de France měli včera volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Tour de France pokračuje dnešní kopcovitou časovkou.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se můžou hlavně na severu a severovýchodě místy objevit přehánky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
0: Doprava.
2: Silnější provoz je na příjezdech do Brna po dálnici D1, a to jak z Prahy, tak z Vyškova. Zdržení ale zatím není nijak výrazné. Bratislavská D2 je plná kamionů, jako obvykle od Modřic ze 4. kilometru. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zasahují za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 policisté a hasiči. Havaroval tam kamion a skončil v poli. Policie uzavřela stoupací pruh a nákladní auta tam vybočují do pravého pruhu. A na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti začala regulace vjezdu do tunelů. První část kolony začíná za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku, ve studiu Jan Kovařík.
6: 21. července je na kalendáři na hodinách, tady ve studiu se digitální číslice neochvějně blíží k hodnotě 7.05, která nastala právě teď. A já, protože opakování je matka moudrosti, se znovu ptám, tak co, rostou nebo ne? Mlčíte jako zařezaní. Já vím, že nemáme v národní povaze sdělovat si navzájem houbařská místa, ale trochu naděje byste třeba poslat mohli, ne? Oceníme to na dvojka@rozhlas.cz. Nemáte-li rádi dlouhé vypisování, vyťukejte stručnou zprávu SMS-kou na 772 222 220. Ptám se, rostou nebo ne? A doufám, že všichni vědí, nač se ptám. Co nás čeká v následující půl hodině? Popovídáme si s Josefem Klugem o mikroplastech a nanoplastech ve vztahu k našemu srdečnímu zdraví. A s Jakubem se vypravíme na další putování po Albánii. Mezitím budeme pochopitelně hrát. Ze všech nejdřív je tu nachystaná zpěvačka Kristýna a její Hore Hronie.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak už víme, kde jsou nejhezčí stromy, nahoře hroní, také díky Pavlíně víme, kde nerostou. Rozhodně nerostou u nich v Bílé Třemešné. Děkuju vám za zprávu. Pavlíno, nepropadejme trudomyslnosti, třeba se to zlepší. A teď už to slibované téma mikroplasty, nanoplasty. Podle italské studie totiž mají lidé, nebo mohou mít lidé, kteří prodělali infarkt myokardu, v krvi mnohem větší koncentraci těchto látek než lidé zdraví. To je téma, které pro dnešek vybral Josef Kluge. Dobré ráno, Josefe.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Co přesně vědci zjistili?
1: Na začátek, když dovolíte, vysvětlím, že italští vědci měřili množství plastových částic v krvi. To jen, aby to bylo vyřčeno. Nejvyšší hladiny byly zjištěny u pacientů po infarktu ve srovnání s pacienty s jinými srdečními onemocněními. Podle studie zveřejněné v časopise European Heart Journal měli ti, kteří prodělali závažný infarkt myokardu, vyšší koncentrace mikro- a nanoplastů v krvi než pacienti třeba s chronickou iskemickou chorobou srdeční nebo lidé s normálními tepnami, které zásobují srdce. Mikro- a nanoplasty byly detekovány u 84% pacientů po infarktu. Tedy ne obecně, ale pouze v rámci respondentů tohoto výzkumu, pochopitelně.
0: No, mikroplasty jsou ale dneska všude, takže předpokládám, že se dalo předpokládat, že je budeme mít i v krvi.
1: Je to přesně tak. Mikro- a nanoplasty jsou drobné plastové částice, které jsou prakticky všude v životním prostředí. To znamená ve vzduchu, který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme, i v mnoha potravinách, které konzumujeme. Podle výzkumníků ale bylo zatím známo jen velmi málo o tom, zda se tyto drobné plastové částice dostávají také do krve. A za účelem tohoto výzkumu vědci vyšetřili 61 italských pacientů, rozdělili si je do 3 skupin, 19 lidí po akutním infarktu myokardu, 20 pacientů s chronickým koronárním onemocněním a 22 lidí s normálními věnčitými tepnami. Odebírali vzorky krve z cév, které zásobují srdce, i z periferního oběhu a následně v nich analyzovali přítomnost plastových částeček. U pacientů po infarktu byla navíc zjištěna větší rozmanitost typů plastů v krvi. Nejčastěji se jednalo o polyetylen, ten se běžně používá při výrobě obalových materiálů.
0: No ale nutně to neznamená, že plasty mohou za infarkt, nebo ano?
1: Nabízí se tohle vysvětlení, takhle jednoznačně to ale vědci ještě rozhodně říct nemohou. Výzkum, jinými slovy, neprokazuje příčinu souvislost mezi mikro- a nanoplasty a vznikem infarktu. Abych byl přesný, tato zjištění nedokazují, že mikroplasty způsobují infarkt myokardu, ale ukazují silnou souvislost mezi expozicí znečištěného životního prostředí, přítomností mikroplastů v krvi a kardiovaskulárními onemocněními. Tak tohle se oficiálně píše ve studii italských vědců.
0: Josefe, pojďte nakonec aspoň stručně vysvětlit, co vlastně jsou mikroplasty a nanoplasty a jak se do našeho životního prostředí dostaly.
1: Rád se pokusím vysvětlit. Mikroplasty jsou drobné částice, které mohou být očím viditelné, mohou mít 1 až 5 mm, ale také mohou být velmi malé, v řádu mikrometrů, no a představují závažnou součást krize toho takzvaného plastového znečištění. Byly nalezeny, jak už jsem zmiňoval, prakticky všude, od hlubokých oceánů až po vysoké hory, kontaminují potraviny i vodu. Například studie z roku 2024 potvrdila mikroplasty ve 83% vzorků kohoutkové vody, testované po celém světě. Dostávají se i do lidského těla a o tom tady dnes mluvíme. Odborníci se stále snaží objasnit jejich dopady na lidské zdraví, ale tohle ještě bude mít vývoj. No a nanoplasty jsou ještě menší částice plastů, mají méně než mikrometr, vznikají dalším rozpadem mikroplastů anebo se vyrábějí přímo pro některé průmyslové účely. A kvůli své nepatrné velikosti se mohou déle udržet ve vzduchu, snadněji pronikají do vody i do živých organismů a potenciálně umí překonávat tu takzvanou biologickou bariéru. Jejich dopady na lidské zdraví taktéž zkoumají velmi intenzivně vědci a to, co jsem dnes říkal, je taková první vlaštovka v těchto vědeckých výzkumech.
0: Jak vás také, Josefe, poslouchám, až jednou budou archeologové vykopávat tu naši dobu, označí jako doba plastová. No, co naděláme?
1: Je to velmi pravděpodobné, ano.
0: Děkuji za zajímavé téma, přeju hezké ráno, nashledanou.
1: Hezké ráno přeji.
0: Na hodinách 7.14 posíláme píseň všem, kteří jsou i po ránu zamilovaní. Lenka Filipová.

0: Beatles, slavná skladba Hey Jude, doznívá v programu Ranní dvojky v 7.21. Nikdo nepíšete o houbách, jen Jana doporučuje omezit příjem mikroplastů tím, že nebudeme ohřívat jídlo v plastu v mikrovlnce, protože paní Jana je lékařka, tak věřím, že to má své opodstatnění, takovéhle varování. No a pokud jde o houbaření, ptal jsem se kolegy Kaloče, jestli by byla teoretická možnost zahoubařit si v Albánii, a on přiznal, že krásné lesy tam jsou, pršívá v nich v prosinci a v lednu, tak možná si někdy Albánci zahoubaří. Ale v době, kdy se on pohyboval po této hornaté a slunné zemi, nebyla žádná šance, zejména kvůli teplotám. Chápete, že se blíží další pokračování Jakubova cestopisu. Pokud vám nevadí, že vás provází Albánii namísto profesionálního průvodce laik, který se za to nestydí, tak přijměte naše pozvání. Včera jsme se společně toulali dračem, dnes nás Jakub vezme do města tisíce oken, konkrétně do kouzelného Berátu. Nevím jak vy, ale já se moc těším.
1: Pokud právě usrkáváte ranní kávu, věřte mi, že albánské preso chutná tak italsky, až máte podezření, že se přes noc posunula hranice. No a jako správný Čech jsem si před odjezdem do Beratu dal raději dvě. Následoval prášek na tlak, prášek na roztažení mozkových cév a pak už jen otočit klíčkem zapalování. Albánie na nás totiž čekala s další porcí zatáček i zážitků. Prvním nečekaným zážitkem byla rozsvícená kontrolka oleje. Naštěstí mezi dračem a beratem opravdu není o šikovné mechaniky nouze. Ze stínu dílny, odkud se linula vůně starých olejů, sprejů a ojetých pneumatik, vyšli dva chlapy. Ruce měli černé až po ramena, tílka jim zjevně sloužila jako univerzální hadr na utírání všeho a jejich účesy vytvaroval proud vzduchu z ventilátorů, které ještě před chvílí zachraňovali. Albert Einstein by vedle nich vypadal jako čerstvě učesaný ženich. I k práci ale přistupovali s profesurou. Přestože šlo o pouhé dolití oleje, ve tvářích se jim zračil možná úmysl přestavit auto na raketoplán. Naštěstí své touhy přizpůsobili skutečnému problému a prostě dolili olej. Po zhruba dvou hodinách jízdy nabudete dojmu, že Berat otevřel své tisíce oken právě kvůli vám. Přestože se vzduch chvěl horkem a i ptáci byli schovaní, kde mohli, nemohli jsme to vzdát. Stačí dostatek, upozorňuji, kupované vody, vlastní odvahy, která není také zadarmo, já vím, ale můžete směle vyrazit na setkání s lidmi a s historií Beratu. Před prohlídkou města se ale ozvaly žaludky. Součástí příprav na cestování po Albánii byl i pečlivý výběr restaurací podle doporučení místních a samozřejmě zkušených cestovatelů. Za gastronomickou hvězdu Beratu je považována rodinná restaurace Lily. Sice k ní budete muset v letním vedru vyšlápnout pořádně prudký kopec, ale věřte mi, že neuděláte chybu. Jak se říká, kdo zůstane dole u vrátného, nikdy se nepodívá z okna opatro výš. My jsme zamířili rovnou za gastronomickým ředitelem. Ocitli jsme se tváří v tvář pořadu Vaří celá rodina. Tatínek se synem roznášel jídlo a starali se o hosty, a to skvěle, zatímco maminka s dcerou trávili celý den v rozpálené kuchyni. Ale přesto vařili se srdcem na dlani a oba pánové nás opečovávali, jak kdybychom přijeli na nedělní oběd k příbuzným. Dolma japrak, birek, kofty, caciky a nebo vesnický salát, neboli village salát. Jedním slovem, splendidní. A atmosféra byla nezapomenutelná. Tatínek, hlava rodiny, neustále něco vyprávěl, možná měl svůj proslov trochu nacvičený, ale tomu člověk rád odpustí. Bylo totiž vidět, že je na svou restauraci i rodinu po právu hrdý. A po delším loučení, protože jsme se skutečně za půl hodiny zblížili, jsme se vydali do útrop města. Nad fotografiemi by se mi o pocitech, které v člověku Berat vyvolává, vyprávělo samozřejmě mnohem z nás. Jenže by bylo skoro barbarské neříct o něm alespoň pár vět. Berat patří k nejstarším nepřetržitě obývaným městům Albánie. A jak já říkám, kdo má rád starý kámen a historii, bude se tady doslova tetelit blahem. Bílé domy jsou poskládané jeden nad druhým, a to na svahu, jako by se jejich okna předhánila, kdo první uvidí řeku Osum. Nad městem se tyčí mohutná pevnost Kala, která není pouze památkou, ale dodnes v ní žijí lidé, a to je opravdu rarita. A při procházce kamennými uličkami narazíte na kostely, mešity i staré osmanské domy, připomínající, že se tu po staletí potkávaly různé kultury a i náboženství. A není divu, že se Berat právem dostal na seznam světového dědictví UNESCO. A až se budete toulat jeho uličkami, podle mě brzy pochopíte, že tady nejsou nejkrásnější jednotlivé domy. Nejkrásnější je pohled na všechny dohromady. Tak zase zítra, přátelé. Motor už běží a Albánie před námi otevírá dalších tisíce zatáček. Míříme totiž z Beratu do Vlore.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, já se jmenuji Miloslav Šmídmajer, zabývám se filmem, režíruju, píšu a dnes budeme povídat o jednom z českých nejlepších kameramanů Miroslavu Ondříčkovi. Miroslav Ondříček byl naprosto skvělý světový kameraman, stojí za mnoha slavnými filmy. Ať to byly filmy Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, který byly nominovaný na Oscara, ať to byly filmy Amadeus, to všechno je Mirek Ondříček.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.

0: premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
1: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
0: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Francouzský parlament bude dnes odpoledne hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, bude zákaz platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vranov. Příčinu ještě musí potvrdit laboratorní testy. Na konci června už se nákaza jednou potvrdila 10 kilometrů od Vranova. More napadá nervovou soustavu raků a je vysoce invazivní. Není ale přenosný na člověka a ani neohrožuje ostatní živočichy. Ve Znojmě se představí vítězové dětský hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce dnes večer vystoupí 7 mladých interpretů, kteří na sebe v minulé sezóně upozornili svými výsledky. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. Výběr účinkujících představuje nejzajímavější interprety nastupující generace hudebníků.
2: Počasí.
0: Úterý bude většinou oblačné, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasné nebo skoro jasné. Hlavně na severu a severovýchodě se můžou přes den objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
2: Doprava.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova je první část kolony kamionů za Rousínovem z kilometru 214. Pomaleji se sunou až za Rohlenku. V okolí sjezdu na Slavkov brzdí i osobní auta v levém pruhu. A pozor na hlavním tahu 37 z Hradce Králové do Pardubic. Těsně za sjezdem na Hrobice se srazilo osobní auto s motorkářem. Jedná se o vážnější nehodu, zasahují tam záchranáři. Průjezd je velmi komplikovaný. Policie podle potřeby silnici na Pardubice uzavírá. Kolona začíná za sjezdem z dálnice D35. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
3: Přátelé, pozor, už jsou 3 minuty po 7:30, jestli někde máte být v 8, tak doufám, že vaše trasa nebyla mezi těmi, o kterých jsme mluvili ve zprávách. Pokud jedete vlakem, spolehněte se, jezdí to na minutu. Není-li tomu tak, řiďte se bodem 1. Co pro vás máme v následujících minutách ranního vysílání dvojky? Pojedeme 650 milionů let do minulosti. Ne, to je moc. 65 milionů let do minulosti pojedeme. Umí to bukureštské metro. Sám jsem zvědav, jak to Petr Voldán myslí, za chvíli mu zavoláme. A s Alžbětou Kadlecovou se v rubrice Prázdniny na dvojce vypravíme na jeden z nejzazších bodů České republiky. Která světová strana to dnes bude? No počkejte si na to. A muzika? Třeba Aneta Langerová a nebo Meatloaf. Slavná píseň, řekl bych, že filmová, ale neberte mě za slovo. Tak dobré ráno.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví. Raní dvojka.

0: Tak přátelé, a teď vzhůru dolů, totiž do metra. Metro je pro někoho jen rychlá městská spojka, pro jiné je to způsob, jak procestovat cizí město, pokud tam metro mají. A pak jsou lidé, pro které je metro tak trochu vášní, a k nim patří i náš spolupracovník Petr Voldán. Pochopte, než se stal elitním zahraničním zpravodajem, rád vysílal z metra, chodil na stavby, kutal z horníky, razil tunely pod Prahou. A kam se ve světě později podíval, nikdy neopomněl vstoupit do podzemí, pokud tam metro měli. Doufám, Petře, že ti to takhle zůstalo. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak zůstalo. Některé vášně prostě neodpářeš.
0: A proč tě zaujalo metro v Bukurešti? A řekni hlavně, co konkrétně na obyčejném podzemním dopravním prostředku může být tak výjimečné, aby to stálo za ranní rozhovor.
1: No tak když jsem se dověděl, že když si v Bukurešti, v metru, které tady jezdí v téhleté metropoli Rumunska od roku 1979, sednu na jednu ze tří linek na červenou M3 a pojedu do stanice a ozve se hlášení Politechnika a tam, když vystoupím, takže se vlastně obrazně řečeno vrátím o 65 milionů let zpátky, no tak to jsem si samozřejmě ujít nemohl nechat. Ta stanice prostě mě lákala jak magnet.
0: Já rozumím. Takže to je nějaká atrakce pro cestující, chápu to dobře?
1: No je to zajímavé, cestující většinou vůbec netuší, že tam nějaká atrakce je. Přitom je to stanice, která patří k velkým unikátům, protože ona je vydlážděná deskami z horniny, která pochází od města Kluž, z dolů v pohoří Apusenských hor v západních Karpatech, a ta dlažba je taková načervenalá. Když se vystoupí z normálního vagónu, tak člověk se většinou tam rozhlíží v té stanici, protože tam jsou takové zajímavé sloupy a říká si, to vypadá hezky, proto se možná všichni jezdí a vůbec se nedívá pod nohy, ale já už jsem dopředu věděl, že se mám dívat pod nohy,
0: ano.
1: Protože budu chodit na těch načervenalých deskách po skamenělých a v podstatě výsledcích práce celé naší matičky země a že za to všechno můžou vyhynulí měkkýši.
0: Mám tomu rozumět tak, že tam člověk svým způsobem šlape po archeologickém nebo paleontologickém muzeu?
1: Úplně přesně to říkáš a je zajímavé, že až 11 let po otevření té stanice, což bylo v roce 1983, si všiml tehdy student, to byl 5. ročníku vysoké školy, Mihaj Popa, dnes už je to profesor na katedře geologie Bukurešské univerzity, že šlape po něčem zvláštním. A tak mu to nedalo, pátral, o co jde, no a přišel na to, že tam jde opravdu o skamenělé, vyhynulé mlže s názvem Rudisté. No a začal se tím zabývat natolik, že teď je na to největší odborník, vozí tam studenty dokonce na semináře v rámci své výuky, a říká téhleté stanici Skamenělý oceán, anebo také Králová stanic bukurešťského metra. Já jsem s ním byl i na fakultě, kde mi ukazoval přesně skameněliny těch měkkýšů, ze kterých jsou nařezané ty desky. No a je mu strašně líto, že o tom skoro nikdo nic neví. Ono v té stanici se člověk fakt nic nedoví, pokud to neví předem z nějakých zdrojů. No a tenhle ten profesor je tak zapálený, že se prostě snaží, aby tam vzniklo jakési muzeum tří minut, nebo aby to byla trošku známější zajímavost, ale zatím se mu to příliš nedaří, protože tolik lidí, kteří dokážou pochopit, že za pár korun, obrazně řečeno, se mohou vypravit 65 milionů let zpátky a prohlížet si věci, které tady byly v té době, tak těch lidí tady zatím v té Bukurešti moc není. To znamená, trošku je to sisyfovský boj, ale pro mě to byl zážitek neuvěřitelný. Je tam pár občas lidí vidět, jak se dívají pod nohy a zkoumají to. Já jsem si k tomu musel i kleknout. Vypadal jsem na rozdíl od ostatních cestujících, jako když si zavazuju boty. Ale to jsem zkoumal právě to, co ta země vytvořila už před 65 miliony let. To si myslím, že stojí za to, zastavit se ve stanici Politechnika na trase M3 na červené lince bukurešťského metra.
0: Petře, na závěr, a stačí mi v podstatě i jednoslovná odpověď, uvidíme tuhle stanici a její výjimečnou podlahu v nové sérii Postřehů odjinud ostravské televize?
1: To si píš. Uvidíme, protože to je zajímavost, o které se moc neví, a to my rádi v postřezích s ostravskou televizí ukazujeme.
0: Děkujeme za pozvánku do metra a za zajímavou procházku po vlastní minulosti. Petr Voldán, hezké ráno, nashledanou Petře.
1: Hezký den.
0: Na hodinách 7.45 v hudebním programu Ranní dvojky teď Aneta Langerová a její Srdcotepec.

0: prázdniny na dvojce.
1: 7.49, čas, kdy se ráno co ráno potkáváme s rozhlasovými elévy, kteří v našem rozhlasovém elévském programu načerpávají dovednosti a vědomosti pro budoucí práci u nás, doufáme. Dnes u protějšího mikrofonu Alžběta Kadlecová. Dobré ráno, Běto.
2: Dobré ráno.
1: A já se musím přiznat, že když mě napadlo, že vás čtyři pošleme každého do jednoho kouta republiky, tak jsem vůbec nepomyslel na to, že někdo by to už mohl mít dávno za sebou. A to se právě Alžbětě přihodilo. Jak to, že už jste tam byla všude, Bětko?
2: No to je poměrně zajímavá historka, protože když mi bylo 18 let, tak sestra mi k narozeninám připravila video, ve kterém mi kamarádi dávali různé výzvy. No a právě jednou z těch výzev bylo navštívit všechny krajní body České republiky a natočit o nich reportáže. Mm-hmm. A teda splnění celé výzvy mi dalo pořádně zabrat a trvalo mi celé 3 roky, než jsem všechny body navštívila.
1: 3 roky putování a nahrávání. No, škoda, že se dozvídám o těch reportážích až teď. Třeba bych vás vyzval k tomu, abychom tu nějakou spolu zveřejnili. Ale dobře, není všem dnům konec. Tak vy jste tedy tím pádem měla na výběr, který bod vyberete, tak o jakém dnes budeme mluvit?
2: Dnes jsem si pro vás připravila ten nejvýchodnější bod. Ten najdeme u obce Bukovec v Moravskoslezském kraji. Je to jen pár kroků od hranic s Polskem a zároveň je to jedna ze zastávek stezky Českem.
1: Pátral jsem po tom bodě, protože v srpnu budu pár dní v Beskydech a zjistil jsem, že z Pusteven a Radhoště je to ještě pěkný kus cesty, takže popište, jak se tam dostaneme.
2: Řekla bych, že nejjednodušší je přijet autem. U přírodní rezervace Bukovec je malé parkoviště, odkud vede asi půlkilometrová naučná stezka. Na jejím konci na vás čeká velký pamětní kámen s mapou České republiky a přesnými souřadnicemi nejvýchodnějšího bodu. No a kromě toho tam čeká na vás krajní mezník, informační tabule anebo přístřežek odpočinku, kde se můžete občerstvit. No a možná vás naláká, že bod je ukrytý ve smrkovém lese na břehu potoka Oleška.
1: No naláká, dokonce to přímo svádí naplánovat tu výpravu tak, že by tam člověk přespal, že Alžběto, vy jste to tam před pár lety takhle vyzkoušela.
2: Přesně tak, pamatuju si, že 4 roky zpátky jsme k nejvýchodnějšímu bodu dorazili až kolem 10. večer, takže teda byla už pořádná tma a protože jsme neměli šanci dojít někam dál, tak jsme přespali poblíž jen ve spacácích. Navíc celý den bylo dešťové počasí, takže díky tomu měl výlet zvláštní, řekla bych až tajemnou atmosféru. Cestou jsme navíc potkávali ovce i krávy na pastvinách, takže pro mě to bylo opravdu kouzelné. No a zpětně mi okolí kolem nejvýchodnějšího bodu připomíná krajinu z filmu Bouřlivé výšiny s Margot Robbie a Jacobem Elordim, ale to bude asi hlavně kvůli sichravému počasí a rozlehlým divokým loukám.
1: Rozumím, že v plném slunečním svitu ta atmosféra není úplně taková, jak popisujete. Mimochodem, lidí na té cestě, Běto, lidí hodně nebo málo tenkrát, když jste tam byla?
2: Upřímně si myslím, že jsme nikoho nepotkali.
1: Aha. To zní lákavě, přátelé. Jestli bojujete proti overturismu, pak nejvýchodnější bod republiky by mohl být zajímavý. Když už tam pojedu a třeba vezmu děti, tak jste mi tady napsala, Bětko, že tam vede naučná stezka. Co se na ní dozvím?
2: Tak informační tabule představují místní gorily, což je svébytné etnikum, o které slýcháváme od 15. století. Mm-hmm. No a kromě toho, tak stezka přibližuje přírodní rezervaci Bukovec, která chrání vzácnou rašlinou louku s orchidejemi a jinými rostlinami.
1: No a když už budem v tomhle cípu republiky, co dalšího nám doporučíte navštívit?
2: Pak bych doporučila Česko-Slovensko-Polské trojmezí u Hrčavy, kde se setkávají hranice 3 států. A když budete přímo v obci, tak tam stojí za návštěvu dřevěný kostel svatého Cyrila a Metoděje a zajímavostí je také bývalá Masarykova škola v Hrčavě z roku 1924 a tu v roce 1993 navštívil tehdejší prezident Václav Havel. Donedávna v ní fungovalo muzeum, ale bohužel na konci minulého roku muselo ukončit provoz.
1: Škoda.
2: Se zastávkou v Hrčavě se z nejvýchodnějšího bodu na trojmezí dostanete po trase dlouhé asi 7 kilometrů, tak to může být takový tip na závěr.
1: Ano, 7 kilometrů je informace, kterou by snad překousla i moje 9letá dcera, která není moc velká turistka. Tak, Běto, a ještě pojďme udělat upoutávku na další elévské vystoupení, který pak krajní bod je na řadě příště.
2: Tak příště bych doporučila zmínit ten nejjižnější bod, ale o tomto krajním bodě vám více poví zítra moje kolegyně Anna Svobodová.
1: No ano, Anička, která je aktuálně na chalupě v Pošumaví, má nejblíž nejjižnější bod, tomu rozumím. to je prozatím jediný z těch čtyř, kde jsem byl já, loni v létě, a bylo to moc krásné. Tak se na to těšte, pro dnešek děkujeme Alžbětě Kadlecové, přijďte zas, Bětko.
2: Děkuji, mějte se krásně.
1: Na hodinách 7.54 žádné informace o houbách jste nám dnes nezdělili. Vaše mlčení si vykládám jako důkaz toho, že to je druh informace, o kterou se v této zemi prostě nedělíme. Dobrá, tak si to nechte. Jak říkával můj tatínek, já vám na oplátku taky neřeknu, kde rostou. Totiž oni tam zatím nerostou, takže by to ani nemělo smysl. Do 8. hodiny stihneme ještě dvě písničky.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Senát a sněmovna projednávají, jestli se má vražda zařadit mezi nepromlčitelné trestné činy. Španělé oslavovali fotbalové mistry světa, hráče v Madridu přivítali 100 tisíce fanoušků. A počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehánky, teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Křivna.
2: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let u vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, čili jak závažná ta vražda byla spáchána.
0: Dodává, že pokud například vývoj policejních metod pokročil natolik, jak argumentují zákonodárci, nevidí důvod, aby se neuplatnili hned a na vyšetření vraždy současných 30 let nestačilo. Mistry světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
3: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek v hodnotě 230 000 000 korun. Dvořák tvrdí, že není z ničeho obviněný. 3 české tenistky postoupily do 2. kola turnaje WTA v Praze po výhrách ve 2 sadách. Obhájkyně titulu Marie Bousková porazila Španělku Bouzasovou Majnerovou, Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Všalková Chorvatku Růžičovou. Alisa Oktabreva vypadla podle hla Francouzce Dodánové ve 2 setech. V dnešním programu 1. kola dvouhry se na štvanici představí dalších 7 Češek.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se můžou hlavně na severu a severovýchodě místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Silnice 55 mezi Břeclaví a Uherským Hradištěm na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie odklání provoz přes město. V Praze a hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 čekejte dlouhé zdržení. Je to kvůli uzavřenému chalupickému tunelu. Před ním je nadměrný náklad. Kolona je z D5 ze 23. kilometru na desítky minut. A D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 127,5 stále zasahují u nehody kamionu, ten sice skončil v poli, ale policie přesto uzavřela stoupací pruh. Místo je značené světelnou šipkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
5: Pevné nervy vám, kteří jste touhle dobou uvízli v těch dlouhých frontách, o kterých byla řeč. Je 8:05. Posluchač Roman prokázal dost zásadní smysl pro humor, když v reakci na naše putování po krajních bodech republiky píše, že má takovou specifickou funerální výzbu a navštívil všechny výjimečné hřbitovy. Nejsevernější, nejvýchodnější, nejzápadnější i nejjižnější, ale též nejvýše a nejníše položený a také nejmenší a největší. No, Romane, proti gustu žádný disputát, konec konců, už od času, kdy jsme se tomu smáli v kině, víme, že když je nejhůř, můžeme jít do Pelhřimova, prohlédnout si krematorium a budeme vědět, do čeho jdeme. Tak doufám, že to berete s patřičnou nadsázkou. 8:06 vstáváme do prosluněného 21. červencového rána a my budeme po písničce mluvit s Jaroslavem Špulákem, naším pravidelným hostem, hudebním publicistou, o vlastních hudebních festivalech tuzemských kapel a interpretů. Počkejte si na to.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Final Countdown to rozhodně není pro úterní ranní dvojku, je teprve 8.10, ještě máme čas popovídat si s Jaroslavem Špulákem. Jardo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jarda přináší zajímavé téma. V roce 2014, a byla to kapela Krištof, se svými Krištof Kempy vznikla vlastně nová zvyklost. Kapely pořádají své vlastní celodenní nebo i vícedenní akce, takové, řekl bych, minifestivaly. Později na Krištof navázal Marek Ztracený, kapela Miraj. Letos jdou touhle cestou skupiny Jelen a Činasky. Takže, Jardo, proč vlastně české kapely a zpěváci začali pořádat své vlastní festivaly?
1: Já si myslím, že se proto rozhodly kapely, které měly velmi dobré renomé, měly velmi dobré fanoušky, kteří za nimi šli a usoudili, že by mohli z toho ekonomického koláče festivalového, který samozřejmě opanovávali ti pořadatelé festivaloví, protože kapela na každé akci dostane honorář a odjíždí dál, ukousnout ještě něco víc. A tak se rozhodli udělat vlastní festival. Vy jste konec konců jmenoval některé formace, některé muzikanty a to jsou skutečně velká jména. V roce 2014, jak jste řekl, to začala skupina Krištof a tam došlo k velmi paradoxní situaci. Možná si vzpomínáte, že v tom roce v červenci na festivalu, nebo těsně před festivalem Colors of Ostrava, byl napaden v Ostravě Michal Hrůza.
0: Ano,
1: Michal
0: Hrůza
1: skončil
0: dobře
1: v nemocnici. On byl jeden z účastníků Krištof Kempu, to byl první ročník, ale musel být nahrazen, protože nemohl samozřejmě koncertovat. Namísto něho přišel do sestavy těch kapel, těch účinkujících Marek Ztracený. A já si pamatuju jeho vystoupení na Konopišti, kdy jsme se setkali a říkám mu: Marku, já jsem tě dlouho neviděl na pódiích, a on skutečně dlouhou dobu vlastně pořádně nic nedělal, ale tady vzal příležitost za pačesy. Říkal, že cítí, že by to mohlo jít, že má skvělou kapelu a že napsal dobré písničky, a stalo se za několik let, v roce 2021 tuším, poprvé Marek Ztracený pořádal také vlastní festivaly.
0: Já jsem rád, že jste zmínil to ukousnutí ze společného ekonomického koláče, protože o ekonomice chci mluvit teď. Je to lákavé na jednu stranu, logicky. Není to ale taky na druhou stranu trochu riskantní?
1: Je to obrovské riziko. Proto skutečně se do toho pouštějí jenom ti, kteří mají pevnou půdu pod nohama. Já dokonce mám pocit, že za pořádáním těchto festivalů stojí jedna agentura, která ho připravuje takzvaně na klíč pro všechny ostatní, protože samozřejmě muzikanti nejsou dobří organizátoři. Ale je tam ještě jedna věc, která je pro ně důležitá, a sice být na blízku svým fanouškům, hovořit s nimi, protože všechny ty festivaly, o kterých jsme hovořili, tak všechny byly zaměřeny nejenom na tradiční fanoušky o nich kapel, ale také na jejich děti, na jejich rodiny. Takže muzikanti na těch festivalech chodí mezi lidmi, povídají si s nimi, hrají s nimi, dokonce se tam pořádají odpolední koncerty pro děti a až večer přijde ten hlavní koncert. Prostě je to akce pro celou rodinu. A mně se stalo na Krištof Kempu, právě na onom Konopišti, že mi čepoval zmrzlinu Andrej Babiš, protože byl sponzorem. Takže tam dojde k různým setkáním.
0: Trochu mi to připomíná tu mazanou metodu, vychováme si vlastní novou generaci fanoušků a diváků, proč ne? Liší se nějak ty akce od sebe, nebo jsou všechny s prominutím na jedno kopyto?
1: Já si myslím, že jsou spíš na jedno kopyto, protože já už jsem to naznačil v tom svém předcházejícím povídání. Jde o to sejít se s těmi fanoušky a hovořit s nimi. Samozřejmě, že jsou akce, které jsou možná víc pro dospělé, ale to je de facto minulost, protože když půjdeme úplně daleko do 90. let, tak první podobná akce, kterou bychom mohli označit za úplný start těch kapelních festivalů, tak byla v roce 1996 na Čbáně a tam ji pořádala skupina Tři sestry. Tahle parta ji pořádá do dnešní doby. No a pak přišly Hrady CZ, to bylo v roce 2005, nejdříve se konaly na 5 českých hradech a potom v roce 2010 se posunuli i na Moravu a to byl putovní festival. Důležité na těch festivalech, o kterých hovoříme, je to, že kapely, které je pořádají, už nehrají na jiných akcích. A to je problém, který trápí pořadatele těch dalších akcí, jelikož oni tam ty Miraj, toho Marka Ztraceného, letos skupinu Činasky a skupinu Jelen prostě nedostanou.
0: Rozumím, takže tak trochu v atmosféře pohodových letních festivalů nám tu zuří trošku bitva v showbiznisovém rybníčku. Nakonec, Jardo, byť jste je teď zmínil, řekněte, které kapely mají své festivaly letos v létě.
1: V letošním roce pro mě trošku překvapivě vyrazila na ty festivaly skupina Činasky, protože to je parta, která se snaží pokaždé vymyslet něco nového a vždycky po dvou letech přijde s nějakou zajímavou aktivitou, čili tedy v letošním roce to byly festivaly, no a na turné je také skupina Jelen, ta od června do září pořádá Jelen Festy a funguje to zatím dobře podle mých informací.
0: Říká náš pravidelný host Jaroslav Špulák o letních festivalech, které pořádají kapely a interpreti takzvaně na své vlastní triko. Samozřejmě, že jim přejeme, aby neprodělali kalhoty. A pokud máte rádi skupinu Jelen, posíláme ji rovnou tady a teď. Jardo, díky, že jste přišel. Brzy nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 8.19, nejvyšší čas na další předpověď počasí, tentokrát v roli rosničky Tereza Haserová. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Jak pak bude?
2: No, po slunečném ránu nás čeká oblačný den s několika přeháňkami. Bude většinou oblačno ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přeháňky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách budou nejvyšší teploty kolem 14 stupňů Celsia.
1: Noc na zítřek polojasná až jasná, zpočátku místy oblačná. Pozor, opět bude chladno, frišno, řekla by babička. 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle kolem 5. Srážky 0 mm, tak doufám, že jsme vám předpovědi počasí neskazili po ránu náladu. A v 8.20 nabízíme píseň, na jejíž oblibě jsme se oba shodli. Je z filmu Hudbu složil, slova napsal. A i když Hugh Grant nespívá nijak oslnivě, tak je to prostě náš idol. Snad potěší i vás.

Romantický film a písnička z něj 5 minut před 8:30 v Ranní dvojice. Libuše na dálku zdraví pana Romana, návštěvníka hřbitovů, a doporučuje mu ten v Albrechticích nad Vltavou. Je prý nezapomenutelný a měl by být zapsán na seznam UNESCO. Díky za tip. Upřímně, na návštěvách hřbitovů není nic negativního. Je to místo, kde můžeme číst o historii, ať už své rodiny nebo obce, kde se nachází. Chodím na zapomenuté hřbitovy moc rád a nestydím se za to. Pro dnešek je to skoro všechno, co jsme měli na srdci. Ještě závěrečná píseň. Obstarají ji moji oblíbenci. Fandil jsem jako kluk Olympiku a taky Elánu. Takže skupina Elán, Jožo Ráš, Nevím byť sám. A protože vím, že to je pocit mnohých z vás, znovu opakuji, nemusíte být sami. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je tu vaše rozhlasová stanice. Jmenuje se Dvojka a jsme rádi, že ji posloucháte. Hezký den, přátelé!

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali řadu rozhovorů, ve kterých naši hosté od pondělí do pátku komentují aktuální dění kolem nás, pochopitelně v souvislostech. A jsem ráda, že pozvání přijala Lenka Hrabalová, iránistka a arabistka. Vítám vás zpět nejenom v našem vinohradském studiu, ale také doma v Česku z vašich cest. Dobrý den.
3: Dobré ráno, děkuji moc krát.
2: Zaměříme se zejména na vývoj americko-iránského nekončícího konfliktu, dopady změn klimatu v Afghánistánu a Pákistánu, změny tamního životního stylu a také na politiku, ta

0: šťastné zahrnují, je tam možnost jako eskalace, je tam možnost nějakého dlouhodobého, nekončícího konfliktu, je tam samozřejmě možnost diplomacie, možnost toho, jakoby ten konflikt ukončit, ale víme, jak jste teďka zmínila, takže se to už nepovedlo a že obě strany od nějakého toho příměří, které už měly uzavřené, dali velmi rychle ruce pryč. Takže já tam vidím ty scénáře takové spíš ne úplně hezké pro tu budoucnost jenom Iránu, ale i regionu, protože víme, že Irán ten konflikt snaží regionalizovat, přitáhnout ho pouze ze svého území i na okolní země, na spojence Američanů, čili tam jako se to ještě může hodně ta situace zhoršit.
1: Irán se nedávno 6 dní loučil s dlouholetým duchovním vůdcem Alím Chamenejím, který byl zabit 28. února na začátku americko-izraelských úderů na Irán. Co pro lidi vůbec ta opulentní, řekněme, trizna znamenala pro obyvatele, ale i tamní režim?
0: Tak pro tamní režim to byl takový symbol kontinuity, symbol síly toho režimu, symbol jeho přetrvání. Prostě potřeboval ukázat to, že tady stále je. To datum nebylo vybrané náhodně, pohřeb probíhal během svatého měsíce a vlastně, když se konají trizny za imáma Hosejna, tak se tomu ještě přidali tady tyhle další trizny za Chamenejího a za další. A co znamená pro místní lidi, tak to je hodně rozporuplné. Část Iránců samozřejmě režim nenávidí, část Iránců režim miluje, ale ten imám Ajatolláha Chamenejí, tak vlastně pro spoustu lidí opravdu byl nejenom jako politickým, ale i náboženským vůdcem, takže spousta lidí za něho opravdu truchlila. A to nejenom v Iránu, já jsem vlastně tady tenhle svátek, která byla v severním Pákistánu, a tam jsou také šítské komunity a tam tady tyhle plakáty nebo obrovské plakáty zobrazující zemřelé iránské vůdce, tak zdobily ulice už jako celé týdny předtím a když potom probíhala ta samotná Ašura, ten svátek, tak se konala obrovská procesí a lidé opravdu jako za tady tyhle za Chamenejího a další, tak velmi smutnili, je špatný slovo, to jsem nechtěla říct.
1: Truchlili,
0: děkuju, to je mockrát lepší. A to se mi platí pro Irák, to se mi platí prostě pro další komunity šítů, čili on opravdu jako byl nějakou symbolickou náboženskou figurou, ne teda výlučně politickou, i za hranicemi té země. Pro spoustu dalších Iránců samozřejmě ti zase slavili, že je pryč.
1: Nakolik silná je pořád ta duchovní neboli náboženská linka tohoto teokratického režimu? Mimochodem Mojtaba Chamenejí, jeho nástupce zabitého Alího Chamenejího, se pořád podle dostupných informací neobjevil na veřejnosti.
0: Taky jsem ho nezaznamenala, takže opravdu jako smysl, nebo tak. Tak. Taky jsem nezaznamenala jako žádné silnější jako od něho vyjádření nebo jeho přítomnost. Za něho mluví jeho blízcí, nějaký jeho okruh poradců a vlastně existuje spousta spekulací o tom, co se s Mojtabou děje. Teďka myslím, prezident Trump prohlásil, že je na 100% mrtev. Jiní zase věří, že byl zraněný, že nějaký jako, že má následky velké. Takže tam jako z toho opravdu pohybuje v rovině spekulací. A tady tenhle Mojtaba tak vlastně byl synem zesnulého Chamenejího, čili tam nějaká ta dynastické pokračování v rámci té, jako, té linie. Oni mají ještě jakoby to, že nosí černý turban, tak znamená, že jsou potomci proroka Mohameda. Takže oni jako pochází z velmi význačné rodiny, mají k tomu jakoby nějaké to řekl, takové jako prostě plusové body k tomu svému náboženskému postavení. A tady tohle vlastně pro spoustu lidí v Iránu nebo v tom šítském světě, tak jako je zásadní. Ty lidi jsou důležití, ti lidi prostě jsou uctívaní, uznávaní a následovaní. A vlastně v samotném Iránu, byť ten režim má pověst, jakou má, tak řada Iránců mu prostě věří a to na základě právě i té náboženské autority, která tam je. A vlastně ty Iránci, řada z nich jako je zbožná. Ta zbožnost má spoustu podob, může prostě být zbožnosti jako čistě spirituální, ale i tu zbožnosti jako čistě jako šítsky islámskou. A prostě tady tomu režimu věří i skrz tady tuhle náboženskou stránku. A vlastně pro ně jsou to jako zástupci, řekla zástupci boží na zemi, to je asi silné vyjádření, ale jako vnímají to jako to, co prostě takhle má být správně. Čili je tam ta stránka náboženská, tak je stále velmi silná,

0: samozřejmě víc na venkově, víc na předměstích, víc tam, kde lidé nemají třeba přístup k výuce cizích jazyků, nemají prostě přístup ke světu, jsou nějakým způsobem jako omezováni na svém rozhledu, tak ne výlučně, samozřejmě spousta vysokoškolských lidí, vysokoškolsky vzdělaných anglicky mluvících je hluboce věřící, ale jako řekněme, že to gro těch podporovatelů se pohybuje spíše v té méně vzdělané komunitě, ale jako rozhodně jich Iránu není málo.
1: Vysvětluje Lenka Hrabalová, iránistka, arabistka a také autorka vítězného snímku soutěže Cestopis roku ceny Hanzelky a Zikmunda ve fotografické sekci.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Zprostředkovatelem jednání mezi Spojenými státy a Iránem byl Pákistán. Posílilo to jeho geopolitické postavení? Co to vůbec pro Islamabad znamená?
0: Geopolitické postavení Pákistánu je v dnešní době takové jako velmi, velmi složité v tom regionu. Pákistán je v dlouhodobém konfliktu s Indií, s Afghánistánem a velmi usiluje proto o to, aby prostě se lépe etabloval. Takže pro Pákistán to byla opravdu jako velká známka prestiže. Byť teda ta jednání nedopadla z dlouhodobé perspektivy tak jako nějak úspěšně, tak Pákistánci, to jsem zaznamenala mezi lidmi, tak byli velmi hrdí. Oni se z části se smáli svému politickému zastoupení, tam byla samozřejmě spousta vtipů, pro mě jako byla asi u nás, to tak bývá, ale jako ta hrdost mezi nima na to, na tady tu pákistánskou roli, tak jako byla velmi silná. A Pákistán tak je s dlouhodobým spojencem jak Američanů, tak ale také Iránu. Oni s Iránem se snaží budovat vztahy, mají tam spolu dlouhou hranici, chtějí prostě tu hranici, by byla propustná, zejména kvůli zboží, takže pro Pákistán tady tahle role tak je, může, pokud bude dobře zpracovaná, tak může přinést řadu benefitů.
1: Pákistán má hranici také s Afghánistánem, což už tady zaznělo, a je to hranice velmi neklidná. Koncem června pákistánské bezpečnostní síly zabily právě podél této hranice 29 lidí. Podle Islamabadu šlo o ozbrojence z řad pákistánské frakce Talibanu. Kábul naopak tvrdí, že při úderech byli zabiti civilisté, 36 lidí a 160 dalších utrpělo zranění. Tak co se tam, paní Hrabalová, odehrává?
0: Pákistán a Afghánistán tak dělí dlouhá hranice, které se říká Durandova linie. Ona vznikla na konci 19. století. A tahle Durandova linie, tak v zásadě jako se jedná o čistě evropský projekt. Jo, ona nerespektuje nějaké tradiční rozložení a dělí na půl území, která jsou osídlená, ovládaná paštuny, což je největší kmenový národ. A tyhle paštuny teda žijí na obou stranách, jak v Afghánistánu, tak v Pákistánu. A ani jedna z těch stran nesouhlasí se současnou hranicí. Takže tam tyhle přihraniční šarvátky neustále pokračují a zároveň Pákistán v minulosti podporoval Talibán, dneska naopak Talibán podporuje pákistánský Talibán a ve snaze, že tam vytvoří nějaký podobně orientovaný režim, jako mají právě Afgánci, co se samozřejmě Pákistáncům nelíbí, takže i na základě toho tam ten konflikt pokračuje, ne-li eskaluje. A ta hranice, já jsem tam vlastně na té hranici byla několikrát teďka v květnu a v červnu v různých částech. Ta hranice je z dlouhodobého hlediska uzavřená, je tam spousta talibánských checkpointů, je tam spousta kontrol a do oblasti se vůbec nedá vjet, to samé z té pákistánské strany, i tam jsem byla teďka několikrát a tam vlastně jsou nádherné národní parky, ta hranice se táhne ve vysokých horách a je to kompletně nepřístupné, prostě zákaz vstupu cizinců na dlouhé kilometry daleko, ale také jako spousta omezení pro místní, aspoň teda z pákistánské strany jsou s tím místní velmi nespokojení, protože tam jsou jako vyhlášené letoviska, nádherné ty parky, nádherné místa, kam se oni jezdí rekreovat během dlouhého horkého léta, takže tam jako je spousta rozzuřených lidí, ale nedá se s tím nic dělat, protože se je teďka v tuhle chvíli jedná o docela horkou zónu z obou stran. Mm.
1: Mimochodem i tam bylo vlastně, platilo příměří, nebo ho zprostředkoval Katar a Turecko, víceméně se dodržovalo, ale nakonec teda ty rozhovory nevedly k nějaké oficiální dohodě.
0: No,
1: je to tak?
0: Je to tak. K dohodě určitě nevedly, protože tam ty zájmy se nezměnily. Talibán stále popírá, že by jako nějakým způsobem se snažil podporovat Pákistán. afgánský Talibán, že se snažil jako něco v tom Pákistánu vytvářet a zároveň prostě Pákistán jako s tím nesouhlasí. Pákistánský Talibán udělal v zemi letos řadu útoků, zejména na nějaký šítský svatý místa a vlastně ta nedůvěra tam z obou stran velmi rychle jako upadá.
1: Bude to 5 let, co Afghánistán opustil poslední americký voják. Stalo se tak poté, co hnutí Taliban překvapivou ofenzivou obsazovalo jedno město za druhým. A získalo pak i metropoli Kábul. 20letá válka skončila. Tak i v Afghánistánu jste byla, paní Hrabalová. Jak žijí Afgánci v současnosti? Odhaduje se, že více než polovina lidí žije pod hranicí chudoby.
0: Já bych klidně ještě přitlačila s tím číslem, protože ta ekonomická situace v zemi se velmi rychle zhoršuje a v zemi prostě ty chudí lidé se potýkají s řadou problémů, nedostupné zdravotnictví, školství, absence peněz. A teďka západní média dost výrazně zaujaly případy afgánských otců, kteří doslova prodávají svoje dcery, a to dcery jako velmi nízkého věku, aby teda z těch peněz byli schopni uživit ostatní děti. Takže ta situace tam prostě eskaluje poměrně rychle. Když jste na návštěvě v Kábulu, tak centrum Kábulu, to je prostě lesklé město, plné krásných obchodů, ať už jako západní šaty, tak prostě kroje pro ženy, nádherné věci. Ale to je taková jako trošku výkladní skříň, pak se vyjede kousíček za Kábul a ono fakt stačí jako pár kilometrů. A najednou jste v hliněných zemljankách, kde jako lidi prostě žijí jako ve středověku. A nechci tomu jako dávat nějakou jako hanu, ale oni prostě nemají jako jak jinak žít. A z Kábulu po příchodu Talibánu se říká, že utekla nebo odešla asi 1/5 populace, což byli námezní dělníci, gastarbeiteri a podobně, a vrátili se zpátky na venkov, protože v Kábulu už nebyli schopni se uživit. No a teď na tom venkově prostě třou bídu z nouzí. To jsou oblasti, kde se stále orá pluhem, kde se stále prostě chodí několik hodin do hor. Já jsem vždycky jako okouzlená tím, jakou půdu ti Afgánci dokážou zorat. To jsou prostě přímé prudké kopce a v tom jsou prostě všude pole, oni tam pobíhají s těma krávama a orají tu půdu, aby tam vypěstovali aspoň trošku brambor. A ty podmínky, zejména teda v těch horských regionech, tak jsou velmi tvrdé. Aktuálně tam ještě dochází k řadě, jak bych to teďka řekla elegantně, velmi rychle se tam ničí životní prostředí. Talibán získává část peněz z koncesí pro Čínu. My úplně nevíme, jak ty koncese jsou koncipované. To se nepodařilo nikomu ještě do toho úplně proniknout. Každopádně dává čínským firmám právo na například těžbu zlata. To se týká severních oblastí provincie Badakhšan, kde je několik zlatonosných řek. A tam jako samozřejmě do těch řek se potom vylívá kdejaké svinstvo, to zlato se těží, jako to pouští různých chemikálií a vedle toho se prostě ještě těží v horách, takže tam dochází k řadě otřesů a staví se nové přehrady, takže velmi rychle je tam degradovaný životní prostředí, otrávené řeky, omezení vodních toků, takže ti místní, když jsem tam byla teďka v té oblasti koncem května, tak tam jako docházelo k ozbrojeným potyčkám mezi Talibánem a místními lidmi. Teď tam dokonce Talibán byl vypráskaný z několika stanovišť před několika dny, takže tam ta nespokojenost je hrozně veliká a patrně to je i v několika dalších provinciích. Já jsem teďka mám čerstvé zkušenosti tady z téhle právě jedné z toho Badakhšánu a tam k těm ozbrojeným střetům jako dochází letos, řekla bych, velmi často.
1: Taliban schválil nedávno nový trestní zákoník, dekrety, tak s čím vlastně počítá, jak se propisuje do toho běžného života, ať už žen, nebo vlastně všech obyvatel?
0: No, ono toho trestního zákoníku jsme si všimli hlavně právě kvůli té ženské otázce. Ženy v prostředí dnešního Talibánu, tak ten jejich život tak je vlastně velmi omezovaný. Taliban vnímá práva žen nejen skrze optiku islámu, ale zejména skrze optiku paštunských kmenových zákonů. V prostředí hardcore paštunů i Taliban funguje jako osvěta. Jo, takhle moc jsou ti lidi konzervativní. A právě jak oni svoje normy přenesli na celou afgánskou společnost. Čili ženy, zvyšuje se tlak na ženy, aby nosily burku, což je modrý oděv s mřížkou přes oči, aby vlastně ani kousíček ženského těla nebyl vidět od palců po špičku malíčku.
1: Rukavice?
0: Rukavice, ano. Ještě jsem tam byla, ještě teďka vlastně ve velkých městech chodí ženy oblečené jako po iránském způsobu. Kabátek, šátek přes vlasy, vlasy trošku trčí ven. To je ještě běžný, ale jako stále více se zesiluje to, že ty ženy takhle se oblékat nemají. Talibán se pokouší omezit jejich pohyb na veřejnosti, jejich zvukové projevy, takže zákaz hlasitého rozhovoru, ideálně zákaz prostě mluvení vůbec. A dokonce v tom novém zákoníku tak je v zásadě legalizováno, že jako domácí násilí, že manžel může ženu být tak, aby žena neměla otevřené rány nebo zlomeniny, což samo o sobě je docela hrozivý. A takže takových věcí se tam teďka objevuje víc. On Talibán není úplně centralizovaný. A ta míra toho prosazování je v každé oblasti trošku jiná. A to nejen jako na úrovni provincií, ale i na úrovni těch menších měst a regionů. Takže stále s tím jako potkáte ženy, které mají práci, ženy, které pracují v nějakých jako společnostech, které pracují ne třeba úplně v obchodech, ale spíš jako úřednice, jako lékařky stále se ještě objevují, ale jejich stále míň a míň. A zároveň jako pokud zůstanou pravidla pro vzdělávání taková, jaká jsou, aktuálně se ženy nemůžou vzdělávat nad úroveň 6. třídy, čili nějakého 12. roku věku, tak vlastně Afghánistán přijde o vzdělané ženy do budoucnosti, což zahrnuje problém zejména v lékařské oblasti, protože žádný chlap nepoveze ženu ke gynekologovi muži nebo k porodníkovi muži, to neexistuje.
1: A uvědomují si to představitelé Talibánu, tyto zcela praktické dopady?
0: Ale já nevím, jako, co si myslí představitelé Talibánu, ale uvědomují si to prostě úplně běžní lidi a teďka já jsem dost času trávila třeba s kočovníkama, kteří to jsou lidi, co neumí číst, neumí psát. A ta podpora Talibánu tak je mezi nima hodně velká a ti si to uvědomují. Jo, oni prostě všichni chtějí, aby jejich ženy prostě rodily v bezpečí ve špitálu, tady tihle lidi. A ne, no, nebudu mít možnost.
1: Mimochodem, paní Hrabalová, když jste se zmínila o tom, jaké jsou, abych vás parafrázovala, hezké obchody třeba jo. V tom centru Kábulu, tak nakolik to koresponduje právě s těmi pravidly, kdy žena nejlépe z pohledu Talibanu, aby nebyla ani viditelná?
0: Tak oni to oblečení můžou nosit na doma, což... Já doma chodím v teplákách, tak oni můžou nosit to hezké oblečení. Ale potom, když máme ty parádní načančané šaty, tak v Afghánistánu, když je svatba, tak ta svatba jako je epická. Kábul, třeba prostředí letiště, tak jsou obrovské svatební sály a to jsou prostě věci postavené z bílého kamene a ze zlata. A tam se vejdou tisíce lidí, můžou stavit svatbu. A tam se to dělá tak, že oni prostě jako dají nějaký prachy okem a můžou i tančit a poslouchat hudbu. Právě od říkají mi v hotelech, že co Talibán zakázal hudbu, o to víc se tančí na svatbách. Ale prostě buď se uplatí, nebo se hlídá to, že tam ta policie nepřijde. A právě tam ty ženy vynosí ty krásné šaty. Ale tohle taky platí pro část společnosti. Paštuni si jako na svatbě nezatančí, když to třeba jiné etnické skupiny, které jsou více liberální, tak ty potom už si to užijí na maximum. A ty pravidla oblékání, tak samozřejmě Talibán by si přál ty burky, ale burky se nosí ve městech, na venkově, ale potom, když jste třeba u těch jako opravdu venkovanů, kde ty ženy pracují, tak v burce moc práce neuděláte. Prostě nevidíte, nenakrájíte ani blboucí vůli, by se vařila večeři. Jo, takže u těch kočovníků, když jsem potom byla u žen ve stanu a ty ženy prostě chodí svobodně mezi těma chlapama, mezi kočovníkama a mají prostě šátek, mají barevné šaty, všichni vidí obličeje a to jsou ty jako širší rodiny. Tam je to běžný. Jakmile ta žena potom vyráží do vesnice, tak už obléká burku přes ty svoje tradiční šaty.
1: Existuje nějaký pokus o, řekněme, vzdor, vzepření se pravidlům?
0: Existuje. Existují. Lidi tam protestují. Teďka několik protestů proběhlo například v oblasti Herátu, což je takové jako jedno z těch liberálních měst, taková ta bašta vzdělanosti a sofistikovanosti. A tam ty protesty byly tvrdě potlačovány. Na těch protestech, co jsem se dívala na videa, tak z těch videí se zdálo, že tam většina těch, co protestují, tak jsou muži. Jo, stále jako být ženou a vyrazit na protest, byly tam ty ženy, ale mužů bylo daleko víc.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s iránistkou a arabistkou a také spisovatelkou Lenkou Hrabalovou. Mluvili jsme o Pákistánu, o Afghánistánu, obě země, jak už je zřejmé, jste nedávno navštívila, vracíte se tam, Lenko, opakovaně. Je evidentní, že i přes své vnitřní problémy nebo problémy třeba vzájemně, konkrétně u těchto dvou zemí, je i Pákistán, i Afghánistán cílem turistů. Tak kam se lze bezpečně vypravit?
0: Bezpečně vypravit,
1: co navštívit.
0: Tak vlastně se dá do obou zemí. Pákistán tak je složený z několika celků, z několika federativních republik nebo států a každý z nich má jako jinou charakteristiku. Já trávím každé léto v posledních letech na severu v oblasti Gilgit-Baltistán, což je jako střecha světa. Tam se setkává Karakoram, Himalaj, Hindukuš a je to oblast, která je jako nesmírně bezpečná. Já jsem to projela několikrát stopem křížem krážem a jako byla jsem z toho vlastně absolutně nadšená a to nadšení mi tam zůstává, tam ten region je prostě kouzelný. Jednak je vizuálně krásný a vedle toho ty lidi jsou prostě strašně fajn. A oproti tomu cestování v Afghánistánu, tak je náročnější, protože tam, ono to zní hrozně, že tohle povím, ale vy tam vlastně cestujete pod ochranou Talibánu. Jenomže Talibán v dnešní době už jako není tím, co býval před 6 lety, když v té zemi útočil, teď tam Talibán vládne. A pro hnutí, jako je Talibán, tak turisti jsou důležití, protože ne že by přinášeli peníze, my tam za tolik peněz jako to nenecháme, ale tam jde o to PR. My se vrátíme s těma fotkama, s vyprávením, jak je to tam bezpečný, kde jaký druhý turista si zapozuje s kalašníkovem a vysílá to na sociální sítě. A vlastně tohle je to, co ten Talibán chce. Turismus je soft power. Turismus vlastně zlepšuje povědomí celého světa o té zemi. A najednou se zdá, že ten Talibán je docela prima. Za Talibán je tam bezpečí. A spousta lidí právě tohle si neuvědomuje. Takže já se snažím zdůrazňovat, že jako jo, cestovat, ale přemýšlet o tom, jak ty informace z těch cest a z těchto těžkých zemí, které prostě jsou komplikované, jak je podávat a jak je prezentovat, abychom, nedej bože, nevysílali prostě do světa zprávu o tom, že Talibán je prima.
1: Na co si dát pozor?
0: Na co si dát pozor? Tak rozhodně na drobné krádeže, protože lidi ve světě přibývá a zároveň lidi ve světě chudnou. Tady tyhle země jsou tam ekonomicky velmi špatně, jak jsme si v případu Talibánu před chvílí řekli, a Talibánu, Afghánistánu. Takže tam ta chudoba jako je opravdu jako velký problém. A zároveň jako Talibán má velmi tvrdé tresty. Takže lidi se jako krást bojí. A co se týče jako cestování z pohledu ženy, tak mě se v životě nestalo, že bych byla v Afghánistánu se cítila ohroženě. Na mě se nikdo ani jako křivě nepodíval. To samé v severním Pákistánu. Tam v Afghánistánu tomu samozřejmě přispívají jednak tvrdé tresty a to, co vlastně, jak bych to řekla, to, že ta společnost jako se navzájem jako kontroluje a hlídá. Jo, tam vás každý vidí. Vy jste prostě Evropanka, vy tam doslova jako svítíte na té ulici, všichni o vás ví, takže to prostě je velmi těžké vám jako doslova něco udělat. Pokud naopak cestujete třeba potom v těch obrovských davech jižního Pákistánu, v městech jako je Karáči, teda už jsou anonymní, kde prostě každý je vlastně přivandrovalec, prostě lidi vytržený z kořenů, z kultury, tak tam je to prostě zase trošku jiné. Takže vždycky záleží, kde se pohybujete, ale jako jsme ženy, takže víme, že to ženské cestování je vždycky lepší si dávat pozor.
1: Tak ať vám to vychází, přeji vám krásné cesty, bezpečné, šťastné návraty.
0: Děkuji moc krát.
1: Iránistka, arabistka a také spisovatelka i průvodkyně Lenka Hrabalová byla mým dnešním hostem. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Děkuji,
1: příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Odboráři z pražského letiště vstupují do stávkové pohotovosti, nesouhlasí s výběrem nového ředitele. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. A počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehánky. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize potvrdil Českému rozhlasu předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Takzvaný kočičí mor není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, hlavně pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
4: Úprava horské stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách bude pokračovat. Proti investici správy chráněné krajinné oblasti za téměř 3 miliony korun se postavili někteří turisté a spolky na ochranu přírody. Podle Pavla Jurky z Agentury ochrany přírody a krajiny by ale bez úprav mohlo dojít ke zhoršení eroze.
6: Tento úsek jevil známky počáteční degradace. A jednoduše bychom místo na stezce stáli na v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
4: Podle odpůrců investice jsou opravy necitlivé vůči přírodě. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbro v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková nestačila v Oklahoma City o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. Krejčí byl druhý o 0,16 setin za Britem Clarkem. Dnes čekají kajakáře a kajakářky týmové závody a kvalifikace. Závodit se začne po 16:00.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, dopoledne ještě v jižní polovině území polojasno nebo skoro jasno. Přes den se můžou hlavně na severu a severovýchodě místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
0: Doprava.
4: Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína do Nového Jičína pozor na úrovni Příbora. Na 31,5 kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště je stále po noční nehodě na obchvatu Hodonína zavřená. Objízdná trasa vede přes město. Provoz sílí a kolona se tvoří na příjezdu do Hodonína od Lužic. Zdržíte se asi 20 minut. A v Praze jsou komplikace na Barandovském mostě. Na jeho konci zasahují záchranáři u vážnější nehody osobního auta a motorkáře. Projet se dá jenom levým a odbočovacím pruhem. Kolona se vleče jižní spojkou od nájezdu z Vídeňské. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už jsou u mikrofonu dva na dvojce.
7: Dnes opět v sestavě Tereza Stýblová a Jiří Holoubek. Přejeme vám hezké dopoledne. Jedno zastřešující téma pro následující minuty po 10. hodině. Poradna, také jedno z vašich přání, to všechno je připraveno.
8: No a za chvilku se s vámi budeme povídat o tom, co máte rádi, anebo také co vás po ránu podobně jako nás postaví na nohy. Budete mít na výběr.
7: Nápoje budou hrát hlavní roli v příštích minutách. A to možná především jeden takový, o kterém se tvrdí, že je možná tím nejprozkoumávanějším nápojem, který je k mání.
8: Ano, je pravda, že jiné nápoje by si nějaké průzkumy zasloužily, ale přijde mi, že všechny se točí kolem toho, o kterém dnes bude řeč. A neustále se potvrzuje buď, jestli je opravdu zdraví škodlivý v některém směru, anebo naopak má jenom samé benefity pro naše zdraví.
7: A ještě jedna drobná nápověda. Kofein v tom hraje zásadní roli. My se těšíme na vaši společnost, máme z ní radost a přejeme vám všem krásný den.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Za Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Když se zeptám Jirky, kávu nebo čaj, tak tuším asi, jak mi odpoví.
3: Co si myslíš?
2: Řekla bych, že by si zdal kávu.
3: Ano, řekla by si správně.
2: Ale možná záleží, v jaké denní době, nebo piješ výhradně kávu a čaj si nedáváš nikdy?
3: Ne, čaj si dávám. Já jsem si například před nějakým časem, už to je rok nebo dva roky, navykl na to, že když odjíždím z domova, tak si na cestu dělám černý čaj s trochou mléka, bez cukru, stejně jako kávu bez cukru, ale jinak jako káva boduje víc u mě, no, než čaj. Ale nic proti čaji. Možná je to u kávy tím, že to je takové jako taková rychlejší záležitost.
2: Nebo je to spojené s tou vůní a s tím rituálem, tak to mám
3: možná,
2: já.
3: Ale já hlavně, když jako si dám čaj, tak mám pocit, že čaje musím mít jako kotel, že to musí být pořádný hrnec. Jako.
2: No, takže káva anebo čaj, to je vlastně dnešní zásadní otázka, kterou vám budeme pokládat. Určitě tuhle nabídku slyšel každý z vás mnohokrát, ať už v restauracích, na návštěvách, doma, v práci.
3: No a proč o tom u nás právě dnes? Je to proto, že jsme narazili na zajímavý článek a ten mluví o tom, že přestože se vědci po určitou dobu domnívali, že pití kávy může být zdraví škodlivé, jistě jste o tom slyšeli, tak výzkumy z posledních let ty mluví o opaku.
2: No ale když se vrátíme právě do minulosti k jednomu výzkumu z roku 1991 nebo ke studiím, tak ty spojovali s rakovinou, kávu s rakovinou močového měchýře a kávu zařadila Světová zdravotnická organizace také mezi možné karcinogenní látky a jiné práce naznačovaly, že pití kávy může zvyšovat také riziko rakoviny plic.
3: No a později se přišlo na to, že šlo spíše o konotace, o souvislosti například s tím, že když je někdo kuřák, tak také pije více kávy, ale ta nemůže za ten případný karcinom a tak. V následujících desetiletích stovky studií přinesly zcela jiný pohled na kávu a ukázaly, že může chránit před některými závažnými chorobami.
2: A nedávná rozsáhlá metaanalýza, která shrnula výsledky těch desetiletí výzkumu, zahrnující 67 zdravotních ukazatelů, dospěla, že pro většinu dospělých je každodenní pití kávy spíše přínosem než rizikem pro zdraví.
3: Dobrá zpráva pro nás, kteří kávu pijeme. Radost z kávy mají prý naše játra, krevní cukr i mozek a jistě to není všechno. Data například ukazují, že ti, kteří denně vypijí až 3 šálky kávy, mají, a pozor, o 28% nižší riziko rozvoje Parkinsonovy choroby než lidé, kteří kávu pijí málo anebo vůbec. A 28% to už...
2: Už stojí za zvážení.
3: To už stojí za zvážení.
2: Tak máme s Jirkou už první šálek za sebou, tak myslím si, že ty 3 bychom dneska mohli dát.
3: No 3 je denní minimum.
2: To je základ.
3: Minimum.
2: Takže se vás dneska ptáme, káva nebo čaj a taky proč.
3: V jaké podobě si dáváte kávu s cukrem, s mlékem nebo bez? A pokud pijete kávu, tak je to český turek, italské espresso nebo třeba překapávaná káva, ta je oblíbená zejména ve Spojených státech.
2: A kolik také svého oblíbeného nápoje denně vypijete?
3: Takže káva nebo čaj?
2: Pište nám 702 222 220, to je číslo pro SMSky, anebo e-maily dvojka@rozhlas.cz.

0: Kávu nebo čaj? Takovou otázku vám dnes klademe. Budeme si o dvou těchto nápojích nebo o obou těchto nápojích povídat a vlastně nás i zajímá, který z nich získá převahu ve vašich zprávách a případně proč, jaký čaj máte rádi, jestli černý, zelený, bílý, ovocný nebo jakýkoliv jiný, jakou kávu máte rádi, jaký rádi pijete, kolik jí vypijete, jsme zvědaví.
1: No, když jsi řekl tu otázku jednoduchou, káva nebo čaj, to mi to připomnělo, nedávno jsem viděla nějaké video na Instagramu, kde jedna dáma vlastně shrnovala vývoj kávy, jak se ho dáváme v průběhu desetiletí, že před 30 lety to byla opravdu otázka káva nebo čaj, anebo jestli černá, nebo s mlékem, espresso a tak dále. A dneska, než vyjmenujete v kavárně všechny možnosti, latte, obecné mléko,
0: pokud vůbec víte, co to znamená, tak v tom tápu někdy.
1: Jaké příchudě a tak dále, tak je to minimálně minuta, no, takže ta nabídka se hodně rozšiřuje, ale my to dneska zúžíme opravdu káva nebo čaj.
0: Já teď mám úplně brouka v hlavě, já si, když jsem přemýšlel nad tím, jaké všechny způsoby nebo možnosti přípravy kávy jsou k dispozici a mluvím o těch domácích, což je teda ta překapávaná káva, rozpustná káva.
1: French press, moka konvička.
0: To je to, co jsem si nemohl vzpomenout. Moka konvička, no děkuju. A to mám doma samozřejmě
1: to
0: taky.
1: To máš doma.
0: To jí mám doma.
1: Nevíš,
0: a teď jsem si nemohl vzpomenout moka, to je to slovo, moka konvička. Z toho je mi, nebo jazz věc, jo, samozřejmě se dá připravit káva, tak moka konvička je poměrně oblíbená. Jak ty ráda kávu?
1: No, právě, že jste moka konvičky si. Když mám čas, tak se to ráno hezky namelu, kafíčko a pak čekám, až se mi ta moka konvička zahřeje a pak udělá kávičku.
0: Moka konvička. My když jsme mluvili o tom, že se opět objevují, a je to zajímavé, ono, známe to i od jiných jaksi druhů pokrmů nebo nápojů, kdy se nějaký čas mluví o tom, jak nám to nedělá dobře, pak nějaký čas o tom, jak nám to dělá dobře, uvidíme, kam se to posune zase za 10 let, ale teď jsme ve fázi, kdy káva tedy ano, je prospěšná, tvrdí výzkumy, tak my se na to zeptáme i někoho, kdo se tím dlouhodobě zabývá.
1: Ano, to bude gastroenterolog, pan doktor, docent Pavel Kohout a tam to bude vyloženě pozitivní vyprávění.
0: Doufejme,
1: o kávě.
0: Doufejme.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: životě.
1: Lucie Bílá u nás na dvojce. Dneska se s vámi povídáme o tom, jestli máte raději kávu nebo čaj, anebo možná obojí, tak jako Renata z Prahy, která nás zdraví. Píše, že jí probouzí naše témata, aktivuje mozek tím, že nám píše právě k ním a dnes napsala, že pokud má k tomu oblíbené kafičko, k tomu psaní příspěvku, tak je svět uspořádán a den může začít, ale potom si dává po kávě i čaj, takže je pod obojí.
2: A než oslovíme našeho hosta, ještě stručně zpráva od Jany. Já jsem kávomilka, nejraději espresso macchiato, čaj pouze, když jsem na návštěvě a tam mi nabízí turka nebo kávu rozpustnou. To fakt ne, jsem zhýčkaná, napsala Jana.
1: Já to chápu.
2: A teď už k tomu slíbenému povídání.
1: Pan docent Pavel Kohout, gastroenterolog, dobré ráno, pane docente.
3: Dobré ráno.
2: My víme, pane docente, že vy jste dlouhodobě zastáncem kávy a to jaksi i z dob, kdy leckdo kávu hanil nebo k ní měl určité výhrady. Co to znamená? Vy jste věděl dřív než ostatní, jak prospěšná může být pro naše tělo?
3: No, to kdybych řekl, tak bych lhal, kdybych se měl za takového vizionáře, mě ta káva chutnala, a tak jsem byl strašně potěšený, když byla aktivita, která se jmenovala Institut kávy a sbírali jsme poznatky medicínské o kávě, sbírali jsme studie a díky ní jsme zjistili, že ta káva není tak škodlivá, jak se myslelo, a tady tu osvětu jsme potom dělali v České republice.
1: Váš obor se, pane docente, zabývá trávicím traktem člověka a tam se kolem toho opravdu mluví velice hodně, jak káva ovlivňuje třeba nalačno, pokud ji pijeme, právě naše trávení. Tak i v této oblasti je káva skutečně přínosem, anebo se tam přece jenom nějaká úskalí?
3: To určitě jsou. Káva způsobí to, nebo kofein v kávě způsobí to, že se zvýší množství kyseliny solné, která je v žaludku. To znamená, proto ta káva před jídlem může být, aby nám zvýšila chuť k jídlu a schopnost trávení látek. Samozřejmě, pokud máme nějaké další obtíže, třeba když bychom měli infekci Helicobacterem pylori, tak se nám to posčítá dohromady a mohlo by vzniknout řed. To znamená, u lidí, kteří mají tendenci k ředu nebo dokonce tu ředovou chorobu žaludku a dvanáctníku mají, tak tam káva s kofeinem vhodná není. Poté, co se zaléčí nebo vyléčí, protože my dokážeme vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku vyléčit, nejenom zaléčit, tak pak zase se k té kávě mohou vrátit.
2: Platí to i, když si dáváme toho klasického českého turka, já jsem mockrát slyšel, hlavně nepij ten lager tam na dně, to ti neudělá dobře. Hraje to roli?
1: A nebo k tomu ještě přidám, když tomu dáme mléko, to zase slyším já, že to je přívětivější pro náš žaludek.
3: Určitě ano. To znamená, to mléko je výhodné v tom, že se nevstřebá tolik kofeinu tak rychle. To znamená, že tím, jak je tam tuk, tak se pomaleji vyprazňuje žaludek a ten kofein se střebává pomaleji a není to takový velký vzrůst tvorby té kyseliny solné. A samozřejmě to mléko v žaludku zároveň pomáhá k tomu, aby neopatří k takovým těm protektivním činitelům proti vředům. A co se týká turka, my jsme dělali studii právě tenkrát, když jsme měli Institut kávy před těmi 10 lety a zjistili jsme, že ten turek vůbec není škodlivější než espresso nebo káva z těch kapstiček nebo tak. To znamená, je to úplně stejně rizikové nebo a spíš záleží na tomu, co komu chutná. Ten lager určitě neškodí.
2: Pane docente, ještě se musíme zeptat, také se často setkáváme s tím, že někdo říká, no už je 17:30, 17:30 kafe, já už se nedám, to bych nespal.
1: Já dokonce stíchám ve 3 hodiny odpoledne.
2: Někdo dokonce od 3, od 4 a někomu je to úplně jedno, což je samozřejmě nespravedlivé. Jak to funguje na vás?
3: Máte naprostou pravdu, ale ono je to způsobené tím, že v té populaci je asi takových 30% lidí, kteří jsou pomalí metabolizéři kofeinu. Oni za to nemůžou, je to vrozené. To znamená, že oni ten kofein nedokážou tak rychle metabolizovat. A pro mě také, pro člověka, který si dává kávu třeba 10 hodin večer a o 10:30 usíná, tak to tak jako je to taky něco nepochopitelného, ale bohužel to mají vrozené a nedokážou ten kofein tak dobře odbourat. A ta káva v těch 12 už jim způsobí, že třeba nemůžou spát, ten kofein má poločas odbourání u takových lidí třeba 10 hodin. Podobně je to u dětí.
1: Poslední otázka, to je otázka na tělo, pane docente, jakou kávu máte nejraději?
3: No tak já mám nejradši teda ty italské kávy, to znamená espresso a stejně jako ta slečna, co tam povídá, tak espresso macchiato nebo flat white.
2: A dáváte si někdy úplně takové to malinké ristretto, když mluvíme o těch Italech, že to tam jen tak jako lupnete, jako jedno no, hubku a jde se dál?
3: Ano, to když přijdu ráno do práce, tak bez toho nemůže začít.
2: Pan docent Pavel Kohout, gastroenterolog, si s námi povídal i o kávě a my za to moc děkujeme, ať se vám daří.
1: Mějte se krásně,
3: nashledanou.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Vypadá to, že jsme dnes položili našim posluchačům úplně tu hamletovskou otázku, být či nebýt, alespoň tak
1: je
0: na to.
1: Je to zásadní věc.
0: Ano, reaguje Anička, která právě píše to jako otázka být či nebýt, káva nebo čaj. A pokračuje, miluju oboje, z kávy nejvíce espresso, ale i cappuccino a z čaje pak kvalitní černý, ale i bylinkový, ale co nemusím, tak je káva rozpustná.
1: No a přidává se také Naďa, která píše, kávu miluji, den bez ní si představit nedovedu. A jak to vypadá ráno u Nadi? Ráno zapínám oba kávovary, espresso i překapávač, preso už mám za sebou, popijím překapávanou, zásadně piji s mlékem, bez cukru a i dobrou rozpustnou. Turka ale ráda nemám. A kolik? Nevím, prostě kolik snesu.

0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy od čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Kávu nebo čaj a proč a kolik a jakou kávu nebo jaký čaj, o tom si povídáme od 9. hodiny. Vy nám dál můžete psát. Já jsem dopil svou dnešní druhou kávu, Tereza, první druhou.
1: Já zatím první a tu druhou si dám asi až po snídani, protože jsem ještě nalačno.
0: Nepovídej.
1: No, tak a já to piju bez mléka a to by mě pan docent nepochválil, jak říkal, tak to mléko přeci jenom způsobuje, že jsme více chráněni před účinky kofeinu.
0: To jsme se dozvěděli. Ano, před několika minutami od gastroenterologa. Teď ale postoupíme o kousek dál.

0: Hudba na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Kdo napsala, co by si přál?
3: Dobrý den, mám velké přání a tím je prosba o poděkování paní učitelce Lence Hejnové, která vede soubor mladých stepařů Frigety Feet v základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové. Paní učitelka se velmi věnovala mým vnoučatům Janě a Michalovi Bidžovským a jejich spolužákům v přípravě na Dance World Cup, který o uplynulém víkendu skončil v irském Dublinu. Děti tam velmi dobře reprezentovaly naši republiku. Moc děkuji za to, s jakou péčí se paní učitelka svým žákům věnuje a podporuje rozvoj jejich talentů neúnavně bez ohledu na své osobní volno. Takových učitelů bohužel děti kolem sebe mají málo a proto si jí moc vážím. Děkuji za splnění mého přání tím, že jí takto veřejně poděkujete. Irena Svozilová z České Skalice.
2: Milá Ireno, tak my se připojujeme a zprostředkováváme tedy skrz rozhlasové vysílání to vaše poděkování. Vy jste psala o paní učitelce Lence Hejnové, ale je potřeba říct, že také její pravděpodobně manžel Petr Hejna je samozřejmě tím důležitým hybatelem toho stepařského klubu. Já musím říct, že mě to zaujalo i proto, že od příštího školního roku, tedy od září, se můj synek ve třeťáku na konzervatoři bude učit i stepovat.
3: Ano, ano.
2: Já už se těším, až mi zastepuje doma, protože z tak mého
3: pokud
2: pohledu...
3: by měl nějaké nedostatky, tak tady možná...
2: Ano, tak víme.
3: Ano, v Hradci Králové by mohl dostat soukromé lekce.
2: Kam se obrátit pro radu, takže Lenkovi i Petrovi Hejnovým samozřejmě děkujeme. My jsme dokonce zkusili spojit se s nimi. Říkali jsme si, že možná ještě víc by je. I vás, milá Ireno, potěšilo, kdybychom si s nimi popovídali do vysílání, ale to spojení se nepovedlo. Nedohnali jsme je, tak snad alespoň takhle.
3: No možná, že někde stepují nebo se plně připravují na další šampionát, tak je nemůžeme rušit. Tak ještě jednou děkujeme a ať se vám daří.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

rád utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Před chvilkou jsme tady na základě vašeho přání, které jde na naši hlavu, přáli. A píše nám tady paní Irena Svozilová z České Skalice. Jsme moc rádi. Píše: dobrý den, moc vám děkuji za splněné přání. Jsem nadšená a doufám, že všichni, kdo fandí Fidgety Feed klubu a slyšeli vysílání, tak budou také nadšení. Pana Hejnu jste vzpomněli úplně právem. Nechtěla jsem ho opomíjet, ale v Dublinu nebyl, tak mi nějak pozornost na něj nepadla. Jsem velmi překvapená, jak dobře jste o nich informováni. Ještě jednou děkujeme, mám radost, jak o Ježíšku, který mi přinesl vytoužený dárek. Tak to jsme rádi, že jsme udělali zase pisatelce takovou radost.
1: No a doufáme, že se to samozřejmě donese i k těm uším, ke kterým to bylo směřováno. Děkujeme, musíme připomenout, že paní Irena dnes získává tedy ponožky od dvou na dvojice. My vám je moc rádi pošleme. A pro vás všechny ostatní je ještě jedna důležitá připomínka. Adresa RNP, tedy Rádio na přání, zavináč rozhlas.cz je vám stále k dispozici, pokud byste měli přání, které bychom mohli splnit, anebo se o to alespoň pokusit. A teď ještě jednou ke kávě, protože káva nebo čaj s otazníkem, to je pracovní titulek pro naše dnešní dopolední setkání. A teď jsem tady měl zprávu, kterou jsem ztratil, ale už ji mám zpátky. Dobrý den, kávu piju dost pravidelně, většinou French press, a teď je to zajímavé, experimentuji s chili, pepřem, hřebíčkem, anýzem, badiánem. Prostě mě zajímá, jak to chutná. U některých chutí zůstanu a někdy to bylo naposled, to napsal Martin. Ale to je zajímavé a já to nedělám cílevědomně, ale jsem tam, když mám možnost ochutnat kávu s něčím takovým, tak to určitě udělám.
0: Se skořicí, ta je výborná.
1: Skořice moc sladká na mě.
0: Je moc sladká, ale vím, že jak mluví o tom Martin, o tom koření,
1: čili určitě, to bych zkusil.
0: Tak mám takovou směs koření, přímo směs do kávy se to jmenuje, a tam badián, čili a hřebíček jsou, takže to můžeš vyzkoušet.
1: No, čili hned dneska odpoledne.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla.

0: Museli jsme se teď s Terezou společně podívat, co to vlastně bylo chyto. Kupte si auto a cucejte chyto, zpíval Pavel Dobeš. Takový hořký nápoj, na který už jsme vlastně zapomněli a nic než ten název nám v paměti.
1: Já jsem si právě tu hořkost pamatovala, takže jo. S tím jsem to měla spojené, ale typ na nealkoholické pivo to... Tento nebyl. Nebyl správný.
0: Ale byl to nápoj. Ano. O nápojích jsme si povídali celou hodinu.
1: A my jsme se dnes ptali, jestli kávu nebo čaj. A abychom tedy nestranili jenom kávě, tak nám taky napsal náš posluchač Ferdinand, který má rád právě čaj. Kafe mi nechutná, to si dávám jenom občas, a to v případě, že je ouvej, nebo na to musím dostat chuť. Čaj pije téměř každý den ráno, a to půl litr, většinou černý, bohužel s bezlaktózovým mlékem a zásadně bez cukru. Někdy zelený, ty ovocné moc nemusím. Bylinkový občas, když je potřeba nakopnout nějaký můj tělesný orgán. Za čaj ale nelze považovat tekutinu podávanou třeba ve školních jídelnách, vysokoškolských menzách ani v nemocnicích. A když už kávu, tak rozpustnou s mlékem a slazenou dvěma lžičkami cukru.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy o kávě i o čaji. Než vás pozveme k poslechu poradny, protože se blíží 10. hodina, ještě jedno důležité upozornění. Právě dnes, tedy 21. července, bude přerušen příjem rozhlasového signálu kvůli údržbě vysílače Votice Mezivrata. Dotkne se to posluchačů ve středních a jižních Čechách.
1: Mezi 10. a 15. hodinou nebudou dostupné FM frekvence dvojky a dalších stanic Českého rozhlasu a vypnuté bude i vysílání DAB. Posloucháte-li tedy naše vysílání v okolí Votic, tak se omlouváme za potíže způsobené technickou údržbou vysílače. Ještě jednou Votice Mezivrata.
0: A teď už ta slíbená pozvánka k poradně, která tady bude pár minut po 10. a po aktuálních zprávách. Naším hostem bude psycholožka a psychoterapeutka a téma obsedantně kompulzivní porucha. Tak si to poslechněte, zůstaňte s námi a i dál krásné úterý.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Odboráři pražského letiště hrozí stávkou. Kvůli novému řediteli vyhlásili pohotovost. Na Karvinsku se začíná zasypávat černouhelný důl ČSM a počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehánky. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lašák. Jejich odbory proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Informaci České televize potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lašáka spojují odboráři s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto o budoucí fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí, jak Českému rozhlasu řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmanková.
2: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
0: Přímo na letišti jedná se zaměstnanci ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fou se Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolů se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028. Ve Znojmě se dnes představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce vystoupí v 6 večer celkem 7 mladých interpretů, kteří na sebe v minulé sezóně upozornili svými výsledky. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. Podle prezidenta přehlídky Jiřího Ludvíka výběr účinkujících představuje nejzajímavější interprety nastupující generace hudebníků.
3: Jedná se o soutěže vlastně české přední, ať už je to Kocionová houslová soutěž, Hranova čelová soutěž nebo Malý Amadeus v Brně. Jejich vítězové přichází právě pod kuratelou našich mladých produkčních, kteří se učí vyprodukovat klasický koncert. Je to taková součást toho našeho dětského programu.
0: Do kostela Nejsvětější Trojice v zámeckém areálu ve Velči na Karlovarsku by se mohly vrátit zvony. Zabavené byly ve světových válkách ve 20. století. Národní památkový ústav na jejich obnovu vyhlásil sbírku. Do ní se může zapojit každý. Významní dárci budou mít možnost nechat odlít svá jména přímo na pláště nových zvonů. Ty budou stejné jako ty původní. Ten větší byl zabaven v roce 1916 během první světové války. Menší zvon potkal stejný osud v roce 1942.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Úterní odpoledne bude většinou oblačné, na severu a severovýchodě se můžou místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D2 kousek za slovenskými hranicemi směrem do Brna opatrně na 59,5 kilometru mezi pruhy leží velký balík polystyrénu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí se kolona protáhla za odolenou vodu, zpomaluje se na 7,5 kilometru a zhruba čtvrt hodiny se jede k nehodě za sjezdem na Kralupy na 10. kilometr. Na silnici 13 směrem z Teplic do Děčína pozor na průtahu Jílovým, odklízejí tam následky po havárii osobního auta s motorkářem, na místě jsou záchranáři. A na silnici 55 z Břeclavi do Uherského Hradiště v Hodoníně pokračuje obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam pokračují s vyšetřováním noční nehody nákladního a osobního auta. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračují 2 na 2.
5: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek vám přejí i nadále hezké dopoledne. Možná to znáte, odjíždíte na dovolenou a několikrát se vrátíte domů, protože máte pocit, že jste nevypnuli sporák, nechali zapnutou žehličku nebo třeba nechali svítit a v dovolenkové destinaci se zase obáváte nákazy bakteriemi, neustále používáte čistící gely a úplně vám to zkazí dovolenou a vlastně vás to značně omezuje v vašem životě.
6: No a říkáte si, jestli to náhodou není obsedantně kompulzivní porucha. My na to odpovíme, ale možná pokud se to týká například jenom dovolené v uvozovkách nebo jenom odjezdů na dovolenou a na delší pobyt mimo domov, tak to ještě nebude to, co bude náplní příštích minut, tedy naší dnešní poradny. A tím se stane právě obsedantně kompulzivní porucha. Naším hostem bude psycholožka a psychoterapeutka Kristýna Sarisová.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A budeme dnes mluvit o našem zdraví. Tématem je obsedantně kompulzivní porucha a naším hostem psycholožka a psychoterapeutka a také autorka knihy Kanapky Kristina Sarisová. U těch kanapek nejde o nic k jídlu, což si vysvětlíme. Hezké dopoledne.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
4: Tak možná to můžete hned Kristino vysvětlit, kanapky.
3: Kanapky je soubor povídek a ten název odkazuje na příběhy z psychoanalytického kanape, protože já pracuji jako psychoanalytická psychoterapeutka a ta knížka obsahuje 8 příběhů o různých psychologických a psychiatrických fenoménech a každý ten příběh je následně doplněný psychoanalytickým komentářem, aby si čtenář mohl přečíst o tom, na jakém mechanismu ta konkrétní porucha nebo ten konkrétní fenomén vzniká.
4: No a je mezi nimi i ta porucha, o které bude dnes řeč, obsedantně kompulzivní?
3: Ano, je mezi nimi.
2: A teď si to pojďme přiblížit, co to tedy vlastně je. Mnoho lidí, nebo alespoň já mám ten pocit, když se řekne to sousloví obsedantně kompulzivní porucha, tak první, co si vybaví, je dejme tomu časté mytí rukou. Ale jistě to není zdaleka všechno.
3: Není. Obsedantně kompulzivní porucha je především úzkostná porucha, vychází z úzkosti a právě to mytí rukou nebo vracení se, jako kontrolovat, jestli jsme vytáhli žehličku, jestli jsme zamkli, tak vychází právě z toho, abychom tu úzkost snížili.
4: Což se ale asi nedaří.
3: Což se nedaří právě pokud už je to rozvinutý v tu obsedantně kompulzivní poruchu jako takovou, tak ta úzkost se tím nesnižuje nebo jen velmi, velmi málo. A pokud nám je třeba v tom rituálu nějakým způsobem zabráněno, tak ta úzkost naopak ještě narůstá, až ta frustrace může být taková, že přejde třeba v paniku nebo v nějaký vztek, v agresi a je to pro toho člověka jako velmi, velmi zatěžující.
2: Jak jste řekla, pokud je nám v tom zabráněno nebo to nemůžeme udělat, tak mně to přišlo, že to může být něco takového jako abstinenční příznaky, když nám chybí droga, ať už je to kofein, nikotin nebo cokoliv jiného. Abychom se v tom nějak zorientovali a teď si každý druhý nezačal říkat, že něčím podobným trpí. Co je ještě normální a co už ne? Když například se vrátím domů dvakrát, jestli jsem vypnul ten sporák, tak jestli ještě ano, ale když to je po páté, tak už to je jako začátek.
4: Asi když se uklidním tím, že jsem ho nechala vypnutý a už se tam nevracím, tak je to asi v pořádku, ale pokud mě to neuklidní a neujistí.
2: Ano, ale
4: mě to,
2: otázka to byla
4: vidím,
2: na našeho hosta.
4: Ano.
2: Ačkoliv odpověděla Tereza.
4: Já přemýšlím na hlas.
3: Tak určitě troufnu si říct, že každému z nás se někdy stane to, že se prostě vrátí zkontrolovat, jestli vypnul televizi, jestli vypnul troubu. Já dneska, když jsem se chystala sem, tak jsem se taky vracela, protože jsem si nebyla jistá, jestli jsem vypnula žehličku.
2: Teď nemáte to cukání.
3: Teď už ne. Ale to je přesně ono, že vrátila jsem se, zkontrolovala jsem a dobrý. Kdežto člověk, u kterého jsou rozvinutý obsedantně kompulzivní rysy nebo ta porucha, tak se vrátí se třeba 10krát a stejně tomu nevěří. Lidé si to třeba pak i fotí, aby potom se na to mohli podívat, ale nevěří ani té fotce.
2: Aby měli sami pro sebe důkaz.
4: Ta porucha se rozšiřuje, nebo ty příznaky, řekněme, že to začne takhle v uvozovkách nenápadně, že se třeba vrací neustále něco kontrolovat, ale pak se přidají i další touhy, řekněme, kontrolovat si právě třeba tu čistotu rukou, nebo jaké jsou ještě další projevy?
3: Projevy můžou být různé. Ono je to právě často zaměřené právě na kontrolování té čistoty nebo na kontrolu nějakého jako pořádku, kontrolování vypnutí těch spotřebičů, ale může se to projevovat třeba i tak, že se vracíme na křižovatku, abychom zkontrolovali nebo přesvědčili se o tom, že jsme nikoho neporazili na přechodu. Může to spočívat i v tom, když se opřu pravým loktem o stůl, tak abych to jako vyvážila, tak se potřebuju následně opřít i levým loktem. Takže ty projevy jsou opravdu různé.
2: Děkujeme. Bude to dnes očividně zajímavé povídání, obsedantně kompulzivní porucha, naše téma a psycholožka a psychoterapeutka Kristina Sarisová s námi ve studiu jako host.
4: Máte-li otázky, tak můžete telefonovat 22 155 25 25 anebo psát na dvojka@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Naším dnešním hostem je Kristina Sarisová, psycholožka a psychoterapeutka. Povídáme si o obsedantně kompulzivní poruše. Má tahle nemoc nějaký spouštěč?
2: Spouštěčem většinou bývají období, která jsou pro toho člověka zátěžová. To znamená různé přechody do jiných životních fází. Například, nevím, na střední školu, na vysokou školu, osamostatňování se, vstup do práce nebo i do vztahu. Takovéhle jako přechodová období mohou spouštět obsedantně kompulzivní nějakou dynamiku, a nebo to jsou opravdu jako krizové zážitky, jako trauma, úmrtí v rodině, úmrtí partnera, nějaký významný stres.
3: Může potom podobná situace zapříčinit i skončení toho problému?
2: Nesetkala jsem se s tím.
3: Napadlo mě to opravdu jenom proto, že když se to tímhle spustí, tak jestli jako vylekáme toho člověka, takže to třeba zmizí. Dobře, pojďme si rozdělit to, co vlastně, protože to, o čem mluvíme, je složeno ze dvou slov, co vlastně ta jednotlivá slova znamenají. Co je obsese a co je kompulze?
2: Obsese jsou vtíravé myšlenky, obsahy, fantazie, představy, které se nám vkrádají do mysli a jsou nám nepříjemné, nesouhlasíme s nimi, otravují nás, nějakým způsobem nás zatěžují. A díky těmto obsahům narůstá naše úzkost, a abychom tu úzkost snížili nebo se s ní nějak popasovali, tak nastupuje kompulze. A kompulze už je ten konkrétní čin nebo rituál, kterým se s tou obsesí zdánlivě vypořádáváme. To už jsou ty konkrétní, to zamykání, to kontrolování, to čištění, to mytí rukou a tak dále.
1: Uvědomují si pacienti, že mají opravdu problém, a nebo to berou jako svůj osobnostní rys, že to zkrátka tak to mají a nechtějí to třeba řešit?
2: Právě, že si to často, nebo ve většině případů, opravdu uvědomují a prožívají za to hluboký stud. Proto často nevyhledávají odborníka nebo se s tím nikomu nesvěřují, protože se za to hluboce stydí, že nedokážou se s tím popasovat sami, protože sami ví, že to je iracionální. Ale aby mohli nějak fungovat, aby vlastně ty emoce nějak, tu úzkost nějak regulovali, tak ten čin musí vykonat.
3: Možná, když to potom nelze udělat, tak člověk z toho samozřejmě může být nervózní, možná až agresivní. Já se totiž dostávám k dotazu naší posluchačky, která píše o tom, že se s něčím podobným setkala u svého švagra, který měl tuto diagnózu, a bylo to opravdu hodně nepříjemné. Je normální průvodní jev i agresivita? Je jedna část otázky. A druhá, jestli tato nemoc, tato porucha může být dědičná?
2: Agresivita může být doprovodným projevem právě proto, že pokud ten rituál nemůžeme učinit nebo udělat, tak vlastně ona padá ta kontrola, zdánlivá kontrola té situace. A u té obsedantně kompulzivní poruchy je ta kontrola vlastně ústředním tématem. Takže když ztrácíme kontrolu, tak nás to frustruje a ta frustrace následně může vyvolat agresi.
1: A ta dědičnost?
2: Dědičnost u téhle poruchy má poměrně významný podíl.
3: Máme tady další dotazy posluchačů, teď přistál jeden a už se do něj začtu. Chtěla bych se zeptat, ptá se Helena Novotná, jak k tomuto přistoupit u pětileté dcery. Vidím u ní silný sklon k těmto projevům, nevím, jak s tím pracovat. Nebránit jí v tom, jak jí podpořit, aby se z toho dokázala postupně zbavit.
2: U dětí je potřeba rozlišit, kdy to ještě spadá do fáze, kde mají magické myšlení, kde vlastně oni si opravdu myslí, že tím něco jako ovlivní, že když něco neudělají, tak se něco stane. Například takové to nechození po spárách a tak. A je důležité vlastně povídat si s tou holčičkou o tom vlastně, proč to dělá, jaký to má význam, pozorovat, v jakých situacích to dělá, jaké situace tomu třeba předcházely, mluvit o tom s tím dítětem.
1: Kdy vlastně pacienti a to dospělí vyhledají odbornou pomoc, protože je evidentní, že ji potřebují, ale často se právě za to stydí. Taky z vaší zkušenosti, Kristýno, přichází s tou diagnózou nebo třeba na to přijdete jako se vedlejší produkt nějakého jiného problému, který je s tím spojený?
2: Ony někdy ty projevy mohou být opravdu subtilní, že to nemusí být v té realitě natolik výrazné, že to zasahuje vysloveně do toho běžného fungování, ale mohou to být, ty rituály mohou probíhat i jenom jako v mysli. To znamená, že když, nevím, uvidím, jak letí nějaký pták, dejme tomu, tak musím napočítat do 20. Jo, a když to neudělám, tak se něco strašného stane. Když to neudělám...
3: To už jsme skoro u pověrčivosti a podobných záležitostí.
2: Ano, ono to s tím magickým dětským myšlením maličko jako souvisí. S tím, že já vlastně můžu ovlivňovat věci, které v podstatě pod kontrolou nemám nebo nemůžu mít.
3: Děkujeme. Druhá část poradny, obsedantně kompulzivní porucha, naše téma s psycholožkou a psychoterapeutkou Kristýnou Sarisovou a případnými vašimi dotazy.
1: 22 155 25 25 telefonní číslo k nám do vysílání.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A její třetí část, obsedantně kompulzivní porucha, naše téma, psycholožka a psychoterapeutka Kristýna Salisová je s námi ve studiu, k dispozici i vám.
2: A máme telefonický dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, Nováková, buďte tak laskavá. Spadá do tyhletý poruchy taky hromadění, respektive takovýto chorobný hromadění věcí, že se třeba úplně zaplní dům těma věcma.
1: Děkujeme za zavolání.
4: Ano, pardon. Může, ta porucha může mít i takovouhle podobu, kdy ten člověk vlastně tu kontrolu provádí tím, že hromadí ty věci, kdyby se mu náhodou někdy v budoucnu hodily k něčemu.
2: Jaká je terapie, Kristýno, léčba této poruchy?
4: Tak zlatým standardem v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy je kognitivně behaviorální terapie, kdy vlastně s klientem se opravdu jde po těch běžných denních vlastně chvílích, kdy se ty konkrétní projevy projevují a krok po kroku se učí s nimi zacházet. To je nejčastější vlastně volba léčby. Pak ještě může být vlastně dynamický směr léčby, respektive psychodynamický, kdy s klientem opravdu jdeme po těch vnitřních mechanismech, na základě kterých ty obsedantně kompulzivní symptomy vznikají. Ty vznikají právě na základě nějakého vnitřního konfliktu, který si nelze z různých důvodů dovolit. A abych byla konkrétní, tak například může to být vztek vůči jednomu z rodičů, který si nelze dovolit z různých důvodů. A právě ta obsese a ta kompulze je potom jakoby kompromis mezi tím, kdy jakoby odčiňujeme ten vztek tím, že třeba v té realitě se hrozně bojíme o toho rodiče a tak vykonáváme ty kompulze.
1: Pravděpodobně člověk, aby se dostal do péče psychologa a začal řešit ten svůj problém, tak se musí sám jaksi dopracovat do stádia, kdy jemu to začne překážet. Asi neexistuje jiná cesta. Nebo stává se vám, že někdo k vám dovede jaksi toho člověka, o kterém si myslí, že by tu pomoc potřeboval, ale on sám o tom přesvědčen není?
4: To se nestává, protože...
1: Že to nelze prostě.
4: To nelze. Ale ono to opravdu může potom narůstat až do takové podoby, kdy ten člověk se věnuje vykonávání těm rituálům třeba hodiny denně, třeba 3-4 hodiny denně i více a opravdu mu to narušuje to běžné fungování. Běžné fungování v práci, ve vztazích, v zálibách. Významně mu to narušuje kvalitu života.
2: Budeme optimističtí na závěr. Určitě se to dá vyléčit, nebo alespoň se naučit s tou poruchou žít.
4: Určitě. Buď právě

0: zlepšuje to fungování.
1: Když jestli je to třeba to, těší.
2: Jestli to jenom dělá radost, no, tak dobře.
0: Tak je to úplně v pořádku.
1: Moc děkujeme. Kristýna Saresová, psycholožka, psychoterapeutka, také autorka knihy Kanapky, byla naším hostem. Mějte se krásně.
0: Děkuju, naschranou.

0: Tradiční pozvánka k poslechu kávy o čtvrté u nás na dvojce po 16. hodině.
1: Dneska budeme zavařovat. Domácí zavařování totiž může překvapit a ne každá marmeláda se povede podle představ. Tak co dělat, když je příliš řídká, moc tuhá, nebo se zase sklenice správně nezavíčkuje, které chyby při zavařování můžeme ještě napravit a kdy je lepší obsah raději vyhodit. Patricie Strouhalová bude mít hosta, úspěšnou podnikatelku a zakladatelku vyhlášené značky Hanu Schindlerovou.
0: No a my za chvíli přivítáme Aleše Cibulku, je úterý, tak se podíváme na to, jak se dařilo a kterým filmům o víkendu v kinech.
2: Ahoj, zajedeme dnes na Titrosky.
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti, dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pijeme.

0: Tenistu. A večer budou Démanty noci.
1: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
2: www.lfs.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleši, přejeme ti hezké dopoledne.
3: To tež přeji i já vám všem, hezký den.
4: A ptát se tě na vítěze víkendové návštěvnosti v českých kinech je asi zbytečná věc, takže jediný otazník, byla opět po čase překonaná hranice 100 tisíc diváků za víkend?
3: Byla překonána to, co jsme očekávali. Vezmu to od třetího místa, Odvážná Vajana 22 tisíc diváků, Mimoni a Monstra 33 tisíc diváků a Odyssea 110 tisíc 79 diváků. Teď by měla zaznít fanfára, protože je to letos poprvé, kdy byla ta 100 tisícová hranice překonána. Třeba Ďábel nosí Pradu za ten první víkend měl jenom v uvozovkách 88 tisíc diváků. Mimochodem naposledy tu 100 tisícovku překonal Avatar, Oheň a popel. To bylo v prosinci loňského roku 184 tisíc diváků. No a když budeme počítat dál, tak Odyssea třeba v Itálii 1,2 milionu diváků, Řecko přidalo 150 tisíc diváků. No kdybychom sečetli celý svět, podle výdělku odhadem bylo v kině, teď si to představte, 25 milionů lidí. Ten film o víkendu vydělal 264 milionů dolarů. Jeho rozpočet byl 250 milionů dolarů. To znamená, že už jsou 14 milionů dolarů v plusu. Mimochodem, kdybychom to přepočítali, ten film stál 5,5 miliardy korun. Takže je to vráceno za jeden víkend, teď už nemusí přijít nikdo a prachy jsou doma.
2: Takhle se to dělá.
4: Spousta čísel.
2: Aleši, díky za tenhle pohled do kin. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ovšem, já teď koukám na druhou položku tvého dnešního červeného koberce a nevybavuji si, že bychom u tebe na koberci někdy vařili, ale ty prý máš tip na úterní oběd, tedy ano, už i u tebe došlo na vaření.
3: No jistě, já budu radit, co si dneska dát k obědu, protože konečně praktický den, to jsou furt mezinárodní dny lízátek, spodního prádla, já nevím čeho všeho. Dneska je, milí posluchači, den nezdravého jídla. Říká se tomu taky den hříšného jídla, brakového jídla. Dneska je všechno beztrestně povoleno. Když si dáte nějakou takovou drobnou čuňačinku, jak já říkám, dneska se to nepočítá. Takže hranolky, hamburgery, čokolády, pici, čipsy, sladkosti, koblihy. Dneska je ten den D. Pátral jsem, proč je to právě 21. červenec. Nikde jsem se nedopátral, ale to je jedno. Dneska je ten den, takže pokud máte k obědu někde v krabičce brokolici nebo kuřecí prso na páře, zapomeňte na to a vzhůru k nějakému takovému brakovému výživnému jídlu.
4: Co se dáš ty, Aleši?
3: No, já se zeptám jako spíš vás. No, samozřejmě
4: bombu.
3: Něco nezdravého. Kalorickou bombu. Co byste řekli, že z českých hotovek nebo takových jako obědových jídel je nejhorší? Mám tím na mysli kalorie, nasycené tuky, sůl. Co byste řekli, že kraluje tomu českému jídelníčku? Když bychom si tady chtěli dát opravdu toho krále nejnezdravějších jídel dneska.
2: Smažák, hranolky, tatarka.
4: Taky typuju. Smažený sýr.
3: Zní to hrozivě. Já, když se mě zeptáte, já ať přijdu kamkoliv, tak si dávám vepřové výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem. Jestli je mají, dávám si je všude. To je takové ubohé jídlo, to se nedostalo ani do první desítky. 600 kilokalorií, to je dieta, přátelé. Páté místo, svíčková s knedlíky. Poctivá porce zhruba 840 kilokalorií, 35 gramů tuku, nějaké nenasycené tuky, taky jako dobře. Čtvrté místo, a to mě překvapilo, protože to, když si dávám, mám pocit, že jim dietně, holandský řízek s přílohou. Představte si, mleté vepřové sýr, trojobal, jedna porce, zhruba tisícovka kilokalorií. Třetí místo, to jsme měli k obědu včera, jsme nějak asi ten den, jako jsme si to spletli.
4: Jste měli včera den hříšného jídla už.
3: No jasně, no, vepřové koleno. Samotné koleno je asi jenom 300 kilokalorií ve 100 gramech, jenomže málo kdo si dá 100 gramů, a k tomu ještě chlebíček, hořtice, křen, pivíčko, takže koleno třetí, jo. Stříbrná příčka, kachna se zelím a s knedlíkem. Poctivá porce 1300 kilokalorií, 100 gramů tuku, přes 5 gramů soli, což je prakticky doporučené množství na celý den.
4: Jirkovi si teď trošku víš, zkazil náladu.
2: Ne, mě si naopak, tímhle já se vůbec nenechám odradit nějakým žebříčkama.
3: A je tady vítěz, pokud jste si mysleli, že to je vepřoknedlo zelo, tak ten se ani nedostal do první pětky, to je jenom 700 kilokalorií.
2: Nýbrž.
3: V pohodě.
4: Pojď smažák.
3: Vítězem se stává Měli jste pravdu. Smažák, hranolky, tatarka, usmažený sýr, obalený, brambory smažený, všechno se to zaleje tatarkou. Jeden talíř zhruba 1400 kilokalorií. Navíc to jídlo obsahuje celodenní přídel soli, nenasycených tuků. Možná doporučuji dát si k tomu třeba okurkový salát, tímto okamžitě celé se zdietní, že? Ale pokud byste tedy chtěli vítěze, smažák, hranolky, tatarka, zalejt pivkem a myslím, že to je ideální oslava dnešního Národní den zdravého jídla. Já doufám, že mě neslyší moje diabetoložka nebo vůbec nikdo přes zdravou výživu, že tady tohle doporučuji, ale dneska se to smí, dneska se to nepočítá.
4: Mm-hmm. Ale kaloricky.
2: Vůbec. Já už se těším na tu kachnu. Teď prosím tě, poslední položka červeného koberce, mm-hmm. abychom tady přeci jenom také něco měli z toho kulturního světa, ačkoliv už jsme tady byli v kinech, to je pravda. Jedna vzpomínka na závěr, písnička už je připravena.
3: Tak, 47. narozeniny by dneska slavil úžasný talent David Stipka. Trojnásobný tatínek, držitel 4 andělů, z nichž 3 už bohužel získal in memoriam. Připomeneme si jeho písničku z roku 2015, jmenuje se Kříž a možná vám bude povědomá, pokud znáte film Úsměvy smutných mužů. Takže vzpomínka na Davida Stipku, dneska by mu bylo 47 let.
2: Aleš Cibulka a dnešní červený koberec, díky, měj se pěkně a dobrou chuť s tím smažákem nebo něčím podobným.
3: Mějte se krásně, milí posluchači, až budete obědovat, vyfoťte to a pošlete a pochlubte se. Hezký den vám všem.

víš, co ty víš, přesně tak velký, jak velký si vymyslíš. A možná dá se ti už říct, tušíš, teď ho pustíš, necháš ležet kdekoliv.

0: To byl David Stipka, dnes by oslavil 47. narozeniny, jak jsme o tom mluvili v závěru Červeného koberce, ale my jdeme dál k něčemu, co naši pravidelní posluchači už dobře znají.
1: Ano, léto na dvojce je tentokrát ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů a my vlastně každý týden hledáme postavu z takovýchto mrazivých příběhů.
0: Je to tak, poskytujeme vám k tomu indicie, aby to bylo přeci jenom o něco snažší. Vítěze se dozvíme vždy v pátek po 13. hodině ve Šťastné cestě. Teď už je tady ta další indicie pro tento týden. Koho hledáme?
2: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
3: Šeptanda kolem mé osoby začala nabírat čím dál temnější podobu. Lidé si vyprávěli, že krev mladých dívek dokáže uchovat krásu a svěžest mnohem déle než drahé masti. Ponechám na vás, zda uvěříte legendám o takzvané železné paně, děsivém zařízení, které mělo oběť zbavit veškeré krve až do poslední kapky. Jisté ovšem je, že v okolí mého sídla bylo nalezeno nejedno zohavené tělo mladé pany bez života. Vyděšení vesničané si o mých krutých rituálech šeptali jen za zavřenými dveřmi, protože strach z mé pomsty byl ochromující. Ať už byla pravda jakákoliv, pro lid i okolní aristokracii byl viník od samého počátku naprosto jasný.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dva na dvojice se budou pomalu loučit, ale ještě předtím vás samozřejmě musíme pozvat a rádi to uděláme k poslechu Blízkých setkání.
1: Dnes bude hostem Michaely Maurerové Gabriela Slováková, ředitelka probační a mediační služby, tak se to nenechte ujít, začínají už za chvilku.
0: Bude to jistě zajímavé povídání, takže zůstaňte s dvojkou, no a my se těšíme na slyšenou opět zítra dopoledne mezi 9 a 11. Budou tady Tereza Stýblová
1: a Jiří Holoubek.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy byly v Česku nepromlčitelné. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šanghají by mohlo být v provozu příští rok v létě. A počasí většinou bude oblačno, místy se můžou objevit přehánky. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je třeba Česká advokátní komora. Podle její předsedkyně Moniky Novotné by změna neměla prakticky žádný efekt.
2: Že je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa.
0: Od příštího léta by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají s čínskými aerolinkami China Eastern Airlines. O tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
3: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
0: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu. Po spuštění linky z Šanghaji by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. S výlukou musí ode dneška až do čtvrtka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Správa železnic tam totiž bude provádět údržbu trati. Náhradní dopravu zajistí autobusy. V těch bude ale omezená možnost přepravy jízdních kol a přednost budou mít kočárky. Denní spoje můžou přepravit až 7 kol, ranní a večerní jenom jedno. Klasickou hudbu si můžete poslechnout i dnes v plzeňské Proluce. Pokračuje tam festival Večery vážné hudby. Až do pátku je na každý večer připravený program od 7 do 9 hodin. Během něj se představí různé žánry klasické hudby, říká Lukáš Krásný z pořádající agentury Naschledanou.
4: Zazpomínáme na operetu, další den nás čeká kvintet zase z hráčů České filharmonie. Ve čtvrté pak to budou Mladé pušky, říkáme tomu převážně nevážně, a v pátek koncert klavírní Věry Millerové s pěveckým sborem.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Úterní odpoledne bude většinou oblačné, na severu a severovýchodě se můžou místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně pozor na 51. kilometru, kousek za sjezdem na Mýto. Havarovalo tam osobní auto, na místě jsou záchranáři, hasiči i policie. A v opačném směru, tedy z Plzně a Berouna do Prahy, se sune fronta od Rudné ze 4. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti popojíždí kolona kamionů už od sjezdu z dálnice na okruh. Chvílemi se natahuje přímo na dálnici ve směru z Brna k nájezdu od Říčan. V tunelech regulují provoz. A na D7 vázne provoz v obou směrech u letiště. Ve směru do Prahy budete popojíždět od Tuchoměřic ze 3. kilometru a ve směru z Prahy zpomalíte u odbočky na Horoměřice. Jeďte opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy a začínají blízká setkání.
6: Hezké dopoledne, milí posluchači. Můj dnešní host se pohyboval jako ředitelka v prostředí věznice, a to jak ženské, tak mužské, kam většina z nás bohu dík ani nenahlédne. Teď stojí v čele probační a mediační služby, pomáhá hledat cestu pachatelům zpět do běžného života, podporuje oběti trestných činů a věří, že spravedlnost není jen o trestu, ale také o druhé šanci. Své zkušenosti navíc přenesla i do knihy Kriminálnice, která otevírá svět žen za mřížemi, a to bez senzace, za to s velkou dávkou lidskosti. Gabriela Slováková. Gabrielo, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Pojďme hned na začátek vysvětlit ta dvě slova, probační a mediační služba. Co si pod tou činností a vůbec pod tím, co má pod sebou, máme představit?
7: Vy už jste to vlastně řekla, je to o pachatelích a obětech v rámci celého trestního řízení, ale i klidně před ním. Pomáháme pomocí restaurativní justice napravovat vztahy mezi obětí pachatelem, zajistit bezpečí oběti a provést pachatele nějakou změnou, podpořit ho, aby se zapojil do běžné společnosti. Fungujeme jak před samotným soudem, tak v průběhu celého řízení a potom máme na starosti i lidi po výkonu trestu, obecně prospěšné práce, elektronický monitoring, dokonce i děti, které páchají trestnou činnost, jinak trestnou, ale ještě jim není 15, je to celá škála.
6: No, je vidět, že bude o čem si povídat. Když se řekne vězení, většina z nás vidí mříže, ale co vidí Gabriela Slováková, o tom už za chvíli.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Gabriela Slováková řídila ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a mužskou věznici v Kuřimi, teď je ředitelkou probační a mediační služby. Já už jsem říkala, že nám prozradíte, co se vám vybaví, když se řekne vězení. My vidíme mříže, někdo i takové to typické pruhované oblečení, které samozřejmě teď už se nenosí. Co se vybaví vám? Nějaké věmy, třeba klidně i čichové?
2: No, mně se vybaví člověk, prostě, že zatím zaniká ten člověk. Pořád, když je někdo ve vězení, tak je člověk, rodič, sestra, bratr, dítě něčí, má svoje vlastní děti a že to vězení se velmi jako stigmatizuje a když je někdo ve vězení, tak jako odepsaný. A lidi si myslí, že už ten člověk neexistuje, ale on pořád existuje, vrátí se. A co se týče věmu, tak je to jako vlastně dav lidí, protože naše věznice jsou velké, někdy mají kapacitu 1500 lidí ve Světle, tisícovka, v Kuřimi asi 700, takže je to jako náročné prostředí a spousta skvělých lidí na obou stranách.
1: Já nejsem úplně expert na čísla, ale v tomhle případě jsem si je dohledala, protože nám lecos ukáží, o čem si budeme povídat. Já jsem zjistila, že v roce 2026 máme ve věznicích, ve výkonu trestu nebo ve vazebních věznicích zhruba 19 000 vězňů. Z toho je žen 9,3%, to ukazuje na 1600-1800 žen. A z toho, to je pro mě číslo, které mě nejvíc zarazilo, 80% z těch žen má minimálně jedno dítě, to znamená je matek. Takže tím, kdo trpí tím vězením, tou obětí a tím, kdo je ve výkonu trestu pomyslně, je i to dítě, je i ta rodina těch uvězněných. A to je právě asi to téma, kterému vy se věnujete. Další docela zajímavá informace je, že čtvrtá nejvyšší míra uvěznění v Evropské unii je ta naše v České republice. Co vám ta čísla říkají? Máme se děsit nebo děsíte se vy?
2: Neděsím se, tak když začnu u těch žen, tak já bych řekla, že to číslo procento žen, které mají děti, docela kopíruje běžnou veřejnost. To znamená, že jsou to prostě ženy, které jsou v nějakou epizodu svého života ve vězení za nekalou činnost, kterou určitě provedly, ale pořád mají tu sociální roli významnější. A to je to mateřství, které je provází jak v tom výkonu trestu, tak ale i po a před. Ta míra uvěznění je vysoká, ukazuje to na přísnou trestní politiku, protože kriminalita posledních mnoho let klesá. Takže by si člověk myslel, že i počet lidí ve výkonu trestu bude klesat. A souvisí to se stavem sociální politiky, různých podpůrných procesů pro ty lidi po výkonu trestu. Určitě vysoký podíl v tom číslu mají uživatelé návykových látek, kteří páchají trestnou činnost, možná ne proto, že by chtěli být kriminálníci, ale z nějakého opravdu zoufalství a špatného zdravotního psychického stavu, který je nějak neomlouvá, ale je to tak. Je tam spousta proměnných.
1: Vy máte zkušenost jak z té ženské, tak z té mužské věznice. Dá se říct, kdo má větší sklony k recidivě a kdo, když to řeknu tak jako metaforou, je větší kajícník, kdo víc lituje svých činů, jestli muži nebo ženy?
2: Asi obecně nedá. Určitě nějaká statistika by řekla, že žen je méně ve výkonu trestu, méně páchají trestnou činnost, možná i méně recidivují, ale je to různé, spíš to vychází ze sociálního prostředí a z nějakých okolností životních, které člověka potkávají a může to být člověk z dobré rodiny, ze špatné rodiny, může mít nějaké stigma z minulosti, zdravotní handicap, často psychiatrickou nějakou diagnózu. Opravdu bych nerada škatulkovala, protože těch osob a těch individuí, o které já se zajímám, je v tom vězení spousta a myslím si, že abychom se z toho problému nějak vymotali, tak právě musíme individualizovaně rozhodovat jak o vině a trestu, tak o tom opatření, které člověka potká, ať už je to vězení, probační, mediační služba. Jako, to je na velmi dlouhou debatu.
1: Vy hodně mluvíte v rámci vaší práce o druhých šancích. Myslíte si a věříte, že si opravdu každý zaslouží tu druhou šanci?
2: No, to je těžká otázka. Já dokonce mluvím o druhých, třetích, čtvrtých a pátých šancích, protože někomu se na poprvé nezadaří. Rozhodně vždycky. A vždycky mám na prvním místě, proč jsem vlastně začala tuhle práci dělat, tu oběť. Jestliže pomůžu kterémukoliv pachateli, zločinci, vězni se napravit, jestli na to můžu mít jenom malinký podíl, a myslím, že to tak má většina profesionálů pracujících ve vězenství, tak dělám lepší svět a ochráním oběť. Takže ta představa, že vězni se mají příliš dobře, jak v hotelu, a každý se s nimi maže a nezaslouží si to, já to vidím spíš takhle, že každý napravený rovná se o jednu oběť míň minimálně, což je vlastně skvělý výsledek. A druhá šance je ta cesta. Jestli si ji zaslouží úplně každý, ne. Jsou lidé, kteří jsou nenapravitelní, mají doživotní tresty, závažnou psychiatrickou diagnózu, která ukazuje na celoživotní detenci. I taková máme opatření v zákoně a takovéto možnosti. Ale těch je naprosté minimum. Většina, 95%, teď nevím, tu statistiku se nám vrací, ať už po krátkém, dlouhém trestu. A my přece chceme, aby ten člověk byl lépe připravený. Ne, aby, jak se říká, zahoďte klíče a zavřete ho až z černa a podobně. To prostě není ta cesta, protože my pak ty dveře otevřeme téměř vždycky a když ten člověk bude ještě narušenější, tak to nepovede k žádnému dobrému výsledku ani pro ty sekundární oběti, což jsou děti, rodina, celé své šíři, a ten dopad na děti, o tom bychom se mohli taky bavit dlouze, je obrovský, takže proto ta práce je podle mě důležitá.
1: Pojďme teď od obecných věcí ke konkrétním příběhům, které právě jste napsala ve své knize Kriminálnice. Mým hostem je Gabriela Slováková.

0: Kriminálnice, to je knížka, kterou napsala současná ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková. Gabriel, co vás přimělo k tomu, co bylo impulzem, že jste napsala příběhy některých žen, které se ocitly za mřížemi?
1: No, já jsem v té věznici pracovala relativně dlouho a samozřejmě i ředitel se setkává s odsouzenými ženami, s jejich příběhy a teď, jak jsem to poslouchala, četla spisy, nastavili jsme různá opatření, tak se tam objevovaly jisté vzorce. Ty ženy vlastně, když vidíte, tak jsou to ženy, jako potkáváte venku se všemi různými sociálními přednostmi a handicapy, jako vidíte v běžné společnosti. A mě začalo ještě víc zajímat, co se jim v životě přihodilo a vlastně jsem pochopila, že veřejnost nerozumí tomu, proč se pracuje s vězní. Většinou si lidi myslí, že by to nemělo dělat, že se do toho zbytečně investuje. A já jsem moc si přála, aby ten příběh, když si někdo přečte, tak to pochopil, aby ta veřejnost nebyla tolik soudící a lépe chápala souvislosti a možná i s nějakou drobnou výstrahou pro nás matky, že se to může stát zvrtnout a pak je potřeba, aby někdo rychle pomohl. Čím rychleji se pomůže, tím lépe to dopadne.
0: My jsme se spolu ještě před rozhovorem povídali tady o tom, že jsme děti 90. a že si uvědomujeme obě, že ta hranice mezi tím, kdy jsme se sami mohli ocitnout řízením osudu nějakých věcí na té druhé straně je opravdu velmi tenká a že člověk je více empatický vůči tomu, ale přesto, jaký je nějaký vzorec, který se opakuje, nějaký rodinný příběh, který se opakuje v tom příběhu těch žen, které se za těmi mřížemi a v těch věznicích ocitají?
1: Já v tom vidím, možná to bude znít jako kliše, ale nedostatek lásky a nedostatek zájmu leckdy. No a může to být dítě z dobré rodiny, špatné rodiny. A pak jsou vstupy, jakože potkáte špatného muže. Obecně jsou takzvané kriminogenní faktory, které vedou k páchání trestné činnosti. Jsou trošku jiné u žen a u mužů a u žen je to často násilí v rodině, špatné sociální zázemí, toxický partner, nedostatek sebevědomí a vlastně podnětu, tak ten člověk se nějak formuje od útlého dětství, pakliže jak nám začíná selhávat, brát drogy, chodit za školu, stýkat se s divnými lidmi a v tu chvíli nikdo nezasáhne, tak se není čemu divit, jak to pak dopadá. Jo. A často je to pod pokličkou, pokud mluvím o tom závadovém partnerovi, náročném, který buď pochází z nějakého špatného prostředí, často jsou to lidé, co berou drogy, distribuují, vydělávají na tom peníze, anebo naopak v prostředí násilí. Možná je zajímavé vědět, že mnoho žen ve výkonu trestu jsou sami oběťmi domácího násilí, takže za nimi chodí i neziskovky, jako jim pomáhat jako obětem.
0: Tím pádem to pachatelem se dá označit nedostatek lásky, ale ten bohužel nemůžeme zavřít.
1: Je to, možná to zní hloupě, ale to je můj celoživotní výzkum, k tomuhle jsem dospěla, ať jako čtu jakoukoliv akademickou rozpravu, statistiku a podklad a odbornou literaturu, tak prostě dospívám k tomu, že ta láska a vůbec ty vztahy a to udržování, ten zájem a ty hovory s těmi dětmi, abych přesně věděla, co se mu děje, abych mohla zasáhnout jako máma. Nikdy se to nepovede a tam pak může nastartovat se, nikdo neví proč a kdy a koho to potká, ale proces, který často končí až ve vězení.
0: Je pravda, že v těch příbězích, které jste sepsala v knize Kriminálnice, se to špatné dětství a nedostatek té lásky a pozornosti od rodičů objevuje velmi často. Mě teda a mnou nejvíc rezonuje ten příběh Magdalény, což je mladá žena, která dostala 15 let odnětí svobody za zavraždění novorozené holčičky. Je to velmi smutný příběh, velmi diskutabilní. Ona tam velmi otevřeně o tom hovoří s vámi, vzhledem k tomu, že chce varovat mladé dívky a ukázat na ten svůj životní osud a příběh, který je k tomu naprosto nepochopitelnému, šílenému činu dovedl. Dá se přesto i takové ženě, takovému pachateli nebo pachatelce odpustit? Dá se s ní pracovat? Dá se s ní pracovat v rámci probační a mediační služby už po spáchání toho trestného činu?
1: Dá, je to jeden z těch nejnáročnějších případů, přesto jsem chtěla do té knížky ho vetknout, protože nejsou jenom banální trestné činy a dějí se i takovéto věci. můžeme pracovat s člověkem, co spáchá takto fatální trestný čin. A nemusí to být jenom vražda novorozence, ale jakékoliv násilí končící až takto jako nešťastně, tak už od začátku je dobré pracovat na tom, aby ten člověk si uvědomil svůj podíl viny, pracoval s tím, pokud možno se pokusil jakkoliv vysvětlit tu situaci obětem, pokud o to stojí, protože nejdůležitější v tomto případě je, abychom vyvedli tu oběť z toho hrozného činu. V tomto případě to bude nějaká rodina třeba toho otce, dítěte a podobně. Ale s těmi ženami je potřeba pracovat, protože nechceme, aby se to stalo znovu. Nechceme, aby se stali znovu nebo dostali do takovéto situace. V případě Magdaleny opět jako partner závadový, hrozné prostředí, ve kterém vlastně žila, dostala se do situace, kterou...
0: Drogy,
1: hlavní společný jmenovatel obou z nich. Je otázka, kdyby se člověk začetl do všech znaleckých posudků, jak moc si ten pachatel tu vinu opravdu připustí, jak moc ji zastírá vědomě, nevědomě. Každopádně pravda je taková, že pod vlivem drog člověk vlastně ani nevěděl možná, co přesně udělal, jak se to přesně stalo a výsledek byl katastrofální.
0: Lze vůbec po spáchání takhle hrůzného trestného činu se vrátit zpátky do života? Ona je relativně mladá, když přičteme těch 15 let toho trestu, tak vyjde ven do reality ještě v produktivním věku. Lze vůbec dál nějak normálně žít s tím vším, když se zeptám takhle
1: otázka.
0: Jednoduše?
1: Teď otázka spíš pro ní. Za nás jako profesionály, co se dá dělat? Dá se pracovat s člověkem, aby předcházel situacím, které ho přivedou až sem. Tohle to je něco, co u uživatelů je společný jmenovatel. Oni jako primárně za stavu střízlivosti, neznám žádného z nich, který by chtěl někomu ublížit, ohrozit ho, ale prostě pod vlivem té drogy nejsou pány svého života ani situace. Potom ve vězení existuje specializovaný program zaměřený na pachatelky násilí na dětech. Je to unikátní věc ve Světle nad Sázavou, protože moc takových oddělení není a moc žen, které páchají naštěstí takto závažné násilné trestné činy, není. Přesto je potřeba terapeuticky pracovat a toho člověka připravit na to, že jednou bude venku. Může se stát, že bude dobrá máma, jakkoliv to zní nepatřičně to, co říkám, ale nechceme hlavně, aby tahle ta žena ještě někdy brala drogy, někomu ublížila, takže na tom je potřeba intenzivně pracovat. Ideálně ji propustit s dohledem probační a mediační služby, protože tam ta naše práce a proč jsem tak šťastná, že jsem ředitelkou takhle jako významné instituce, nastává při podmíněném propuštění v tomhle případě, kdy náš probační úředník nebo úřednice intenzivně, individuálně nastavuje plán za pomoci různých institucí státních, nestátních, které potom dokážou udržet toho člověka v nějaké lince, než se sám postaví na nohy, protože být mnoho let, třeba i 15 nebo 10 ve výkonu trestu vás trošku vyčlení z té běžné společnosti. A myslím si, že i takovýto člověk může normálně žít, už nikdy nevrátí to, co se stalo, je to hrozná věc, ale možná jsou potom případy, kdy to dítě se narodí takovéto dvojici a žije ještě v příšerném prostředí nějakou dobu. Je to prostě vůbec ta situace, kdy se narodí malé miminko do dvojici, která intenzivně užívá drogy, je tragická, takže cokoliv se udělá, proto by se to už nikdy nestalo, vždycky dobře.
0: Říká ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Dá se vůbec na pobyt za mřížemi připravit? Spadá tohle i do kompetence té probační a mediační služby? Ptám se Gabriely Slovákové.
3: Určitě, já myslím, že to je důležité vědět, co člověka čeká, dělá to mnoho neziskových organizací, ale pokud je někdo v péči probační a mediační služby v rámci přípravného řízení, protože tam může dojít k narovnání, může tam dojít k dohodě o vině a trestu, k odškodnění toho, té oběti a spoustě různých institutů, které předchází, dokonce je i podmíněné odsouzení, že ten člověk je v dohledu našem a nejde do vězení, pakliže už jde, tak ta příprava je důležitá, udělat si nějaký plán, jak to tam vlastně přežít, využít i pro vlastní prospěch, aby se člověk probral a nastartoval ten zdravý proces. A často se setkáváme i s názory, že vězení zachránilo někomu život. Uhum. Například u těch uživatelů, kteří už jsou v takové fázi, kdy vlastně rezignovaně čekají na smrt, když to řeknou fakt ošklivě, tak až v tom vězení se nadechnou, abstinují, vyléčí, začnou nad sebou přemýšlet ženy jako nad tím, že jsou ženy, že mají nějakou hodnotu, že můžou mít nějaký životní cíl jiný, než žít na ulici nebo v kanálu. Takže ta příprava a vůbec ten průběh a proces je důležitý a myslím, že probační mediační služba v tom může hrát významnou roli.

0: Možná přednost probační mediační služby, protože to slovo mediace, které jsem ještě nevysvětlila, znamená nějaký proces mezi pachatelem a obětí. Je to ryze restorativní přístup, nebyli nápravný, jde o nápravu vztahu mezi pachatelem a obětí, tak aby ta oběť se cítila lépe. Ten pachatel uznal vinu, ale vlastně se taky cítil lépe, ze situace se poučil. A ta mediace dosahuje, nebo vůbec ten restorativní princip, kterým se řídíme na všechny dotčené tou trestnou činností, může to být rodina, může to být zaměstnavatel. A v ideálním případě dojde, samozřejmě záleží na tom, jak je to závažný čin, ale
1: asi to nelze.
0: Nelze to paušalizovat, ale lze to i, měli jsme velmi složitou mediaci třeba s pozůstalými a pachatelem, protože chtěli pochopit, proč se to stalo, jak se to stalo, jak tomu mohlo dojít, chtěli odpovědi na otázky.
1: To je asi jedna ze zásadních otázek, které si ty oběti kladou. Proč si mi to udělal, nebo proč si to udělal?
0: A neuděláš to už nikdy nikomu. Mm. Máme tu jistotu, jo? Takže někdy je to opravdu to správné opatření, ne vždycky, a v závažných případech je to spíš výjimečné, ale mediace typicky třeba u autonehod, kdy člověk chce mít jako třeba vidět toho pachatele, jestli to udělal omylem, nebo je to nějaký jako opravdu zlý člověk, někdy to jako opravdu pomůže. U těch závažných trestných činů to velmi záleží, vždycky je to se vším respektem k oběti, pokud nechce, tak samozřejmě žádný takovýto proces neprobíhá. Ale myslím si, po těch zkušenostech, které mám, si i troufám říct, že ta oběť velmi často po tom prvotním té frustraci a naštvání, který samozřejmě si přeje pro toho pachatele
1: nějaký
0: fatální trest, ale pak začne přemýšlet, co s ním bude, teď oni ho vlastně pustí, můžu ho pustit podmíněně, bude někomu ubližovat, kde on je, co dělá, pracuje na sobě, vzdělává se, pracuje terapeuticky na tom, aby nebyl násilník například. Hmm. Ty otázky, když se odpoví, ta oběť se vždycky cítí, nebo většinou cítí lépe, někdy to je, je to velmi individuální, někdy je nemožné, aby se někdo cítil lépe, ale myslím, že v tomhle jsme unikátní a děláme skvělou práci v probační mediační službě. A projekt Žlutá stužka, vlastně, který jsem založila, přivezla do České republiky ze Singapuru, ale to je na samostatnou debatu, tak chci upozornit na to, že tahle to téma vůbec existuje, že se nás dotýká. Každý známe někoho, kdo měl jako ve vězení, nebo bere drogy, nebo prostě probíhá někde domácí násilí pod pokličkou, že se s tím dá něco dělat, že i násilník se může napravit, protože třeba byl týrané dítě a je to jediný vzorec chování, který zná. Hmm. Takže pokud se s ním bude pracovat, aby se vyvaroval situacím, nemusí to zrovna znamenat, že to je nejhorší člověk na světě, ale naopak, že pokud se zatáhne za záchrannou brzdu, že se to dá všecko spravit. Takže ta osvěta, to pochopení tématu a vůbec pomoc lidem po výkonu trestu najít tu druhou, třetí, čtvrtou šanci rodinám, dětem, aby měli zdravého tátu, mámu, kteří už nebudou fetovat, nebudou je být a budou rodina, protože vždycky je lepší tu rodinu podpořit a uzdravit, než oddělit a vlastně ty vztahy nenapravit. Tak o tom je i Žlutá stužka.
1: No, za chvíli si s Gabrielou Slovákovou povíme, jak se i my, co stojíme pomyslně před branami těch mříží, můžeme k této organizaci přidat a zapojit se do pomoci.
2: Úžasné životy na dvojce.
3: Dobrý den, já se jmenuji Miloslav Šmídmajer, zabývám se filmem, režíruju, píšu a dnes budeme povídat o jednom z českých nejlepších kameramanů, Miroslavu Ondříčkovi. Miroslav Ondříček byl naprosto skvělý světový kameraman, stojí za mnoha slavnými filmy. Ať to byly filmy Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, který byly nominovaný na Oscara, ať to byly filmy Amadeus, to všecko je Mirek Ondříček.
2: Úžasné životy.
4: V úterý po 18. hodině na dvojce.
5: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Teď tady společně skoro slzíme s ředitelkou probační a mediační služby Gabrielou Slovákovou, protože se bavíme o mateřství, o tom, že to je vlastně téma, které se dost prolíná i s tím, co dělá. To znamená se ženami, které jsou uvězněné, které často nemají a sami se připraví o možnost být matkami. Ale tak pojďme zpátky k tomu, co my jako běžní občané můžeme udělat i prostřednictvím organizace Žlutá stužka proto, aby těch recidivistů bylo méně, aby lidem ten návrat do toho, zpátky do toho života se nějak usnadnil z toho vězení.
1: Tak Žlutá stužka neboli Yellow Ribbon je osvětový projekt, který má i takovou část pomáhající, kdy podporujeme děti a rodiny, které nemají finanční prostředky, třeba ženy po výkonu trestu nebo i muži, čelí situacím, že nemají práci, nemají bydlení, mají obrovské dluhy, to je samostatné téma, předluženost lidí z výkonu trestu díky jejich i nezodpovědnému životu, neznalosti, nárůstu různých poplatků a tak dál. A teď najednou mají dítě, které má potřeby, chce jít na hory, kroužky, třeba koloběžku za 1000 korun, nemají za ní. Maminka jedna nám psala z azylového domu, že nemá ani na čokoládového Mikuláše. Jo. To jsou prostě, kolikrát jsme koupili nákup za 500 korun a můžete zachránit člověka před opakováním trestné činnosti, aby nešel krást. Takže podpořit projekt znamená se podívat, co vlastně všechno děláme, možná koupit si knížku a vůbec se o to téma začít zajímat. A jednou za rok máme běh, kde nás můžete si s námi zaběhat nebo i jít v rámci různých doprovodných aktivit a setkat se tam s lidmi, co pracují ve vězeňství, v probační mediační službě, v neziskovkách různých, které pomáhají těmto lidem v sociálních službách, ale i s nimi samotnými, ať už aktuálně zavřenými nebo lidmi po výkonu trestu, kteří tvoří už docela velkou množinu našich fanoušků a my je tam vidíme, že se jim daří, že pracují, vodí nám tam ukázat děti, říkají nám své úspěchy. Je to ozdravné i pro nás zaměstnance v justici. No a zapojit se můžete jako dobrovolníci, můžete podpořit i tu činnost pro děti odsouzených, protože ta pomoc musí být rychlá, takže my fungujeme tak, že pokud nám někdo z nějaké partnerské organizace nebo i náš pracovník probačky vězeňské řekne, tedy to dítě fakt potřebuje pomoc, je to ověřené, není to po vás, někdo z vás láká peníze, tak dokážeme velmi rychle zasáhnout a třeba zachránit nějakou tragickou situaci. Ale není to jenom o penězích, je to spíš o té osvětě a zájmu a vzdělávání se v tom, jak s takým člověkem třeba pak žít, jak ho zaměstnat, jestli mu pronajmout byt, umíme i poradit, umíme navázat, to je naše velká devíza na jakoukoliv organizaci, ať už ziskovou, neziskovou, zaměstnavatele, nasměrovat, poradit rodině, jak se má chovat, takže je toho spousta.
0: Pokud kdokoliv z vás bude mít nějakou konkrétní formu pomoci nebo dotaz, tak se určitě může obrátit na stránky organizace Žlutá stužka, kde s ním budete komunikovat, ať už vy nebo vaši kolegové. Mě teď zajímá, čeho lidé po uvěznění nejvíce litují. My se bavíme hlavně o ženách.
1: Ano.
0: My dvě jako matky, tak s čím se setkáváte? Co jim je nejvíc líto? Samotného toho činu nebo okolností?
1: Je pravda, že bych těch kategorií lidí, jako jak moc se staví ke své trestné činnosti, je mnoho. Jsou tací, co nelitují, jsou tací, že ani neví, že mají litovat a přijdou na to až po nějaké opravdu dlouhodobé odborné práci, protože mají třeba slupku, která jim nedovolí mít vůbec nějaké city, pochází z prostředí, které je nepodnětné a emočně se nevyvíjely, ale pak je taková ta běžná skupina lidí, kteří litují mnoha věcí, že někomu ublížili, často v nekontrolovatelném stavu pod vlivem nějakých návykových látek, nebo i z nedůsledného přemýšlení, co to má za dopady, když třeba páchají nějaké internetové podvody, že tím opravdu někomu ovlivňují život. Takže určitě myslí na ty oběti, ale řekla bych, že u žen v první řadě, když prozřou a začnou nad sebou víc přemýšlet a míň sobecky se věnovat jenom nějakým benefitům, které plynou z užívání návykových látek nebo z různých činností kriminálních, tak zjistí, že promrhali život, že některé ženy se připravily o možnost mít dítě, protože stráví produktivní část života ve vězení. Jiné o ty děti přijdou, protože se o ně nemohou starat nebo je mají v nějaké ústavní péči. u pěstounů. Stydí se, jak to vlastně nezvládli. A jsou i takové, které se nestydí, je to celá škála, ale většinou ty ženy, myslím si, že nejvíc pojmenovávají to mateřství a to, že vidí, že to dítě díky nim má matku v kriminále, mohlo by opakovat ty chyby, má tu nálepku, neumí mu pomoct a neumí mu být dobrým vzorem. Jedna z mých respondentek v knížce mi říkala, protože se fakt známe dobře s těmi, co natočili tu druhou část rozhovoru po výkonu trestu, protože tam je část ve výkonu trestu a pak po letech, tak to pokračování toho příběhu v podstatě jsou ženy, které znám dlouho, mnoho let, 10 let, říká, co když budou brát taky drogy, když mě viděli celý život jako feťačku, jak já tomu zabráním, co já jim můžu říct, když co já jim jako matka, jako vzor můžu říct, co mi řeknou, ty jsi taky fetovala. Takže tam je spousta příběhů, kterých litují.
0: Říká Gabriela Slováková a my se jí za chvíli zeptáme, jestli existuje nějaký čin, který se opravdu nedá odpustit.
2: Český rozhlas 2.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: Tak abych navázala, existuje tedy nějaký čin podle Gabriely Slovákové, který se nedá odpustit?
3: Asi je to široká otázka, záleží, kdo odpouští. Určitě ty fatální trestné činy se odpustit nedají, stejně tak jako činy s obrovským dopadem na lidské životy, násilné a podobně. Co se dá, tak dát druhou šanci, protože tam člověk, který spáchá sebe horší trestný čin, tak může zase udělat něco dobrého, může napravit třeba pro tu společnost to své chování, může být prospěšným členem, může být dokonce i dobrým rodičem, takže druhá šance je nejlepší prevence a nejlepší cesta, jak toho člověka vyvést.
2: Gabrielo, když vás takhle poslouchám a vidím, že jste skoro denně ve styku s lidmi, kteří jsou uvězněni nebo je to čeká, máte díky této znalosti těch příběhů a jejich osudu menší strach venku?
3: Nemám, protože naopak vím, že když je například někdo pod akutním vlivem drog, toxické psychóze, nebo požije něco, co teď ani nevíme, co se všechno na trhu pohybuje, tak naopak jsem velmi obezřetná. Není to tak, že bych byla úplně sluníčkář a každému pomáhala pomocnou ruku. Je potřeba chránit sám sebe, svoje blízké a dobře zvažovat, s kým, jak a kdy a v jaké situaci mluvíme, jestli je na to ten protějšek připravený. Takže obezřetná jsem, ale rozhodně i ten člověk, co se válí tady na hlavním nádraží v Sherwoodu, tak je pro mě hodnotný a může být, pokud se dostane z té své tragické situace a nikdy nevíte, co měl za rodinu, co ho tam přivedl na tu ulici, kdo ho zklamal, kdo mu ublížil. Takže to odsuzování, nálepkování a nevidění věcí v souvislostech, tam to u mě nehledejte.
2: Setkala jste se někdy se ženou nebo mužem, u které jste si řekla, ta se možná vůbec neměla přijít, jinými slovy, že jste měla pocit, že se stala obětí justičního omylu nebo velmi nešťastné shody okolností?
3: Setkala jsem se s ženou, tak byla to známá kauza a myslím si, že více než pachatelkou byla obětí a dokonce jsme jí hodně museli pomáhat, aby se po tom výkonu trestu někde ukryla a mohla žít aspoň trošku důstojný život. Takže byť byla vnímána jako ďábelské stvoření a určitě jsem se setkala i s ženou, například pachatelkou dopravní nehody, která byla skvělá, pomáhající, všichni měli rádi, měla nehodu na ledu, jela 30, takže udělala maximum, co mohla. Přesto ten dopad toho činu byl smrt řidiče protijedoucího vozidla, která vlastně nechtěla žít. Přitom to byl hrozně hodný, pomáhající, oblíbený člověk a tam jsou ty otazníky, jak z té situace ven. Je tam samozřejmě nějaká pozůstalá rodina oběti, ale je to člověk, který určitě nechtěl nikomu ubližovat, tak má to mnoho proměnných a naštěstí v tomto případě to dobře dopadlo a došlo k nějakému smíření, ale říkám, příběhu bych mohla vykládat mnoho.
2: Právě teď přemýšlím, když vás poslouchám, jde vůbec, nebo jak to udělat, abyste si ty těžké osudy nebrala domů?
3: Tak každý máme těžký osud, jsme se bavili, kolik máme dětí, to je taky těžký osud. Tak každý prostě máme ctinné a světlé stránky, myslím si, že úplně každý. A já si ty příběhy neberu v negativním slova smyslu, snažím se z nich poučit, možná být i veřejně prospěšná k tomu, aby lidé měli důvěru to zkoušet z obou stran, žít slušně a pomáhat a to je vždycky jako náboj.
2: Ještě úplně poslední otázka závěrem. Nechystá se nějaké pokračování kriminálnic té knihy, kterou jste sepsala, zajímavých rozhovorů s ženami z vězení?
3: No, pokud se bude dobře prodávat tahle ta knížka, kterou my z 90. nazýváme kriminálnice, ale můj syn v tom viděl Kriminál Nice, jako například, tak určitě jsou takové jako podněty, že by se měla napsat ještě knížka o mužích a rozhodně takových případů a příkladů znám mnoho, stejně tak jako děti vězněných rodičů, takže určitě témat najdu spoustu.
2: Gabrielo, já vám moc děkuju za otevřené povídání, za připomínku, že za každým trestním spisem je lidský příběh často mnohem složitější, než se na první pohled zdá. A také za to, že ukazujete, že spravedlnost nemusí být jenom o trestu, ale může být i o naději, odpovědnosti a cestě zpátky. Přeju vám, ať se vám daří. ať se daří probační a mediační službě i knize Kriminálnice, a bylo mi velkým potěšením si s vámi na tohle téma povídat. Mým hostem byla ředitelka probační a mediační služby a autorka knihy Kriminálnice Gabriela Slováková.
3: Já moc děkuji za krásný rozhovor.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultový seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Princ a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Česko a společnost ČES a Rolls-Royce SMR podepíšou memorandum o stavbě dvou malých modulárních reaktorů. Odboráři pražského letiště hrozí stávkou, kvůli novému řediteli vyhlásili pohotovost. Bude většinou oblačno, na západě, severu a severovýchodě místy přehánky a nejvyšší teploty většinou až 23 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
3: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Zaměstnanci ruzyňského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lašák. Jejich odbory proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto o budoucí fungování ruzyňského letiště. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí, řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
0: Nový šéf letiště byl vybrán v řádném výběrovém řízení jako nejvhodnější kandidát a obavy odboru nejsou na místě, uvedla dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se s odboráři dopoledne sešla. A podle posledních zpráv bude Lašák šéfem představenstva letiště už od počátku srpna. Původně to mělo být o měsíc později. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíce vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Zatím neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. A proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Firma OKD zahájila zasypávání takzvané výdušné jámy dolu ČSM Jih na Karvinsku. Potrvá to 11 dnů. Předtím dokončila stavbu 87 hrází, kterými uzavírá jednotlivé důlní chodby. Je to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zastavila zhruba před půl rokem. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu bude hotova do konce roku 2028. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby, uvedl to Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo totiž masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza.
6: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
0: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že synice se mohou znovu přemnožit.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno na západě, severu a severovýchodě, území místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 14. Zítra bude nejprve polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti a hlavně v severní polovině území lokální přehánky. Nejvyšší teploty většinou 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně kolem 293. kilometru D35 směrem k D1, mohl by se tam pohybovat cyklista. Na D1 čekejte obousměrné kratší kolony kamionů před omezením na stém 96. kilometru u D2. Směrem od Prahy se brzdí na stém 92. a od Vyškova pak na dvoustém prvním. A na Pražském okruhu směrem k D1 opatrně v Komořanském tunelu, kde v pravém pruhu stojí osobní auto. To byly zprávy, teď Jitka Asterová.
8: Ano, jsem zde, těšila jsem se na vás a přeji vám krásné úterní poledne. Opět je tady naše hra Byl jednou jeden rok a jdeme vzpomínat opět filmově. V našem roce jsem byla s našima a s bráchou v kině na filmu, který mě naprosto uchvátil. Bylo to vězeňské drama Motýlek se Stevem McQueenem a Dustinem Hoffmanem v hlavních rolích. Já jsem si ten film nedávno pustila a film vůbec nezestárnul. Stejně tak jako Marie Rotrová, která v našem roce získala bronzového slavíka a vystupovala se skupinou Flamingo. A z kolikátého si myslíte, že je píseň, kterou si teď pustíme? Zkuste mi napsat hned teď. SMSky posílejte na známé číslo 702 222 220 a e-maily na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
7: na dvojce.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a dneska byl Jarda ještě rychlejší než Jana a typuje rok 1977 hned Jana v zápětí, typuje rok 1973 a jinak Michal, ten typuje rok 1975 podle filmu Motýlek, což je oblíbený film mého tchána. Píše. No, před dvěma týdny jsme s nadšením sledovali samozřejmě i já finále Wimbledonu, ve kterém se utkaly dvě Češky. Nakonec Linda Nosková porazila svou kamarádku Karolínu Muchovou. No a já jsem si všimla, že na tribuně a dokonce v královské lóži nechyběl ani bývalý československý tenista fešák Jan Kodeš. No a teď se právě dostáváme k té nápovědě. Právě Jan Kodeš tenhle vyhlášený turnaj v námi hledaném roce vyhrál a stal se vítězem mužské dvouhry v All England Clubu. Vyhrál 3-0 na sety a porazil sovětského reprezentanta Alexe. O úspěchu informovali také naše rozhlasové noviny. No a zpráva byla poněkud stručná. No možná to způsobilo to, že poraženým ve finále byl sovětský reprezentant. Poslechněte si to.
1: Jan Kodeš se stal vítězem mezinárodního tenisového turnaje ve Wimbledonu.
0: Trochu nadšení by neškodilo, že? No a jak později Jan Kodeš vzpomínal na poslední minuty zápasu?
2: Za stavu 4-2 jsem se podíval na ukazatel skóre a teď jsem tam viděl, že už prostě jenom dva gemy. A najednou jsem si jako uvědomil, že můžu ten Wimbledon jako vyhrát. A prostě to na mě přišlo takový tuhnutí, jo, jako do křečí, prostě tuhnutí a v ten moment prostě jsem si sám sebe přemlouval a sám sobě jsem prostě říkal, seš lepší, vyhraješ to, musíš si dobře nadhodit na podání, nemůže tě porazit a prostě jsem se snažil jako uvolnit a dodávat si sám sobě sebedůvěru. Ale většinou prostě ty závěry těch zápasů prostě jsou nejtěžší.
0: No a velmi úspěšný a také přelomový rok to byl také pro zpěvačku Dolly Parton, která se v našem roce dala na soulovou dráhu a napsala slavnou píseň Jolene, kterou si samozřejmě teď pustíme. Takže já se vás ptám, už víte, kolikátý rok hledáme? Napište mi.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Já zdravím Renču, která typuje 70, vystřelím na rok 73, píše, to jsem maturovala, takže fajn. A film Motýlek, ty krásné modré Steveovo oči, no nádhera. A četla jsem pak knížku a nevěřili byste, ta je ještě lepší. Já musím říct, že jsem ji také četla a je skvělá, no ale prostě Steve McQueen je Steve McQueen, to je samozřejmé. No, v další nápovědě se podíváme do pražského obchodního domu Bílá labuť, který nebyl postaven v našem roce, ten byl postaven už v roce 1939 a to samozřejmě není rok, který hledáme, že? V roce, který si dnes připomínáme, v obchodech nebylo vůbec nic a když už, tak se stály na všechno obrovské fronty. Ale soudě podle další rozhlasové reportáže, kterou si teď pustíme, v Bílé labuti to neplatilo. I když já jsem měla takový pocit, když jsem tu nahrávku slyšela, že to zní tak trošku na hraně. Kdo ví, co za to paní dostala?
1: No tenhle obchodní dům, víte, to je opravdu pro ženy výhoda. Ty choděj pěkně z patra do patra, všecko tady viděj a všechno tady dostanou. No, nevýhody to taky má, podívejte se na tu tlačenici. To, aby člověk skákal pomalu přes lidi. Ale už jsem tady pěkně koupila hodinky, dceři k Ježíšku, synovi jsem tady koupila tenisovou raketu, takže tady mám sport a klenotnictví, pak jsem ještě koupila taky pěkný talíře, pojďte si. No, ale řeknu vám, někdy se až bojím teda, že mi tady lidi s těma balíkama utloučou.
0: Tak to na mě působí, že paní dostala napsaný text a nevzal ji na damu, no tak se realizovala tímto způsobem. No nicméně, teď zaspívá známý hit Náš dům zní smíchem Hana Zagorová. No a vy teď máte možnost mě nejenom napsat, ale také telefonovat sem přímo do studia, takže já budu moc ráda, když vytočíte číslo 22 155 25 a 25.

0: Inspirací pro text této písni byla naše rodina. A já teď moc zdravím Naděnku, která typuje 70. Píše, řekla bych, a to fakt hádám, že je to rok 1974 a to jsem začala chodit na střední. No tak já jsem zvědavá, jaký názor a jaký tip bude mít pan Pavel, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den, Jitko. Dlouho jsme se neslyšeli, tady Pavel z Jaroměře.
0: Tak já mávám do Jaroměře, takže...
1: No já typuju rok 1973 podle pana Kodeše, protože můj tatínek byl velice sportovně založený a vím, že to tenkrát byla jako velká událost. A samozřejmě letos jsem koukal na finále.
0: Ano.
1: A potěšilo mě, když jsem pana Kodeše poznal, viděl jsem paní Kvitovou, se kterou jsme spolu loni letěli přímo nezávisle do Ameriky na její poslední zápas.
0: Mm-hmm.
1: Tak děkujem za fotku a tak rok 73.
0: A máte vy nějakou osobní vzpomínku, krom
1: No já, čím mě je 59, míří mě na 60. rok. V roce 73 jsem nastupoval do první třídy.
0: Ano.
1: A vzpomínek, čím jsem starší, tím mám víc. My jsme spolu mluvili před rokem přímo do vysílání, teď to byla náhoda, musel jsem zastavit, tak jsem velice rád. A jestli můžu přes éter, byli jsme loni na cvičení Sokola a my jsme se konečně dostali do restaurace Demínka, o který jsem tolik slyšel.
0: No ne, já bydlím naproti, to jste se
1: paní, jako já na vás vzpomínám od setkání, co jsme se potkali v kavárně Slávy.
0: Ano.
1: A s tou restaurací Demínka, jestli můžu ještě půl minuty, abych nezdržoval jistě. Diváky. Umřela nám teta v Lublaňské ulici v roce 73. A já jsem tam tenkrát strávil veškeré vzpomínky mýho tatínka, byly jenom, že se odehrávalo rozlučková v restauraci Demínka. A hledám už několik let tápu z dětství, kde by to v té Lublaňské ulici mohlo být.
0: Mm-hmm.
1: A vždycky si vzpomenu na vás, když tam chodíme okolo, bloudím okolo ty Demínky, takže i s personálem jsem mluvil a říká, že bejval se častým hostem a víc nebudu zdržovat. Jenom pozdrav do Jaroměře a do Brzic.
0: Děkuju moc a ještě k té Demínce, když jsem byla malá, tak když vždycky babička vařila oběd, tak říká, když vám to nechutná, tak jděte do Demínky. Já vás moc zdravím, Pavle, mějte se krásně a někdy naslyšenou.
1: Buďte zdraví, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď dalšího, koho mám na telefonu, to je paní Dagmar. Já vás moc zdravím, Dagmar, dobrý den.
2: Dobrý den, taky vás i trošku zdravím, ráda vás poslouchám.
0: Děkuju. Takže jaký typ máte vy?
2: Já pán sněl teda docela přesvědčivě, já jsem teda negooglila, tak já skutečně nevím, kdy vyhrál pan Kodeš.
0: No to se nesmí.
2: Protože v roce 73 mě byly 3 roky, jo. Ale já ty 70 typuju taky, protože Haničku Zagorovou hrozně ráda poslouchám, poslouchala jsem vždycky. A byla jsem malá holka, když hráli tuhle tu písničku, co dozněla. Takže já bych typovala tak 75-6, jo, že už jsem vnímala, jo. Ale samozřejmě ta písnička mohla být už staršího data. Ale dám tip 75.
0: Dobře, Dagmaro, já vám moc děkuji za vaši vzpomínku, za váš tip a máte velikou pochvalu. To jsem zapomněla říct v úvodu, neříkám to pokaždé, googlovat se nesmí, jo, opravdu.
2: Jasně, takže, jasně. Tak. Je to velice těžké vždycky ten rok uhodnout, ale podle těch písniček se to tak nějak trošku dá plus minus.
0: Určitě, tak já vám moc děkuji za vaši přízeň, mějte se krásně a vy zase taky. Někdy naslyšenou.
2: Ano, nashledanou.
0: No a teď přichází ke slovu Elton John.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojice a já mám jednoho takového fandu. Podpisuje se jako Oťas Kruťas a vždycky pro mě má takovou jako krásnou připomínku. Teď mi napsal, pečlivěji se připravujte, paní Jitko. Kodeš porazil Metreveliho, nikoliv Alexejeva, nebo jak jste to zkomolila vy. On se totiž jmenoval Alex Metreveli. A já jsem říkala Alexe. Víte, takže Oťasi zase mě někdy potěšte nějakou zprávou. Jinak zdravím teďko moc Jardu, který také typuje stejně rok 1973. Podle Jana Kodeše. Dobře pamatuji, koukal jsem v telce, měl jsem pár týdnů po maturitě. Takže já se budu moc těšit na vaše tipy. Většina z vás má jasno, ale to neznamená, ještě nejsme zdaleka u konce, čekají nás dvě nápovědy spousta písniček, teď budou hned dvě za sebou a odstartuje to Hana Hegerová.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.
3: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na ně

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.

0: Tak to byl Terry Jack. My samozřejmě tady ten song známe hodně v podání Karla Gotta. Já jsem si zpívala český text. Přiznám se, Naše hra byl jednou, jeden rok pokračuje. Já zdravím teď do Olomouce Jindru, který si myslí, že hledaným rokem přidává se k většině rok 1973 a dává vzpomínku. Bylo mi tehdy 22 let a finále tenisového Wimbledonu Kodeše s Medvedevem jsem sledoval na závěrečném pětitýdenním cvičení vojenské katedry Univerzity Palackého v Olomouci, které probíhalo v Uherském Hradišti. Díky moc a já dávám v pořadí třetí nápovědu. V Sokolově se odehrál první ročník festivalu politické písně. Po skončení festivalu v časopise Květy vyšly fotky, ukázky textů a také článek, který celý první ročník shrnoval. Miloš Skalka v něm také vyjmenovává některé slavné interprety, kteří se prvního ročníku zúčastnili. A já teď budu citovat. I populární interpreti prokázali, že lidsky angažovaná tvorba má své pevné místo v jejich koncertním repertoáru. Ať už to byl Josef Laufr, skupina Olympic, Marie Rotrová, Pavel Liška, Plameny nebo Jiří Hromádka. My pro vás máme také zajímavý záznam, kdy se v anketě televizní štáb ptal chodců na to, jak vnímají politickou píseň. A to je taky něco.
1: Jaký je podle vás rozdíl mezi politickou písničkou a písničkou konvenční?
2: No, není tam tolik asi té lásky, spíš ty problémy.
3: Právě v dnešní době by měla toto politická píseň pomáhat lidem k boji za pokrok.
1: A myslíte, že u nás se takové písničky píší?
4: Píší, ale myslím, že by jich klidně mohlo být víc.
0: Domácí interpreti většinou nemohli bohužel pozvání na festival politické písně Sokolov odmítnout. Kdyby se totiž tak stalo, tak jim hrozilo, že nebudou smět dále vystupovat a ani natáčet. Tak teď si pustíme jeden hudební skvost. Jiří Grossman, Jako kotě si přijíst. Na to se moc těším. No a vy během písničky mi můžete zavolat svůj tip se vzpomínkou sem do studia. Takže budu ráda, když vytočíte telefonní číslo 22 155 25 a 25.
5: Už víte, který rok dnes hledáme?
6: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Po kolikátém roce pátráme dnes v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se teď zeptám Jiřího, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jitko.
0: Dobrý den. Tak jaký vy máte tip?
1: Já mám tip 73. Vím, že jsem tuctovej, ale mě většinou pomáhají sportovní nápovědy, takže ten Wimbledon považuji za téměř jistý.
0: Vy zníte strašně mladě, takže já pochybuji, že máte na ten rok nějakou vzpomínku. Nebo vám lichotím až moc?
1: Pardon, já se omlouvám, že mě lichotí, to už jsem rok v důchodu.
0: A takhle.
1: Tak to mám tady na vás čas, to už nepracuju, už mám všechno hotový.
0: Takže možná nějakou vzpomínku z vás vydoluji na ten vámi typovaný rok?
1: No tak samozřejmě ten Wimbledon, když to vezmeme opět tou sportovní terminologií, třeba mistrovství světa v hokeji v Moskvě pro nás nedopadlo dobře, když jsme dostali od Rusů kolem 10 branek a bylo mě 12 let, takže takový nic převratného bych řekl.
0: No taková ta předpuberta, je mi to jasné.
1: Taková ta, já jsem v té době hodně marodil, takový jsem chodil, jsem do té páté třídy byl víc po nemocnicích než ve škole teda a dneska vám volám jenom proto, že jsem asi před pár měsícema neměl štětí u pana Kovaříka, tam jsem se o rok seknul, tak jsem si říkal, chlapče, je třeba složit reparát a popovídat si s paní Asterovou. Takže u vás doufám, budu mít větší štěstí.
0: Tak pokud je ten rok správný, tak samozřejmě to štěstí větší máte, ale to se rozvíte až posléze, až za malou chvilku. Jirko, já vám moc děkuji, že jste zavolal a mějte se moc krásně. Naslyšenou někdy.
1: Taky, děkuju moc krát, nashledanou.
0: A další, koho mám na telefonu, je František. Také vás moc zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, já taky zdravím paní Jitko z Moravy.
0: Tak já mávám na Moravu. A jaký typ máte vy?
2: No, 100% 1973. Protože jsem od mala tenista. Sleduju tenis. Wimbledon vyhrál. Alkodeš. A ještě jak bych si to zapamatoval. Přišel jsem z vojny na jaře, takže mě bylo 20 let. Takže mám 73. Tak jak ročník, který končím 73.
0: Ano.
2: A ještě taková vzpomínka, že samozřejmě jsem se na to díval v televizi a my tady u nás na vesnici v Brodku máme tenisový kurt od té doby už. To, a tak jsem valil na kole tak rychle s kamarádem, že si zahrajeme tenis, aby jsme to oslavili. No a v zatáčce jsme se nabourali. Jo. Takže to je taková jako vzpomínka, dejme tomu na tu oslavu toho vítězství Jana Kodeše. Jinak jsem se s ním taky potkal osobně v Praze kdysi.
0: No tak to je nádherné. Františku, nemůžu se vás nezeptat, vy hrajete ještě tenis rekreačně, samozřejmě.
2: Ještě hrajeme, ano, hrajeme, no, jsme už duchoci a tak hrajeme spíš takového deblíka, no. Tak teď jsem vás poslouchal, jako poslouchala častěji, ale jsem říkal, musím zavolat, protože taková osobní vzpomínka na pana Kodeši a to všecko a podařilo se mi to teda na poprvé, že jsem vytočil, jinak nejsem takový jako nějaký soutěživý týd, nebo že bych volal, ale rád vás poslouchám.
0: Tak to mám velikou radost, Františku. Děkuji moc za vaši přízeň, za telefonát a mějte
2: taky,
0: se moc krásně.
2: Mějte se taky pěkně. Nasou.
0: A já teď potěším, myslím si, všechny hudební fanoušky Boba Dylana.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

0: před námi poslední nápověda naší hry Byl jednou jeden rok. 31. května našeho roku slavnostně zahájilo svou činnost první kino na pražských sídlištích. Jmenovalo se Kosmos. A my pro vás máme ukázku ze zvukové stopy dobové reportáže, tak, jak ji odvysílala Česká televize v pořadu Archív ČT24.
1: Nová pražská sídliště byla dosud bez kin. První vlaštovkou je Kosmos na sídlišti Novodvorská a bude sloužit návštěvníkům celé jižní části Prahy. Národní výbor hlavního města Prahy spolu s filmovým podnikem připravuje výstavbu dalšího kina v severním městě a pracuje se i na studiích pro jiná sídliště.
0: A teď Jiří Kaleš a dívčí skupina Komety. Mexiko!

A máme tady finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Já vám všem moc děkuji za vaše SMSky, za vaše e-maily a dneska vám to opravdu šlo jako po másle. Hned jste to rozčísli po první nápovědě s Janem Kodešem. Já zdravím Lenku, která píše: Jituško, zase lovíme v dávných vodách. Podle nápovědy týkající se vítězství Jana Kodeše ve Wimbledonu soudím, že by to mohl být rok 1973. V tomto roce mi bylo 12 let a vzpomínám si, že jsem se zamilovala do svého spolužáka Pavla. Krásná vzpomínka, zdravím. Dále Květu, která má stejný typ rok 1973 a je si jistá, musí to být tento rok. Navíc se narodila moje sestra. Ano, měli jste pravdu všichni ti, kteří jste typovali rok 1973. Tak já vám budu držet palce, aby vám to takto šlo i zítra a vy se teď můžete těšit na mého kolegu Romana Víška. A loučím se s vámi skupinou Olympik. Mějte se krásně.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česko chce posílit protidronovou obranu. Hasiči přestali prolévat trosky budovy v bývalém paťovském areálu ve Zlíně. Bude většinou oblačno na západě, na severu a severovýchodě, místy přehánky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou prezentovali ministři vnitra a dopravy. Má rozšířit pravomoci společností v rámci kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit anebo i zneškodňovat drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty, což dosud dělají jen policisté anebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Podle šéfa resortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
2: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
0: Návrh teď míří do meziresortního připomínkového řízení. Radomír Lašák bude předsedou představenstva letiště Praha od počátku srpna. Uvedlo to ministerstvo financí, které chce urychlením personální změny zklidnit situaci na letišti. Původně měla Lašák vystřídat Jiřího Pose o měsíc později. Letištní odborové organizace jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu. Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo, pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen asi 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli také keramické střepy z hradištního období.
4: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno na západě, severu a severovýchodě, místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na 56. kilometru D1 směrem na Prahu jsou v pravém pruhu silničáři zdržení v koloně asi 10 minut. Opatrně na pražském okruhu směrem k D1 hned za sjezdem z D5 se srazila dvě osobní auta. Výraznější zdržení však nečekejte. A silnice 55 je teď neprůjezdná po vážné nehodě traktoru a dvou osobních aut u Kokor. Osobním autem to lze objet přes Brodek u Přerova. To byly zprávy, po nich Roman Víšek.
6: Přeju dobrý den, jste už po obědě a snědli jste něco, kvůli čemu máte teď tak trochu výčitky svědomí? Mám na mysli třeba smažené dobroty, hranolky, smažený sýr, hamburgera a tak dál. Nic si z toho nedělejte, jsou totiž místa, kde dnes se dokonce oslavují nezdravé jídlo. O co se jedná, tak to vám prozradíme, ale konkrétnější o programu budu jen co dospívá Dan Barta.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Jaká témata a jaké hosty uvedeme do první hodiny odpoledního vysílání dvojky? Tak to je otázka, která tak nějak stále visí ve vzduchu a odpověď na ní poskytnu právě teď. Budeme společně opět hledat jednu z postav děsivých příběhů našeho mrazivého léta dvojky, a to v pravidelné pátračce. Jak se bránit dotěrným vosám, sršňům nebo včelám? Představíme zajímavý způsob a stejně tak představíme mýty, které stojí za vysokým cholesterolem. Není totiž za ním jen to, co máme na talíři, které zažité rady dnes už neplatí, taky o tom bude další díl rubriky Jeste, ať vám to sluší, ve které si Tereza Bebarová povídá s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Obě tady budou už za pár okamžiků.
1: Roman Víšek

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Tento týden v Jeste, ať vám to sluší, jedeme ve vysokém cholesterolu. Tedy naštěstí jen teoreticky, ten svůj máme díky bohu v normě. A dneska se zaměříme na to, na co si v souvislosti s tímhle moderním strašákem dát pozor. Můj host, nutriční terapeutka Veronika Pourová, je připravená, já též, tak můžeme začít. Krásný den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Různých rad, jak snížit hladinu cholesterolu, je plný internet. Jenže, Veroniko, jak člověk pozná, která z nich je opravdu k něčemu dobrá? Já jsem se například dočetla, že je třeba jíst 100 gramů ořechů denně, hodně medu, vynechat vejce nebo si dát skleničku vína každý den. Tak co je z toho pravda a co mýtus?
3: Určitě je vhodné zaměřit se nad skladbou našeho jídelníčku, ale měli bychom to dělat komplexně. Takže například, když by někdo jedl hodně uzenin a k tomu by začal ještě jíst 100 gramů ořechů denně, tak v podstatě navýší svůj příjem tuku, může začít ještě přibírat a tím se ta hladina cholesterolu může ještě zvednout. Takže spíš je to o tom preferovat ty rostlinné zdroje, jako třeba ořechy, nad těmi živočišnými, jako jsou ty uzeniny nebo máslo. Ale musíme brát v potaz i to, že 100 gramů ořechu nám dodá kolem 50 gramů tuku, což třeba pro nějakou ženu se sedavým zaměstnáním může být celý denní příjem. Takže ani tohle množství nemusí být vhodné. Může stačit třeba lžíce do jogurtu. A co se týče toho medu, tak tam platí to samé, protože med je z 80% cukr. Takže když bychom najednou začali jíst hromadu medu, navýšíme tím příjem cukru, to taky nemusí být ideální. Takže třeba je lepší, když už použijeme nějaké sladidlo, tak tam dát ten med než cukr, ale ne jako navýšit příjem toho medu oproti tomu, co jsme jedli doteď. U těch vajec se od toho doporučení maximálně jedno vejce na den už upustilo, protože ty vejce mají spíš neutrální vliv na hladinu cholesterolu v krvi a alkohol určitě nemůžeme doporučit.
2: No tak počkejte, malé množství, se říká, že jako šťopička nebo vínečko, opravdu decinko, tak neprospívá to určitě, nebo je to jenom výmluva pro večerní skleničku?
3: Neprospívá to, ten alkohol v podstatě nemá žádný pozitivní vliv, který bychom nemohli získat z jiných zdrojů, například z hroznového vína, které si dáme čerstvé. Takže opravdu to doporučení je omezit ten alkohol co nejvíc, ale pokud někdo doteď vypil půl flašky každý večer, tak ta jedna deci pro něj bude změna k lepšímu.
2: No, tak to určitě. Každopádně, jestli nás poslouchá nějaký Francouz, tam se to víno pije jako poměrně, bych řekla, pravidelně. A nevím, jak jsou, oni jsou na tom docela dobře, co se týče cholesterolu, ne?
3: Ono obecně, ta západní populace na tom není úplně nejlépe. Třeba v České republice má vysoký cholesterol kolem 70 až 80% dospělé populace. Takže i když by to v té Francii bylo o něco méně, tak si myslím, že to je pořád hodně.
2: Tak, existuje nějaká výjimka, kdy doporučované změny v jídelníčku nemusí být úplně vhodné, třeba když má někdo vysoký cholesterol, ale je hubený jako proutek, tak co má dělat?
3: To množství cholesterolu v krvi může vzrůst i jako taková obranná reakce těla při podváze. Objevuje se to například při poruchách příjmu potravy, takže tam určitě není na místě držet se těch doporučení, jako je omezení těch živočišných tuků a tak dále. Tam většinou pomůže to, když člověk přibere na tu normální hmotnost, ale hladinu cholesterolu můžeme mít vysokou i geneticky, takže i pokud máme hmotnost v normě, uděláme nějaké změny v jídelníčku, které vedou k tomu, že by se ta hladina měla trošku snížit, ale neděje se to, tak opravdu je důležité poslouchat lékaře ohledně potom nastavení vhodné medikace.
2: Prima. Moc děkuju, Veroniko, pro dnešek je to vše a zítra si dáme pár tipů, jak si jídelníček upravit, abychom cholesterolu dali pořádně na frak. Těšíme se na vás zítra po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Hezký den.
3: Naslyšenou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Dalibor Janda a Tisíckrát krásnější. No a my chceme, aby i mrazivé léto na dvojce bylo tisíckrát krásnější, a proto nabízíme pátračku. Opět hledáme postavy známých děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze daného týdne probíhá v pátek v pořadu Šťastnou cestu, a to po 13. hodině. Tipovat můžete stále přes webový formulář na stránkách dvojky, to je adresa dvojka.rozhlas.cz, vždy do pátku do 12. hodiny. A pozor, vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a my už teď za vámi posíláme další indicii.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Můj služebník Ficko mi byl vždy oddaný víc než kdokoliv jiný na mém panství. Věděl, že pro zachování krásy a mládí jsem ochotná zajít velmi daleko. A nikdy se neptal na věci, o kterých bylo lepší mlčet. Bez jeho pomoci by se mé proslulé koupele nejspíš nikdy nezrodily a nedali by vzniknout legendě o krvavé hraběnce. Společně se dvěma věrnými důvěrnicemi a služebnými tvořil spolehlivý tým, který se staral o to, aby křik z mučíren nikdy nepronikl ven. Zdi mého hradu však tajemství o sériových vraždách nemohly ukrývat věčně, a tak se postupně rozšířily daleko za hranice panství i celého Uherska.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Zuzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ani v dnešní nabídce dvojky nechybí pravidelná káva. O čtvrté domácí zavařování může překvapit. Ne každá marmeláda se totiž povede podle představ. Co dělat, když je příliš řídká, moc tuhá nebo se sklenice správně nezavíčkuje? Které chyby při zavařování lze ještě napravit a kdy je lepší obsah raději vyhodit? Jaké osvědčené pomůcky a jednoduché vychytávky nám můžou zavařování výrazně usnadnit? Praktické rady nám dá Hana Schindlerová, úspěšná podnikatelka a zakladatelka vyhlášené značky. Povídat si s ní bude Patricie Strouhalová krátce po 16. hodině. Ovšem vy už teď můžete psát své otázky, postřehy, podněty na adresu dvojka@rozhlas.cz. Marmeládová káva o čtvrté začíná krátce po 16. hodině.
1: Roman Víšek,
2: Odpolední dvojka.

0: Stále je, přátelé, s vámi Dvojka, odpoledne s Dvojkou, když budeme úplně konkrétní. Léto je čas koupání, výletů i posezení na zahradě. Společnost nám ale často dělají také vosy, včely nebo sršni. Pro většinu lidí znamená jejich bodnutí jen nepříjemnost. U několika stovek Čechů ročně ale vyvolá život ohrožující alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. Co dělat v takové chvíli a jak může pomoci alergenová imunoterapie, tak o tom se právě teď dozvíte víc.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
4: Dneska to máme na levajdu. Pojďte si tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
5: Každý pacient má svoji vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás chovanou v lednici.
6: Martin má vytažený ruka.
5: Střídá se pravá levá strana, takže udělám vlastně takovou jakoby malou řasu, dezinfikuju a píchnu.
6: Tak hotovo.
5: Takže přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
3: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
1: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
3: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Je v takovém pouzdře, takže se to vydá z toho obalu. Odjistí se tady ta modrá zátka nahoře. Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Do dalších aktuálních zpráv Josefa Maršála zbývá pár minut, no ale my ještě stihneme naservírovat koláček štěstí. Ten tentokrát připravil Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes slaví v USA Národní den nezdravého jídla, National Junk Food Day. Je to neoficiální svátek, který oslavuje oblíbená jídla, jako jsou hranolky, burgery, zmrzlinové poháry nebo sladkosti, které běžně vynecháváme kvůli vyváženému jídelníčku. Nezdravé jídlo je vlastně jediná droga, kterou vám prodají s dětským menu a plastovou hračkou. Oscar Wilde někde napsal, že jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu. Myslím, že mluvil o dortu nebo o hranolkách, ale určitě ne o brokolici. Lidé dnes slaví nezdravé jídlo, což je fascinující. Kdybychom stejným způsobem slavili třeba cigarety, říkali bychom tomu třeba lázeňský den. Ale upřímně, při tom, jak se v Americe přejídají, tak tomu jen jednou za rok říkají svátek.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, já se jmenuji Miloslav Šmídmajer, zabývám se filmem, režíruju, píšu a dnes budeme povídat o jednom z českých nejlepších kameramanů Miroslavu Ondříčkovi. Miroslav Ondříček byl naprosto skvělý světový kameraman, stojí za mnoha slavnými filmy. Ať to byly filmy Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, který byly nominovaný na Oscara, ať to byly filmy Amadeus, to všechno je Mirek Ondříček.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost, vadí jim výběr nového šéfa představenstva a lékaři Vítkovické nemocnice nově léčí obezitu ve speciálním programu. Bude většinou oblačno na západě, severu a severovýchodě přehánky, nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Zaměstnanci ruzyňského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba to, že v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku a důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
3: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
2: To ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk českou občanku. Žena je v nemocnici v Rijece, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zasáhla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Začala likvidace první ze čtyř jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jáma bude zasypána za 11 dní.
4: Teď nakládáme zásypový nespevněný materiál na pásový dopravník.
5: 45 tisíc kubíků hlušiny postupně spadne do téměř kilometrové hloubky. U dvou jam to ale bude trochu jinak. Jak potvrdil David Hájek ze společnosti OKD, budou totiž sloužit k odsávání metanu a k výrobě elektřiny a tepla.
4: To znamená, přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan.
5: OKD zlikviduje důl ČSM do konce roku 2028. Má na to ušetřené přes 3 miliardy korun. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určen pro dospělé. Léčba trvá 3 měsíce. Po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu nebo vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a také nutričních specialistů, řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: O přesném zacílení vždy rozhoduje lékař na základě detailního úvodního vyšetření. Výhodou pro pacienty je tak bezpečně nastavená zátěž odpovídající jejich aktuální kondici a také možnost řešit případné doprovodné obtíže pohybového aparátu, jako například bolest kloubů, která často obezitu doprovází.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Bude většinou oblačno na západě, severu a severovýchodě, místy přehánky, jinde ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 14.
0: Doprava.
2: Opatrně na 78. kilometru D3 směrem na Prahu, mohli by se tam pohybovat lidé. Na 56. kilometru D1 směrem na Prahu jsou v pravém pruhu silničáři, zdržení ve 2-kilometrové koloně asi 10 minut. A silnice 55 je stále neprůjezdná po vážné nehodě traktoru a dvou osobních aut u Kokor. Osobním autem to lze objet přes Brodek u Přerova. Zprávy končí teď opět Roman.
7: Přeju pěkné odpoledne, přátelé. Moc děkujeme za prázdninové pozdravy, které nám posíláte na dvojku. Učinila tak třeba paní Dáša Dvořáčková ze Svitavska. Paní Dáša tady píše, že má na starosti hned dvě pošty a ujišťuje, že na obou hraje dvojka. A to nám dělá velkou radost. Vám všem přejeme příjemné prázdninové odpoledne.
8: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Modern Talking, říkali jsme v osmdesátkách modrý tanci, nás modrý, no nebudu zmiňovat to další slovo, nás se dovedli až ke 14. hodině a 8. minutě. Přátelé, kolik času by měli děti trávit na mobilu? Jsou krátká videa opravdu tak návyková a může se umělá inteligence stát kamarádem dospívajících? Tak to jsou otázky, které si během prázdnin klade nejeden rodič. Po půl třetí o nich budeme mluvit s odbornicí na nová média Michalou Slusarev. No a jak asi vypadá skála, kterou naši předkové pojmenovali Kobylí hlava? Co říkáte? Nachází se v českém ráji, podívat se na ní byl Václav Žmolík a poví nám o tom už za chvíli v rozhovoru s Mirkem Vaňurou, protože nejen Václav Žmolík, ale také Mirek Vaňura se vypravil po Česku a proto jsme rozhovor přetočili a už za pár okamžiků si tedy pánové popovídají. Po Česku nás dnes pozve do Příhrazkých skal už za chvíli.
1: Roman Víšek?
2: Odpolední dvojka.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne.
2: Včera se nám slíbil výlet do Příhradských skal. Ty jsou, jak jsi říkal, u Mnichova Hradiště. Pamatuju si to dobře?
3: Ano, pamatuješ si to správně. Je to pár kilometrů od města Mnichovo Hradiště, okolo vrchu Mužský a u obce Příhrazy, která jim ostatně dala i jméno. Jedná se o takové rozsáhlé skalní město, které zahrnuje jak skály nad zmíněnou obcí Příhrazy se známou skalní věží Kobyla, tak skály nad obcí Dneboh, kterým vévodí známé drábské světničky. Jsou tvořeny pískovcovými skalami, úzkými roklemi se strmými svahy, jak je pro český raj typické. Oblast byla prohlášena za přírodní rezervaci a je oblíbená i mezi horolezci.
2: Tak se hned ptáme, jak a kudy se vydat Příhradskými skalami.
3: Mirku, je tam několik značených turistických tras. Najdeš tam i naučnou stezku Příhradské skály s 12 zastaveními a za pozornost pochopitelně stojí zejména skalní věže a těch tam je na 180.
2: Na 180. Ano. No, mě zaujalo i toto, ale hlavně název skalní věže Kobylí hlava. A tak jsem si ji našel na internetu. A musím teda říct, že tvarem hlavu koně opravdu připomíná.
3: Je to tak. Názvy skalních útvarů v českorajských skalních městech bývají jednak velmi vtipné, ale jednak taky velmi výstižné. Ano. Najdeme tam třeba čarodějnici, masku, čokoládovou věž, křeslo, školačku anebo červotoče. Kobylí hlava, ta dominuje skalním věžím nad Příhrazy, jak jsme říkali. Dnes je to oblíbený cíl horolezců, ale dočetl jsem se, že díky svému tvaru odolávala horolezcům až do 30. let 20. století. Bylo totiž těžké zdolat ten převis, který tam je, ta hlava, že?
2: No, já si to asi umím představit. Co stojí za vidění v okolí Kobylí hlavy?
3: Tak nedaleko se nachází středověká modlitebna Hinšta, která v 17. století sloužila jako úkryt českým bratřím. Dochovala se v ní do dnešních dnů ve skále vytesaná světnička s pilířem, přístupná dlouhou vstupní chodbou. Původně to ovšem býval jeden ze skalních hradů českého ráje. Dílem vytesaný ve skále, dílem dostavěný ze dřeva, jak se to tenkrát dělalo. Je možné se tam podívat po modré turistické značce a jde se po takovém skalnatém hřebínku. No a o pár stovek metrů dál se nachází další místo, kde stával hrad, a tohle místo má výmluvný název Staré hrady.
2: Tak a co samotný vrch Mužský? Myslím, že si ho zmiňoval. Zaslouží si, abychom na něj třeba vystoupali?
3: Určitě ano. Jedná se o jeden z Čedičových vrchů na území českého ráje. Podobné jsou třeba Trosky anebo Vyskař. Na jeho svazích jsou ovocné sady a z jeho vrcholu se nabízí kruhový rozhled po celém českém ráji. Však se na vrcholu nachází i vyhlídková plošina u památníku na prusko-rakouskou válku.
2: To je naše téma doma. Co pak se tam tehdy událo? Bojovalo se tam, ne?
3: Ano, bojovalo. Ano. Nicméně památník připomíná, že ideálního rozhledu z vrchu Mužský využil velitel jedné z rakouských armád, hrabě Klam Galas, když se svými vojáky snažil v bitvě u Mnichova Hradiště zabránit pochodu Prusů na Jičín a později na Hradec Králové. Závěrečná bitva, ta se odehrála nejprve v Podolí u Svian, tedy o pár kilometrů dál, a 28. června 1866 právě na úbočí Mužského, kde byli rozestaveni rakouští dělostřelci. Nedávno to bylo 160 let a tak se na to, jak jistě naši posluchači zaznamenali, a ty si taky zaznamenal, jak jsi říkal před chvílí, vzpomínalo.
2: 3 dny kolem Hradce Králové i v Hradci se vzpomínalo. Takže touto historií se s námi loučí Václav Žmolík, ale Vašku, všiml jsem si, že si nás vlastně vůbec v Příhradských skalách nepozval do těch vlastně populárních drábských světniček.
3: Ano, tak ty jsou hodně známé a já jsem si je právě proto schoval na zítřek.
2: A proto se na zítra těšíme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: A já vás teď, přátelé, v Odpoledni s dvojkou budu lákat k poslechu úžasných životů. Není mnoho českých umělců, kteří se prosadili v Hollywoodu. Rozhodně k nim ale patří kameraman Miroslav Ondříček, který nasnímal takové velkofilmy, jako byly Amadeus, Svět podle Garpa nebo Probouzení. Před objektivem jeho kamery stály hvězdy jako Meryl Streep, Madonna nebo Robin Williams. V premiérovém díle pořadu Úžasné životy na něj bude vzpomínat režisér a producent Miloslav Šmídmajer, který o něm natočil dokument a zaznamenal jeho paměti.
1: Já jsem od dětství chtěl být jako u filmu, ale dlouho jsem nevěděl, co. Tak jsem se k tomu dostal tím, že jsem chodil na Barrandov jako komparzista.
2: Miroslav Ondříček se narodil na Žižkově, maminka byla kloboučnice, otec byl taky řemeslník, takže z obyčejných poměrů.
1: Se vynikající babičku se z Žižkova a ta říkala, tak ty chceš jít na Barrandov? Já říkám, ano, babi, mně se to tam strašně líbí. A ona říká, ale víš o tom, že tam obcuje kámen s cihlou? Takový byl pohled na film a filmaře.
0: Premiéru pořadu Úžasné životy vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině. I tento díl po odvysílání najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude spisovatelka a jedna ze dvou tvůrkyň úspěšného podcastu Chumelenice, Markéta Lukášková. Nemá strach, že se její poslední dystopický román Výšina stane v budoucnu realitou? Nechtěla i přes úspěšnost podcastu někdy skončit a co bude tématem její další knihy? Ptát se budu spisovatelky a podcasterky Markéty Lukáškové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: I v letě 2026, přesně ve 14:34, posloucháte Odpoledne s Dvojkou. Prázdniny jsou v plném proudu a mnoho rodičů řeší, kolik času děti tráví na mobilu u her nebo na sociálních sítích. O tom ale také o umělé inteligenci, která vstupuje do života dětí i dospívajících, si budeme povídat s odbornicí na nová média Michalou Slusarev. Nedávno jí navíc vyšla rozšířená verze knížky Hry sítě porno, což je takový rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Nově je právě doplněná o téma umělé inteligence. Já vás, Michálo, vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsou prázdniny. Děti mají víc volného času a často i víc času

0: mobily. Tím pádem je jasné, že budou po nich sahat mnohem častěji. A je dobré, aby si to rodiče uvědomili. A možná já někde radím rodičům, že je lepší, než přemýšlet nad tím způsobem, jak omezovat ten čas s technologiemi, tak jak ho zkusit zaplnit jinými aktivitami.
1: No a jak vlastně poznáme a kdy poznáme, že dítě telefon používá zdravě a kdy už je to problém? Existují nějaké varovné signály?
0: Určitě je jich spousta, tak my se můžeme bavit samozřejmě o nějakých digitálních závislostech. My máme tu popsanou závislost na digitálních hrách. Není to tak úplně, že bychom měli závislost na telefonu, ale rozumím, o čem mluvíte. Často je to o tom, že dítě vlastně při každé volné chvíli, příležitosti utíká k tomu zařízení. Že když má momenty, kdy nemůže to zařízení používat z nějakého důvodu, tak je vystresované, tak to vlastně jako nezvládá. Ty děti mají třeba nějaké jako hodně nervově vypjaté situace a podobně. A zároveň třeba, co je asi důležité na ten varovný signál, jeden z nich je, že by neměly ty technologie sloužit k úniku z reality, která je mi nepříjemná, která se mi nelíbí, k nějakému uklidňování a podobně. Tam bychom asi měli vždycky zbystřit.
1: Kolik minut, neli hodin, je ještě v pořádku v průběhu dne, když naše dítě vlastně nežije tak úplně s námi v reálném světě?
0: Tohle je strašně těžká otázka. Vlastně poslední dobou se ta doporučení časová, tak nějak se snažíme od nich utéct, protože nejsou úplně přesná. Obecně se spíš snažíme zaměřovat na to, že ty technologie by neměly dětem brát příležitosti k jiným důležitým aktivitám pro jejich zdraví a vývoj. To znamená, aby dost spali, aby jim technologie nevstupovaly do spánku, aby během dne, každý den se hýbali, aspoň půl hodiny, hodinu ideálně, kdyby to šlo, aby měli nějaké reálné vztahy a reálné interakce během toho dne a podobně. To znamená, pokud to dítě splňuje tyhle ty všechny věci, že si umí hrát, umí se nudit, umí nebo každý den prostě se hýbe, umí, zvládá si povídat s ostatníma, tráví ten čas s ostatníma, tak to většinou dopadne dobře, když bych to měla zkrátit. Většinou o tom čase se nebavíme, protože doporučení existovala dlouhou dobu a třeba když bych se měla bavit o dětech, dejme tomu 10-11 let, tak, nebo vlastně těch školních, třeba první stupeň, tak je tam doporučováno maximálně 2 hodiny denně a my víme, že to vlastně 80% z nich nedodržuje, to nezvládne, že jsou někde na 4 hodinách. A takže se spíš snažíme radit jiné věci.
1: Ve své knížce píšete, že krátká videa mění schopnost soustředění i samotné myšlení. Co se při jejich sledování vlastně děje v naší hlavě?
0: Krátká videa, ať už to jsou videa z YouTube nebo i Facebooku, Instagramu, takové ty Reels a podobně, jsou velmi lákavá, protože během velmi krátkého časového úseku nás naplňují příjemnými hormony a uzavírá se tam takzvaná dopaminová smyčka. Jsou pro nás velmi lákavé a je to něco, co hezky stimuluje ten mozek a právě vyplňuje tu prázdnotu, kterou třeba máme, když se nudíme o prázdninách nebo kdykoliv jindy. A takže ta dopaminová smyčka je tam jako velmi rychlá a my taky teda víme, že ten dopamin bohužel je jednou z částí závislostního chování, to znamená, pokud to často opakujeme, tak to může vést k nějakému závislostnímu chování. A proč to narušuje naši pozornost? Tak to zejména proto, že právě ty obsahy se mění během pár vteřin, což náš mozek taky strašně moc baví. Náš mozek má rád stimuly, má rád nové věci a podobně. A díky tomu, že se ty věci mění, jsou zábavné, tak si na to ten mozek zvyká. A pokud já to vypnu a najednou se nic neděje, a mám se věnovat té nudné realitě, tak je to pro mě těžké, protože ta stimulace mi tam chybí, tím pádem ji třeba vyhledávám a tím pádem se nedokážu soustředit, protože ten mozek se snaží neustále vyhledávat nové stimuly a podobně. A co teda bohužel ještě další věc je, o které se mluví, je, že nám může narušovat i paměťové procesy. Často lidi, kteří hodně sledují krátká videa, tak si stěžují na to udržení pozornosti a zároveň na paměť, že si pamatují hůře než dříve.
1: Jsou to zajímavá témata a určitě pro nás, pro všechny potřebná, proto jsem rád, že Michaela Slusarev s námi zůstává v Odpoledni s Dvojkou.

0: Dvojka je s vámi ve 14 hodin a 44 minut. V první části našeho pravidelného rozhovoru jsme tentokrát mluvili o dětech, mobilech a sociálních sítích. Teď se posuneme k tématu, které se vyvíjí snad ještě rychleji, k umělé inteligenci. Právě jí se věnuje nové rozšířené vydání knihy Hry sítě porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Naším hostem je autorka odbornice na nová média Michála Slusarev. Michálo, já dám takovou vlastní zkušenost. Už mnoho let, každé léto trávím na půl pracovně na jedné pláži. Člověk vidí, jak se lidé proměňují i třeba v takovém prostředí, jako je letní pláž. A zjistil jsem, že v posledních letech, kdykoliv se baví mezi sebou, ať už jsou to mladí, staří, střední věk, tak oni neustále mají u sebe mobily a každou informaci, kterou jim někdo u piva prozradí, tak hned ověřují na umělé inteligenci anebo pořád dohledávají další a další. A připadá mi někdy, že ti lidé už se vůbec nevnímají osobně. Ale že vlastně vedou rozhovor jenom skrz mobily. Je to můj subjektivní pohled, anebo to tak je?
1: Tak já na to nemám data, ale z vlastního pozorování to také často vidím. A vlastně díky tomu, že žijeme v té znalostní společnosti a ty informace a znalosti jsou všude okolo nás, chrní na nás se všude, tak nám přijdou, že jsou jako velmi důležité a velmi cenné. Takže je jasné, že se snažíme přijít s těmi úplně nejověřenějšími a podobně, což ta umělá inteligence nám slibuje, i když to není vždycky úplně pravda, že to, co dostaneme za odpověď od umělé inteligence, že by bylo hodnotné. A ten další třeba problém, o kterém my poslední dobou i mluvíme, jsou i environmentální témata, protože každý ten dotaz v té umělé inteligenci vlastně znamená, že ta datacentra se musí rozjet. A teď to vlastně jako je to docela zajímavá otázka, co to s tím naším životním prostředím dělá. A je někdy dobré se zamyslet nad tím, jestli to opravdu potřebujeme zrovna teď vědět. A taky to vlastně ukazuje, nevím, jestli to je něco, co by ukazovalo nějakou závislost a podobně, ale je jako zajímavé, že jsme neustále závislí na tom něco vědět, říkat, umět, znát, že někdy máte pravdu, by třeba stačilo jenom být spolu a povídat si.
0: A vnímat toho druhého,
1: A naslouchat. A to je právě to jako zajímavé, já když jsem právě psala tu kapitolu o umělé inteligenci, teď tu novou, tak jsem stejně nakonec skončila právě u toho aktivního naslouchání, které nám možná chybí v té společnosti. No?
0: Vy ve své knížce také píšete, že AI chatboti mohou být pro děti velmi přitažliví, protože jsou trpěliví, zdánlivě empatiční a vždycky jsou k dispozici. Může se stát, že některým dětem vlastně tohle umělé nic začne nahrazovat skutečné kamarády?
1: Je to tak a nejen dětem. Jo, jako je to něco, co vidíme docela často. České děti, když, tak používají nejvíc ChatGPT, ale u těch třeba starších, mladých, dospělých, tak tam vidíme třeba jiné služby typu Character AI nebo Replika, kde si vlastně můžu vytvořit nějakého specifického, jsem chtěla říct člověka, ale nějakou jako
0: bytost, pseudobytost.
1: Pseudobytost, podle toho, jak si přeju, aby na mě reagovala a jaká byla. A tam se ty vztahy opravdu rozvíjejí, to je vlastně cílem té služby jako takové.
0: Je potom složitý přechod od komunikace s pseudobytostí ke komunikaci s opravdovým člověkem?
1: Na to máme ještě zatím taky málo studií, ale troufla bych se říct, že ano, protože přesně jak jste uvedl, tak umělá inteligence je s námi trpělivá, snaží se s námi souhlasit. Většina těch modelů je naprogramovaná, takže ten model se raději vzdá pravdy, a aby s námi souhlasil, než aby nám tu pravdu vnucoval, protože chce s námi být kamarád. Tam je také důležité jako říct, proč vlastně je tak empatický, proč nás chce naslouchat a proč s námi chce trávit ten čas, jo? Když je to vlastně služba zadarmo, tak proč to tak funguje? Tak tam je důležité si uvědomit, že všechny ty modely se s námi snaží trávit čas z dvou základních důvodů. Jeden je ten, že se tímhle časem trénují pro další komunikaci s dalšími lidmi, aby byli ještě víc empatičtí a ještě lépe naslouchali. No a ten druhý je, že z nás dostávají velmi intimní osobní informace, které vlastně mohou těžko dostat a ty pak třeba mohou přeprodávat dalším společnostem nebo nějak využívat jinak. To se jim daří velmi dobře.
0: Některé školy AI zakazují, jiné je naopak zařazují do výuky. Tak podle vás, která ta cesta je správná?
1: Tak samozřejmě neexistuje žádná jednoduchá odpověď. Obecně z těch studií se ukazuje, že vlastně AI ve výuce, když se třeba díváme na nějakou specifickou výuku, tak může být velmi užitečná, pokud ale je jako nástroj pro to, aby mi pomohla porozumět věcem, procvičovat se. A to znamená, je to takový jako mentor, ta umělá inteligence. Ale pokud ji používáme v tom slova smyslu, aby mi napsala domácí úkol nebo vyřešila za mě nějaký úkol nebo napsala esej, tak samozřejmě naopak tam se setkáváme s tím, že ti uživatelé mohou ztrácet vlastně ty přirozené kognitivní dovednosti.
0: Na závěr našeho povídání kolega Martin Benda, editor dnešního odpoledne, zmiňoval takový příklad, že vlastně kdysi se říkalo, nepoužívejte kalkulačky, protože se nenaučíte počítat. Tak máte pocit, že tohle je něco podobného?
1: Já to v té knižce taky uvádím, že ta diskuze je vlastně dost podobná. Když přišly kalkulačky do škol, tak se řešilo úplně to stejné jako dneska s umělou inteligencí. Nemyslím si, že bychom se vlastně neuměli počítat, ale na druhou stranu asi všichni dokážeme přiznat, že díky tomu, že máme kalkulačku a víme, že ji můžeme kdykoliv použít, tak si nepamatujeme spoustu vzorců a neumíme počítat složitější příklady. Takže ano, může to k tomu vést. My se potřebujeme prostě tu umělou inteligenci naučit používat dobře, efektivně a zároveň možná některé právě země to mají nastavené, takže do některého věku děti nesmějí ve škole používat, aby se naučili ty věci dělat přirozeně.
0: Moc děkuju za opravdu velmi zajímavé informace. Odbornice na nová média Michála Slusarev byla naším hostem. Děkuju a přeju pěkné odpoledne.
1: Já děkuju vám taky.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů a paliva v Česku po ukončení vládních regulací zdražila o desítky haléřů. Bude většinou oblačno na západě, severu a severovýchodě místy přehánky a nejvyšší teploty většinou až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česká republika pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českem, společností ČES a Rolls-Royce SAMR. Otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
2: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkáme, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného peletonu společně s Francií, Velkou Británií, možná Švédskem, a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
3: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Chrise Collertna přináší spolupráce s ČEZem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Litr benzínu zdražil o desetník. V průměru stál 1,40 korun a 1,60 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Litr vyšel o 77 haléřů dráže. Průměrně stál 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit i v následujících dnech. 48letého recidivistu podezřelého ze znásilnění, vloupání a loupeže zadrželi kriminalisté v Praze a je ve vazbě. Za stejné činy už byl dříve odsouzen a je teď v podmínce. Případné oběti se mají přihlásit na linku 158, řekl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Dle zjištěných skutečností se zadržený muž mohl dopustit i trestného činu loupeže, kdy měl oslovit dvě mladé dívky a vyžadovat od nich vydání finanční hotovosti s nožem v ruce. Tyto dvě dívky však nic neoznámily na linku 158 a detektivové prosí, aby tak učinili, jelikož jejich výpověď může ve vyšetřování mít zásadní roli.
0: Italská finanční policie a celní správa oznámili zabavení 770 kg kokainu v přístavu Vado Ligure na severozápadě země. Zásilka byla ukrytá mezi banány na lodi plující z Ekvádoru. Podle AFP by měla při dalším prodeji hodnotu přibližně 250 milionů eur, tedy přes 6 miliard korun. V témže městě před necelými 3 týdny zabavili 340 kg kokainu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno na západě, severu a severovýchodě území místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na 56. kilometru D1 směrem na Prahu jsou v pravém pruhu silničáři zdržení v koloně teď asi 15 minut. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se zdržíte asi 10 minut před omezením u D2. A opatrně na 14. kilometru Pražského okruhu směrem k D1 na vozovce je blatník kamionu a k tomu velký kus plastu. Náhle se tam brzdí a vybočuje. To byly zprávy, slovo má opět Roman.
6: Přeju stále pěkné odpoledne, přátelé. Už je za chvíli, budeme soutěžit a hrát budeme o 2 stupenky na letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Konkrétně na představení Otello, které se hraje v úterý 4. srpna. Máte vteřinku, tedy už za pár vteřinek. Také navštívíme kurzy sebeobrany pro veřejnost. V Ostravě je pořádají městští strážníci a je o tuto akci opravdu velký zájem, takže myslím, že tohle je reportáž, která by vás mohla zaujmout. Nesmíš budit medvěda kvůli fotce, tak to nám prozradí pánové Mirek Vaňura a Petr Horký v dalším pokračování pravidelného seriálu Prstem po mapě. No a zavoláme také do pražských Komořan a zjistíme, jaké nás čeká počasí. Tak doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Přátelé, znáte někoho, kdo má takzvaně obě ruce levé? Někoho, kdo na co sáhne, tak zkazí? Halina Pavlovská zná takových lidí opravdu spoustu a otevřeně se k ním počítá. I proto si vybrala jako téma svých nedělních omeletek nešikovnost. I když v naší ukázce vypráví o jedincích zcela opačného typu.
2: Fascinují mě šikovní lidé. Třeba Irena Kunovská, s kterou jsem chodila na základku, byla chytrá. Na jazyky i na matematiku. Šelí tělocvik. Háčkovala jak profesionálka a kreslila levou rukou nejlíp ze třídy. Irena byla nesnesitelná. Přítel mé dcery mě taky fascinuje. Hraje na piano, na kytaru, umí jezdit na skateboardu, maluje obrazy, sochá sochy, vyrábí šperky a blbne hlavu ženám všech věků. Má kamarádka taky byla a stále je. Moc výtvarně nadaná. Pamatuji si, jak chodila na keramiku na Umprum a měla moc hezkého přítele, který byl nezměrně hrdý na to, že má antický profil.
1: A já se vás ptám, jak se jmenovala spolužačka, která chodila s Halinou Pavlovskou na základní školu? Důležité je to vidět proto, protože potom teprve můžete hrát o dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě na představení Otelo, které se hraje v úterý 4. srpna. Pište nám, přátelé, na číslo 702 222 220 a nezapomeňte se prosím podepsat. I tentokrát vyhraje posluchač, který správnou odpověď napíše jako pátý v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: A my jsme se, přátelé, dnes ptali, jak se jmenovala spolužačka, která chodila s Halinou Pavlovskou na základní školu. Tady je odpověď.
1: Fascinují mě šikovní lidé. Třeba Irena Kunovská, s kterou jsem chodila na základku, byla chytrá. Na jazyky i na matematiku. Šelí tělocvik. Háčkovala jak profesionálka.
0: Jmenovala se Irena Kunovská a věděl to i David Havlík, který nám napsal jako pátý v pořadí. Dostává od nás dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě na představení Otelo. Polední komorní show Omeletky Haliny Pavlovské vysíláme na Dvojce oba víkendové dny a už odvysílané díly najdete i na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Léto není jen čas výletu a koupání, ale také příležitost naučit se něco, co se může jednou opravdu hodit. V Ostravě zvou městští strážníci každé prázdninové úterý na kurzy sebeobrany pro veřejnost. Přijít může každý, od dětí až po seniory. Jak se ubránit v situacích, které vás mohou potkat třeba na ulici nebo v noční tramvaji, zjišťovala naše kolegyně.
3: Tam se bojí, stojí zhruba na šířku, ale chce si pokrčit kolena, být uvolněný.
4: Instruktor z řad městských policistů dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny, jak pevně stát a ubránit se, když na vás někdo zaútočí.
3: Ruce nahoru, uklidňuju situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
4: Zkouší rány přijímat i rozdávat, je tu matka s dospívajícím synem.
5: Střídačku, jo?
4: A vnukové s dědečkem.
6: Už jsem cítil horší.
4: Jo.
6: Jsme bráchové.
4: Jo.
6: Já ho mlátím půl.
3: 10 opakovaní, 10 druhý. Střídejte se.
4: Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí, aby nebezpečné situace zvládla řešit.
7: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A třeba, že nejsme hnedka v nějakém šoku a můžeme aspoň nějak reagovat.
4: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
8: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snažit se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, pozorovat jeho chování, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
4: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
9: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, to tak už jsem potom jako nabírala ten strach větší. No, ale byla to nějaká paní s pejskem.
4: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Zářivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Každý den je stejný. Vlak, cesta, pozorování zamilovaného páru.
2: Možná, že Jess v pokoji pro hosty v patře maluje. A nebo jsou spolu ve sprše. Ona se opírá rukama o dlaždičky. Na bocích jeho ruce.
0: Najednou je ale něco jinak.
2: Celý den jsem přemýšlela o Jess. Proč jsem měla pocit, že je něco špatně? Na tu dálku jsem přece nemohla rozeznat, jak se tváří, ale když jsem se na ní dívala, cítila jsem, že je osamělá.
1: Dívka ve vlaku. Premiéra knižního bestselleru Pauly Hawkinsové každý den po 22. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký opět na dálku, zdravíme tě do Karibiku, dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: Pokud nás někdo slyšel minule, tedy prstem po mapě, tvoji rubriku, tak si pamatuje, že ve Spojených státech si nesmíš dát zmrzlinový kornout, tedy plný zmrzlinový kornout do zadní kapsy džínsů, protože by za tebou mohl dojít vlastně kůň, kterého se ani nedotkneš, a pak je těžké, jestli si vlastně ten zloděj koní nebo ne. Ale já myslím, že podivné zákony světa platí na celém světě, tak co na Aljašce?
3: Je jich spousta. Jsem přesvědčen, že určitě, když by člověk projel i zákoník České republiky, tak najde nějaké prastaré zákony, které dneska už nedávají žádný smysl, ale prostě zatím je nikdo nevyškrtl a nezrušil, a tak prostě se dají najít, jakože jsou stále platné. A na Aljašce tam je prosím zákon, že nesmíš budit medvěda kvůli fotce.
2: Prosím tě, koho by to napadlo?
3: Že jo. Mě to původně, když jsem se to takhle četl, tak mi to znělo taky jako absolutní kravina. Proč by to kdo měl dělat? Ale pak mi došlo, že toto naopak je platný zákon, dobrý zákon, ale rozhodně je platný až doteď. Protože když mají medvědi zimní spánek a nějaký neopatrný fotograf, ať už cíleně, anebo omylem, nedává pozor, kde se pohybuje, a toho medvěda probudí ze zimního spánku, tak ho skutečně ohrozí na životě. Protože pro něj to může být vlastně najednou velmi komplikované, jak přežít období zimy, kdy je těžko dostupná potrava a kdy ten medvěd prostě potřebuje spát. Takže vlastně ten zákon, když se řekne, že nesmím budit medvěda, tak zní opravdu jako absolutní hloupost. Ale když si uvědomím, že ve chvíli, kdy se budu pohybovat v oblasti, a ty informace dneska už bývají dostupné, kde víme, že nocují medvědi, kde jsou v zimním spánku, tak já jsem povinen, abych byl obezřetný, abych toho medvěda neprobudil. Jedna věc je samozřejmě, že ten turista nebo ten fotograf může sám sebe vystavit obrovskému nebezpečí, aby na něj ten medvěd nezautočil. Ale druhá věc je, že i kdyby ten medvěd se jenom probudil a utekl, nebo kdyby ten člověk utekl, tak to úžasné zvíře bude ohrožené na životě a samozřejmě bude ohrožovat na životě všechno živé ve svém okolí, protože bude mít hlad, bude potřebovat přežít.
2: No já bych to asi ten zákon tam nechal a převedl bych ho do české kotliny. Nebuďte třeba tatínka a dědečka odpoledne na gauči nebo večer. To je asi úplně stejný výsledek jako s tím medvědem, že?
3: To je jedna z variant, ale jinak určitě v naší zemi třeba platí oblasti, kde třeba hnízdí tetřevy, že se tam vůbec člověk nesmí pohybovat, že tam vůbec nesmí chodit. A i když to je jiné zvíře a jiný příběh, tak ta logika a ta analogie je vlastně velmi podobná.
2: Ano, nedrážděte hada bosou nohou. Taková zmije, ta by také byla naštvaná, kdybychom ji budili. Tak, dobře, podivné zákony světa, dnes jsme byli na Aljašce, Petr Horký zůstává v Karibiku, my mu přejeme šťastnou cestu.
3: Děkuji, mějte se krásně.

0: v 15:40 míříme do pražských Komořan, do Českého hydrometeorologického ústavu, kde má denní službu i Petra Sýkorová. Přeju dobrý den.
1: Krásné, dobré odpoledne.
0: Petro, jak teď máme v České republice?
1: Tak většinou máme oblačno a zejména na západě Čech se ojediněle vyskytují i slabší přehánky. Teploty jsou většinou od 18 do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v dolním pohoří je výjimečně až 25 stupňů.
0: A podobný ráz počasí nás čeká i zítra, nebo se to nějak zlepší nebo zhorší?
1: Tak na zítřejší ráno se to trošičku zlepší, tam čekáme slunečné počasí, ale během dne bude zase oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území zase lokálně vyskytnou slabší přehánky, takže to ve výsledku bude vlastně podobné. Teploty po ránu vystoupí poměrně nízko na 12 až 7 stupňů Celsia, v tisíci metrech, v údolích ojedněle až k 5 stupňů Celsia, ty nejvyšší vystoupí asi o stupínek výš než ty dnešní 19-24 na jižní Moravě až 26 stupňů. No a teďka ještě ty teploty v tisíci metrech na horách, ty budou kolem 15 stupňů Celsia.
0: Tak aby bylo jasno, v noci tedy 12 až 7 v tisíci metrech, tedy kolem 15 stupňů. Ale vypadá to tedy, že nás čekají poměrně chladné noci.
1: Je to tak, hlavně ta noc na zítřek, ale

0: A potom ještě noc na sobotu, kdy čekáme málo oblačnosti, tak ty budou hodně chladné. Potom v těch dalších dnech se to trošičku zlepší vzhledem tomu, že bude více oblačnosti, ale přece jenom jsme si už zvykli na jiné teploty.
1: Čtvrtek, ten prý má být během dne nejchladnější v tomto týdnu. Platí to stále?
0: Vypadá to tak. Ty nejnižší noční teploty sice nebudou tak hrozné jako ty na zítřek, budou od 14 do 9 stupňů Celsia, ale odpolední se budou pohybovat nejčastěji od 17 do 22 stupňů, s tím, že na jihu Moravy může být ještě trošičku tepleji, tam do 24 stupňů Celsia, a vlastně je to opravdu asi ten nejchladnější den tohoto týdne. Jinak bude převažovat velká oblačnost a na většině území zaprší pravděpodobně nejvíce na horách na severu a severovýchodě území.
1: Petro, víte, jak se říká, slibem neurazíš, tak můžete nám v krátkosti slíbit nějaké pěkné počasí na pátek, sobota, na sobotu a neděli?
0: Tak každé počasí je pro někoho pěkné, ale většinou se tím myslí slunečné počasí, tak to můžu snad slíbit na sobotu, která by měla být opravdu převážně slunečná a i poměrně teplá s odpoledními maximy od 24-29 stupňů Celsia. No a ten pátek, tam je pravda, že možná druhá polovina dne by taky nemusela být špatná, ta první tam by mohlo ještě hlavně na severu a severovýchodě zapršet. No a ta neděle, tam se to bude trošičku kazit, no. Tam čeká postupně velkou oblačnost a místy déšť nebo i ojedinělou bouřku, ale teploty budou pořád poměrně vysoké, ty odpolední od 24 do 29 stupňů.
1: Říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuju, přeju pěkný den.
0: Mám také naslyšenou.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dnešní káva o čtvrté, která na dvojce začne už za pár minut, bude opravdu sladoučká, protože bude taková celá marmeládová.
1: Je to tak? Ano,
0: a to určitě potvrdí i Patricie Strouhalová.
1: Máš rád marmelády zavařeně?
0: No miluju. A když otevřu skleničku, tak většinou v ní nezůstane potom vůbec nic, ať je velká jakkoliv.
1: Tak si přijdeš na své, doufám, že i spousta našich posluchačů a posluchaček. Zavařování bez zbytečných chyb, tak jsme to dnešní téma pojmenovali s Hanou Schindlerovou, specialistkou samozřejmě a zakladatelkou velmi známé značky, co se týká marmelád. Já se budu ptát na to, jaké jsou ty chyby, které čas od času uděláme a jak to, že je nedělávaly naše babičky. Protože čas od času se možná někomu stalo, že našel opravdu ve spíži nebo někde ve sklepě starou zapadlou marmeládu a když ji otevřel, tak krom toho, že trošku změnila barvu, jí vlastně nebylo vůbec nic.
0: No na to se Patricie určitě zepte, jak dlouho se vlastně může marmeláda skladovat. Neboj, protože taky máme ve sklepě něco ze 70.
1: Mám to tady taky napsané. Taky jsem některé doma našla. No tak uvidíme, co nám na to Hana Schindlerová řekne. A samozřejmě, že se budeme ptát na to, jak zpracovat třeba sezónní ovoce, které už není tak jako úplně v kondici, abychom šetřili a nevyhazovali zbytečně.
0: Budu se moc těšit na vaše vysílání. Za odpoledne s dvojkou se loučí Roman Víšek a přeju pěkné prázdninové odpoledne, přátelé. Zůstaňte s námi.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče a přípravy výstavby resortu v Dolní Vltavici u Lipenské přehrady zastavil krajský soud. Zítra bude nejprve polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Vláda chce proto zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je také lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje koncem života paliativní péči.
5: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
4: Třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby. Podle takzvaných kontrolních odlovů mohou třeba odhadnout budoucí výnosy. Kvůli nedostatku vody budou patrně nižší. Problém letos postihl většinu českých rybníků na Českobudějovicku i třeba v Hluboké nad Vltavou nebo v Nových Hradech. Krajský soud v Českých Budějovicích zastavil projekt výstavby rekreačního střediska s kapacitou až 800 lůžek u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici. Podle soudu developer dostatečně neodůvodnil, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. S výstavbou resortu nesouhlasí ani spolek Lipensko pro život. Jeho předsedkyně Pavla Setničková k rozhodnutí soudu dodala.
6: Rozsudek potvrdil, že ochranu přírody nelze oslabovat pouhými obecnými prohlášeními o přínosu cestovního ruchu. Pokud mají být kvůli soukromému projektu poškozeny cenné biotopy, musí investor nebo správní orgán jasně prokázat, že jde skutečně o převažující veřejný zájem.
4: V Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku se objevil radčí mor. Úhyn 10 raků říčních kvůli tomuto onemocnění potvrdila státní veterinární správa. V ochranném pásmu mezi Žumberkem a Pěčínem platí mimořádná veterinární opatření, řekl mluvčí správy Petr Vorlíček.
7: Musí tam být informační tabule o té nákaze, je zákaz přemísťování ryb, musí čistit a dezinfikovat rybářské náčiní. Zajímavé je, že na tom Svinenském potoce nejsou invazní raci, kteří obvykle tuto nákazu šíří. Takže se to tam dostalo pravděpodobně nějakým jiným způsobem.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zítra bude nejprve polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti a hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty většinou 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
4: Na 75. kilometru D1 směrem od Prahy zasahují hasiči u hořícího osobního auta, které bylo zcela v plamenech. S opatrností lze projet levým pruhem. Pozor kolem 30. kilometru D11 ve směru od Prahy. Na vozovce leží koberec. A v Praze regulují vjezdy do tunelů ve směru Stroji. Důvodem je nehoda u sjezdu na Letnou. To byly zprávy, po nich Patricie s kávou o čtvrté.
8: Je to tak, dobrý den, zdravíme vás z dnešního vysílání Kávy o čtvrté. Víte, jaký je rozdíl mezi džemem a marmeládou, a nebo stále tápete? I to nám řekne host Kávy o čtvrté, zakladatelka jedné z vyhlášených značek marmelády s příběhem, Hana Schindlerová. Tak dobrý den, vítám vás tady.
9: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
8: Jaký je ten rozdíl?
9: No, ono to bylo dost dlouho tak, že marmeláda byla pouze z citrusových plodů a džem bylo vlastně všechno to ostatní. Ale v platnosti je nová snídaňová vyhláška a ta to trošičku všechno zjednodušuje a vlastně už můžeme používat i džem, i marmeláda.
8: Uhum, takže konečně to máme jednoduché. Ano. Je tady jedna věc, vy o sobě říkáte, že jste sbírala gastronomické zkušenosti všude po světě, Evropě, Blízký východ, Karibik, Indonésie, Afrika, a těšila jste svoje smysly na lokálních tržištích i ve vyhlášených michelinských restauracích, ale že jste nikdy nezapomněla na tu chuť pravé, poctivé domácí marmelády. Tak jaké marmelády dělávala babička nebo maminka?
9: To je pravda, já moc ráda vzpomínám na léto a na ty letní prázdniny, které jsem trávila jako dítě s babičkou a s dědou na chatě na zahradě. A babičku vidím u kastrolu s jahodovou, to byla její specialita, a s dědou jsme stáli na zahradě u mlýnku na ovoce a mleli jsme rybíz. A babička ta ctila takové ty tradiční, spíše konzervativní chutě, a děda ten velice rád experimentoval a zkoušel různé kombinace. A já si myslím, že mám od obou něco, takže by měli ze mě radost.
8: To je dobře. Pobídejte si i vy s námi s dnešní Kávou o čtvrté. Budeme vařit společnými silami, jak ty, řekněme, konzervativní ovocné marmelády, a nebo pustíme trošku víc tu fantazii na špacír. Můžeme si to dovolit.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: si a dál si budeme povídat o marmeládách a o zavařování. O zavařování hlavně bez takových těch zbytečných chyb. Povídat si budeme s Hanou Schindlerovou. Já jsem říkala před chvílí, že někdy se stane, že najdeme třeba právě po mamince nebo po babičce zavařeninu, která je v tom špajzu spíži už nějakou dobu a vlastně jí nic není. Tak jak je možné, že ta zavařenina vydrží tak dlouho? A i teď vydrží tak dlouho?
1: Může vydržet dlouho.
0: Postupy jsou asi stejné, ne?
1: No, určitě ono. Tam je několik faktorů. Záleží na tom, jaký podíl cukru používáte. Pokud je to jedna ku jedné, to znamená na kilo ovoce, kilo cukru, což není už úplně ideální trend, tak vlastně tím cukrem konzervujete a vydrží opravdu dlouho. Troufám si tvrdit několik let. Ale ona otázka je, jestli si na ní pak opravdu pochutnáte. Mm-hmm. Protože nejenom, že změní barvu, ale určitě
0: Většinou stmavne,
1: ale ona se vytratí i taková ta krásná vůně a svěží chuť. Takže nevím, jestli úplně je to ideální takové to syslení a pak to za x let najít a vlastně možná si na tom ani nepochutnat, ale vydrží. A pak úměrně tomu, kolik dáváte cukru, se snižuje samozřejmě i ta doba trvanlivosti. Mm-hmm.
0: Takže ideální doba pro je od sezóny do sezóny zpracovat a sníst?
1: Rok určitě. U nás samozřejmě v marmeládovně už je to tak, že my máme laboratorní testy a necháváme si to testovat, jak dlouho ten džem vydrží. A z toho vycházím, že pokud použijete cukr v poměru 2:1, tak určitě 12 měsíců.
0: Mm-hmm. Nejdůležitější, co bychom měli při zavařování sledovat, aby ten náš produkt taky jako hezky vypadal, kromě toho, aby chutnal a byl i zdravotně v pořádku, tak to je co? Co bychom měli tedy si hlídat při tom zavařování?
1: Tak notoricky známé je ta hygiena. Perfektně vyčištěné sklo, sterilované, nová víčka, že jo, to se neustále opakuje, ale možná, že hodně se zapomíná na to, že i to ovoce by mělo mít perfektní kondici. Ono bohužel, hodně lidí si myslí, že do té skleničky schová právě to ovoce, které není úplně dokonalé. A to je ten začátek konce, protože z dobrého ovoce neuděláte dobrý džem. Pokud tam budete dávat ovoce, které bylo nahnilé, nedej bože trochu plesnivé, nebo nedozrále, přezrále, tak vám nepomůže ani cukr, ani žádná ingredience tajná a ten výsledný produkt nebude úplně dokonalý.
0: Když jste řekla nedozrálé ovoce, nepomůže tomu ani ten cukr, ne?
1: Ne, nepomůže. Nepomůže, protože to ovoce bude tvrdé, budete ho muset dlouho dusit, není chuťově výrazné. Samozřejmě, že můžete, ale nebude to úplně ono.
0: Uh-huh. No, když otevřu tu sklenici a zjistím, že ta marmeláda je třeba příliš řídká anebo naopak je příliš tuhá. Co je vlastně horší, jestli ta řidší nebo ta tuší, to je jedna věc. A co se dá zachránit?
1: Tak když už je to až po otevření, to znamená, že už tu práci máte za sebou a otevřete džem, který je řídký nebo hustý, tak já si myslím, že důležité je z toho nedělat nějakou tragédii. A říct si, že to najde uplatnění v kuchyni i tak. Samozřejmě, pokud je ten džem řídký, můžete se pustit do toho, že si ho převaříte. Můžete, ale ten výsledek není stoprocentně zaručený, protože pektin, ovoce obsahuje pektin a dlouhým vařením ztrácí ten pektin tu svoji želírovací schopnost. Takže vy, když to budete převařovat a budete tam přidávat ten pektin, nedej bože to dlouho vařit, tak vám stejně nezhoustne. Takže si myslím, že je lepší si třeba říci, tak fajn, je řidší, ale tak to použiju na ovesnou kaši, do jogurtu a pochutnám si i tak.
0: Uh-huh.
1: A když je hodně hustý, to je za mě horší varianta, protože já
0: tak
1: nemám...
0: Taky budeme krájet.
1: No ano, já tomu vždycky říkám ty krájecí džemy. Tak zase tomu najít nějaké uplatnění, třeba při pečení, upíc dort, perník a použít ten džem. Ale netrápit se tím a nebýt z toho úplně zoufalý.
0: Teď jste mi nahrála s tím perníkem. Já občas dělám, že tu marmeládu dám přímo do toho těsta. Dalo by se třeba využít ty starší marmelády tímhle způsobem? Zkoušela jste to někdy? Nebo?
1: Já to neskoušela, ale určitě se to dá. Ale je potřeba počítat tím, s tím, že opravdu ty starší nemají takovou tu intenzivní ovocnou chuť, ale určitě pokud nechcete vyhodit, tak dá se to tak spotřebovat.
0: Další rady přivítáme i od vás, pokud chcete, napište nám i na to, co vás zajímá, co byste se chtěli zeptat v případě výroby domácích marmelád a džemů. Dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes

šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který

kolem známých míst. Doma sníh

Dávej mi, kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Marmelády a zavařování bez zbytečných chyb, o tom dnes v Kávě o čtvrté. Různé fígle a různé triky může ze své letité praxe poradit Hana Schindlerová. Co třeba přeslazená marmeláda? Stala se vám někdy, že jste přesladila marmeládu?
1: Nevím, to si úplně nejsem toho vědomá, ale pokud se to stane, tak to je docela nepříjemná situace. Ale buď zase si říct, no dobře, použiju nějaký tvaroh nebo přírodní jogurt a dám si jí méně, anebo pokud je ještě v kastrolu, no tak možná rychle ještě přidat ovoce. Samozřejmě v takové, ta první pomoc je třeba pár kapek citronové šťávy, ale zase to s tím citronem nepřehánět, protože aby nám nevznikla hmota, která je moc sladká, moc kyselá a ten výsledek taky nebude stát za nic.
0: Co třeba kyselina citronová versus citron?
1: Můžete ji samozřejmě použít. Já preferuju tu vylisovanou citronovou šťávu, ale nic tím určitě neskazíte.
0: No a pokud dáme méně cukru, než bychom do té receptury dát měli, a teď to nebude tedy s těmi výrobky, kde můžete na kilo dát poloviční nebo třetinovou, ale prostě dáváme tam čistě ten pektin nebo pracujeme s přírodním pektinem toho samotného ovoce, ale prostě dáme tam toho cukru méně. Tak vydrží, stane se jenom to, že vydrží kratší dobu trvanlivost té marmelády? Nebo?
1: Čím méně cukru dáme, tak je lepší potom ještě sterilovat. Ideálně při 80 stupních, 20 minut a tím si pomůžeme. Ale samozřejmě počítat s tím, že čím méně cukru, tím je kratší ta doba trvanlivosti. A tak ještě jste zmínila ten recept, možná se úplně neslepě držet vždy toho receptu, protože každé ovoce je jiné. A já radím ochutnávat během toho vaření. Jednak ta teplá marmeláda je výborná, zaschutná trošičku jinak.
0: Pozor na to se nespálit.
1: Ano, ale každá ta úroda, sklizeň je jiná, jiný obsah vody, jiný obsah cukru a hrát si trošičku s tím i právě s tou gramáží toho cukru a upravit si to.
0: No a někdy máme ovoce, které je takové mdlejší chuti, tak čím zvýrazním tu chuť? Mám šanci vůbec ještě ji něčím zvýraznit?
1: Mdlé chuti. Ano, některé ovoce je takové jemnější, já bych spíše řekla, tak je fajn mu najít nějakého dobrého partnera, se kterým si bude rozumět. A samozřejmě musí to i barevně ladit, protože nejenom chuťové buňky, ale jíme i očima, tak aby ten výsledek byl třeba hezky barevný a aby se to k sobě hodilo. Nemusí to být vždy nutně koření, bylinky, alkohol, ale jiný druh ovoce.
0: No a co je třeba podle vás ovoce takové mdlejší chuti?
1: Za mě jsou to třeba některé odrůdy jablka a hrušky. Já to považuji za takové chuťově méně výrazné, proto se třeba začíná i příkrmy pro děti, jsou jablka, hrušky. Moje děti vyrostly na hruškovém džemu, ten milovali. A já si zase myslím, že třeba i právě ta jemnější chuť té hrušky může pomoci zjemnit hodně výraznou chuť něčeho jiného. Konkrétně třeba u bezinky. Já si pamatuju, že jako dítě u nás se hodně pracovalo s bezinkou a já to neměla ráda, protože má takovou těžkou zemitou chuť. A pořád jsme pili bezinkovou šťávu, protože byla zdravá a bezinkový džem. A já jsem se dlouho tomu bránila a nechtěla jsem vařit ten bezinkový džem. A vlastně teď máme v nabídce kombinaci s hruškou. A to je tak příjemná chuť, zjemněná tím mdlým ovocem.
0: Sezónní ovoce, které bychom chtěli zase trošičku jinak, když jste mluvila o těch kombinacích, tak chtěli bychom si něčím oživit tu marmeládu. Co můžeme jako vyzkoušet a popustit právě tu úzdu té kulinářské fantazii?
1: Tak tam je opravdu mnoho možností. Samozřejmě můžete kombinovat různé druhy ovoce a pak se nebát i koření, skořice, vanilka, čokoláda nebo třeba pomerančová kůra a samozřejmě alkohol také. A to je zároveň i konzervant, takže i s ním můžete pracovat.
0: Dva v jednom.
1: Ano.
0: Jahody s čokoládou, když chceme mít, tak jak se to dělá? Ta čokoláda se přidává až do té skleničky?
1: Ne.
0: Musí provařit s tím
1: s tou
0: ovocem?
1: Čokoládou opatrně. Jednak určitě pracovat s čokoládou, která má třeba 70-80% kvalitní čokoláda. A přidávat úplně na závěr, když máte uvařený džem, tak přidat tu čokoládu, nechat rozpustit, možná nechat projít tvarem, ale jenom chvilku a plnit do skleniček.
0: Mm-hmm. No a viděla jsem i marmelády s čajem matcha. Tady je postup jaký? Uvařím ten čaj?
1: Tak zelený čaj matcha se připravuje trošičku jinak, že je práškový, takže musíte postupovat tak, jak se správně matcha připravuje, to znamená zalít teplou vodou, rozmíchat, nejprve ta matcha se vlastně správně přes to sítko musí prosít a připravíte celý ten proces a následně přidáte stejně jako u čokolády na konec, až máte hotový džem. A jakoukoliv ingredienci přidáváte, tak je potřeba opatrně s tím zacházet. Musí vždy být nejvýraznější chuť toho ovoce. Tou přidanou ingrediencí nesmíte přebít tu chuť toho džemu. Jenom krásně podtrhnout a zvýraznit.
0: Děkuju za dotazy, které posíláte. Můžete přidat další. My se na ty první z nich, které přišly na adresu dvojka@rozhlas.cz, podíváme po další písničce.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Hana Schindlerová připravená odpovídat na vaše otázky a děkujeme za pozdravy, které posíláte do dnešního vysílání Kávy o čtvrté, kdy se snažíme vyrobit co nejlepší, nejchutnější a nejhezčí marmeládu a neudělat přitom příliš chyb. Dita vás zdraví a jestli můžete poradit, jak si vyrobit správně domácí pektin, jak ho správně používat, eventuálně uchovávat. Jinak děkuji za pěkné téma, zdravím vás na dvojce i vašeho hosta. Krásné léto přejeme. Tak. Tak
1: děkujeme. Tak s tím pektinem to není úplně jednoduché, protože pektin máme buď jablečný nebo citrusový, ale určitě bych se nepouštěla do výroby pektinu. V současné době je možnost si v obchodech se zdravou výživou třeba například pektin pořídit, koupit a pracovat s ním, uchovávat v suchu, a pokud ho používáme při vaření džemů, tak ideálně smíchat s cukrem nejprve, protože pokud byste ten pektin přidávali napřímo do horkého džemu, tak se vám vytvoří cucky, hezky by se vám nerozpustil, a potom už dlouho nevařit. Maximálně tak 4-5 minutek a už déle ne.
0: Mm-hmm. Krásné léto přeje Monika z Jičína, která vás zdraví a píše, že už má letos zavařené džemy, dělala klasiku meruňkovou, ale tam přidala hřebíček a celou skořici. Píše, má trošku jinou chuť, ale moc dobrý. Do třešňového džemu jsem přidala štamprličku kvalitního rumu, také je moc chutný, a jinak dělám ještě višňový a červený. Červený rybíz, to je bez jaderek čistý výluh. Takže višňový a červený s černým rybízem dohromady.
1: To jsou skvělé kombinace.
0: Skvělé kombinace, děkujeme za to, už se nám zbíhají sliny. Dotaz od Renaty, jestli, že opět začíná být modní se trošku unavit v kuchyni při ukládání plodu léta na zimu, takže ji upí, píše. A někde jsem slyšela, že kyselina citronová marmeládu zahustí. Je to pravda?
1: Úplně ji nezahustí. Pomůže a podpoří housnutí, ale nezahustí vám ji.
0: Někdo miluje marmeládu z pomerančů, takovou tu britskou, specifická, že se tam používá právě ta pomerančová kůra, kterou vy jste taky před chvilkou zmiňovala. Samozřejmě savéské pomeranče, nejlepší volba, ale ty mnohdy nemáme šanci sehnat, tak máme to zkoušet z těch běžně dostupných?
1: Ano, oni mají velice krátkou sezónu, je to těžké je sehnat, ale můžete to zkusit. Ideální je, když koupíte biopomeranče, protože přeci jenom ten základ je to, že pracujete s kůrou a používáte ji, takže preferuji biopomeranče a určitě bude ten džem, ta marmeláda chuťově jemnější, nebude tak hořká, ale možná právě pro začátečníky i ideální.
0: Pozdrav z Rakouska přišel, posílám moc pozdravů z Rakouska, odkud vás pravidelně poslouchám přes internet. Právě jsem se vrátila z dovolené na Krétě, kde jsem u jedné místní rodiny ochutnala úžasný džem z pomerančových slupek. Vůbec nebyl hořký. Hned po návratu jsem se pokusila o svůj první vlastní pokus. Úplně se nepovedl, džem byl strašně hořký, vykřičník. V zápalu nadšení jsem totiž přeskočila ten nejdůležitější krok a kůru nenechala pořádně vylouhovat ve vodě. Můj recept obsahoval vodu s cukrem, želatinu, citron a skořici. Teď zkouším ten recept znovu, poctivě už louhuji a poslouchám u toho vaše rádio a je mi moc fajn. Znáte tento tradiční recept anebo máte ve studiu nějaký kuchařský trik, jak tu hořkost zachránit? Radko, díky moc.
1: Tak ten hořký džem už teď určitě se nezachrání, ale je pravda v tom, že ty pomeranče se musí několikrát vařit. Ideální je třikrát za sebou a tu první vodu i tu druhou prostě vylít a nepoužívat, a tím se zmírní ta hořkost.
0: A to louhování, o kterém psala posluchačka?
1: No, my nelouhujeme, my vaříme, no. Takže jako
0: tím... Urychlí se tím třeba i ten proces, myslíte?
1: Ne, ale ta chuť je jemnější.
0: Tak třeba v Rakousku to ještě zkusí to,
1: ano,
0: nalouhované. Vlastně by to mohla se slít ta voda, ne? Z toho výlohu, ano, dát novou, ano, a,
1: určitě,
0: a povařit. Dobře.
1: Určitě.
0: Opravdu zvláštní marmeládu, jakou jste vyzkoušela? Třeba jenom sama pro sebe.
1: Opravdu zvláštní. Myslím si, že úplně nejzvláštnější nebo nejméně obvyklou, kterou jsem uvařila, byla z okvětních lístků růže stolisté. To bylo na zakázku, to jsme vařili a to bylo to moc zajímavé a docela i náročné.
0: Já to dělala taky, jenom pozbírat ty lístky.
1: Ano.
0: Nevím, jak vy, ale mě to vlastně moc nechutnalo.
1: Mně to taky nechutná, ale to není úplně naše chuť. takže je pravda, že to hodně aromatické.
0: A takové zároveň mdlé.
1: No, hodně voňavé.
0: Je to voňavé. Takže už ne.
1: Ne.
0: Už bychom to neskoušeli. Slané marmelády mají lidé také rádi. Ty se hodí k sýrům, k masům. Osvědčené kombinace třeba pro začátečníky. Na co si dát pozor při těch slaných marmeládách? Na sůl?
1: Slané marmelády.
0: Ten konzervant právě. Jako jo? Tady máme cukr, sůl je taky konzervant, ale ty tam zase nemůžeme dát
1: Není moc. Ale ono i do těch, protože pokud teda vaříte marmeládu, i když slanou, tak tam musí být cukr. Takže s tím pracujte nebo skladujte tak, jako je to džem, jako kdyby to byl džem s menším obsahem, s nižším obsahem toho cukru. A výborný je cibulový džem, ale je hodně pracný, zdlouhavý a samozřejmě... Ten odér není úplně ideální, ale výsledek stojí za to.
0: Pro letní kuchyni zase
1: no,
0: ideální.
1: Ano, ano.
0: Další otázky přidejte třeba i přes telefon 22 155 25 25. Díky za ty, které už posíláte.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Mrazivé léto na dvojce. Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů. Mrazivé léto na dvojce. Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný. A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka. Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro dva na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech. Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.

0: není moc starý, čerstvě, tak ho můžete převíčkovat. A nebo když jste si opravdu jistá, že se víčko nechytlo, tak třeba ten džem dát do lednice a vědět, že ho spotřebujete brzy.
1: Ano, dobře, děkuji.
0: Není zač.
1: A nebo znovu to převařit nebylo, nešlo by to znovu jako
0: Myslíte, že byste ten obsah té skleničky dala do kastrolu a znova převařila a znova naplnila a zavíčkovala?
1: Ano.
0: Já si myslím, že to je docela takový složitý. Lepší bude, když ho jenom převíčkujete. To víčko, které je špatné, vyhodíte, použijete nové víčko a případně pak tu skleničku zasterilovat.
1: Dobře, ano. Děkuji vám za shledanou.
2: Nashledanou. Karel píše, že používá vždy použitá víčka. Sklenice vymyji, zběžně poskládám na plech spolu s víčky do trouby na 100 stupňů, klasická sterilizace, začnu vařit džem, horký vyndám do horkých sklenic. Úspěch vždycky, žádná plíseň víčka vždy drží, tak proč nová s ekologií musí začít každý u sebe?
0: Tak posluchač má štěstí, že se mu nikdy nic nestalo a nikdy nic nesplesnivělo. Z naší praxe to je tak, že za prvý my teda musíme používat vždy nová víčka, ale třeba vím, i když maminka doma zavařuje, tak vždycky radím nová víčka, protože eliminujete tím to riziko toho, může se to stát.
2: Dita zdraví a pozdravuje všechny marmeládové fandy, posílá tip, že ráda experimentuje a že si oblíbila v poslední době fazoli tonku. Příjemně doplní třeba višně, dokáže s troškou pravé vanilky nebo citronové kůry vytunit i méně výrazově ovocné chutě třeba špendlíky. Mějte se pěkně, zdraví Dita. Tak pod to já se podepisuju.
0: Já taky. Fazole tonka je skvělý tip.
2: Je tady další dotaz. Milé dámy, zdravím vás. Marmelády milujeme. Celá naše rodina i přátelé. Mimochodem popovídáme si vždycky i s veselým panem Markem. Chci se zeptat, jakou marmeládu byste teď doporučila. Jinými slovy, ptáme se, co je hitem letošní sezóny.
0: Hitem letošní sezóny, to je těžká otázka. Já mám každoročně svůj hit a to je angrešt. Já tím jsem známá, já angrešt miluju a není to jenom ten klasický zelený, ale i žlutý nebo červený. Takže za mě jednoznačně angrešt.
2: A za nás díky za všechny dotazy, dostane se na ně zase po písničce. Můžete dál psát i dál telefonovat.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Telefonický dotaz už posloucháme k zavařování s Hanou Schindlerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych měl takový dotaz. Teď jsme sdělali, že smrůňek a manželka teda propaguje a vždycky se nám to osvědčilo od doktora Etkra, jestli tak nic dělá reklamu. Myslím, Pectogel se to jmenuje, nebo tak nějak, ty pitlíčky, 2:1, 1:1. A já mám dotaz, jak moc se jako je nutný tam dávat ten sorban jako konzervant, který je obsažený, je to napsaný na tom pitlíčku, že tam je, jestli je to nutný a jestli si necpeme do těla příliš mnoho chemie.
0: Díky.
2: Tak já se přiznám, že zkušenosti tady s těmi přípravky nemám, protože my s nima nepracujeme u nás v marmeládovně právě z toho důvodu, že prostě chceme mít naprosto čisté složení bez těch chemických aditiv, které bohužel tyto přípravky obsahují. Jsou to ty nechvalně známé Ečka plus navíc třeba ještě i odpěňovače a podobně, takže neumím to posoudit, ale za mě je lepší si pořídit čistý přírodní pektin a pracovat jenom s cukrem, pektinem a případně kyselinou citronovou.
0: Další volající, vítejte na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy Olga. Prosím vás pěkně, já jsem vášnivá marmeládářka, vlastně zavařuju cokoliv, ale teďka pravděpodobně budeme mít první větší úrodu špendlíku nebo mirabelek. A zaslechla jsem, že je dobré, já osobně ty mirabelky moc ráda nemám, je to hrozně sladké na mě, ale mluvila nějaká posluchačka a váš host paní přikývla, že je to výborné, fazole, jaké, co to je, to se musí vypěstovat rok předtím, nebo se to kupuje suché. Co to je a jak to lze použít?
0: Fazole tonka, ano.
2: fazole tonka nemusíte určitě pěstovat a nemusíte se ani bát, určitě z toho nebudeme mít nějakou fazolovou polévku zavařenou. Je to koření, které koupíte suché a něco třeba jako, kdybych vám to měla přirovnat, jako muškátový oříšek a nastrouháte, ochutíte tím ten džem. Má to nádhernou takovou marcipánovou chuť.
0: Ano, marcipán, mandle, ano. Pracovat trošku jako šetrně.
2: Ano, šetrně.
0: Stejně
2: ano.
0: Tak jako s tím oříškem. Tak Václav vás zdraví a ptá se, jak starý kompot lze konzumovat, je-li zcela bez kazu. Starý třeba 20 let, je to stejné jako u marmelád? Děkuji za odpověď.
2: Tak já bych nerada nesla zodpovědnost potom za nějaké případné zdravotní problémy, ale za mě, pokud opravdu otevřete, ať už je to džem nebo kompot, voní dobře, nejeví žádné známky nějakého problému, tak ano, ochutnat a následně si na něm pochutnat.
0: Posluchačka Hanka vás zdraví a píše, kuličky rybízu se mi nespojily s rosolem. Čím to může být? Jen jsem povořila celé kuličky s cukrem a pektinem. Možná jsem je měla rozmačkat. Jinak také používám kvalitní použitá víčka. Nic nevyvařuji, plním do čistých uzavřených sklenic, nic se nekazí, drží. Nahoru dávám lžičku alkoholu.
2: Tak samozřejmě to zavařování, já nemůžu nikoho nabádat, že musí mít pokaždé nová víčka. Já to doporučuji, sklo samozřejmě i my recyklujeme, to je jasné, u těch víček je to diskutabilní. A pak teda ještě ten rybíz, ty kuličky, pokud je to červený rybíz a není teda pasírovaný, tak pak já ten recept nebo respektive džem z červeného rybízu nedělám. My máme zásadně vždy pasírovaný.
0: Mm-hmm. Telefonický dotaz. Vítejte, dobrý den.
4: No, dobrý den. Já moc děkuju za krásný pořad a chci se zeptat, jak nejlíp zavařovat angrešty. Tak jich máme hodně.
2: Angreš, moje srdcová záležitost. Tak určitě, jestli máte rádi džemy, tak na džem. výborně se zpracovávají do džemu, anebo třeba i kompot.
0: No a jak udělám marmeládu z angreštu?
2: Tak.
0: Rozvařím.
2: Rozvaříte a teď záleží. Já preferuju vždy zachovávat větší kousky ovoce, protože pro mě je to taková ta exploze chuti, když do toho člověk kousne, ale u toho angreštu samozřejmě opatrně, protože i když je někdy větší, tak je to pak zase takové jako i nepraktické.
0: Ale je chlupatý.
2: Ale on není až tak moc chlupatý.
0: Ale je chlupatý.
2: Ale to se během vaření ztratí.
0: Tak na jedné straně sedí někdo, kdo angrešt má rád, a na druhé straně někdo, kdo ho opravdu
2: To opravdu tak říká, že angrešt buď ho milujete, nebo ho nenávidíte. Takže...
0: Když jste zmínila ty kousky, ano. Tak proč někdy vyplavou kousky ovoce na povrch? Prostě na dně té skleničky není nic, co všechno máme.
2: To jsou nějaké fyzikální zákony.
0: co s tím?
2: Ale já si zase myslím, že to není úplně na škodu nebo na závadu, ale možná takový jeden tip, když ten džem dovaříte a máte ho ještě v kastrolu, tak ho nechte chvilku odpočinout, pár minut, a pak před plněním ho promíchejte. A následně plňte. A ono by se vám to mělo krásně rovnoměrně rozprostřít.
0: No, ale v tom hrnci bude tuhnout, ne?
2: Ale za několik minut vám úplně nestuhne. Takže říkám, to nejsou jako půl hodiny. Pár minutek nechat odpočinout, promíchat, naplnit.
0: Takové ty drobné vzduchové bubliny v marmeládě, to je chyba?
2: Ne, není. Pokud jich není moc, nebo pokud to není nějaká známka nějakého procesu kvašení, tak určitě to není pro mě.
0: Dělá se takzvaný talířkový test hustoty. Radí nám, kápněte lžičku horké marmelády na vychlazený talířek. Je chyba, když dám horkou marmeládu na ten talířek a dám to potom do ledničky? Je v tom rozdíl?
2: No, je. Má se to dělat právě úplně naopak. Vy máte mít ten talířek už někde v lednici, v mrazáku, a máte ho mít vychlazený a tu horkou marmeládu kápnout na ten vychlazený talířek, a v tu chvíli zjistíte, jak je to s tou hustotou, a opravdu, ač už to vnímám tak, že u nás je to takové víc profesionální, tak tyhle ty testy děláme.
0: Zdraví nakonec ještě posluchačka Helena, píše, když jsou v akci grepy, dělám z nich marmeládu, jenom dužinu, a je skvostná. Jo, a z mirabelek jsou džemy taky dobré.
2: Souhlasím.
0: Souhlasí náš dnešní host, děkuju moc, Hana Schindlerová, která přijala pozvání Kávy o čtvrté k tématu zavařování bez zbytečných chyb. Tak snad jsme vás pobavili, také jste se něco poučného dozvěděli, aby to vaše zavařování právě bez těch chyb bylo. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Nashledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka telefonicky mluvil se svým ukrajinským protějškem a na pražském magistrátu zasahují kriminalisté patrně na odboru pozemních komunikací. Zítra bude nejprve polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů, poděkoval mu za podporu Ukrajiny.
2: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociálních sítích napsal, že poděkoval Česku zejména za příspěvek téměř 7 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 148 milionů korun, do fondu Pural, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Sybiha dále napsal, že svého českého kolegu informoval o zvyšujícím se počtu ruských balistických útoků na civilní obyvatelstvo a civilní kritickou infrastrukturu. Důvodem je podle Sybihy neschopnost Ruska dosáhnout jakýchkoliv strategických cílů na poli boje. Ministři také probrali pomoc ukrajinské energetice, vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací, uvedly Novinky.cz. ČTK zásah potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Policie podle něj zatím nikoho neobvinila. Podle zdroje Novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Dva lidé měli být zadrženi. Za první pololetí tohoto roku zaznamenala policie ve Středočeském kraji 141 loupeží z aut, meziročně je to o 8 méně. Policisté přes léto v rámci preventivní akce Auto není trezor na veřejných místech kontrolují, zda lidé ve svých autech nenechávají viditelně cenné věci. Pokračuje policejní preventistka pro Středočeský kraj Markéta Jónová.
3: Já bych chtěl upozornit řidiče, aby své auto zamykali nejenom na veřejných prostranstvích, ale aby auto zamykali i na dvoře, anebo když ho uloží do své garáže.
0: Společnost Lesy České republiky zruší ke konci tohoto roku 3 lesní správy a několik administrativních pracovních pozic. Zanikne lesní správa v Děčíně, přejde pod Litoměřice. Uzavření se týká i lesní správy v Janovicích a Brandýse nad Labem. Podrobnosti má mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Jde nám o snížení režijních nákladů a zefektivnění řízení podniku. Území těchto správ přičleníme k okolním lesním správám. Objem lesnických činností na jednotlivých organizačních jednotkách v daném území se tímto krokem vyrovná.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude nejprve polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti a hlavně v severní polovině území lokální přehánky, nejvyšší teploty většinou 19 až 24 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí osobní auta na STEM 85. kilometru a pak asi až 20 minut jedou k omezení na STEM 96. Kolem 46. kilometru D8 směrem na Prahu opatrně, na vozovce je sražená zvěř. Silnice 4 je teď neprůjezdná po nehodě mezi Korkusovou a Kubovou Hutí. A na pražském okruhu se oběma směry zdržíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech a plná je oběma směry také magistrála v centru metropole. Kolony popojíždějí také po nábřežích. Zprávy končí teď Honza a Tereza, která má slovo.
6: Dobrý den a už předem přejeme i dobrý poslech dnešních příběhů z kalendáře, které začínají na Dvojce. U mikrofonu je Tereza Stýblová.
7: A Jan Kovařík, pěkný den i ode mne. Dnes máme 21. července a to je právě ten den, kdy přišel v americkém Illinois na svět muž, o němž dnes chceme s Terezou mluvit. Ale pozor, psal se rok 1899.
6: Z oslavy by měl náš muž určitě radost, ovšem sklenice s vodou na našem stole by ho určitě nenadchly.
7: A to máš pravdu. Co se týče nápojů, byl prý totiž velmi náročný.
6: Ono při sledování bičích zápasů jednomu vyprahne v hrdle.
7: No, anebo v Africe na lovu. Hmm.
6: A o kom, že to dnes mluvíme?
7: Počkej, jako mám to říct?
6: Ne, řekni prosím první indicie.
7: Aha, já myslel, že indicie už byly. Tak dobře, první indicie zní, americký spisovatel, dobrodruh, milovník býčích zápasů a dobrého pití.
6: Druhá indicie je stručnější, pohyblivý svátek.
7: No, jestli někdo ještě tápe, tak já mám indicii, jak by řekli moje děti, za 10 bludišťáků. Stařec a moře.
5: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Honza Kovařík a Tereza Stýblová jsou u mikrofonu dvojky, posloucháte Příběhy z kalendáře. A Honzo, já už řeknu rovnou správnou odpověď.
1: Já myslím, že musíš.
0: Na dnešní kvíz, nebo indicie chcete-li, oslavencem pro dnešek je Ernest Hemingway.
1: Tento proslulý literát, o němž si dnes budeme povídat, byl nejen mistrem pera, ale zároveň také třeba lovcem, válečným zpravodajem, rybářem, milovníkem koktejlů nebo manželem.
0: Ty zdůrazňuješ i manžela?
1: No a ano.
0: Skutečně odvážný člověk.
1: No vždyť jsem říkal, že to byl dobrodruh. A to vůbec zatím nemluvím o tom, že se neoženil jednou, ale hned několikrát.
0: Takže to musel být opravdu muž neuvěřitelné.
1: Nepochybně. Ovšem, abych trochu chladil tvé nadšení. Zároveň také říkal, že manželku by bylo nejlepší hned po rozvodu zastřelit.
0: No tak já myslela, že střílel pouze zvířata, Honzo.
1: To ano. Zvířata, taky sebe. Manželku ovšem nikdy. Tohle tvrzení měl být asi jakýsi bonmot, ale jestli to někdy pobavilo i nějakou ženu, o tom vážně pochybuji.
0: No, mě tedy rozhodně ne, musím říci. A zeptám se hned, co na to právě jeho manželky.
1: Myslíš, jestli po něm taky chtěli střílet?
0: No to určitě ne, protože ženy své muže nestřílejí, spíš jsem myslela škrábat, kousat a tak, jestli zkrátka na něj měli pivku.
1: No, jeho třetí manželka to vyjádřila o něco decentněji než Hemingway. Po rozvodu řekla, že jeho jméno už nechce nikdy slyšet.
0: Zdá se, že to byla drsňačka.
1: Že by mu zároveň i s radostí vyškrábala oči, je docela možné, ale každopádně to taktně zamlčela, protože dobové prameny se o tom nezmiňují.
0: Honzo, a není těch jeho profesí na jednoho trochu moc?
1: No, když chceš psát, je nejdřív třeba naučit se tomu, o čem píšeš. Potom je potřeba naučit se psát a na jedno i na druhé padne celý život.
0: To řekl opravdu moc hezky.
1: To ne já, to řekl Hemingway. Zkrátka něco prožil a pak o tom prostě napsal knihu nebo povídku.
0: Vypadá to velmi jednoduše.
1: Ano, to on také říkal, že napsaní není nic složitého. Jediné, co prý musíš udělat, je sednout si za psací stroj a krvácet.
0: No, předpokládám, že právě o tom dnes ještě budeme mluvit.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Jak už jsme dnes s Honzou Kovaříkem v příbězích z kalendáře naznačili, muž mnoha profesí je hrdinou právě našeho dnešního povídání, Ernest Hemingway.
2: Je o něm všeobecně známo, že velmi přísně dbal na pitný režim. A asi pro nikoho, kdo někdy o Hemingwayovi slyšel, nebude těžké uhodnout, jaký druh nápojů tento literát a dobrodruh upřednostňoval.
1: No, každému, kdo někdy viděl film Casablanca, je jasné, že hledat dobrodruha v neděli ráno v mléčném bife nebo baru nad šálkem horkého kaka je holý nerozum.
2: A tak i Ernesta Hemingwaye byste nejspíš zastihli v pozdních nočních hodinách v některém baru, jak nad sklenicí něčeho ostřejšího koketuje se servírkou.
1: Konec konců jedna z jeho rad pro třelého světáka zní, že pokud to chcete někde doopravdy poznat, neplahočte se po památkách a po muzeích, ale probděte noc v tamním baru.
2: V tomto směru šel sám Hemingway příkladem a pro jistotu pravidelně navštěvoval bary i v místech, kde to už dobře znal.
1: Byl známým milovníkem barů po celém světě a mnohé z nich staví svůj věhlas právě na tom, že je slavný spisovatel kdysi navštěvoval a nebo se to alespoň o tom baru tvrdí.
2: Ale pozor, bylo by hrubým omylem představovat si Hemingwaye jako nějakého barového násosku, který vypije všechno, co teče, hlavně když se potom motá.
1: Na konzumované nápoje měl totiž vysoké požadavky, výborně se v nich vyznal a uměl míchat vynikající koktejly, z nichž mnohé byly jeho vlastním vynálezem, jiné zase jím vylepšené tradiční receptury.
2: No a tak jeho tvůrčí duch zanechal svou stopu mimo jiné i v této sféře, která s literaturou nijak zvlášť nesouvisí.
1: Možná jako inspirace samozřejmě dobrý koktejl pro tvůrčí psaní, Honzo. Jaký má být ale podle Hemingwaye ideální koktejl?
2: No, především suchý a hlavně řádně vychlazený. Literát sám se k optimální teplotě vyjádřil v tom smyslu, že správně vychlazený koktejl neudržíte v ruce, protože vám k němu budou přimrzat prsty.
1: To musím někde vyzkoušet.

0: Nezájmem ze strany žen Ernest Hemingway, tedy protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, rozhodně netrpěl.
1: Slavný spisovatel, k tomu zábavný společník a dobrodruh, byl pro ženy atraktivním objektem, a to včetně těch, jež ve své době představovali ideál krásy a elegance.
0: Jednou z nich byla i slavná diva Marlene Dietrich. Možná proto, že tato mondénní krasavice byla filmovou hvězdou, narafičil osud i jejich seznámení v duchu romantického trháku.
1: No, pojďme si to přečíst, poslechnout. Došlo k tomu na palubě zaoceánského parníku, plujícího z Evropy do Ameriky. Filmová hvězda Marlene cestovala první třídou.
0: Něco vám to připomíná? Nebojte se, příběh pokračuje. Ernest, co by začínající spisovatel, třel bídu ve třídě druhé, avšak, jak to tak u chudých spisovatelů bývá, chodil do první třídy navštěvovat kamaráda a při té příležitosti se dobře najíst.
1: A při jedné večeři se v restauraci objevila Marlene a zamířila ke stolu. Když ale zjistila, že by byla u stolu 13., chtěla zase odejít.
0: No a opět se objevuje na scéně chudý, avšak bystrý a inteligentní spisovatel. Pohotově totiž nabízí elegantní dámě řešení svízelné situace tím, že si k ní přisedne a bude jich u stolu 14.
1: Pokud by vám tento příběh náhodou něco připomínal a měli jste jisté obavy o Ernstův život, tak můžete být naprosto klidní. Lodi se do cesty žádný potěuchlý ledovec tentokrát nepřipletl a ani Ernst svůj mladý život neukončil v ledové vodě pokrytý novatkou.
0: Ba právě naopak, chce se mi říct, šťastně spolu dopluli do Ameriky a jeden o druhém napříště ještě mluvili jen a jen v dobrém.
1: Jejich vztah dodnes nese punci z té záhadnosti, i přesto, že Ernst se o něm vyjadřoval v celku bez okolků.
0: No ano, tvrdil, že jsou do sebe zamilovaní od chvíle, kdy se poprvé setkali, ale nikdy mezi nimi nic nebylo. Když zrovna nikoho neměl on, ona byla až po uši do někoho zamilovaná a naopak. Prostě takové dvě oběti nesynchronizované vášně.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Co jsme se o dnešním hrdinovi Ernestu Hemingway, Honzo, dozvěděli?
1: No, zatím toho není mnoho.
0: Ano, že psaní není nic složitého, že stačí v uvozovkách pouze sednout za psací stroj a krvácet. Tak je to, že rád pil a nemůže být řeč o vodě nebo o kakau, ale byly to alkoholické nápoje. Na druhou stranu několik dobrých drinků prý sám namíchal. A také to, že se na cestě do Ameriky na lodi zamiloval do slavné herečky Marlene Dietrich.
1: Ale pozor, nic spolu neměli.
0: To musíme říct, ano.
1: My na tom trváme. O čem bude řeč v další části Příběhů z kalendáře? Třeba kde se vzalo sousloví, které označuje Hemingwayovu literární generaci? Pamatujete, byla to maturitní otázka. Ztracená generace. Kdo byla Marta a jak se zapsala do Hemingwayova života? A taky vám slíbím, protože slibem nezarmoutíš, zajímavou historku o ukradeném kufru.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
5: na Dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, pravidelné příběhy z kalendáře v tomto čase dnes s Honzou Kovaříkem a Terezou Stýblovou.
1: A také s datem 21. července, což je den, kdy se v roce 1899 narodil Ernest Hemingway. Muž často označovaný za čelného představitele takzvané ztracené generace. No nám to zní celkem cool, jeho samotného to ale prý pěkně štvalo.
0: Vzhledem k tomu, že tento vzletný termín má vlastně na svědomí rachotina, kterou se svého času po Paříži přemístěvala spisovatelka Gertrude Steinová, není se ani co divit.
1: Zkusíme to vysvětlit. Steinová vlastnila legendární, leč už tehdy značně obstarožní Ford Model T. Tento dědeček automobil už měl lecos za sebou a co chvíli odmítal spolupracovat.
0: Jednou Steinové na Fordce zlobilo zapalování a tak se vypravila do opravny. Mladý mechanik, jenž stejně jako Hemingway sloužil ve válce, však Steinovou zřejmě neznal a tak jejímu vozu nedal přednost před ostatními čekajícími.
1: Gertruda si na tyto nehorázné způsoby postěžovala majiteli opravny, který mechanika vyplísnil slovy: no jo, vy jste všichni ztracená generace.
0: A Steinová toto rčení vzala za své. Vy, co jste byli ve válce, před ničím nemáte úctu a jenom se uchlastáváte, hučela na Hemingwaye.
1: Ten garážmistr byl nejspíš opilý už v 11 dopoledne, proto razí taková líbezná rčení, oponoval jí Hemingway.
0: Nehádejte se mnou, Hemingwaye, všichni jste ztracená generace a hotovo.
1: A hotovo. Hemingway to označení upřímně nesnášel. A nebylo divu. Traumatická zkušenost z frontových masakrů první světové války připravila většinu těch, kdo jí prošli, o iluze a nenávratně změnila jejich pohled na svět a na život jako takový.
0: To prohloubilo generační propast mezi mladými a generací předchozí, která tuto zkušenost neměla a ve většině případů neměla ani příliš pochopení.
1: Kdo tady má komu co říkat, ztracená generace? Dával ještě po letech Hemingway průchod svému roztrpčení v knize Pohyblivý svátek.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Na dvojce vám v příbězích z kalendáře dělají společnost Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
1: A také protagonista dnešních příběhů z kalendáře Ernest Hemingway, který tvrdil, že v životě dělal opravdu rád jenom tři věci.
0: To jsem zvědav.
1: Které to asi budou. Tak lovil, psal a miloval se se ženami.
0: No vidíte, vůbec tam není míchání koktejlu. No, pojďme zpátky k věci. Řada literárních cen a skutečnost, že svůj život nezakončil uprostřed divočiny, co by svačina hladového tygra, svědčí o tom, že minimálně v prvních dvou zmíněných činnostech, tedy v lovu a v psaní, byl úspěšný.
1: O jeho vztahu k něžnému pohlaví už se to tak jednoznačně říci nedá.
0: Ženatý byl Hemingway celkem čtyřikrát. V otázce, zda to bylo známkou toho, že to se ženami uměl nebo naopak neuměl, se názory odborníků, no decentně řečeno, rozcházejí.
1: Názory odborníků na lásku?
0: Ano, ano.
1: Ernest sám tvrdil, že jako mladý se nikdy ženit nechtěl, ale poté, co se poprvé oženil, už nikdy nechtěl zůstat neženatý.
0: A skutečně taky nikdy dlouho neženatý nezůstal. Že se při jeho dobrodružné povaze jednalo o soužití dosti nekonvenční, je celkem na snadě.
1: Marta Gellhornová, která se stala jeho třetí ženou, byla proslulá válečná reportérka a povaha snad ještě dobrodružnější než její manžel.
0: Jejich láska vzplanula ve Španělsku, kam Marta odjela stopem s 50 dolary v kapse, aby tam, stejně jako Hemingway, dělala válečného zpravodaje.
1: Vzali se později, začátkem druhé světové války. Tehdy Marta v dopise své přítelkyni a mecenášce, první dámě Spojených států amerických Eleanor Rooseveltové, píše, že jsou skvělou dvojicí a oba jsou bláznivě šťastní, že jsou svoji.
0: Štěstí ovšem těmto dvěma výstředním dobrodruhům dlouho nevydrželo.
1: Po několika letech měla Marta věčného flámování stárnoucího Hemingwaye po krk a on zase trpěl tím, že jeho žena každou chvíli někam odcestuje za další reportáží.
0: Když se jí jednou po dalším jejím odjezdu telegramem zeptá, zda je válečná korespondentka nebo žena v jeho posteli, Marta mu odpovídá, že bude vždycky válečná korespondentka a ženou v jeho posteli bude, až bude chtít. Znám.

0: Když Ernst Hemingway, o kterém si dnes na dvojce v příbězích z kalendáře povídáme, ve 20. letech na počátku své spisovatelské dráhy pobýval v Paříži, psaní mu nevynášelo nic, anebo jen velmi málo, a na živobytí si vydělával psaním reportáží pro deník Toronto Star.
1: Za těmi reportážemi často cestoval po celé Evropě. Když jednou pobýval ve švýcarském Lausanne, rozhodla se jeho první žena Hedley, že ho tam o svátcích přijede navštívit.
0: Chtěla ho překvapit, a tak vzala sebou všechny jeho rukopisy, aby na nich na horách mohl dál pracovat.
1: To však netušila, že Ernesta překvapí mnohem víc, než měla v plánu, a že to překvapení vůbec nebude milé.
0: Na Lyonském nádraží se totiž stalo to, co se na nádražích někdy stává. Hedley ukradli kufr.
1: Když dorazila do Lausanne, plakala a nebyla prý k utišení. Ernest, který nechápal, co tak hrozného se jí mohlo stát, ji uklidňoval, že ať už je to cokoliv, nebude to tak hrozné.
0: Když mu nakonec mezi vzlikáním vysvětlila, co se stalo, byl ještě stále klidný, protože byl přesvědčený, že určitě nevzala všechny kopie.
1: Rozjel se tedy do Paříže a tam ke svému zděšení zjistil, že Hedley vzala úplně všechno, včetně kopií. To znamená, že nemá nic.
0: Přišel tak o téměř všechny povídky, jež do té doby napsal, a také o svůj první román. Ztráta ho natolik vykolejila, že nemohl nic dalšího napsat a myslel si dokonce, že už nikdy psát nebude.
1: To se ale naštěstí nestalo a povídka Mimo sezónu, kterou napsal později v Itálii, byla první povídkou, kterou se mu podařilo dokončit po ztrátě rukopisů, a zároveň taky první vlaštovkou jeho typického úsporného stylu, jímž se měl v budoucnu proslavit.
0: Věděl, že lidé jeho způsob psaní zpočátku nebudou chápat, ale věděl taky, že jednou mu porozumí, stejně jako vždycky nakonec porozumí obrazům. No, a to se vlastně také stalo. She's crazy like a fool.

0: Dnes jsme si v příbězích z kalendáře povídali o světoznámém spisovateli Ernstu Hemingway. Scénář pro nás i pro vás napsal Petr Váně.
1: Vyprávěli jsme o muži s dobrodružnou povahou, který jako mladík zažil hrůzy první světové války a co by začínající spisovatel prožil několik let v meziválečné Paříži.
0: I když jeho povídky zpočátku nechtěli nikde otisknout, stal se postupně jedním z nejvýraznějších spisovatelů, jehož knihy dnes patří do Zlatého fondu světové literatury.
1: Byl válečným zpravodajem ve Španělsku za občanské války, byl lovcem v Africe i nadšeným divákem býčích zápasů a dokázal i spoustu jiných věcí.
0: Všechny své zážitky zpracoval svým jedinečným literárním stylem do mnoha románů a povídek, které stále znova objevují nové generace čtenářů.
1: Hemingway by se tomu možná podivil, a možná taky ne. Vždyť není na budoucnosti nejpodivuhodnější právě to, že naši dobu budou jednou nazývat starými zlatými časy?
0: To nutí k zamyšlení.
1: Ani si nedovedu představit, že by se to té naší doby mohlo týkat, ale co my víme, babička s dědou si to o svém mládí asi taky nemysleli.
0: Naštěstí jsou tu naprosto nadčasové příběhy z kalendáře.
1: A můžete se na ně spolehnout. Najdete nás vždycky tady, totiž na Dvojce.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude spisovatelka a jedna ze dvou tvůrkyň úspěšného podcastu Chumelenice, Markéta Lukášková. Nemá strach, že se její poslední dystopický román Výšina stane v budoucnu realitou? Nechtěla i přes úspěšnost podcastu někdy skončit a co bude tématem její další knihy? Ptát se budu spisovatelky a podcasterky Markéty Lukáškové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Boeing chce, aby americká vláda zkontrolovala evropské půjčky pro konkurenční Airbus a Hradec Králové přišel podvodem o rekordních 640 milionů korun. Zítra bude nejprve polojasno až jasno během dne, přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Boeing chce po americké vládě, aby prověřila podporu pro konkurenční Airbus. Evropská unie mu schválila půjčky v celkové hodnotě 3 miliard eur, tedy v přepočtu přes 70 miliard korun. Podle Boeingu nejsou půjčky dostatečně transparentní a v souladu se vzájemnou celní dohodou.
3: Tlak Boeingu podle agentury Reuters přichází v době, kdy Airbus vyvíjí nové letadlo, které by mohlo obnovit konkurenční boj. Spojené státy a Evropská unie se už více než 20 let obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel. Pravidla podle Světové obchodní organizace porušovaly jak Washington, tak Brusel. Obě strany se v roce 2021 dohodly na pětiletém obchodním příměří. To mělo vypršet tento měsíc. Po dlouhém jednání ho ale obě strany prodloužily na neurčito. Neschody ohledně financování výrobců letadel by mohly vést k obnovení celní války mezi 27 a Spojenými státy. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel varoval, že označovat soudy za podjaté, spolitizované nebo aktivistické není dobrým signálem pro veřejnost. Jde o reakci na včerejší závěry vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Chce také, aby z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně pod tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
4: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
5: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
4: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
6: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
4: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Policie zasahuje na pražské magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru novinky.cz potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Zajímá se patrně o odbor pozemních komunikací. Zadrženi byli dva lidé, nikdo z nich ale dosud nebyl obviněn.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti a hlavně v severní polovině území lokální přehánky. Nejvyšší teploty většinou 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
0: Doprava.
2: Opatrně na 9,5 kilometru D2 směrem od Brna v levém pruhu je podstavec dopravního značení a z téhož místa se pak pravým pruhem táhne olejová skvrna až na 11. kilometr. Na pražském okruhu směrem od D1 za křížením se Strakonickou je nákladní auto ve středním pruhu a osobní v pravém. Počítejte s regulací vjezdu do Komořanského tunelu a kolonami. A v Praze i kvůli pracím na Národní třídě čekejte extrémně hustý provoz v centru, včetně nábřeží. Ze zpráv je to všechno, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Úžasné životy. Patří mezi osobnosti české kultury, které prorazily ve světě. Kameraman Miroslav Ondříček nasnímal hollywoodské velkofilmy jako Amadeus, Svět podle Garpa nebo Probouzení. Před objektivem jeho kamery stály takové hvězdy jako Meryl Streep, Madonna a další. Jaký byl ale v soukromí, v čem spočíval jeho kameramanský um? Vzpomíná na něj režisér a producent Miloslav Šmídmajer, který o něm natočil dokument a zaznamenal jeho paměti.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
1: Miroslav Ondříček podle Miloslava Šmídmajera.
8: Dobrý den, já se jmenuji Miloslav Šmídmajer, zabývám se filmem, režíruju, píšu a dnes budeme povídat o jednom z českých nejlepších kameramanů, Miroslavu Ondříčkovi.
9: Já jsem vždycky dělal filmy, je to úplně jedno, co jsem tam byl, ale vždycky to byl film, na kterém jsem dělal.
8: Miroslav Ondříček byl naprosto skvělý světový kameraman, stojí za mnoha slavnými filmy. Ať to byly filmy Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, který byly nominovaný na Oscara, ať to byly filmy Amadeus, to všecko je Mirek Ondříček.
10: O, teď se tam stejně dívá.
11: No nedívte se, teď mu hoří barák.
12: Dědo, není vám zima?
13: To půjdeme blíž k vohni, ne?
8: Mirek Ondříček byl opravdu taková jako otevřená duše, přátelský. Vždycky měl otevřený srdce a rád pomohl.
9: My máme nádherný titul Všude žijí lidé. A to by si každý měl vzít, že všude se myslí stejně. Svět je stejný a když do něho vstupujete, tak musíte s tím vstupovat tak jako bez předsudků. Prostě vzít to.
8: Já ho znal od svých studentských let a sledoval jsem jeho tvorbu a měl jsem možnost se s ním často potkávat. A jednoho dne přišel a říkal, pojďme spolu udělat takovou knížku, všichni říkají, že mám zavzpomínat, udělat takovou tu biografii, no a já neumím psát a nechce se mi do toho, tak já vám to budu vyprávět, no a vy to nějak přepíšete. No, trvalo nám to 10 let, ale stalo se. Možná je zajímavé, jak jsme se seznámili, protože já jsem byl student, který se staral o filmový klub v Litoměřicích a jednou dnes jsem se říkal, udělám přehlídku filmu Miloše Formana. A součástí té přehlídky bylo, že jsem napsal také jako bilten, který byl vytištěný. No jo, ale ti schvalovatelé, tehdy, kteří měli na starosti v Litoměřicích kina, zjistili, že to je ten emigrant. Takže to ne, to nejde. Já jsem si říkal, no dobře, tak ty filmy jsou hodně stejný s těmi, který dělal Miroslav Ondříček kameraman, ten žije v Čechách, tak já to nazvu přehlídka filmu Miroslava Ondříčka. To byl nějaký rok 83 třeba. Tak jsem mu napsal a on mi odpověděl, protože tehdy o kameramanech se moc nemluvilo, takže byli rádi, že si na někdo vzpomněl a řekl ano. No jo, ale zase, napsal jsem byl ten, no a najednou se kroutili a stalo se, že sobota večer 8 hodin a najednou telefon, zavolal Miroslav Ondříček, říkal, pane, tak co bude, bude ta přehlídka nebo ne, dlouho jste mi nenapsal. A já jsem říkal, helejte, vydržte, já ještě dneska zavolám, no a zavolal jsem tomu řediteli kina, říkal, helejte, já jsem za blbýho a tak dále. A protože už jsem skončil tu školu a nastoupil tehdy v České televizi, no v Československé televizi, no tak oni nevěděli, jestli v Praze nemám nějakého známého, kterýho by se měli bát. No tak najednou ta přehlídka byla, ale nebyla v tom hlavním kině má, ale byla v klubu na kraji města. Nicméně všecko se odehrálo, včetně té besedy. A já ještě tehdy měl auto a čekal jsem někde v Holešovicích u zastávky, až pojede pan Ondříček kolem, nabere mě. No a teď já jsem si vymýšlel, jak mu to řeknu, abych nebyl jako opravdu za blbýho. On přijel, nastupte si, teď se na mě podíval takovým jako klukovskýma očima a říkal, tak co pane, budu vůbec moc mluvit. No a já mu to všecko řekl, jak to bylo. Takže se tehdy odehrála tahle ta přehlídka, no potom, protože jsem psal pro nějaký noviny, tak jsme udělali nějaký rozhovor, pak druhej a pak už jsme se potkávali různě na kafe. A jedno dne jsem o něm udělal do České televize takový jako dokument a později tu knížku.
9: Já jsem od dětství chtěl být jako u filmu, ale dlouho jsem nevěděl, co. Tak jsem se k tomu dostal tím, že jsem chodil na Berandov jako kompenzista.
8: Miroslav Ondříček se narodil na Žižkově, maminka byla kloboučnice, otec byl taky řemeslník, takže z obyčejných poměrů.
9: Já jsem vynikající babičku se z Žižkova a ta říkala, tak ty chceš jít na Berandov? Já kámal o babi, mně se to tam strašně líbí. A Varka, ale víš o tom, že tam obcuje kámen s cihlou? Takový byl pohled na film a filmaře. A tam jsem viděl pana Stalicha, jak stojí na tom praktikábu s panem Hábou. A líbilo se mi to. Nakonec jsem zůstal za kamerou, ne před kamerou. Ale bylo to složitější a domavější cesta.
8: Jeho cesta byla delší než u jeho kolegů, kteří vystudovali FAMU a potom vstoupili do praxe. Nejdřív se vyučil laborantem, naučil se pracovat s tím filmovým materiálem. Potom, a k tomu přispěla, myslím, že i vojna, se dostal k armádnímu filmu, posléze k dokumentárnímu filmu, takže opravdu nosil ještě tehdy ty těžké kamery s těžkýma baterkama a přes dokumentární film se vlastně vypracoval k tomu hranému filmu.
9: Osudovému setkání došlo tím, že já jsem byl jako druhý kameraman pana Kuče na filmu Až přijde kocor s Vojtěchem Jasným. A tam hrál pan Verich, tam taky byl Ivan Pasir. A při posledním natáčecím dnu a na Brandově, kde jsme měli postavenou tu telskou věž, s který pan Verich se kouká na město, tak jsme, když jsme skončili natáčení, tak jsme si pěšky dolů a povídali si. A já si přesně pamatuju to místo, to bylo pod terasama, tam povídá, hele, pojď tady bydlí Miloš, pojď tam vštívíme ho. No, tak jsme tam šli a už jsme tam zůstali.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Tak vy jste přišel udělat konkurs?
15: Rád bych.
16: Dobrý den.
14: No jo, ale my potřebujeme jenom slečny.
15: Já ji budu doprovázet, tak kdyby to bylo možné, rád bych to zkusil.
16: My bychom nám mohli zaspívat třeba spolu Marylu.
15: Jestli to všem bude možné.
14: No, tak to tady zkuste.
8: Se domluvili na té první spolupráci, což byl film Konkurs, no, který vlastně používá i dokumentární prvky. Je to záznam konkurzu v divadle Semafor. Trochu tomu pomohli hranýma prvkama, že to ten Miloš vymyslel, ale celá ta metoda, jak to snímali, byla ryze dokumentaristická. Hey, hello, Marylu,
14: hello, hey. Tak děkuji vám. A umíte zaspívat něco sama?
16: Ano, já jsem měla připravenou písničku.
14: Tak zkuste něco sama.
8: Tuhle metodu si přenesli do těch dalších filmů, protože Miloš Forman používal neherce, no a ty nedokážou zopakovat ten záběr 6x, 8x, takže se s tím muselo pracovat trošičku jinak. U filmu Lásky dne plavovlásky byl požadavek udělat to osvětlení tak, aby to nelimitovalo ty herce. To znamená, on dělal centrální osvětlení tak, aby se nemusel neustále přestavovat světla, dosvěcovat něco a tak dále, aby vlastně mohli pracovat víceméně jako u dokumentárního filmu nepřetržitě.

0: loni jsme nemohli vědět, že bude mít letos rakovinu.
1: No to je právě ono. Teď to vypadá, jako když mu to chcem honem dát, než umře. A to ještě chce, aby měl nějakou radost.
2: Ale počkej, to mi jenom ví, že má rakovinu. On to neví. Tak může mít stejnou radost, ne?
3: Jak to víš, že to neví? Ty jsi se ho ptal?
4: No a kdo by mu to měl říct? My mu to neřekneme a doktor mu to taky neřekne.
5: Hoří má panenko byl první barevný film Miroslava Ondříčka. Udělal jsem fopa, protože on mi vyprávěl, že vlastně se inspiroval kvůli barevné tonalitě obrazama malíře Očenáška. A já jsem říkal, a jak to jako kvůli tonalitě, když to bylo černobílý, protože já to viděl z trezoru zakázaných filmů ještě v Československé televizi a tam měli černobílou kopii. A říkal, teď to bylo barevně. Říkal, no já to čestní slovo viděl jako černobílý. Říkal, tak vím, co jsem natočil. No, tak samozřejmě dneska už se promítá nebo vysílá ta barevná verze.
6: Mámo, tady byla flaška koňaku.
7: A kde?
6: No tady.
7: No a není tam?
6: No podívej se, tady není.
7: To není možný.
5: To byla koprodukce z Itálie. Ten podíl producenta Carlo Pontiho bylo v tom, že dal 80 tisíc dolarů právě na Eastman Kodak, na barevný materiál. Oni chtěli opravdu tonalitu do hněda jako zachovat, aby to mělo nějaký takový jako venkovský odstín a tak. V tom sále, kde se odehrává ten hasičský ples, tak několikrát malovali, aby dosáhli právě toho správného odstínu a je pravda, že předtím se moc nemalovalo takhle jako ty stěny, že patřil mezi první, který to u nás prosazovali dnes, když se všimnete, tak i ve obyčejném seriálu je zelená stěna nebo šedivá, zkrátka všichni kameramani mají hrůzu před bílou.
8: Já jsem kameraman, jo. A to je přeci profese, to je krásná profese. A je to tak jako 60% kumštu a 40% techniky. To je taky záslužný, ne?
5: Kamera patří do výtvarné složky filmu, to znamená, kameraman musí komunikovat s architektem filmu, s kostýmní výtvarnicí a v podstatě je to ten hlavní, který to výtvarno ovlivňuje.
8: Prožívám vždycky v sobě takovej strach, protože ono točí film. Někdo to bere na lehkou váhu, někdo to dělá vážně. A vždycky mám takovej strach, že se to nepovede.
5: Byl trošku chemik, trošku výtvarník.
8: Když se chci podívat na film, abych vnímal obrazovou stránku, tak se dívám radši bez zvuku.
5: Mirek Ondříček se vždycky inspiroval nějakým výtvarným dílem. Tak třeba Slavný Amadeus, když se připravoval, tak se ponořil Mirek do obrazů Jakuba Šikanedra. Ty si nastudoval a v té atmosféře chtěl ten film jakoby točit, takže vymyslel světla a všecko tak, aby vlastně se to podobalo těm obrazům. Pro některé ty americké filmy byl před obrazem fotorealismus, jo, ale vždycky vycházel z nějakého výtvarna.
9: Praha 21. srpna.
10: No je to strašně, jo.
9: A co cítíte, co si myslíte, co
10: je
9: bude?
10: Je to napadení, no. To bude, to nevím, ale je to moc špatný. Je to naše bratři a taky nás to kupujou.
5: Rok 1968 pro něj samozřejmě byl rokem rozhodování, protože vlastně odešli jak Miloš Forman, Ivan Paser a on, protože byl vždycky ten Žižkovák, ten Čech jako poleno, měl tu ženu čerstvě narozeného kluka, což je dneska režisér David Ondříček, no tak v podstatě ani nenapadlo, že by zůstal někde jinde, protože potřeboval zkrátka chodit jednou za čas, když měl čas na tu slávy. V tom roce 68, tak natočil film Šťastný Tomuš v té Británii a tam už měl problém, aby ho jako pustili a když se vrátil, tak mu vzali pas a řekli tak a teď budeš dělat české filmy. Z povinnosti natočil Sokolovo, točil ale i s Jaroslavem Papouškem komedii Homolka a Tobolka, tak to samozřejmě dělal rád. Dělal i jako filmy dětský rodinný s Otou Kovalem a to byly všechno fajn lidi, který on měl taky rád, takže jako on u té filmařiny byl.
11: All right everybody, now we're going to light up. Get your matches ready. Strike the match. We're waiting for you. Light the joint.
5: První americký film Miloše Formana a Mirka Ondříčka bylo Taking Off, což byl film, který je dodnes velmi originální, ale v Americe neměl úspěch. Když měl potom za 3 roky točit Přelet přes kukačí hnízdo, tak samozřejmě přizval ke spolupráci Mirka Ondříčka, co se dělalo tak, že producent se obrátil na Film Export a ten to potom s příslušným kameramanem nebo umělcem jako řešil. No a ten Telexport řekl, že nemůže, že má mnoho závazků v Československu, takže mu to nedovolili. No, ale už pro ten další film, což byly Vlasy, protože to byl vlastně protiválečný film svým charakterem, tak už v roce 78 Mirka Ondříčka pustili. No a potom ta spolupráce už pokračovala jako na drátku. Za 2 roky točili Ragtime podle Doktorova, taky jako velký film. No a za další 2 roky Amáda.

0: Amadeus byl nesmírně důležitý film v rámci jeho kariéry a samozřejmě mu přinesl obrovský jako respekt. On si nejvíc vážil respekt kolegů kameramanů.
1: My jsme to natáčeli, pochopitelně jsme začali v ateliérech v čísle 7 na Brandově. Jsme měli postavený ten blázinec, ale jenom tu celu. A tam jsme začali vlastně točit to vyprávění Salieriho. No a tam jsme začali, no.
0: On poprvé dělal s nejcitlivějším materiálem, který byl vynalezen. Do té doby vlastně se musel daleko víc svítit. A on vymýšlel takové věci, jak udělat lustry ze svíček. Chtěl udělat takovou tu potemnělou atmosféru té doby, tak jak to cítil a jak se inspiroval tím Jakubem Šikanedrem. A základem byly ty svíčky, jenom lehce, když tak někde něco rozsvítil a používal tak citlivé materiály, že takhle to zní, že je to snažší s tím, ale naopak ono to bylo v té době těžší.
1: Jako udělat takovouhle dobu, přenést to na filmovou plátno, aby to dostal tu atmosféru. Já jsem věnoval se tomu filmu víc než kterému jinému. My jsme doma svítili svíčkama asi několik dní a vymýšlel jsem takový nový zdroje. Strings in unison, ostinato on A, like this. Next measure is rising.
0: Když oni měli ten citlivý materiál, velmi kvalitní, vlastně nejkvalitnější v té době, co existoval, a na Brandově se denní práce vyvolali na nějaké obyčejné, no tak samozřejmě chytli paniku, protože najednou ten obraz byl buď neostrej, nebo zkrátka měl nějaký neduhy. Nejdřív měli strach, že se to nepovedlo, ale pak zjistili, že když to vyvolají zase na ten citlivý materiál, který v té době samozřejmě na Barandově nebyl, musel se dovíst a tak dále, tak že to je v pořádku.
1: Představte si to asi takhle, že jsme točili film o Amadeovi, o tom konfliktu talent, netalent, o možnosti a nemožnosti, o kontroli nějakého aparátu nad někým. Že to mělo spoustu takových podputovek, těch vzkazů, nebo jak si říká ten message toho filmu.
0: Je pravda, že Amadea odnesl zdravím, protože jak byli v napětí, ten film byl opravdu těžký. Z hlediska kameramana, on to prožíval, co řekl, kvůli tomu, že to je kamarád, že to je v Praze a tak dále. A teď měli problém s tím, že když ten velmi citlivý materiál vyvolali na míně citlivý, najednou to vypadalo, že to je špatně. To v něm způsobilo takovou tenzi, že skutečně dostal mrtvičku a chvilku z toho filmu vypadl, ale pak sotva moh, jako netrvalo to dlouho, no tak se do něj vrátil žádný, že by ještě nějaká rekonvalescence byla nebo ne. V tom on byl neuvěřitelný. On měl už za sebou nominaci na Oscara za Ragtime a za Amada dostal další nominaci. Ono se říkalo, a to je vždycky jako těžký, je jediný, o kterým víme, že to určitě dostane, je Mirek Ondříček. A teď si představte, že ten film dostal 8 Oscarů, ale Mirek Ondříček ho nedostal. To dostal film z války v Kambodži, Vražedná pole, který kameramansky není tak náročný jako Amadeus. Amadeus přinesl Mirkovi Ondříčkovi největší příležitost kameramanskou, největší radost z tohoto pohledu, ale taky největší smutek, protože všichni slavili a on ne. Stalo se, že když jsme dělali dokument o Formanovi, byla premiéra taková, jako nebylo hodně jako významných lidí a byl tenhle ten motiv, kdy Miloš Forman říkal, že byli smutní za Mirka, že to tehdy nedostal, tak to kino se roztleskalo. Strávili jsme hezký čas u něho na chalupě, nebo jsme spolu jeli na jeden festival kameramanský, kam byl pozvaný a říkal, no to je v Makedonii, tam nikdo nechce se mnou, pojďte se mnou. Tak jsme jeli a byl to jako nádherně strávený čas, protože já říkám, že když strávíte pár hodin s takovýma lidma, jako byl Miloš Forman nebo Mirek Ondřiček, tak jste chytřejší, ani za to nemůžete. Vážíte si takového člověka, protože já proti němu věděl prd, on jak jezdil do světa, tak měl přehled, takže mluvil o knížkách, o muzikále, který jsem nikdy neslyšel. Ona mě koukala, vy to nevíte, ale nepovyšoval se. Tak to bral jako, že ano, tak on je chudák tady z toho trochu světa za železnou oponou a měl tendenci vám to spíš říct, aby se vám ten rozhled trošku rozšířil. To od něho bylo jako velkorysí. Měl pochopení pro to, když uděláte nějaký to fopa. On dělal Vzdálená harmonie, takový dokument o Pavarottim, který měl koncertní turné v Číně. A on se mě ptal, jak se mi to líbí, a tohle a všecko jako co dobrý. A tohle říkal jsem, no, jenom mám problém s tím takovým tím hrubým zrnem, že to není ten hezký materiál, jako máte vždycky. A to. A on říkal, pro boha, pane, když to byl záměr. Já říkal, tak pardon, no, ale tak jako říkal jste, co se mi líbí, nelíbí, že? A samozřejmě velkoryse, jako to přešel, říkal jsem, v tom moc nerozumí, třeba se to někdy naučí, že? A jde se dál.
1: Dneska už je taková jako televizní technika. Víte, ona ta televize v podstatě ovlivnila ten film. Ten film si převzal ty možnosti. A ta chemický proces byl dobrodružství a ten kameraman měl jako výcíly. To je váha, že? V podstatě to byl adrenalinový sport.
0: Je důležitý říct, jak vnímal nástup té nové techniky. Protože jak byl upřímný, tak říkal, v době, kdy jsme točili my, tak nikdo kromě kameramana neviděl, jak bude ten záběr vypadat. No ale najednou kolem nás byly monitory, všichni tam do toho kibicovali, najednou všichni byli moudrý, no a to mě přestalo bavit. A takový zlomový prvek byl na filmu, v kterým hrála Drew Barrymore a v jednom záběru jí zapomněli dát náušnice. Což dřív by byl totální průšvih a bylo by to na přetočení. A najednou zkrátka řeknou, nic se neděje, tak je domalujem v počítači. A říkal, tak to už je jiný svět, který mě tolik nezajímá. Za jeho éry zkrátka ten kameraman to musel umět. V momentě, kdy máte 3 monitory, můžete všechno opravit, uděláte chybu, tak to tam domalujete přes počítač, nepovede se vám kompozice, no tak ji uděláte jinou. Zkrátka, můžete udělat chybu a je napravitelná, to dřív nebylo možné. Za éry Mirky Ondříčka to musel umět, chyby se nedaly opravit, jedině přetočit.
2: Na Pražském Vyšehradě se dnes lidé naposledy rozloučili s kameramanem Miroslavem Ondříčkem, který zemřel po dlouhé nemoci 28. března. Proslavili ho zejména filmy natočené s Milošem Formanem.
0: To je samozřejmě vždycky smutný, když někdo odejde. Já jsem zrovna točil film Celebrity a na place někdo mi to přines a to fakt jako jsem měl problém potom chvíli jako fungovat dál. To mě jako hodně dojalo a potom David Ondříček, jeho syn, zorganizoval v kostele na Vyšehradě jako opravdu takový jako krásný pohřeb, že to řeknu tak blbě, protože tam se zpívaly písně z her a takový jako motivy z toho filmu. A no, tak měl jsem radost, že jsem byl pozvaný.

0: Já si myslím, že tam musí být, aby ty lidi nesoutěžili. Vždycky je strašný na filmu, když se sejde štáb a kde všichni soutěžejí. To je hloupost. S Milošem jsme tomu říkali, že spoustu lidí si krade kredity. Víte, že producent říká, že to režíroval volna. Jak tohle to nastane, tak je lepší vzniku odejít.
1: Byl tím kameramanem, který ctil jako autentičnost. Že uměl opravdu vyprávět hrané filmy takovým stylem, že máte pocit, že jste u toho, že se to právě děje, zkrátka takovým tím dokumentaristickým. Ale pokud bylo potřeba, tak uměl i jako velkou, velkorysou kameru.
0: Jestli v tom je moje zásluha, že jsem to všechno vydržel a že jsem tam mohl být a že jsem dělal a že by ty lidi brali. No. To je moje zásluha.
1: Patří určitě mezi nejvýznamnější český umělce. No a můžeme na takovýhle lidi být jako pyšný, protože opravdu něco uměli, nedávali to na odiv, protože byli ještě jako báječní lidi a dělal nám zkrátka slávu po světě.
2: Na kameramana Miroslava Ondříčka vzpomínal režisér a producent Miloslav Šmídmajer. Další vydání pořadu Úžasné životy autorsky připravil Jakub Horáček.
3: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
4: Na kulte písmena, protože...
3: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
5: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
6: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
5: Že bych vyrazil za váma?
6: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
7: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
8: www.lfs.cz.
7: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
11: Je úterý 21. července. Digitální časomíra tady ve studiu Dvojky právě ukazuje 18 hodin 31 minut, k tomu 21 vteřinu. No a svátek mají dnes Vítězslavové a Vítězslavy. Vítězslavů žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů 9275, dívek a žen s křestním jménem Vítězslava potom 953. Vítězslav je novější české jméno slovanského původu a znamená slavný sídlem nebo mocí. Staročeská podoba je Vitoslav, zatímco ženská podoba jména je Vítězslava. Jméno Vítězslav nosili nebo nosí skladatelé Hádl a Novák, herci Vejraška, Bouchner a Jandák, básníci Nezval a Hájek, zpívající bubeník Vávra nebo fotbalový trenér Lavička. Ke všem oslavencům letí v tomto okamžiku sváteční blahopřání a znělka pod mým hlasem současně prozrazuje, že právě začíná naše druhé hudební setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši v tomto týdnu. Každý všední den tohoto týdne, od pondělí do pátku, vás v tomto čase zve na hudební výlety proti proudu času a dobrý zvuk ze studia na Královských Vinohradech přeje Miloš Skálka.

Dnešní setkání s písničkami od srdce pro srdce, pro duše a pro uši otevřela vzpomínka na Pavla Bobka, který nám připomenul jeden z velkých světových countryových evergreenů, písničku zesnulého kanadského zpívajícího autora Gordona Lightfoota Early Morning Rain. Kromě autora ji nahráli a naspívali třeba Kingston Trio, Judy Collins, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Neil Young, George Hamilton IV., Paul Weller nebo Bob Dylan. Pro Pavla Bobka skladbu opatřil českým textem Vladimír Poštulka, písni ponechal víceméně původní název Z nebe padá raní déšť a ve studiu Largo doprovodila Pavla Bobka v červenci roku 1993 skupina Miloše Nopa. No a máme léto roku 2026 a raní déšť je momentálně každodenní naše záležitost. Dívčí popová dvojice Maywood pocházela z Holandska, kde ji vytvořili sestry De Vriesovi, vystupující pod uměleckými jmény Alice May a Karen Wood. Složenina z nově zvolených příjmení, tedy May a Wood, vytvořila jméno dvojice Maywood. Tandem se inspiroval tvorbou Abby, stejně jako písničkami holandských skupin Pussycat a Teach In. V letech 78 až 93 vydala dvojice Maywood bezmála 35 singlů a více než 10 alb, přičemž byla populární především ve své rodné zemi tulipánů, ale několik nahrávek dvojice Maywood se prosadilo i za hranicemi Nizozemského království. Pro dvojici, která se v polovině 90. let rozpadla, byl nejúspěšnějším obdobím začátek 80. let, kdy měla dva velké hity. Jmenovaly se Late at Night, Pozdě v noci a Give me back my love, Vrať mi mou lásku. No a druhá jmenovaná, ta právě začíná znít.

Holandská dívčí dvojice May Wood a její kontinentální hit z roku 1980 Give me back my love, vrať mi mou lásku. Rozhodnutím členů Akademie populární hudby získal Miroslav Žbirka díky albu Posmrtné věci hned 4 výroční hudební ceny Anděl, bohužel už in memoriam. My se samozřejmě z logiky hudební dramaturgie tohoto pořadu, ve kterém znějí nahrávky ověřené a prověřené časem, obrátíme do dávnější minulosti Mackyho Žbirky. V roce 1990

0: Hudba a zpěv Miroslav Žbirka, text Jožo Urba. Urban, zabil som úprimnosť. Nahrávka z alba K.O., které vyšlo v roce 1990. 16. srpna, tedy příští měsíc, si hudební svět připomene, že od náhlého úmrtí rock'n'rollového krále Elvise Presleyho uplyne dlouhých 640 let. Elvis odešel na věčnost v pouhých 42 letech 16. srpna roku 1977. Elvis, který měl v amerických singlových přehledech od roku 56 do roku 2002 více než 150 zápisů, byl celkem 19krát na prvním místě nejprodávanějších singlů amerického hudebního týdeníku Billboard. Majitel ceny Grammy za celoživotní přínos hudební scéně, který byl v roce 1986, tedy in memoriam, uveden do clevelandské rock'n'rollové síně slávy, která se právě v tom roce slavnostně otevírala, odehrál svůj vůbec poslední koncert 26. června roku 1977 v Indianapolisu. Za necelé 2 měsíce poté už se o něm začal mluvit v čase minulém. Na začátku dubna roku 1960 naspíval Elvis na hrávacích studiích společnosti RCA v Nashvillu písničku The Girl of My Best Friend, dívka mého nejlepšího přítele, a v doprovodné kapele zasedli jeho oblíbení hudebníci, kytarista Scotty Moore, pianista Floyd Kramer a bubeník DJ Fontana.
1: Srdcovky od dvojky.

Na začátku dubna roku 1960 naspíval Elvis s obrovskou lehkostí písničku, která právě dozněla Dívka mého nejlepšího přítele, The Girl of My Best Friend. Domácí hudební scénu bude v následujících minutách dnešního setkání s písničkami Od srdce pro srdce, pro duše a pro uši na dvojce zastupovat Jeanová láska, což je písnička zesnulého zpívajícího autora Josefa Blažejovského, jednoho ze zakládajících členů skupiny Texmeni a posléze dlouholetého kytaristy skupiny Pacific. Josef Blažejovský odešel na věčnost ve vánočním čase roku 2004 v pouhých 55 letech. Zmíněnou písničku, tedy Jeanovou lásku, proslavili někdejší člen skupiny Rangers Radek Tomášek, pražský rodák, který 3. června oslavil kulaté 80. narozeniny, a to v duetu s vokalistkou skupiny Pacific Helenou Maršálkovou, která se v hlavním městě republiky narodila na začátku ledna roku 1950. Mimochodem, autor písně Josef Blažejovský pořídil s Pacifikem svou autorskou nahrávku Jeanové lásky 28. dubna roku 1981 ve studiu Filmového symfonického orchestru ve Smečkách, zatímco dvojzpěv Radka Tomáška a Heleny Maršálkové vznikl o měsíc později, a to v televizním studiu za doprovodu skupiny Františka Ringo Čecha. Radek Tomášek, Helena Maršálková a jejich Jeanová láska.

Radek Tomášek, Helena Maršálková a jejich džínová láska. A to v nahrávce z roku 1981. Rodák z Toulonu v Provence, François Silly, uměleckým jménem Gilbert Beco, jeho životní dráha se vejde mezi letopočty 1927 až 2001, studoval v Nice na konzervatoři a současně si přivydělával hrou na piano v místních nočních barech. Ve 23 letech začal spolupracovat s uznávaným šansoniérem Jacquesem Pilsem, jehož manželkou byla Edith Piaf a ta také jako první naspívala jednu z jeho skladeb. V roce 1953 začal Gilbert Beco své písně interpretovat sám. O rok později už měl koncertní premiéru ve slavné Olympii. V roce 1956 natočil úspěšný film Země, odkud přicházím a kromě několika stovek šansonů složil i dvě nezvyklé opery nebo muzikál Madame Rosa. Jiný než frankofonní svět, který se pro něj stal modlou, dobily jeho dvě písně, a to v anglických verzích. What Now My Love, co teď má lásko, a Let It Be Me, ať jsem to já. Tyhle písně naspívaly mimo jiné Shirley Bassey, Everly Brothers, Frank Sinatra, Elvis Presley, Roy Orbison, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher nebo James Brown. V roce 1974 v lednu onoho roku převzal Gilbert Beco na jevišti pařížské Olympie řád rytíře čestné legie a na stejném pódiu oslavil v roce 1997 sérii 11 beznadějně vyprodaných koncertů kulaté 70. narozeniny. V roce 2001 potom začal Gilbert Beco nahrávat novinkové album, ale to už nestačil dokončit. Je pohřbený na pařížském hřbitově Père Lachaise, nedaleko místa posledního odpočinku Sary Bernard. My si poslechneme autorskou verzi písně nazvané Lapidárně miluju tě, je t'aime, jaký Gilbert Beco naspíval v roce 1988.

velikán frankofonního šansonu Gilbert Beko a jeho milostný šanson Je t'aime v autorské nahrávce z roku 1988. No a my jsme s touto nahrávkou vstoupili do další hodiny úterního večera. Teď máme 19 hodin, k tomu 1 minutu a 4 vteřiny. Dvojka vysílá živě. První dáma naší country music, zpěvačka a kytaristka Věra Martinová, rodným jménem Šolínová, pochází z Dobrušky, respektive z Opočna, kde se narodila na začátku února roku 1960. Poté, co absolvovala studia na konzervatoři, vystupovala až do roku 1982 jako zpěvačka orchestru Gustava Broma a po odchodu od tohoto orchestru se stala členkou dívčí countryové kapely Schovanky, se kterou projela hezkou část světa. Po pětiletém angažmá u Schovanek se nakonec rozhodla pro dráhu solistky, což zprvu vypadalo jako hodně riskantní krok, ale Věře Martinové se nakonec bohatě vyplatil. Po několika singlových hitech vydala v roce 1989 debutové sólové album, kterému dala název převzatá písnička Angel of the Morning, Anděl rána. Tu autor českého textu Tony Linhart, zesnulý frontman skupiny Pacific, nazval Dál jen vejdi. No ale nás teď čeká Věra Martinová v písničce, původní, kterou pro ně napsali Pavel Krejča, právě s Tonym Linhartem. Věra Martinová ji naspívala na konci léta roku 1988 v televizním nahrávacím studiu a jmenuje se Brzy bude ráno.

0: Brzy bude ráno, tvrdila ve své nahrávce z roku 1988 Věra Martinová. Přitom máme brzký úterní večer, protože studiové hodiny právě ukazují 19 hodin 5 minut 53 vteřiny.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady už tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta. Toto léto je na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a také rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů, jakými jsou namátkou Stephen King, Josef Karicha, Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová. No a součástí mrazivého léta je ona už zmíněná klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z těch děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se uskutečňuje vždy v pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. Typovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to vždy do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolopenzí, a to v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Dášu v režii o dnešní indicii.
3: Touha po mládí a dokonalosti se postupně stala mou posedlostí. Stárnutí jsem považovala za osobní urážku a nehodlala se s ním smířit. Rozhodla jsem se proto postavit samotnému osudu a najít způsob, jak si uchovat krásu navzdory času. První vrásky na mé tváři pro mě byly spouštěčem neovladatelného šílenství, které už nešlo zastavit. Má honba za věčným mládím však nebyla zadarmo a vyžádala si nejednu vedlejší ztrátu. Mladé dívky z mého hradu mizely rychleji, než bylo možné považovat za náhodu. Ale co byly jejich životy proti tomu mému hraběcímu? V mých očích byl jen pouhým nástrojem k dosažení mého vlastního cíle a věčné slávy.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Vám, kdo se rozhodnete tipovat, držím palce. A jinak už se vracíme zpátky k hudebním výletům proti proudu času. Americký zpívající autor Philip Blondheim se narodil v roce 1939 v Jacksonville na Floridě. Jeho rodné jméno vám samozřejmě nic neřekne, ale když prozradím, že vystupoval a nahrával jako Scott McKenzie, tak budou mnozí z vás doma. V hudebních začátcích zpíval s Johnem Phillipsem, frontmanem pozdější skupiny The Mamas and the Papas, a to v souboru The Journeyman. A v roce 1988 byl spoluautorem jedničkového hitu Kokomo skupiny The Beach Boys, který zní ve filmu Toma Cruise Cocktail. Scott McKenzie, který zemřel v létě roku 2012 ve věku 73 let, představil svůj klíčový hit v dobách vzedmuté vlny květinových dětí a hnutí hippies. Šlo samozřejmě o píseň San Francisco, Be sure to wear some flowers in your hair. San Francisco a určitě si dej do vlasů nějaké květiny, která po vydání na singlu obsadila na začátku léta roku 1967 třetí místo v žebříčku amerického týdeníku Record World a potom shodně čtvrtou pozici v Billboardu a v Cashboxu, zatímco ve 20 nejprodávanějších singlů ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska bodovala na onom místě prvním.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Scott McKenzie a jeho všeobjímající San Francisco. Velký hit ze začátku léta roku 1967, tedy z doby květinových dětí, a současně písnička, kterou mu složil John Phillips, kamarád a frontman skupiny The Mamas and the Papas. Zpěvačka, herečka a textařka Naďa Urbánková odešla z tohoto světa 3. února roku 2023 ve věku 83 let. V Trutnově vystudovala vyšší zdravotnickou školu a jako diplomovaná zdravotní sestra maturovala v roce 1957 a o rok později už se zúčastnila s inscenací Jiráskovy kolébky, a to spolu s celým divadelním souborem, soutěže Jirásku Vrnov, kterou tehdy soubor vyhrál. V roce 1959 se stala elévkou činohry Pardubického divadla, v roce 1960 konferovala vystoupení armádního uměleckého souboru, kde ale také zpívala, a potom přešla do československého souboru písní a tanců. Účinkovala v Laterně Magice v roce 64, uspěla při natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů v konkurzu do divadla Semafor, kde potom hrála v představeních Dobře placená procházka Ďábel z Vinohrad, Šest žen Jindřicha VIII. A tak co, pane barone? Zpívala s country beatem Jiřího Brabce a od skupiny Jiřího Suchého přešla v Semaforu ke dvojici Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kde vystupovala v jejich návštěvních dnech v besíce v Rašeliništi a také v besíce zvláštní školy. Díky svému hereckému nadání se kromě filmu Kdyby tisíc klarinetů objevila také ve Zločinu v dívčí škole, v Oscarových Ostře sledovaných vlacích, v Trezorových skřivácích na niti nebo v dalším snímku Jiřího Menzla Na samotě u lesa. V repertoáru španělské dvojice, dívčí dvojice Bakara, si Naďa Urbánková našla písničku nazvanou Somewhere in Paradise, někde v ráji, která dostala s českým textem Miroslava Černého název Vinárna v zátiší. No a Naďa Urbánková často natáčela a vystupovala s velkými orchestry. A v tomto případě ji v televizním nahrávacím studiu v roce 1981 doprovodil orchestr Československé televize pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Zahradníka.

Novinárny v zátiší nás stejně jako v roce 1981 pozvala Naďa Urbánková. Kvintet Hot Chocolate s charismatickým holohlavým zpívajícím autorem Errolem Brownem u solového mikrofonu vznikl vesměs z muzikantů z Karibiku v londýnské čtvrti Brixton a patřil k velkým atrakcím britské singlové hitparády 70. a 80. let a vyhlas téhle skupiny hladce přeskočil i na druhou stranu Atlantiku. V rozmezí let 70. až 1993 a potom ještě ve druhé polovině 9. dekády, dvakrát v reedici, umístila Hot Chocolate, tedy horká čokoláda, do singlového žebříčku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 35 elegantních hitů. Zpěvák Errol Brown, rodák z Jamajky, který byl klíčovým autorem repertoáru skupiny Hot Chocolate, zemřel na začátku května roku 2015 na rakovinu jater ve svém domě na Bahamských ostrovech. Bylo mu 71 let. Na jaře roku 1974 byla skupina Hot Chocolate na třetím místě britské dvacítky nejprodávanějších singlů a z kraje roku následujícího na čtvrté pozici v americkém singlovém žebříčku hudebního týdeníku Record World, na šestém v týdenicích Cashbox a Radio and Records a na osmém v Billboardu. To vše s nahrávkou melodie Errola Browna, kterou autor textu a člen skupiny Hot Chocolate Tony Wilson nazval dívčím jménem Emma.

Errol Brown, skupina Hot Chocolate a transkontinentální hit Emma z přelomu let 74-75. Náhoda tomu chtěla, že i v následujících minutách zůstaneme víceméně ve stejné době, do které jsme se právě dostali se skupinou Hot Chocolate. Michal Tučný bohužel už zpívá s nějakou nebeskou kapelou. Narodil se v roce 1947 a zemřel krátce po 48. narozeninách. To bylo 10. března roku 1995 a letos tomu tedy bude už dlouhých 31 let. Zřejmě nejvýznamnější interpret domácí scény, moderní country music, někdejší zpěvák skupin Greenhorns a Fešáci a posléze vlastní skupiny Tučňáci, v následujících minutách dnešního vydání vezme do posledního březnového dne roku 1973, kdy byl stále ještě členem skupiny Greenhorns. S tou tehdy naspíval s vokálním přispěním Tomáše Linky ve filmovém studiu Smečky v horní části Václavského náměstí americký tradicionál Tall Handsome Stranger, vysoký pohledný cizinec, který českým textem opatřil podstatný člen skupiny Greenhorns Honza Vyčítal a ten skladbu nazval pouze cizinec.

0: Michal Tučný a jeho Cizinec. To byla nahrávka za doprovodu skupiny Greenhorns, respektive Zelenáči, s vokálním přispěním Tomáše Linky a vznikla na konci března roku 1973. Jamajský zpěvák a hráč na basovou kytaru Boris Gardiner, který se narodil 13. ledna roku 1946, se dočkal svého životního hitu ve 40 letech. Bylo to uprostřed léta roku 1986, kdy se s ním dostal až na první místo 20 nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V letech 1970 až 1986 měl Boris Gardiner v britském singlovém žebříčku 4 zápisy, ale jenom jeden jediný má trvalou hodnotu. Jde o příjemně houpavé pop reggae nazvané slibně I want to wake up with you. Chci se probudit s tebou.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Jamajčan Boris Gardiner, jinak jednička britského žebříčku nejprodávanějších singlů z léta roku 1986. I want to wake up with you. Chci se probudit s tebou. Valdemar Matuška, kterému ke všeobecné oblibě napomohla angažmá v pražských divadlech Semafor a Rokoko a potom spolupráce s orchestrem Václava Hybše a nakonec se skupinou KTO, zemřel na Floridě 30. května roku 2009, kdy mu bylo 77 let. Místem jeho posledního odpočinku se stal staroslavný pražský Vyšehrad, kde jeho věčný spánek střeží jednoduchý a elegantní náhrobek, který mu vytvořil jeho někdejší soused z Floridy, akademický malíř Christian Kodet. V květnu a červnu roku 1985 vznikaly v suprafonském studiu Mozarteum v centru Prahy nahrávky tehdy chystaného alba Valdemara Matušky a skupiny KTO, které vyšlo pod názvem Jsem svým pánem. Mezi 12 písničkami byla i ta, která se v originále jmenuje Carolina Mountain Dew, Rosa z hor Karolíny, kterou v roce 1984 uvedla ve známost věhlasná americká countryová skupina Alabama. S textem Ivo Fischera dostala píseň název Tajná láska.

Na jaře roku 1985 naspíval Valdemar Matuška za doprovodu skupiny KTO českou verzi písničky z repertoáru americké skupiny Alabama. No a ta dostala s textem Ivo Fischera název Tajná láska. Petr Novák patří k průkopnickým osobnostem původní české big beatové písničky a mnohé z jeho nahrávek se staly trvalou součástí hudebního odkazu tohoto zpěváka. Odešel z tohoto světa v létě roku 1997, pár dnů před 52. narozeninami. Ale jeho skupina George and Beethovens, ta se má neustále čile k světu a zpívají s ní Karel Kahovec a Viktor Sodoma. My se za vzpomínkou na Petra Nováka vrátíme do roku 1979, kdy od září onoho roku do ledna roku následujícího vznikaly ve studiu někdejšího Smetanova divadla nahrávky pro chystané album Petra Nováka a skupiny G plus B, ve které v té době působila zpěvačka a houslistka Věra Weisserová, stejně jako její manžel, zpívající basový kytarista, který byl současně kapelníkem skupiny. Jednou z 10 novinek tehdy chystaného alba byl také duet Petra Nováka a Věry Weisserové, melodie Bohuslava Jandy, kterou autor textu Ivo Plicka nazval Všichni jdou za láskou.

všichni jdou za láskou. Petr Novák a Věra Weisserová v duetu, který vyšel v roce 1980 na albu Co je to láska. Dnešní setkání s písničkami Od srdce, pro duši a pro uši sice končí, ale dvojka ta vysílá dál a jen co dozní závěrečná nahrávka, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. Je tady hudební tečka, o kterou se postará italský soubor Ricky e Poveri, Bohatí a chudí, který vytvořili v roce 1967 původně jako kvartet Angela Brambati, Maria Occhiena, Franco Gatti a Angelo Sotiu. Z kraje 70. let uspěl soubor na festivalu v Sanremu s písničkami La Prima Cosa Bella a Che Sarà. A během krátké doby se stal jedním z nejpopulárnějších v Itálii. V roce 1980 formaci opustila zmíněná Maria Occhiena a od té doby působili Ricky e Poveri jako trio. No a nás teď skupina Bohatí a chudí vrátí do roku 1981, kdy sklízela úspěchy s písničkou, která zemi původu inzeruje v názvu Made in Italy. No a tímto italským hitem v podání tria Ricky e Poveri také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím. S přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, se od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Václava Čtvrtka Hrompac a tanci bůrek. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jednoho dne se ve skále narodil obr Hrompac. A možná proto, že si sám připadal velký až dost, našel si malého kamaráda. Mužíčka Tancibůrka. O tom, co všechno spolu ti dva zažili, vám budu vyprávět. A začneme třeba příběhem, jak Hrompac s Tancibůrkem nalíčili na ptáčka s rezatým ocáskem. Tak se hezky uložte do postýlek. Pohádka začíná.

0: Dobrý večer, děti. Nikdo přitom nebyl, ale jednou to v jedněch skalách luplo a jako z vajíčka se vyvalil hrompac. Chvíli seděl a zvykal si. A pak přiletěl maličký ptáček s rezatým ocáskem, posadil se na zelenou větvičku a povídá.
1: Co? To jsem zvědav. Načtu tohle hrombidlo, bude dobré.
0: Hrompac si našel jeskyni a začal v ní bydlet. Byla to jeskyně velmi hluboká, když se do ní křiklo, vrátilo se to až druhý den. A druhý den taky znova přiletěl ptáček s rezatým ocáskem a zase povídá.
1: Co? Nohy to má jako sloupy, ruce to má jako válce, ale nic to nedokáže. Pořád to jen sedí v jeskyni.
0: A tak se hrompac zdvihl, ulomil skálu a zastavil s ní řeku. Druhou skálu hodil do rybníka, voda vyletěla až k nebesům a 3 hodiny pršelo z čisté oblohy. 3. dne tam byl ptáček s rezatým ocáskem znova. Zahoupal se na zelené větvičce a povídá.
1: Co? Je po řece a po rybníku. To je škody.
0: Hrompac si to vyposlechl a 3 roky si z toho dělal hlavu. Po 3 letech se vypravil ze skal do světa, aby tam našel ptáčka, co sedává na té zelené větvičce a posmívá se.
2: Buď mu to odpustím, nebo mu to neodpustím. Říkal si hrompac a obřím krokem si vykračoval pořád dál do světa.
0: Naštěstí začal tam, kde svět je holý, a tak nic nerošlápl. 7. krokem došlápl k lísce. Už prožloutávala a oříšky na ní byly zralé. Jak tam hrompac strměl nad lískou, najednou ucítil čemejření v levém uchu. Když si přidržel dlaň k pravému, čemejřilo se to zas v pravém.
2: To je osud, povídá si hrompac. Poslouchám a poslouchám, ale uši mi narostly moc vysoko nad zemí. Já se asi nikdy nedovím, co se to tu vlastně ozývá.
0: Zacpal si 1 dírku u nosu hromsky velkým palcem a foukl. A hned uslyšel líp a slyšel tenoučkou písničku.
1: Kladívko má 4 hrany, ořech je zas kulatý. Chceš naťuknout strýčku špičku,

0: Hrompac si to vyposlechl, klekl si na koleno a dívá se do trávy pod lískou. Nevidí nic, lehl si na břicho a už ho vidí. Takový jeden maličký tluče kladívkem do oříšku a oříšek pořád uskakuje. Hrompacovi je to všecko trošku k smíchu. Zadržel dech a nejtenčím obřím hlasem hrozně zahřmotil. Už se s tím lomozíš dlouho? Ten maličký se opřel o kladívko.
1: Už strašně dlouho. Už 337 vteřin.
0: A proč do toho tlučeš? Povídá do dlaně hrompac, aby se to tak neozývalo.
1: Protože je v tom jádro.
0: Ťukl se palcem do čela ten maličký.
1: Jmenuji se Tancibůrek a tluču do ořechu, protože je v něm to jádro.
0: Hrompac si to všecko 27 minut pořádal ve své velmi velké hlavě. A nakonec povídá, tak já ti pomůžu. Vzal ořech do dvou prstů a lusklo to. A ořech byl na prášek, všecko dohromady.
1: Ty jsi hrompac, viď?
0: Řekl Tancibůrek. A hrompac slízl z palce ořechový prach.
2: A jak to víš?
1: Ale říká se tu, že se ze skály vylouplo takové velikánské trdlo. To se asi ty viď,
0: řekl Tancibůrek a dívá se po hrompacovi, jestli mu toho neřekl moc. Hrompac si odkašlal a od kopce ke kopci to bouchalo jako hromobití.
2: U nás se zas povídá, že musím najít ptáčka s rezatým ocáskem, co se mi pořád směje.
0: Tancibůrek se jen přikrčil. A už to měl v maličké hlavě vymyšlené, jak si udobřit hrompace.
1: Ty, vždyť já chtěl právě to jádro z oříšku nalíčit zrovna na toho ptáčka, víš?
2: Ach, dobře, povídá hrompac, tak tu spolu zůstaneme. Já budu na hrubou práci a ty na jemnou.
0: Přivřel oko, podíval se na lískový oříšek a ořech se rozkočil. Tancibůrek opatrně nalíčil jádro na ptáčka s rezatým ocáskem, co sedává na zelené větvičce. Chytili ho? Nechytili? Uvidíme zítra. Tak dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji sebou do stáří. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Nebude chybět ani mrazivé léto Dvojky a v něm premiérová četba Dívka ve vlaku. Přijde host nočního mikrofora a noční proud začne v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Znělka, jež se právě ozvala z vašich přijímačů, ohlašuje v pořadí 664. schůzku s naší historií. Prostřednictvím vašich průvodců
0: Ivany Valešové,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a autora Josefa Veselého vás v režii Jaromíra Ostrého a za inspirace knihou Petra Hory Hořejše seznámíme s další věhlasnou osobností na poli národního probuzení.

0: Jestliže byl Josef Dobrovský hlavním představitelem první obrozenecké generace a Josef Jungmann představitelem druhé, pak můžeme vrstevníky Jana Kolára, Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého označit za vůdčí duchy generace třetí. Není bez zajímavosti, že všichni tři vyrůstali na Slovensku. Kolár a Šafařík se tam narodili, Moravan Palacký tam léta studoval. Nejprve v Trenčíně, pak v Prešpurku. A ještě je tu jeden zajímavý moment, kromě dalších. Všichni tři vyšli nikoli z katolického, ale z evangelického rodinného prostředí.
1: Kde jinde začít návštěvu u významné osobnosti našich dějin, než u kolébky?
2: Za rodištěm Pavla Josefa Šafaříka.
3: On sám se někdy podepisoval jako Pavel Jarmil, ale my zůstaneme u osvědčeného Pavla Josefa.
2: Tak tedy za jeho rodištěm bychom se museli vypravit za hranice České republiky do Kobeljarova, v kraji zvaném Gemer na východě Slovenska.
3: Sem se roku 1795. přistěhoval na uvolněnou evangelickou faru nový kazatel Pavel Šafařík.
2: Že byl Pavel, je jisté.
3: S příjmením to však je komplikovanější, protože se vyskytuje nejméně ve čtyřech podobách.
0: Šafáry, Šafárik, Šafary, Šafarik, Šafaršik.
3: Podle toho, do čí úst se dostalo, zda českých, slovenských, maďarských či německých. Spolu s ním připutovali jejich tři děti.
2: Pavel Josef však mezi nimi nebyl, i když svým způsobem ano.
1: Tak ano nebo ne?
2: V únoru se Šafaříkovi nastěhovali, v květnu přišel jejich nejmladší na svět.
3: O jeho předcích toho známe málo.
2: Snad byl potomkem po bělohorské českobratrské emigrace, která svou víru neopustila ani po 150 letech.
1: Gemer je půvabná krajina a Kobeljarovo leží v malebné dolině, sevřené vysokými lesnatými kopci. Pro klukovské hry a toulky to muselo být obzvláště vhodné prostředí.
3: Otec měl pro dětskou zábavu pochopení.
2: A maminka? Ta zase uměla dětem vyprávět spoustu prostonárodních pověstí a pohádek.
3: V 7 letech nastala v Pavlově životě velká změna. Otec ho začal učit a jak se v zápětí přesvědčil, chlapec se vyznačoval neobyčejnou vnímavostí a nadáním.
2: Stačilo, aby svému synovi vyložil jenom jednou abecedu a on se pustil okamžitě do čtení.
3: Přitom první kniha, se kterou se seznámil, nebyl žádný slabikář, ale jak bylo zvykem v evangelických rodinách s českobratrskou tradicí, rovnou Bible kralická.
2: Pavel ji během jednoho roku dokázal přečíst dvakrát.
3: Brzy přibyly další knihy.
2: Všechny české, slovenské neexistovaly.
3: Takže si Šafařík brzy osvojil velmi dobrou znalost češtiny.
2: Pod otcovým vedením zvládl dobře i základy počtu. Záliba v matematice mu pak zůstala už po celý život.
0: I když otcovi příjmy z učitelského a pak i z kazatelského úřadu byly při početnosti rodiny dosti skromné, snažil se svým dětem poskytnout pro vstup do života řádné vzdělání. Oba starší synové se stali po studiích dobře situovanými hospodářskými úředníky na statcích v Dolních Uhrách. Ani dcera nebyla vedena jenom pro domácnost, ale dostalo se jí vzdělání jazykového a literárního. Největší pozornost však na sebe strhl nejmladší syn, kterého začal tatínek už jako 8letého učit latinsky. Ostatně latina byla v té době na středních a vyšších školách v Uhersku vyučovacím jazykem. Se základy latiny neměl Pavel žádné problémy a tak se mohl vydat na školu v Dobšiné a pak na gymnázium v Rožňavě.
2: Tím ovšem jeho školní pouť neskončila. Otec ho připravoval na to, že jednou jej vystřídá na místě kazatele.
3: Proto Pavel strávil 4 léta na líceu v Kežmarku.
2: Tam velmi brzy zvládl hebrejštinu, takže mohl vést sám začátečnické kurzy tohoto jazyka v nižších ročnících.
0: Pobyt v Kežmarku na úpatí nejvyšších Karpat
1: psal o sobě Šafařík ve třetí osobě.
0: v kruhu stejně smýšlejících a pro umění a vědu vrcholně nadšených mladých přátel, v blízkosti výborných učitelů, působil na celý jeho budoucí život a dal jeho duchu určitý pevný směr.
3: Aby se ovšem mohl duch rozvíjet, bylo třeba nasytit tělo.
2: Hmotná podpora z domova byla skromná a tak si musel, stejně jako většina jeho spolužáků, hledat další zdroj příjmů.
3: Podařilo se mu dostat se jako vychovatel do rodiny kežmarského soudního přísedícího.
2: A mezi tamními měšťany měl i další příznivce.
0: Pocházel ze slovanských rodičů a vyrostl mezi Slovany.
1: Poznamenal sám o sobě.
0: Přece až do svého 16. roku téměř nepoznal a nevážil si svého národa ani mateřského jazyka, neboť školní výchova a vyučování v Uhrách již odedávna směřovaly k vyplenění slovanské národnosti.
3: Zatím to sice nebylo v uherských zemích tak horké, jako to jednou bude.
1: Ale snahy o maďarizaci hlavně slovanského obyvatelstva se na počátku 19. století už začaly objevovat.
3: To je pravda. Souvisely s nástupem maďarštiny do středních a vysokých škol, odkud začala vytlačovat latinu.
1: Ovšem Šafařík snad problém s žádným jazykem neměl.
3: Věru ne. Kromě biblické češtiny, slovenštiny, latiny a hebrejštiny si stejně samozřejmě osvojil maďarštinu a němčinu, do značné míry ovládal řečtinu, domluvil se romsky a během svého života zvládl i další, hlavně jihoslovanské jazyky.
2: Už na svých studiích zaplanul pro tři zájmy, které potom celoživotně rozvíjel.
1: První plamínek se jmenoval jazyk.
2: Především český jazyk. Ten, stejně jako slovenštinu, vnímal v souladu s dobovými názory jako jeden z dialektů jediného společného jazyka západních Slovanů.
1: A druhý plamínek?
3: Ten zahořel velmi jasně. Jmenoval se folklor.
1: Zajímali ho lidové písně?
3: Nejenom zajímali, on je také intenzivně sbíral. Díky němu se jich mnoho zachovalo, jinak by hodně z nich propadlo zapomenutí.
1: A podívejme se, jak planul plamínek číslo 3.
2: Jmenoval se poezie.
1: Jak záhy začal s touto můzou obcovat?
2: Již od 19 let.
0: Tatranská můza s lirou slovanskou.
3: Právě tento název nesla jeho první básnická sbírka.
2: Sám by na její vydání prostředky neměl. Vydatně přispěl jeho příznivec, jenž byl shodou okolností inspektorem kežmarského licea.
3: Šafařík do své prvotiny po přísném výběru zařadil průřez básněmi, které skládal od svých 16 let.
2: Samozřejmě, že znalec v nich vystupuje literární vzory, hlavně Schillera a Klopstocka, ale začátek to byl poměrně zdařilý.
3: Dokonce se mu v jedné básni podařilo propašovat do sbírky téma zbojnické.
1: Tak trochu záviděl slovenským zbojníkům jejich nespoutaný život, ale pochopitelně, že je odsoudil. Tehdy se ještě neslušelo, aby je oslavoval. Tehdy to byli ještě lupiči.
0: Nesíti, nežíti, bez péče býti, nezoufat, netroufat, z potůčku píti, lehnout bez starosti, pokojně spát, bez psoty, bez sloty, vesele vstát. Popadnout zazřené, chutně si jísti, roky a hodiny na slunci čísti, nohama hedvábný měřiti les, svižný si začasté učinit ples. Na trávě, na skále přeslat se spáti, pod stromem, před hromem bezpečně státi, časem i milence písničku pět, voněti strakaté lučiny květ. Kamkoliv přijdeme doma vždy býti, neznati o nouzi, nadbytek míti, nevzdychat, netruchlit, nekvílit víc, ochotně, vesele, smrti jít vstříc. Nemíti nad sebe vyššího pána, nebýti poddánu večerní z rána, svobody, svobody požívat vždy, líbati líbezné přírody rty. Rozkoš jest rozkošná, útěcha čistá, život nad životem, blaženost jistá. Ten, ach jedině blažený jest, jenž to se nikdy těch nespustí cest. Nezdravý rozume zmatený třeskem, na oko příjemným svedený leskem, co si to učinil, pomysl jen, zkusíš, že rozkoš ta byla jen sen. Rozkoš ta, která tě zmámila sladká, zdá se ti na oko uctivá, hladká. Je-li však lotrovské loupení čest, jaké jest z bojníků skončení cest? Život ten záleží z hrůzy a bázně, mnozí ho pikali u domu kázně, útlej sa povahy, hyne co květ, štěstí s ním, naděje mine i svět. Marnost nad marností, mámidlo pouhé, žalost nad žalostí, trápení dlouhé. Ten, ach, ten jedině blažený jest, jež to se nikdy těch nedrží cest.
1: Já vám řeknu, na 19letého a možná ještě mladšího kluka, který češtinu bral sice jako nejbližší, ale přece jen jiný jazyk, než byla jeho mateřština, to není zrovna marné dílko.
2: Rok poté, co jeho prvotina vyšla, byl už Šafařík na studiích v německé Jeně.
3: Vedl tam šetrný, poměrně asketický život a proto nemusel ani vyhledávat kondice.
2: Stravoval se u uherského stolu, zřízeném v konviktu pro nemajetné studenty.
1: Přesto
0: Jena mu byla rájem duše, ale vyhnanstvím těla.
1: Napsal o něm jeden jeho z životopisců.
2: Prostředí Jenské univerzity bylo tenkrát poměrně svobodné. Profesoři i studenti se nebáli vyjadřovat volně svoje názory. Vystupovali s kritikou politických pořádků v Německu a v Evropě.
3: Politiky se však Šafařík nezúčastnil.
1: Bál se?
3: On se prostě stranil, i když s některými názory tamní inteligence musel souhlasit.
1: Do politiky se mu prostě nechtělo.
3: Nechtělo. A kromě toho byl státním příslušníkem Habsburské monarchie.
1: No a co?
3: Nechtěl upadnout v podezření, které by mu mohlo stížit jeho postavení a uplatnění po návratu do vlasti.
2: Nebylo žádným tajemstvím, že rakouská policie měla i na německých univerzitách svoje špicly a konfidenty.
1: Takže přece jenom trochu strach.
2: Němečtí studenti ho považovali buď to za podivína, jiní si mysleli, že je Angličan.
3: Stýkal se jenom se slovenskými spolužáky, se kterými podnikal občasné výlety do jenského okolí, do Výmaru, do Halle a do ostatních kulturních středisek.
1: Jenom žádná politika.
0: Stejně jako předtím na liceu,
1: píše Jan Novotný ve své knize o Pavlu Josefu Šafaříkovi,
0: vyznačoval se neobyčejnou studijní pílí a vynikajícím prospěchem. Na přednáškách, které se zajímavou náplní živostí a často společenskou aktuálností tolik lišily od sterilní mechanické výuky na Slovensku, vysedával někdy až 8 hodin denně. Zpočátku, když uvažoval ještě o povolání kazatele, navštěvoval pilně lekce z teologie. Hloubání v tomto oboru ho však příliš nebavilo. V tom se moc nelišil od svého otce. Když se posléze rozhodl pro učitelskou dráhu, zaměřil pozornost víc na přednášky z pedagogiky. Jeho nejoblíbenějšími učiteli byli profesoři filozofie, přírodních věd i dějepisu. I když historik si to u něj pokazil svými opovržlivými soudy o Slovanech jako národech, potlačených, otrlých a zkažených. Němce a jiné vyspělejší národy nad ně nadřazoval.

0: Takže když se vrátil z univerzitních studií v Jeně, měl Šafařík naplánovanou učitelskou kariéru.
1: V Praze na cestě domů se setkal s několika učenými vlastenci. Mezi ně patřili Václav Hanka, Jan Svatopluk Presl a hlavně Josef Jungmann, se kterým se shodl ve všech zásadních otázkách týkajících se současnosti i budoucnosti české literatury.
2: Jemu si také postěžoval, že je Prahou velmi zklamán.
0: Nelíbila se mu
2: atmosféra v Praze.
0: Co mu nesedělo?
2: Byl to nejenom provinční vzhled a jakási zasmušilost tohoto města, ale hlavně nálada mezi vzdělanci. Nálada naplněná vzájemnou nedůvěrou, malicherními osobními rozpory, přecházejícími nezřídka až v nevraživost a nepřátelství.
0: Zdá se, jakoby v prostředí dnešních politiků tento duch stále ještě přetrvával.
2: Ale to určitě nezavinilo město.
0: Určitě ne, to mají na svědomí politici.
1: Ještě po mnoha letech, když se rozhodovalo o trvalém Šafaříkově přesídlení do Prahy, psal o těchto málo příjemných zážitcích v dopise Janu Kolárovi.
3: Hranice se tolik neplaším jako pletkařství samých našich Pražanů. Cokoliv vy na to povíte, já se upřímně vyznám a povím, že nad Prahu většího a horšího slovanského kocourkova neznám. Tam je, příteli, sídlo číhařství a špehounství celého slovanského světa. A největší zrádci jsou našincové a ne Němci. Mně se až hnusí, když sobě připomínám měsíc tam strávený.
0: Rozpakovali bychom se tyto věty znovu vytáhnout ze zapomnění, kdyby je nevyřkla taková osobnost, jakou Pavel Josef Šafařík bezesporu byl a je. I toto bylo národní obrození.
2: Do Prešpůrku,
0: který dnes nese jméno Bratislava,
2: přijel Pavel Josef jako 22-letý.
1: Nejel do žádného prázdna.
0: Přece to už předtím několik let studoval.
1: A kromě toho se v tamním prostředí stačil zabydlet jeho budoucí upřímný přítel František Palacký, o 4 léta mladší.
2: O Šafaříkově příjezdu se dozvěděl od spolužáka Benediktyho a netrpělivě ho očekával.
0: O kvalitě tohoto přátelství a také o obopolné úctě, kterou k sobě oba chovali, svědčí snad nejprve tato Palackého vzpomínka.
3: Poněvadž jsem výbornost ducha Šafaříkova na výsost ctil, nemohlo se mi nic milejšího státi, než že on, vracuje se z Němec, na 10 dní u mne pobyl. Rozmlouvání s ním stalo se velmi blahočinným a opravilo soud můj jak vůbec o mnohých věcech, tak zvláště o naší literatuře. Chodíce se procházkou po nejpěknějším okolí Prešpurském, smlouvali jsme všeliké plány s ohledem na vydávání nějakého muzeum, tedy časopisu národního. Šafařík také přinesl z Jeny důkladné pojednání o prozódii české, které mi čísti dal.
2: Ti dva si už na dálku byli blízcí.
1: Takže se příliš nerozmýšleli, když se rozhodli společně vstoupit do vleklého sporu o český prozodický systém.
2: Jádro různic všelikých mezi veršujícími vlastenci spočívalo v otázce, zda se má česká poezie psát ve verši časoměrném,
1: jak doporučovali Jungmannovci,
2: nebo v přízvučném,
1: jak už předtím navrhoval Dobrovský.
3: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie.
0: Tak nazvali svůj spisek Pavel a František, i když se nepodepsali.
1: A v něm doporučovali Praze, ti dva mladíci z Prešpurku, aby se umělecky náročná poezie psala v anticky vznešené časomíře.
0: Přiklonili se tedy k táboru Jungmannovu.
1: Jejich rada byla dobře míněna.
2: I když třeba Šafařík se jí ve své vlastní tvorbě nedokázal přidržovat.
1: Nakonec však zůstala,
2: až na sporadické výjimky,
1: v naší poezii zcela oslyšena.
2: Jednoduše proto, že byla v rozporu s přirozeným charakterem jazyka.
1: Pro češtinu je typický přízvuk na první slabice slov.
2: Což znamená, že se všem formám časomíry vzpírá.
0: Český Pegas, k kterýž to oř funguje, co by symbol básníkovy fantazie, až na pár skromných pokusů létal a dodnes létá na méně majestátních, o to však přirozenějších přízvučných rýmech, zejména trocheí a daktylech. Šafařík a Palacký se ve svém studentském nadšení poprvé, nikoli však naposled, mýlili, protože chtěli pro češtinu patentovat starý básnický vynález. Ten ale na naší jazykové rovnoběžce nemohl dobře fungovat. Současník obou mladých mužů, Johann Wolfgang Goethe, je autorem myšlenky, jež se nám zdá pro uzavření dnešního příběhu případná.
3: I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 664. schůzka s toulkami českou minulostí, 665. s podtitulem Smrt vlasti jest smrt má, život její jest život můj. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali řadu rozhovorů, ve kterých naši hosté od pondělí do pátku komentují aktuální dění kolem nás, pochopitelně v souvislostech. A jsem ráda, že pozvání přijala Lenka Hrabalová, iránistka a arabistka. Vítám vás zpět nejenom v našem vinohradském studiu, ale také doma v Česku z vašich cest. Dobrý den.
7: Dobré ráno, děkuji mockrát.
6: Zaměříme se zejména na vývoj americko-iránského nekončícího konfliktu, dopady změn klimatu v Afghánistánu a Pákistánu, změny tamního životního stylu a také na politiku Talibánu a dopady na práva žen či menšin. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Spojené státy znovu udeřily na Irán, mířily na tamní námořnictvo. Irán zase zaútočil na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočily už 10. noc v řadě. Cílem úderu je podle Washingtonu dále omezit vojenské kapacity, které Teherán používá k útokům na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Paní Hrabalová, jaké řešení má podle vás tento evidentně stále nekončící konflikt? Sice ho na chvíli utlumilo příměří, následně podepsané memorandum o porozumění, ale nyní jsem popsala tu realitu.
7: No a ta realita je vlastně taková hodně nešťastná, protože obě strany jsou poměrně tvrdohlavé a málo otevřené tomu dialogu a ještě méně jsou otevřené nějaké vzájemné důvěře, takže tam ty scénáře, které se nabízí, jsou z mého pohledu spíš nešťastné, zahrnují, je tam možnost jako eskalace, je tam možnost nějakého dlouhodobého, nekončícího konfliktu, je tam samozřejmě možnost diplomacie, možnost toho, jakoby ten konflikt ukončit, ale víme, jak jste teďka zmínila, takže se to už nepovedlo a že obě strany od nějakého toho příměří, které už měly uzavřené, dali velmi rychle ruce pryč. Takže já tam vidím ty scénáře takové spíš ne úplně hezké pro tu budoucnost jenom Iránu, ale i regionu, protože víme, že Irán ten konflikt snaží regionalizovat, přitáhnout ho pouze ze svého území i na okolní země, na spojence Američanů, čili tam jako se to ještě může hodně ta situace zhoršit.
6: Irán se nedávno 6 dní loučil s dlouholetým duchovním vůdcem Alím Chamenejím, který byl zabit 28. února na začátku americko-izraelských úderů na Irán. Co pro lidi vůbec ta opulentní, řekněme, trizna znamenala pro obyvatele, ale i tamní režim?
7: Tak pro tamní režim to byl takový symbol continuity, symbol síly toho režimu, symbol jeho přetrvání. Prostě potřeboval ukázat to, že tady stále je. To datum nebylo vybrané náhodně, pohřeb probíhal během svatého měsíce a vlastně když se konají trizny za imáma Hosejna, tak se tomu ještě přidali tady tyhle další trizny za Chamenejího a za další. A co znamená pro místní lidi, tak to je hodně rozporuplné. Část Iránců samozřejmě režim nenávidí, část Iránců režim miluje, ale ten imám Ajatolláha Chamenei, tak vlastně pro spoustu lidí opravdu byl nejenom jako politickým, ale i náboženským vůdcem, takže spousta lidí za něho opravdu truchlila. A to nejenom v Iránu, já jsem vlastně tady tenhle svátek, která byla v severním Pákistánu, a tam jsou také šítské komunity a tam tady tyhle plakáty nebo obrovské plakáty zobrazující zemřelé iránské vůdce, tak zdobily ulice už jako celé týdny předtím a když potom probíhala ta samotná Ašura, ten svátek, tak se konala obrovská procesí a lidé opravdu jako za tady tyhle Chameneiho a další, tak velmi smutnili, je špatný slovo, to jsem nechtěla
6: truchlili.
7: Říct. Truchlili, děkuju, to je mockrát lepší. A to se mi platí pro Irák, to se mi platí prostě pro další komunity šítů, čili on opravdu jako byl nějakou symbolickou náboženskou figurou, ne teda výlučně politickou, i za hranicemi té země. Pro spoustu dalších Iránců samozřejmě ti zase slavili, že je pryč.
6: Nakolik silná je pořád ta duchovní neboli náboženská linka tohoto teokratického režimu? Mimochodem Mojtaba Chameneí, jeho nástupce zabitého Alího Chameneího, se pořád podle dostupných informací neobjevil na veřejnosti.
7: Taky jsem ho nezaznamenala, takže opravdu jako smysl, nebo tak. Taky jsem nezaznamenala jako žádné silnější jako od něho vyjádření nebo jeho přítomnost. Za něho mluví jeho blízcí, nějakého okruh poradců a vlastně existuje spousta spekulací o tom, co se s Mojtabou děje. Teďka myslím, prezident Trump prohlásil, že je na 100% mrtev. Jiní zase věří, že byl zraněný, že nějaký jako, že má následky velké, takže tam jako z toho opravdu pohybuje v rovině spekulací. A tady tenhle Mojtaba tak vlastně byl synem zesnulého Chameneiho, čili tam nějaká ta dynastické pokračování v rámci té, jako, té linie. Oni mají ještě jakoby to, že nosí černý turbán, tak znamená, že jsou potomci proroka Mohameda. Takže oni jako pochází z velmi význačné rodiny, mají k tomu jakoby nějaké to řekl, jako prostě plusové body k tomu svému náboženskému postavení. A tady tohle vlastně pro spoustu lidí v Iránu nebo v tom šítském světě, tak jako je zásadní. Ty lidi jsou důležití, ti lidi prostě jsou uctívaní, uznávaní a následovaní. A vlastně v samotném Iránu, byť ten režim má pověst, jakou má, tak řada Iránců mu prostě věří a to na základě právě i té náboženské autority, která tam je. A vlastně ty Iránci, řada z nich jako je zbožná. Ta zbožnost má spoustu podob, může prostě být zbožnosti jako čistě spirituální, ale i tu zbožnosti jako čistě jako šítsky islámskou a prostě tady tomu režimu věří i skrz tady tuhle náboženskou stránku a vlastně pro ně jsou to jako zástupci, řekla zástupci boží na zemi, to je asi silné vyjádření, ale jako vnímají to jako to, co prostě takhle má být správně. Čili je tam ta stránka náboženská, tak je stále velmi silná. Samozřejmě víc na venkově, víc na předměstích, víc tam, kde lidé nemají třeba přístup k výuce cizích jazyků, nemají prostě přístup ke světu, jsou nějakým způsobem jako omezováni na svém rozhledu, tak nevýlučně, samozřejmě spousta vysokoškolských lidí, vysokoškolsky vzdělaných anglicky mluvících je hluboce věřící, ale jako řekněme, že to gro těch podporovatelů se pohybuje spíše v té méně vzdělané komunitě, ale jako rozhodně jich Iránu není málo.
6: Vysvětluje Lenka Hrabalová, iránistka, arabistka a také autorka vítězného snímku soutěže Cestopis roku ceny Hanzelky a Zikmunda ve fotografické sekci.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Zprostředkovatelem jednání mezi Spojenými státy a Iránem byl Pákistán. Posílilo to jeho geopolitické postavení? Co to tak vůbec pro Islamabad znamená?
7: Geopolitické postavení Pákistánu je v dnešní době takové jako velmi, velmi složité v tom regionu. Pákistán je v dlouhodobém konfliktu s Indií, s Afghánistánem a velmi usiluje o to, aby prostě se lépe etabloval. Takže pro Pákistán to byla opravdu jako velká známka prestiže. byť teda ta jednání nedopadla z dlouhodobé perspektivy tak jako nějak úspěšně, tak Pákistánci, to jsem zaznamenala mezi lidmi, tak byli velmi hrdí. Oni se z části se smáli svému politickému zastoupení, tam byla samozřejmě spousta vtipů, pro mě jako byla asi u nás, to tak bývá, ale jako ta hrdost mezi nima na to, na tady tu pakistánskou roli, tak jako byla velmi silná. A Pákistán tak je s dlouhodobým spojencem jak Američanů, tak ale také Iránu. Oni s Iránem se snaží budovat vztahy, mají tam spolu dlouhou hranici, chtějí prostě tu hranici, by byla propustná, zejména kvůli zboží, takže pro Pákistán tady tahle role tak je, může, pokud bude dobře zpracovaná, tak může přinést řadu benefitů.
6: Pakistán má hranici také s Afghánistánem, což už tady zaznělo, a je to hranice velmi neklidná. Koncem června pakistánské bezpečnostní síly zabily právě podél této hranice 29 lidí. Podle Islamabadu šlo o ozbrojence z řad pakistánské frakce Talibanu. Kábul naopak tvrdí, že při úderech byli zabiti civilisté, 36 lidí a 160 dalších utrpělo zranění. Tak co se tam, paní Hrabalová, odehrává?
7: Pakistán a Afghánistán tak dělí dlouhá hranice, které se říká Durandova linie. Ona vznikla na konci 19. století. A tahle Durandova linie, tak v zásadě jako se jedná o čistě evropský projekt. Jo, ona nerespektuje nějaké tradiční rozložení a dělí na půl území, která jsou osídlená, ovládaná paštuny, což je největší kmenový národ. A těhle paštuny teda žijí na obou stranách, jak v Afghánistánu, tak v Pákistánu. A ani jedna z těch stran nesouhlasí se současnou hranicí. Takže tam tyhle přihraniční šarvátky neustále pokračují a zároveň Pákistán v minulosti podporoval Talibán, dneska naopak Talibán podporuje pákistánský Talibán a ve snaze, že tam vytvoří nějaký podobně orientovaný režim, jako mají právě Afgánci, což se samozřejmě Pákistáncům nelíbí, takže i na základě toho tam ten konflikt pokračuje, ne-li eskaluje. A ta hranice, já jsem tam vlastně na té hranici byla několikrát teďka v květnu a v červnu v různých částech. Ta hranice byla, je z dlouhodobého hlediska uzavřená, je tam spousta talibánských checkpointů, je tam spousta kontrol a do oblasti se vůbec nedá vjet, to samé z té pákistánské strany, i tam jsem byla teďka několikrát a tam vlastně jsou nádherné národní parky, ta hranice se táhne ve vysokých horách a je to kompletně nepřístupné, prostě zákaz vstupu cizinců na dlouhé kilometry daleko, ale také jako spousta omezení pro místní, a aspoň teda z pákistánské strany jsou s tím místní velmi nespokojení, protože tam jsou jako vyhlášené letoviska, nádherné ty parky, nádherné místa, kam se oni jezdí rekreovat během dlouhého horkého léta. Takže tam jako je spousta rozzuřených lidí, ale nedá se s tím nic dělat, protože proto se teďka v tuhle chvíli jedná o docela horkou zónu z obou stran. Mm.
6: Mimochodem i tam bylo vlastně platilo příměří, nebo ho zprostředkoval Katar a Turecko, víceméně se dodržovalo, ale nakonec teda ty rozhovory nevedly k nějaké oficiální dohodě.
7: No,
6: je to tak?
7: Je to tak. K dohodě určitě nevedly, protože tam ty zájmy se nezměnily. Talibán stále popírá, že by jako nějakým způsobem se snažil podporovat pákistánský Talibán, že by se snažil jako něco v tom Pákistánu vytvářet a zároveň prostě Pákistán jako s tím nesouhlasí. Pákistánský Talibán udělal v zemi letos řadu útoků, zejména na nějaký šítský svatý místa a vlastně ta nedůvěra tam z obou stran velmi rychle jako upadá.
6: Bude to 5 let, co Afghánistán opustil poslední americký voják. Stalo se tak poté, co hnutí Talibán překvapivou ofenzivou obsazovalo jedno město za druhým a získalo pak i metropoli Kábul. 20letá válka skončila. Tak i v Afghánistánu jste byla, paní Hrabalová. Jak žijí Afgánci v současnosti? Odhaduje se, že více než polovina lidí žije pod hranicí chudoby.
7: Já bych klidně ještě přitlačila s tím číslem, protože ta ekonomická situace v zemi se velmi rychle zhoršuje a v zemi prostě ty chudí lidé se potýkají s řadou problémů, nedostupné zdravotnictví, školství, absence peněz. Teďka západní média dost výrazně zaujaly případy afgánských otců, kteří doslova prodávají svoje dcery, a to dcery jako velmi nízkého věku, aby teda z těch peněz byli schopni uživit ostatní děti. Takže ta situace tam prostě eskaluje poměrně rychle. Když jste na návštěvě v Kábulu, tak centrum Kábulu, to je prostě lesklé město, plné krásných obchodů, ať už jako západní šaty, tak prostě kroje pro ženy, nádherné věci. ale to je taková jako trošku výkladní skříň, pak se vyjede kousíček za Kábul a ono fakt stačí jet jako pár kilometrů a najednou jste v hliněných zemljankách, kde jako lidi prostě žijí jako ve středověku. A nechci tomu jako dávat nějakou jako

0: orají tu půdu, aby tam vypěstovali aspoň trošku brambor. A ty podmínky, zejména teda v těch horských regionech, tak jsou velmi tvrdé. Aktuálně tam ještě dochází k řadě, jak bych to teďka řekla elegantně, velmi rychle se tam ničí životní prostředí. Talibán získává část peněz z koncesí pro Čínu. My úplně nevíme, jak ty koncese jsou koncipované. To se nepodařilo nikomu ještě do toho úplně proniknout. Každopádně dává čínským firmám právo na například těžbu zlata. To se týká severních oblastí provincie Badachšán, kde je několik zlatonosných řek. A tam jako samozřejmě do těch řek se potom vylívá, kde jaké svinstvo, to zlato se těží, jako to pouští různých chemikálií a vedle toho se prostě ještě těží v horách, takže tam dochází k řadě otřesů a staví se nové přehrady, takže velmi rychle je tam degradovaný životní prostředí, otrávené řeky, omezení vodních toků, takže ti místní, když jsem tam byla teďka v té oblasti, koncem května, tak tam jako docházelo k ozbrojeným potyčkám mezi Talibánem a místními lidmi. Teď tam dokonce Talibán byl vypráskaný z několika stanovišť před několika dny, takže tam ta nespokojenost je hrozně veliká a patrně to je i v několika dalších provinciích. Já jsem teďka mám čerstvé zkušenosti tady z téhle právě jedné z toho Badachšánu a tam k tím ozbrojeným střetům jako dochází letos, řekla bych, velmi často.
1: Talibán schválil nedávno nový trestní zákoník, dekrety, tak s čím vlastně počítá, jak se propisuje do toho běžného života, ať už žen, nebo vlastně všech obyvatel?
0: No, ono toho trestního zákoníku jsme si všimli hlavně právě kvůli té ženské otázce. Ženy v prostředí dnešního Talibánu, tak ten jejich život tak je vlastně velmi omezovaný. Talibán vnímá práva žen nejenom skrze optiku islámu, ale zejména skrze optiku paštunských kmenových zákonů. V prostředí hardcore paštunů i Talibán funguje jako osvěta. Jo, takhle moc jsou ti lidi konzervativní. A právě jak oni svoje normy přenesli na celou afgánskou společnost. Čili ženy, zvyšuje se tlak na ženy, aby nosily burku, což je modrý oděv s mřížkou přes oči, aby vlastně ani kousíček ženského těla nebylo vidět od palců po špičku malíčku. Rukavice, ano. Ještě teďka vlastně ve velkých městech chodí ženy oblečené jako po iránském způsobu. Kabátek, šátek přes vlasy trošku trčí ven. To je ještě běžný, ale jako stále více se zesiluje to, že ty ženy takhle se oblékat nemají. Talibán se pokouší omezit jejich pohyb na veřejnosti, jejich zvukové projevy, takže zákaz hlasitého rozhovoru, ideálně zákaz prostě mluvení vůbec. A dokonce v tom novém zákoníku tak je v zásadě legalizováno, že jako domácí násilí, že manžel může ženu bít tak, aby žena neměla otevřené rány nebo zlomeniny, což samo o sobě je docela hrozivý. A takže takových věcí se tam teďka objevuje víc. On Talibán není úplně centralizovaný. Ta míra toho prosazování je v každé oblasti trošku jiná. A to nejenom jako na úrovni provincií, ale i na úrovni těch menších měst a regionů. Takže stále s tím jako potkáte ženy, které mají práci, ženy, které pracují v nějakých jako společnostech, které pracují ne třeba úplně v obchodech, ale spíš jako úřednice, jako lékařky stále se ještě objevují, ale je jich stále míň a míň. A zároveň jako pokud zůstanou pravidla pro vzdělávání taková, jaká jsou, aktuálně se ženy nemůžou vzdělávat nad úroveň 6. třídy, čili nějakého 12. roku věku, tak vlastně Afghánistán přijde o vzdělané ženy do budoucnosti, což zahrnuje problém zejména v lékařské oblasti, protože žádný chlap nepoveze ženu ke gynekologovi muži nebo k porodníkovi muži, to neexistuje.
1: A uvědomují si to představitelé Talibánu, tyto zcela praktické dopady?
0: Ale já nevím, jako co si myslí představitelé Talibánu, ale uvědomují si to prostě úplně běžní lidi a teďka já jsem dost času trávila třeba s kočovníkama, kteří to jsou lidi, co neumí číst, neumí psát. A ta podpora Talibánu tak je mezi nima hodně velká a ti si to uvědomují. Jo, oni prostě všichni chtějí, aby jejich ženy prostě rodily v bezpečí ve špitálu, tady tihle lidi. A najednou nebude mít možnost.
1: Mimochodem, paní Hrabalová, když jste se zmínila o tom, jaké jsou, abych vás parafrázovala, hezké obchody třeba v tom centru Kábulu, tak nakolik to koresponduje právě s těmi pravidly, kdy žena nejlépe z pohledu Talibánu, aby nebyla ani viditelná?
0: Tak oni to oblečení můžou nosit na doma, což já doma chodím v teplákách, tak oni

0: Můžu nosit to hezké oblečení, ale potom třeba, když máme ty parádní načančané šaty, tak v Afghánistánu, když je svatba, tak ta svatba jako je epická. Kábul, třeba prostředí letiště, tak jsou obrovské svatební sály a to jsou prostě věci postavené z bílého kamene a ze zlata. A tam se vejdou tisíce lidí, můžou slavit svatbu. A tam se to dělá tak, že mi prostě jako dají nějaký prachy bokem a můžou i tančit a poslouchat hudbu. Právě říkají mi v hotelech, že co Taliban zakázal hudbu, o to víc se tančí na svatbách. Ale prostě buď se uplatí, nebo se hlídá to, že tam ta policie nepřijde. A právě tam ty ženy vynosí ty krásné šaty. Ale tohle taky platí pro část společnosti. Paštuni si jako na svatbě nezatančí. Když to třeba jiné etnické skupiny, které jsou více liberální, tak ty potom už si to užijí na maximum. A ty pravidla oblékání, tak samozřejmě Taliban by si přál ty burky, ale burky se nosí ve městech, na venkově, ale potom, když jste třeba u těch jako opravdu venkovanů, kde ty ženy pracují, tak v burce moc práce neuděláte. Prostě nevidíte, nenakrájíte ani blboucí vůli, by se vařila večeři. Jo, takže u těch kočovníků, když jsem potom byla u žen ve stanu a ty ženy prostě chodí svobodně mezi těma chlapama, mezi kočovníkama a mají prostě šátek, mají barevné šaty, všichni vidí obličeje a to jsou ty jako širší rodiny. Tam je to běžný. Jakmile ta žena potom vyráží do vesnice, tak už obléká burku přes ty svoje tradiční šaty.
1: Existuje nějaký pokus o, řekněme, vzdor, vzepření se pravidlům?
0: Existuje. Existují. Lidi tam protestují. Teďka několik protestů proběhlo například v oblasti Herátu, což je takové jako jedno z těch liberálních měst, taková ta bašta vzdělanosti a sofistikovanosti. A tam ty protesty byly tvrdě potlačovány. Na těch protestech, co jsem se dívala na videa, tak z těch videí se zdálo, že tam většina těch, co protestují, tak jsou muži. Jo, stále jako být ženou a vyrazit na protest, byly tam ty ženy, ale mužů bylo daleko víc.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s iranistkou a arabistkou a také spisovatelkou Lenkou Hrabalovou. Mluvili jsme o Pákistánu, o Afghánistánu, obě země, jak už je zřejmé, jste nedávno navštívila, vracíte se tam, Lenko, opakovaně. Je evidentní, že i přes své vnitřní problémy nebo problémy třeba vzájemně, konkrétně u těchto dvou zemí, je i Pákistán, i Afghánistán cílem turistů. Tak kam se lze bezpečně vypravit?
0: Bezpečně vypravit,
1: co navštívit.
0: Tak vlastně se dá do obou zemí. Pákistán tak je složený z několika celků, z několika federativních republik nebo států a každý z nich má jako jinou charakteristiku. Já trávím každé léto v posledních letech na severu v oblasti Gilgit-Baltistán, což je jako střecha světa. Tam se setkává Karakoram, Himalaj, Hindukuš a je to oblast, která je jako nesmírně bezpečná. Já jsem to projela několikrát stopem křížem krážem a jako byla jsem z toho vlastně absolutně nadšená a to nadšení mi tam zůstává, tam ten region je prostě kouzelný. Jednak je vizuálně krásný a vedle toho ty lidi jsou prostě strašně fajn. A oproti tomu cestování v Afghánistánu, tak je náročnější, protože tam, ono to zní hrozně, že tohle povím, ale vy tam vlastně cestujete pod ochranou Talibánu. Jenomže Talibán v dnešní době už jako není tím, co býval před 6 lety, když v té zemi útočil, teď tam Talibán vládne. A pro hnutí, jako je Talibán, tak turisti jsou důležití, protože ne že by přinášeli peníze, my tam za tolik peněz jako to nenecháme, ale tam jde o to PR. My se vrátíme s těma fotkama, s vyprávením, jak je to tam bezpečný, kde jaký druhý turista si zapozuje s kalašníkovem a vysílá to na sociální sítě. A vlastně tohle je to, co ten Talibán chce. Turismus je soft power. Turismus vlastně zlepšuje povědomí celého světa o té zemi. A najednou se zdá, že ten Talibán je docela prima. Za Talibán je tam bezpečí. A spousta lidí právě tohle se neuvědomuje. Takže já se taky snažím zdůrazňovat, že jako jo, cestovat, ale přemýšlet o tom, jak ty informace z těch cest a z těchto těžkých zemí, které prostě jsou komplikované, jak je podávat a jak je prezentovat, abychom, nedej bože, nevysílali prostě do světa zprávu o tom, že Talibán je prima.
1: Na co si dát pozor?
0: Na co si dát pozor? Tak rozhodně na drobné krádeže, protože lidi ve světě přibývá a zároveň lidi ve světě chudnou. Tady tyhle země jsou tam ekonomicky velmi špatně, jak jsme si v případu Talibánu před chvílí řekli, a Talibánu, Afghánistánu. Takže tam ta chudoba jako je opravdu jako velký problém. A zároveň jako Talibán má velmi tvrdé tresty. Takže lidi se jako krást bojí. A co se týče jako cestování z pohledu ženy, tak mě se v životě nestalo, že bych byla v Afghánistánu se cítila ohroženě. Na mě se nikdo ani jako křivě nepodíval. To samé v severním Pákistánu. Tam v Afghánistánu tomu samozřejmě přispívají jednak tvrdé tresty a to, co vlastně, jak bych to řekla, to, že ta společnost jako se navzájem jako kontroluje a hlídá. Jo, tam vás každý vidí. Vy jste prostě Evropanka, vy tam doslova jako svítíte na té ulici, všichni o vás ví, takže to prostě je velmi těžké vám jako doslova něco udělat. Pokud naopak cestujete třeba potom v těch obrovských davech jižního Pákistánu, v městech jako je Karáčí, teda už jsou anonymní, kde prostě každý je vlastně přivandrovalec, prostě lidi vytržený z kořenů, z kultury, tak tam je to prostě zase trošku jiné. Takže vždycky záleží, kde se pohybujete, ale jako jsme ženy, takže víme, že to ženské cestování je vždycky lepší si dávat pozor.
1: Tak ať vám to vychází, přeji vám krásné cesty, bezpečné, šťastné návraty.
0: Děkuji moc krát.
1: Iranistka, arabistka a také spisovatelka i průvodkyně Lenka Hrabalová byla mým dnešním hostem. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Děkuji,
1: příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.

0: vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Charm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti.
0: Nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.charmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
2: Jsme za první polovinou prvního prázdninového měsíce, tedy měsíce července roku 2026, a je tady další hitparáda. Další prázdninová hitparáda letošních letních prázdnin. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, jsme na Dvojce a já mám pro vás za prvé dvě písničky, které budete určitě znát, tři novinky a pak žebříček největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy, a hlasovat určitě budete i tento týden. Číslo na hlasování je stále stejné, 9:00 11:03, ale na to je ještě dost času. Já si myslím, že začít můžeme písničkou, kterou už dávno známe. Je z roku 2020, znamená to, že před 6 lety dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka, a jestli si dobře vzpomínám, tak je to hit, který i třikrát hitparádu vyhrál. Ten hit se jmenuje Argentinec, zpívá Jana Richterová. Dobrý den.

0: zdali.
1: Jeden z hitů této hitparády z roku 2020 před 6 lety často zněla z rádia písnička Argentinec, kterou naspívala Jana Richterová. A teď půjdeme ještě daleko dál do historie, až do roku 2004. Právě v roce 2004 dostalo duo Kamélie zlatou českou dvanáctku za písničku, která se jmenuje Nečekej.

Na úvod dnes takovéhle hitparádové vzpomínky a teď už jdeme do současnosti a před námi jsou tři novinky. Mají je Petr Kolář a skupina Olympic, Charlotte Gott a Aneta Langerová a orchestra Folklora Neta. Teď jsem si myslel, že to popletu, ale dopadlo to dobře. První novinka je vlastně návratem do 80. let, protože v polovině 80. let skupina Olympic vyhrála s písní Co je vůbec v nás, kterou napsali Petr Janda a Pavel Vrba, festival Bratislavská lira. A tuhle vítěznou písničku v roce 2026 znovu předělali olympici a k solovému mikrofonu pozvali Petra Koláře. Takže spolupráce Petr Kolář a Olympic, Co je vůbec v nás?

Určitě si vzpomenete na to, že když jsme vysílali tuhle hitparádu z Přerova, z tenisové akademie Petra Hoďky, tak tam byl rozhovor s Petrem Jandou a Petr Janda slíbil společně se mnou, že tahle písnička v hitparádě bude. Tak teď tady je autor hudby Petr Janda, text Pavel Vrba, zpíval Petr Kolář a hrála skupina Olympic. To byla první dnešní novinka a ta druhá bude zpívána anglicky, protože Charlotte Gott anglicky zpívá I Could Be Mine.

I Could Be Mine a Charlotte God, druhá dnešní novinka. Svatá Kordula je písnička, kterou už známe, ale Aneta Langerová si tentokrát pozvala orchestra folklora Neta a tu písničku trošku předělali, takže je novinkou této hitparády.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme hlasovat, novinky jsme představili, číslo je 900 1103, ano, je to tak, hlasy posíláme na číslo 900 1103. Každá písnička musí mít svou vlastní SMS zprávu ve tvaru hit mezera a číslo písně, tedy hit mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympic, hit mezera 12. Druhá novinka, I Could Be Mine, Charlotte Gott, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklora Neta, hit mezera 10. No a teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je jedna z novinek z minulého týdne, jmenuje se Tvoje hvězda, to je skupina Foxo.

budeme se mít, až uvidíme bobra. Perimetr vůně kůže, žena bude ženou a muž zase může. Pojedeme na vlně séra, kadence dekadence, to je nová éra. Minimálně bude šance, že to

Dnes 9. místo, jinak je to novinka z minulého týdne, která se jmenuje Tvoje hvězda a napsal jí Martin Čermák, autor hudby a text Jan Vicky Wilkner. Skupina Foxo už je známá z hitparády Česká 12 a teď, jak je vidět, se jí opět daří. Mimochodem dvě ze tří novinek z minulého týdne jsou v dnešním žebříčku a ta druhá bude hned teď. Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimáňová.

Jerry Grulich napsal písničku, která se jmenuje Na kraj světa. To byla skupina Madame Royale a zpěvačka Andrea Zemáňová. Osmé místo na sedmičce je Duše, což je skladba, kterou napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. A zpívá Lucie Vondráčková.

Lucie Vondráčková je dlouhodobě nejúspěšnější zpěvačkou, co se týká ocenění v této hitparádě, a momentálně tady má v žebříčku další hit, který se jmenuje Duše a je na 7. místě. Po třetí za sebou je na 6. písnička, která má jasnou letní tématiku, jasnou letní náladu a jmenuje se Léto pod peřinou. Zpívá Honza Nedbal.

pátého místa teď z vašeho rádia zpívala zpěvačka Elin svůj hit Hey Lala. Jsme u místa čtvrtého a tady je stejný hit jako před týdnem a budou zpívat čtyři tenoři. Oni ty čtyřky tady jsou jako prokletí. Čtvrté místo minulý týden, čtvrté místo tento týden, čtyři tenoři, čtyři týdny v hitparádě.

Mega úspěšný hit skupiny Bee Gees, bratři Gibbové natočili tuhletu písničku skutečně dávno a také dávno napsala český text textařka Jiřina Fikejzová. Massachusetts a čtyři tenoři, čtvrté místo. Před námi jsou tři největší hity týdne, vy na dvojce také zažijete dnes, a na to jsem úplně zapomněl, udělování zlaté české dvanáctky. Ano, je to tak, dnes udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a bude to už za chvilku. Teď jsme u třetího místa a tady je po třetí za sebou skupina Holky Tonk s písničkou Děti jsou taky lidi.

Skupina Holky Tonk a Děti jsou taky lidi, to je hit, který je v hitparádě už 8 týdnů a dnes je to opět třetí místo. Na druhém místě je písnička, která teď dostává zlatou českou dvanáctku. Je v hitparádě 12 týdnů a během těch 12 týdnů ta písnička alespoň jednou zvítězila. Napsal jí a zpívají Luděk Minka a Josef Melen. A pozor, já řeknu výčet výsledků za těch 12 týdnů, protože ta písnička, a to se nestává často, je jen na stupních vítězů. Je to dvakrát vítězství, sedmkrát druhé místo a třikrát místo třetí. Gratulace, já tady tleskám a ta písnička teď zazní a můžete pro ní ještě hlasovat, může mít i platinovou českou dvanáctku.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které dojdou do středeční půlnoci, a právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasuje se na číslo 900-1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. Nejprve novinky. Novinka číslo 1, co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympic, hit Mezera 12. Druhá novinka, A Could Be Mine, Charlotte Gott, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklora Neta. Deváté místo, Tvoje hvězda, skupina Foxo, hit Mezera 9. Osmé místo, Na kraj světa, skupina Madame Royale a Andrea Zimáňová, hit Mezera 8. Sedmička, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 7. Šesté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 6. Pětka, Hej Lala, Elin, hit Mezera 5. Čtvrté místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 4. Trojka, Děti jsou taky lidi, hit Mezera 3, skupina Holky Tong. Dvojka, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2, čerstvá zlatá česká dvanáctka. No a vítězný hit má samozřejmě SMSku hit Mezera 1. Po 14 dnech opouští hitparádu písnička K Vinohradům, kterou naspíval Ondřej Ruml. Po 8 týdnech jsme se rozloučili s hitem Poločas rozpadu, skupina Genius Loci, a do dnešního žebříčku se nedostala novinka Jakou mám ženu, Láska a František Černý ze skupiny Čechomor. A kdo je první? První je opět hit, který napsal Roman Šandor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter. Ten hit vítězí po třetí za sebou a celkově má na svém kontě už 4 vítězství a může mít platinovou českou dvanáctku. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček. Krásný zbytek léta.

rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude spisovatelka a jedna ze dvou tvůrkyň úspěšného podcastu Chumelenice, Markéta Lukášková. Nemá strach, že se její poslední dystopický román Výšina stane v budoucnu realitou? Nechtěla i přes úspěšnost podcastu někdy skončit a co bude tématem její další knihy? Ptát se budu spisovatelky a podcasterky Markéty Lukáškové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Čtvrtek 18. července 2013. Ráno. Než jsem dnes ráno nastoupila do vlaku, koupila jsem si troje noviny. Megan je pohřešovaná 4 dny a 5 nocí a zpravodajství se jejím případem intenzivně zabývá. Jak se dalo čekat, novinářům z Daily Mailu se podařilo vyštrachat fotky Megan v bikinách, ale zároveň vytvořili její nejpodrobnější profil, jaký jsem zatím sehnala. Narodila se roku 1983 v Rochesteru jako Megan Millsová. Pak se v 10 letech přestěhovala s rodiči do Kings Lynn v Norfolku. Byla chytré dítě, velmi společenské, též nadaná výtvarnice a zpěvačka. Citovali její kamarádku ze školy, podle které byla Megan smíšek, moc hezká a dost divoká. Zdá se, že tohle divočení podnítila smrt jejího bratra Bena, s nímž si byli velice blízcí. Ben zahynul při motocyklové nehodě, když mu bylo 19 a Megan 15. 3 dny po jeho pohřbu utekla z domova. 2x byla zavřená, jednou pro krádež a podruhé pro nabízení sexuálních služeb. Podle toho, co stálo v Daily Mailu, se Meganin vztah s rodiči na dobro zpřetrhal. Oba zemřeli před několika lety, aniž se s dcerou usmířili. Když jsem tohle četla, bylo mi Megan zoufale líto. Uvědomila jsem si, že se snad ode mě přece jen tolik neliší. I ona je osamělá, odříznutá od světa. Když jí bylo 16, přestěhovala se ke svému příteli, který měl ve vesnici Hawkham v severním Norfolku dům. Byl starší, nějaký muzikant či co. Jel v drogách. Co se dali s Megan dohromady, moc jsme ji nevídali. Jméno jejího přítele se v článku neuvádělo, takže ho nejspíš nezjistili. Pak přeskočili několik let. Najednou je Megan 24, bydlí v Londýně a pracuje jako číšnice v restauraci na severu města. Zde se seznamuje se Scottem Hipwellem, nezávislým IT odborníkem, který se přátelí se šéfem této restaurace. Megan a Scott se rozumějí. Po období intenzivního vztahu se vezmou. Jí je 26 a jemu 30. Následují slova Tary Epsteinové, kamarádky, u níž se měla Megan zdržet v sobotu přes noc. Tara říká, že Megan je milá, bezstarostná holka a připadala jí velice šťastná. Scott by jí neublížil, tvrdí Tara. Hrozně jí miluje. Všechno, co Tara říká, je kliše. Zaujalo mě ale, co prohlásil jeden z umělců vystavujících svoje díla v galerii, kterou Megan řídila, jakýsi Rajesh Gujral. Podle něhož je Megan úžasná žena, bystrá, zábavná a krásná, neobyčejně uzavřená osoba s vroucím srdcem. Dělá to na mě dojem, že Rajesh do ní byl zamilovaný. Pak už v článku citovali jen muže jménem David Clark, bývalého Scottova kolegu, který říká: Max a Scott jsou báječná dvojka, úžasně jim to klape a pořád jsou do sebe děsně zamilovaní. V tisku je i pár článků o práci policie, ale tato vyjádření vyznívají dost nanicovatě. Hovoří se o různých svědcích, o tom, že policisté sledují několik linií vyšetřování. Jediný zajímavý komentář pronesl detektiv inspektor Gaskill, který potvrzuje, že s vyšetřováním pomáhají dva muži. Jsem si docela jistá, že to znamená, že jsou oba podezřelí. Jedním z nich bude Scott. Nemůže být tím druhým B? Mohl by být B Rajesh? Natolik jsem se do novin pohroužila, že jsem nevěnovala pozornost cestě. Jako bych se sotva usadila a vlak už se skřípěním zastavoval jako obvykle na červenou u stavědla. Na Scottově zahradě jsou nějací lidé a u zadních dveří dva policisté. Zatočí se mi hlava. Našli? Je mrtvola zakopaná na zahradě nebo schovaná pod podlahou? Z hlavy mi nejde ta hromádka šatů utratit, což je hovadina, protože jsem ji tam viděla dřív, než se Megan ztratila. A vůbec, jestli jí někdo ublížil, rozhodně to nebyl Scott, to nepřipadá v úvahu. Scott je do ní bláznivě zamilovaný, říká to kdekdo. Dneska je špatné světlo a do domu nevidím. Nevidím, co se tam děje. Jsem dost zoufalá. Nedokážu zůstat stranou, ať se mi to líbí nebo ne. Jsem teď toho všeho součástí. Alespoň mám plán. Potřebuju zjistit, jestli existuje způsob, jak bych se mohla rozpomenout na to, co se stalo v sobotu večer. Až dojdu do knihovny, zjistím na internetu, zda by mi nepomohla hypnóza. Zda je možné ten ztracený čas nějak vzkřísit. Za druhé musím navázat kontakt se Scottem Hipwellem. Když jsem policistům vyprávěla o Meganině milenci, patrně mi nevěřili. Musím o něm Scotta informovat. Zaslouží si to vědět.
Večer. Vlak je plný zmoklých lidí, jimž ze šatů stoupá pára, která se v zápětí sráží na oknech. Mraky hrozící z rána deštěm během dne těžkly a černaly stále víc, až se nakonec v podvečer roztrhly a vypustili monzunový příval na hlavy těch, kdo právě vyšli z kanceláří. Stalo se to přesně v době, kdy vrcholila dopravní špička, takže provoz na ulicích zcela skolaboval a vchody do stanic metra byly neprodyšně ucpané lidmi, kteří otvírali a zavírali deštníky. Já deštník nemám, takže jsem promočená skrz naskrz. Jako by mi někdo chrstl na hlavu kýbl vody. Od knihovny až ke stanici metra jsem utíkala. Z nějakého důvodu mi to přišlo legrační. Když člověka zaskočí průtrž mračen, je v tom přece cosi směšného. A než jsem se dostala ke Grace in Road, smála jsem se, až jsem se zalikala. Ani si nevzpomínám, kdy jsem se naposled takhle smála. Teď se nesměju. Jakmile jsem dosedla, zkontrolovala jsem si na telefonu, jaký nejnovější vývoj byl zaznamenán v Meganině případu. A novinky mě vyděsily. Na policejní stanici ve Whitney je v souvislosti se zmizením Megan Hipwellové vyslýchán 35-letý muž, jenž byl obeznámen se svými zákonnými právy. To bude Scott, tím jsem si jista. Můžu jen doufat, že si přečetl můj e-mail dřív, než ho sebrali, poněvadž výslech, kdy člověka nejdřív obeznámí s jeho právy, je vážná věc. Znamená to, že policie předpokládá, že je vinen. Dopoledne jsem Scottovi poslala e-mail. Adresu jsem našla snadno, objevila jsem jeho webovky, kde nabízí firmám a neziskovým organizacím široké spektrum služeb, od konzultací po cloudové a webové služby. Vím, že je to on, protože se pracovní adresa shoduje s domácí. Napsala jsem na adresu uvedenou na stránkách. Milý Scotte, jmenuji se Rachel Watsonová. Neznáme se. Ráda bych si s vámi pohovořila o vaší manželce. Předesílám, že nemám informace o tom, kde se nachází, ani nevím, co se s ní stalo, ale jsem přesvědčená, že vím něco, co by vám mohlo pomoci. Je možné, že se mnou nebudete chtít mluvit. Pochopila bych to. Ale pokud se rozhodnete opačně, napište mi na tuto e-mailovou adresu. S pozdravem, Rachel. Stejně nevím, jestli se bude chtít se mnou spojit. Já na jeho místě bych se do toho nehrnula. Stejně jako policie si nejspíš myslí, že jsem nějaká podivínka, která se o případu dočetla v novinách. Ale zkusit jsem to musela. Přes tlačenici ve vagóně nevidím na jejich stranu trati. A i kdyby, stejně bych kvůli tomu liáku nedohlédla za železniční plot. Napadá mě, zda déšť právě v této chvíli nesmívá důkazy, zda právě teď navždycky nemizí zcela zásadní vodítka. Šmouhy od krve, otisky prstů, bajgly se stopami DNA. Mám takovou chuť na skleničku, že na jazyku skoro cítím víno. Přesně si umím představit, jaké to bude, až se mi alkohol nabourá do krevního oběhu a vtrhne mi do hlavy. Chci se napít a zároveň nechci, protože jestli se dnes nenapiju, už to budou 3 dny. A já už si ani nevzpomínám, kdy jsem naposled vydržela 3 dny za sebou nepít. V ústech cítím i chuť něčeho jiného. Své někdejší umíněnosti. Bývaly doby, kdy jsem měla silnou vůli, kdy jsem dokázala před snídaní uběhnout 10 kilometrů a řadu týdnů být živa ze 1300 kalorií na den. Tohle byla jedna z věcí, které na mě Tom miloval, jak tvrdil. Moje tvrdošíjnost, moje síla. Vzpomínám si, jak jsme se jednou, úplně na konci, kdy už nemohlo být hůř, pohádali jako psi. Tom se mnou ztratil trpělivost. Co se s tebou stalo, Rachel? Zeptal se mě. Kdy jsi začala být takový slaboch? Nevím. Nevím, kam se poděla má síla. Myslím, že jsem o ní přicházela postupně, kousek po kousku mě o ní obíral život. To, jak jsem z ní neustále brala. Vlak z ničeho nic zastavuje u návěstidla na londýnské straně Whitney. Brzdy poplašně skřípou. Vagon bzučí omluvným mumláním, protože stojící pasažéři vrávorají a šlapou si vzájemně po nohách. Zvedám zrak a zjišťuju, že se dívám do očí muži ze sobotního večera. Tomu Zrskovi, který mi pomáhal na nohy. Civí přímo na mě. Nespouští ze mě překvapivě modré oči a já se tak leknu, až upustím telefon. Zvedám ho z podlahy a ten muž se na mě usměje, hlavu mírně nakloněnou na stranu. Cítím, jak mi planou tváře. Nevím, jak mám na jeho úsměv reagovat, poněvadž netuším, co znamená. Je to nazdárek, pamatuju si, jak jsme spolu onehdy večer cestovali? Nebo
No jo, to je ta ožralá, která sebou tenkrát sekla na schodech a žvanila pitomosti? A nebo to znamená ještě něco jiného? Zdá se mi, že jsem zachytila útržek zvukové stopy, která patří k obrázku, na němž jsem já, jak kloužu na schodišti. Slyším toho muže říkat, jste v pořádku, zlato? Cítím na sobě jeho oči. Nejradši bych se někam schovala, vypařila se. Vlak se rozvibruje a dá se opět do pohybu, takže za pár vteřin vyjíždíme na Vitnýské nádraží a lidé se chystají vystoupit. Znovu zvedám oči a zaplaví mě úleva, protože ten muž se ode mě odvrátil a už se dere ven. A tehdy mi došlo, jaká jsem husa. Měla jsem ho sledovat, popovídat si s ním. Pověděl by mi, co se stalo i nestalo. Snad by byl přinejmenším schopen doplnit pár bílých míst v mé paměti. Čím blíž jsem k domovu, tím větší mám na sebe vztek. Jsem téměř v pokušení přesednout v Northcote, vrátit se do Vitny a začít potom zrskově pátrat. Je to směšný nápad, jenomže mě hrozně deprimuje, že si nemůžu vzpomenout, co se v sobotu dělo. Dnes odpoledne stačilo pár hodin na internetu a hned bylo jasno. Co se týče toho, jak vykutat z paměti ztracené hodiny života, hypnoza není zpravidla k ničemu. Protože když má člověk okno, žádné vzpomínky si nevytváří. Nemá si co pamatovat.

Čtvrtek 7. března 2013. Odpoledne. V místnosti je tma, dusno, vzduch sládne naším pachem. Jsme opět u labutě, v tom pokojíku pod střechou. Kam chceš jet? Ptá se mě. Do nějakého domu na pobřeží Costa de la Luz? Říkám mu. Usměje se. Co tam budeme dělat? Dám se do smíchu. Myslíš kromě toho? Prsty mi zvolna přejíždí po břiše. Kromě toho. Otevřeme si kavárnu, budeme vystavovat umění a naučíme se surfovat. Políbí mě na výběžek pánevní kosti. A co třeba Thajsko? Nakrčím nos. Tam je moc mlaďochů. Spíš Sicílie, říkám. Otevřeme si bar na pláži, budeme rybařit. Znovu se zasměje a pak mě začne líbat. Neodolatelná, mumlá. Ty jsi prostě neodolatelná. Bublá ve mně smích. Nejradši bych pronesla nahlas. Vidíš? Já jsem ti říkala, že to není naposled. Nikdy to není naposled. Kousnu se však do rtu. Vychutnávám si své vítězství mlčky. Přináší mi to skoro stejnou rozkoš, jako jeho laskání. Potom se mnou rozmlouvá jako dosud nikdy. Vypráví mi o pocitu prázdnoty, o rodině, kterou opustil, o ženě přede mnou i o její předchůdkyni, která mu vyplundrovala hlavu a zanechala tam jen prázdnotu. Nevěřím v existenci spřízněných duší, ale dnes mezi námi vládne takové porozumění, jaké jsem nepocítila už celou věčnost. Rodí se ze sdílené zkušenosti. Oba totiž víme, jaké to je nechat se zlomit. Kam pojedeme? Tážu se ho, ale neodpoví a já usínám. Když se probudím, je pryč. Pátek 8. března 2013. Ráno. Scott mi přinese kávu na terasu. Dneska v noci si spala, říká. Stojí za mnou, teplé dlaně na mých ramenou. Zakláním se, až se opřu hlavou o jeho tělo. Zavírám oči a poslouchám, jak vlak rachotí po kolejích, dokud nezastaví před domem. Když jsme se sem přistěhovali, Scott zpočátku mával cestujícím, čemuž jsem se pokaždé musela smát. Stisk na mých ramenou mírně zesílí. Scott se schýbne a políbí mě na krk. Spala si, opakuje. Takže už je ti líp? To ano, říkám. Myslíš si tedy, že to funguje? Ptá se. Ta terapie? Chceš říct, jestli už jsem opravená? Opravená ne, opáčí. V jeho hlase zaslechnu ublížený tón. Vždyť já vím, dělám si legraci. Myslím, že je to dlouhodobý proces. Sama nevím, jestli někdy vůbec nastane chvíle, kdy budu moct říct, že je mi líp. Nastane ticho, pak mě sevře pevněji. Chceš tam tedy docházet dál? Zeptá se a já odpovím, že ano. Bývaly doby, kdy jsem se domnívala, že pro mě Scott může být vším, že víc než jeho nepotřebuju. Bezvýhradně jsem ho milovala a pořád miluju. Ale tohle už nechci. Sama sebou se cítím jedině v těch tajných, horčnatých odpoledních, jako bylo to včerejší. Kdo tvrdí, že jakmile uteču, zjistím, že mi to nestačí? Zrovna teď se mi zdá, že nejsem v bezpečí. Že mě můj partner dusí. Snad znova a znova zatoužím utéct, až nakonec skončím u těch starých kolejí, protože odtamtud už není kam jít. Když Scott odchází do práce, jdu se s ním rozloučit. Obejme mě kolem pasu. Miluju tě, Max. Broukne a mě je v té chvíli hrozně, cítím se jako ten nejhorší vyvrhel. Nemůžu se dočkat, až zavře dveře, protože vím, že se rozpláču.

Pátek 19. července 2013. Ráno. Vlak v 8.04 je téměř prázdný. Okna jsou do kořán a vzduch je po včerejší bouřce chladný. Megan se pohřešuje zhruba 133 hodin a já se cítím lépe než v posledních měsících. Když jsem se na sebe dnes ráno podívala do zrcadla, uviděla jsem na svém obličeji změny. Pleť mám čistší, oči jasnější. Připadám si lehčí. Od Scotta ani slovo. Důkladně jsem pročesala internet, ale nenašla jsem žádné zprávy o uvěznění, takže si domýšlím, že můj e-mail zkrátka ignoroval. Jsem sice zklamaná, ale konec konců dalo se to čekat. Když jsem ráno odcházela z domu, volal Gaskill. Ptal se mě, zda bych se dnes mohla stavit na stanici. V té chvíli mě to vyděsilo, ale pak jsem slyšela, jak mi svým tichým hlasem říká, že jen chce, abych se podívala na pár fotek. Mluví tak uklidňujícím, vlídným tónem, že se mi zase začíná líbit. Včera večer jsem seděla na kanapě a sestavovala seznamy možných strategií toho, co bych měla udělat. Například poflakovat se v dopravní špičce kolem nádraží ve Whitney a čekat, až se opět ukáže ten zrzek ze sobotního večera. Mohla bych ho pozvat na skleničku a zjistit, co o tom večeru vlastně ví. Hrozí ale přitom nebezpečí, že natrefím na Anu či Toma, kteří mě udají policii, takže si zase zadělám na malér. Další nebezpečí spočívá v tom, že budu vlastní vinou zranitelná. Stále ještě mi v hlavě straší úryvek jakési hádky, přičemž moje temeno a red po ní patrně nesou fyzické stopy. Co když mi ublížil právě ten zrzek? Fakt, že se na mě usmál a zamával, mi ještě nic neznamená. Klidně to může být psychopat. Ale nepřipadá mi tak. Znovu bych mohla oslovit Scotta. Musím ovšem uvést důvod, proč by si se mnou měl promluvit a obávám se, že ať řeknu cokoliv, budu vypadat jako magor. Třeba si dokonce pomyslí, že mám něco společného s Meganiným zmizením a nahlásí mě na policii. Mohla bych si fakt pěkně zavařit. Ještě jsem seděla v obýváku a dělala si poznámky, když přišla Katy. Byla s Damienem v kině. Zjevně jí příjemně překvapilo, že mě nachází ve střízlivém stavu. Řekla jsem jí, že jsem se 3 dny ani nenapila a Katy mě objala. Ani nevíš, jak jsem ráda, že se začínáš zase vracet do normálu. Štěbetala, jako by snad věděla, co je u mě normál. Ta záležitost s policií to bylo nedorozumění, řekla jsem. Nemusíš si dělat starosti. Znovu mě objala a oběma nám uvařila čaj. Napadlo mě, že bych využila návalu dobré vůle, který jsem u ní vyvolala a svěřila se, jak jsem na tom se zaměstnáním. Ale nechtělo se mi kazit jí večer. Dobrá nálada Katy vydržela až do rána. Když jsem se chystala odejít z domu, opět mě sevřela v náručí. Řekla, že víkend stráví u Damiena. První, co mi blesklo hlavou, byla myšlenka, že až se dnes večer vrátím domů, můžu si dát skleničku, aniž se na mě bude někdo koukat skrz prsty. Dopoledne jsem strávila hodinu s inspektorem Gaskillem. Zavedli mě k němu hned, jakmile jsem dorazila na stanici. Nabídl mi kávu a překvapilo mě, že vstal a uvařil ji osobně. V jeho společnosti se mi líbilo. Líbilo se mi sledovat pohyb jeho rukou. Má veliké ruce a dlouhé prsty s pečlivě ostříhanými nehty. Prsteny žádné. Dnes dopoledne jsem se necítila jako podezřelá. Jako někdo, koho se Gaskill snaží dopadnout. Cítila jsem se užitečná. A ještě užitečnější jsem si připadala, když přede mne položil sérii fotek. Scott Hipwell. 3 muži, které jsem nikdy neviděla. A pak B. Zpočátku jsem si nebyla jistá. Civěla jsem na fotografii a snažila se v duchu si vybavit podobu muže, kterého jsem tehdy viděla, jak sklání hlavu, aby mohl Megan obejmout. To je on, řekla jsem posléze. Myslím, že tohle je on. Vzal fotku a chvíli ji sám bedlivě zkoumal. Viděla jsem, jak se líbali. Tak jste to říkala, že? Minulý pátek, před týdnem. Ano, v pátek ráno. Byli za domem, na zahradě. A není možné, že jste si špatně vyložila to, co vidíte? Nebyl to platonický polibek? Kdepak? Byl to polibek se vším všudy. Tím chci říct milostný. Zdálo se mi, jako by Gaskill potlačoval úsměv. Kdo to je? Zeptala jsem se ho. Myslíte si, že je někde s ním? Neodpověděl, jen zavrtěl hlavou. Pomohla jsem vám alespoň trochu? Ano, paní Watsonová, pomohla jste nám. Děkuji, že jste přišla.
Gaskill mě vyvedl z kanceláře na chodbu a pak jsem uviděla, jak ke mně míří Scott Hipwell s Rileyovou po boku. Hlavu měl sklopenou, ale já jsem hned věděla, že je to on. Vzhlédl a kývl na Gaskilla a v zápětí šlehl očima po mně. Naše pohledy se na vteřinu setkaly a já bych přísahala, že mě poznal. Vzpomněla jsem si na to ráno, kdy jsem ho viděla na terase a cítila přitom, že se dívá na mě. Nastoupila jsem do vlaku na Londýn a vyrazila do knihovny. Napadlo mě, že bych Scottovi poslala další e-mail, ale vlastně to nebylo zapotřebí. Dopolední setkání s inspektorem Gaskillem prokázalo, že mě policie bere vážně. V tomhle případu už neexistovala žádná role, kterou bych mohla sehrát. S tím bylo nutné se smířit. A přinejmenším jsem mohla mít pocit, že jsem snad pomohla. Otevírám druhou plechovku s mixem ginu s tonikem. Ozývá se radostné cvaknutí a šumění bublinek. V návalu adrenalinu mi dochází, že jsem si celý den ani nevzpomněla na Toma. Myslela jsem na Scotta, na Gaskilla, na B, na toho muže z vlaku. Tom byl odsunut až na páté místo. Usrkávám s pocitem, že mám co slavit. Vím, že jsem na dobré cestě, že zase budu šťastná. Nepotrvá to dlouho.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci Mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce. Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás zdraví Monika Valentová. Moc mě těší, že mé pozvání do studia přijal dlouholetý propagátor pomoci přírodě kolem nás. To je krásná věta, kterou sám o sobě říká můj dnešní host. Také zakladatel, a to si nemohu odpustit, populárního a velmi úspěšného projektu Slepice v nouzi, díky kterému jsme mnozí prozřeli. A vůbec z mého pohledu zajímavý člověk, který rád ovlivňuje ostatní v pozitivním smyslu slova. Teď už zbývá jenom jméno Petr Dobrý. Dobrý večer, Petře.
1: Dobrý večer, já děkuju za pozvání.
0: Já jsem se, Petře, dočetla, že nemáte rád v souvislosti se svojí osobou název ekolog nebo pojmenování ekolog. Je to tak?
1: No, úplně ne, no, protože já se vlastně za ekologa úplně nepovažuji, já se považuji spíš za propagátora pomoci přírodě, přesně jak jste řekla.
0: No, protože to jste mi poradil vy, že?
1: Dobře, protože ekologové jsou někdy hrozně zahleděný do toho svého oboru a nevidí všechny ty souvislosti, každý si řeší ten svůj píseček a já se snažím na tu přírodu koukat s nadhledem. Sice jako laik, ale jako současně i trošku znalec, protože se tomu věnuju už desítky let.
0: Vy jste se s tímhle tíhnutím k ochraně přírody už narodil, nebo vás tak hezky vychovali rodiče, nebo jak jste k tomu došel?
1: To je zajímavá otázka, kterou jsem teda dostal několikrát a já musím pravdivě odpovědět, že nevím. Prostě nějak jako dítě jsem měl rád psy a kočky, jako každý dítě. Pak jsem honil holky v těch 15-18, ale vždycky jsem tu přírodu měl rád a vlastně postupně mi začala chybět ta příroda i díky tomu, že jsem vlastně po revoluci začal pracovat v mezinárodních firmách, tak v kancelářích a podobně, tak jsem čím dál tím víc utíkal do klidu a do přírody a tak nějak postupně to vzniklo.
0: Proč jste nevystudoval třeba veterinu nebo biologii? Geologie, ekologie, proč jste šel na ekonomku?
1: Upřímně, na ekonomku jsem šel proto, protože tam nebyla geometrie a rýsování, kterou jsem nenáviděl.
0: Tomu
1: a protože
0: se dá
1: jsem
0: rozumět.
1: Byl 15-letý ucho, tak prostě jsem táta poradil ekonomka a říkám, dobře, jdu na ekonomku.
0: A jak se vám to potom hodilo,
1: ale
0: když
1: jo,
0: jste
1: určitě
0: si založil firmu? K tomu se samozřejmě dostaneme. Hostem dnešního nočního mikrofóra je Petr Dobrý.

0: Hostem dnešního nočního mikrofora na dvojce je praktický ekolog, jak je někdy v médiích nazýván, milovník a ochránce přírody a propagátor pomoci přírodě kolem nás, Petr Dobrý. Lehce jsem naťukla, že jste zhruba před nějakými 14 lety, když tak mě opravte, Petře, založili v rodině rodinnou firmu, která pomáhala nám, kteří žijeme v domácnostech, abychom žili nějak udržitelně, abychom tou svojí činností v domácnosti okolní přírodě neškodili. Vy jste ale firmu se rozhodli prodat. Mm-hmm. Firma přitom byla známá, potřebná, prosperovala. Takže moje otázka zní, proč?
1: Tak to bylo takový moje dítko, že jo, no. Vypiplaný. Já, jak jsem mu říkal, že jsem dělal v tom biznisu, pak jsem dělal 2 roky v neziskovce a pak jsem si říkal, no tak já založím firmu a budu pomáhat, ten část zisku darovat některým neziskovým projektům, který vyberu. A ještě jsem se rozhodl, že to bude zaměřený ne úplně na domácnost, i když to tam taky byla, ale hlavně na zvířata na zahradě, takže ježci, veverky, čmeláci, včelky samotářky a tak dále. Což bylo v té době před 15 lety úplný úlet, ale jako já jsem říkal, no a tak kdo jiný, když ne já, že jo, takže jsme do toho šli a bylo to zajímavé dobrodružství, kde člověk využil spousta věcí, který se naučil předtím, anebo zase spoustu věcí, který se naučil předtím, nevyužil záměrně a ta firma jako víceméně jako rostla, určitě.
0: No dařilo se a spousta lidí vás zrazovala, ne?
1: Určitě, moji kolegové mi říkali, teď nemůžu říct to zprostý slovo, říkali, kdy to nikdo nebude kupovat. A já říkám, to budou kupovat, tyhle ty výrobky budou kupovat přesně takový blázně, jako jsem já. Hmm. A s těma já chci obchodovat.
0: No a nakonec?
1: A ono se to nabaluje, že jo? Takže vlastně bylo to hodně o edukaci, protože spousta věcí tady v té době se vůbec nevědělo, že 99% lidí vůbec netušilo, že včelka samotářka existuje.
0: No já jsem to taky zjistila díky vám.
1: No, takže to bylo hodně edukace a já jsem chtěla, aby to nebylo jenom prostě čistý biznis. Hmm. No, ale tak jak to vždycky bývá, tak po těch 14 letech, kdy vlastně jsme se tomu věnovali opravdu 24/7 s manželkou, tak prostě už jsme cítili nějaký pocit vyhoření, takže jsme se rozhodli, že tu firmu prodáme, ale chtěli jsme, aby to mělo pokračování, takže jsme se rozhodli, že budeme hledat kupce, který jako bude v tom pokračovat a neudělá z toho úplně něco jiného a nevyužije jenom ten brand a tu značku. Což teda musím říct, že prodej rodinné firmy je zážitek sám o sobě, protože člověk to vlastně nikdy nedělal, většinou to prodáváte rodinnou firmu jednou, že jo? Ano. Já jsem samozřejmě nejdřív chtěl, aby to převzali děti nechtěli, jak už to tak bývá. Což mě mrzelo, ale tak s tím se nedá nic dělat, takže jsem oslovil nějakou poradenskou firmu a zjistil jsem, že to vůbec není kompatibilní, protože poradenskou firmu zajímal akorát, kolik má firma obrat a kolik má zisk, nic jiného, protože oni jedou na provizi, jo, z obratu nebo ze zisku. A já jsem se jim snažil vysvětlit, že já značnou část zisku věnuju neziskovým projektům, takže ten zisk je menší. To vůbec nechápal, co můžu být za blázna, že daruju nějaký peníze takhle. Takže nakonec vlastně jsme tu firmu prodali jenom za náklady neziskový organizaci, který doufám, že s tím bude teda pokračovat.
0: No právě a to mě zajímá. Proč jenom za náklady? Vždyť vy jste se tam šíleně nadřeli. Myšlenka to byla objevná, úžasná. Tak jste si přece zasloužili si za to vzít adekvátní peníze.
1: A to jsme si určitě zasloužili a možná to byla chyba, že jsme to prodali za náklady, protože, jak se říká, co je moc levný, toho se lidi neváží. Takže v současné době jsem v takovém stavu, že to teda sleduju na dálku už jenom. A samozřejmě je to jako když pošlete 15-letý dítko do světa, takže už si můžete říkat, co chcete, ale dítě už víceméně je samostatný, takže už vaše rady nemusí akceptovat, tak někdy trpím. Někdy trpím, ale pořád doufám, že to prostě dají. A proč jenom za náklady? No tak mi bylo takový ženatní, jako chtít po neziskové organizaci nějaký profit navíc, že jo, takže tak, no.
0: Tak ale poskytoval jste jim prosperující firmu,
1: to no. To je pravda, no.
0: Řekněte, konzultujete, protože když jste vlastně odcházel, tak jste tam na blog té firmy a někde vlastně v úvodu to tam bylo, tak jste psal, že nadále budete právě pozorovat, jak si ti adoptivní rodiče v uvozovkách vedou a že budete pořád ochoten radit. Mají o ty vaše rady zájem?
1: teď nechci vypadat jako nějaký ukřivěný stařík, který ho už nikdo neposlouchá, jo. Takže tohle to, co jste říkala, tak to fungovalo nějakou dobu, ale možná i mojí vinou, kdy jsem prostě cítil, že jim radím a oni si to stejně udělají jinak, tak jsem říkal jako nemám zapotřebí se vlamovat do zavřených dveří, takže v současné době sami máme jako korektní vztahy, ale jinak žádný rady tam neprobíhají.
0: Co vás na tom celém procesu překvapilo? Co třeba je vaše zkušenost, kterou byste rád předal dál a někomu, kdo teď uvažuje, že prodá rodinnou firmu, tak byste řekl, hlavně nedělej tohle, nebo určitě udělej tohle.
1: Jako, to já myslím, že to je nepřenosná zkušenost, protože každá ta firma je úplně jiná, někdo tam chce ještě pracovat, někdo tam nechce pracovat, někdo tu firmu vlastně prodá jenom brand a to, takže těžko něco paušalizovat a radit, ale určitě, pokud teda nejde vyloženě o zisk a chtějí, aby ta firma pokračovala, tak určitě bych nedal na nějaký poradce a spíš bych hledal ve svém okolí a určitě bych to neuspěchal.
0: Nestýská se vám?
1: Stýská, ale já jsem si našel takový různý, takový koníčky, takže radím několika podobně zaměřeným firmám, píšu nějaký blogy a teď jsme vytvořili pro kamaráda úžasný sortiment samolepek na ochranu ptáků.
0: A on to vlastně, jsem koukal, on aby vlastně, nenaráželi do skel.
1: Aby nenaráželi do skler a ty jeho zvířecí sousedy je vlastně novej šopík, kde já jsem teda jenom jako poradce, ale držím mu palce, protože vidím v něm, že to dělá se stejným entuziasmem, jako jsem začínal já před těma 15 lety. Takže věřím, že takovýchhle projektů bude přibývat, protože jich není nikdy dost. A že tomu nějakým způsobem budu moct pomoct.
0: Chcete zatím fungovat, protože vy jste, jak sám jste říkal, odešel do předčasného důchodu, máte spoustu energie a chuti, jste činorodý. Nechcete založit ještě nějakou firmu?
1: Ne, jako založit firmu fakt ne. Už nechci, to už fakt nechci. No, ale předčasný důchod, to je jenom jako nadnesený, protože já jsem si o předčasný důchod nezažádal, takže to mi taky přijde takový, když můžu se uživit, proč bych si žádal o důchod. Jsem trošku divnej.
0: A to mě zajímá, Petře, máte pocit, jako že když ho akutně nepotřebujete, tak prostě si o něj nezažádáte?
1: Já nevím, já teďka hodně chodím na nějaký dálkový treky a nedávno jsem byl v jedné restauraci, kdy pršilo, tak jsem šel na oběd do restaurace a tam jsem seděl u stolu, tam jsem se koukal, kudy dál půjdu a vedle mě seděli, ve vedlejší stolu seděl takový pár starší a řešili, kdy mají do důchodu a kdy je to nejvýhodnější a kdy ne a kolik dostanou a že by měli jít do předčasného a nebo nějakého ještě pozdějšího. A já jsem si připadal, že buď jsem úplně divný, protože já jsem se nikdy ještě ani nepočítal, jak je ten důchod mít budu a ani vlastně nevím, od kdy ten

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je dlouholetý propagátor pomoci přírodě kolem nás, Petr Dobrý. Bavili jsme se tady, já se trošku tomu musím smát, protože pro spoustu lidí to možná bude jako opravdu přírodní úkaz, že jste vlastně v předdůchodovém věku, o důchod jste si nezjišťoval, nehodláte o něj zažádat, prostě protože je vám to hloupé. Vy jste říkal, že peníze to jsou vlastně vůbec takový zajímavý element. Co s čím jsou pro vás peníze?
3: Tak peníze jsou samozřejmě důležitý a když je člověk má, tak se má fajn, že jo, ale na druhou stranu nejsou všechno a do hrobu si je nevememe, takže já mám takový příklad, včera jsme museli nechat uspat psa jednoho našeho a tak když si to vemete v pátek, to byl zdravý pes a v neděli nebyl, že jo, takže a to se může stát se psem, to se může stát s náma, to se může stát z toho, takže člověk má žít tak, aby si žil s životem, za který se nemusí stydět. A samozřejmě k tomu nějaký peníze potřebuje, ale určitě jich nepotřebuje tolik jako některý lidi, který pak už neví co a který pak vlastně neřeší nic jiného, než že peníze sice dělají peníze, ale pak vlastně i ty lidi jsou otroci těch peněz, takže oni vlastně ani nejsou šťastní a furt chtějí víc ty lidi, že jo. Takže když to vidíme dnes a denně v televizi, tamhle ten to je jedno, to nemusíme říkat. Ale takže ano, ale rozhodně se nenechám zotročit penězma a žiju tak, abych se nemusel za sebe stydět. To je pro mě důležitější a snad i děti to ocení a možná i někdo jiný.
2: Jak teď vlastně žijete ten rok a kousek po prodeji té firmy?
3: Plním si svoje sny.
2: Takže teď, a můžete některé zveřejnit.
3: Takže teď jsme se vrátili před týdnem z dvouměsíční, s manželkou jsme vyjeli a s Pejskem, ne tím, co jsme ho teda museli nechat uspat, jsme vyjeli do Řecka, pronajeli jsme si tam domeček a dva měsíce jsme cestovali autem po Peloponézu a bylo to úžasný. No a další sen, protože těch snů mám víc a říkám si, tak dokud ještě můžu, jsem jakž tak zdravý, tak můžu, tak chtěl bych vyjet pomoct asi do Řecka zase, protože Řecko miluju, do jednoho útulku pro psy pomáhat opuštěným psům, protože v tom Řecku jich je opravdu hodně a ta paní, co to tam dělá úžasnou práci, takže třeba to na podzim vyjde.
2: My jsme se tady bavili během písničky a to mi přijde ještě úžasnější, že vy jste s vaší paní 40 let, jste mi říkal.
3: Možná už je víc, já to nepočítám.
2: Jasně. A že jste byli spolu dva měsíce, vy dva. Plus Skuby se jmenuje, že
3: Skuby,
2: jo, ten pes. No. A že jste se vůbec nenudili a měli jste si o čem povídat a to mi přijde úplně báječný.
3: No tak nechci říct, že jsme si dva měsíce povídali.
2: Ne, měli jste si o čem.
3: Já myslím, že je umění i mlčet, ale jo, určitě bylo to v pohodě a až nás to překvapilo, jak to bylo v poklidu a bez jediné velké hádky, což je dobrý.
2: A do toho útulku byste jel sám nebo taky s vaší ženou?
3: Ne, to musím jít sám, protože manželka cvičí jogu, jako instruktor, jako lektor, takže má tady nějaký skupiny a nějaký, takže to nechce opouštět, plus samozřejmě máme pejska, který ho nemůžu vzít sebou a máme ještě kachny a další zahradu a takový. A samozřejmě tu máme vnoučata, takže to bych jel asi sám.
2: Takže vy jste zmínil psy, kachny, jaká ještě zvířata obývají váš příbytek v oblasti Praha Východ?
3: Spousta ptáků, spousta ježci jsou tam, občas vidím veverku, netopíři tam nám tam lítají. Všechno to, co tam může být, tak se snažím tam nalákat, aby tam bylo i takový zvířátka, který lidi nemusí, a jako je třeba kuna, kterou já tam poctivě každou nocí tam dávám jedno vajíčko, protože vím, že dříve hospodáři si naopak na svým statku kunu drželi, protože kuna je úžasný lovec myší a potkanů.
2: No to je přístup.
3: Takže proč vyhánět něco, co mi tam slouží a že jako prostě v té přírodě má všechno svůj význam a ta příroda ví, co dělá, proč to má být a to se týká úplně všeho.
2: Ale takže zase, jestli se to mezi kunama rozkřikne, že tam dáváte vajíčka.
3: No oni jsou, myslím, docela teritoriální, takže myslím si, že tam chodí jenom jedna mami, dokonce na fotopasti je teda dost vypasená.
2: A jaká vajíčka jí dáváte?
3: No od těch kachen, no. Protože já vajíčka nejím, paradoxně.
2: No to, ale já to musím zmínit, já jsem někde četla a to je úžasné, protože vy jste opravdu vlastně zakladatelem projektu úspěšného, úžasného Slepice v nouzi. Hmm. A vy jste alergický na slepičí vejce.
3: Možná jo, možná nejsem, ale nejím vajíčka, no, nejím je, no.
2: A počkejte, tomu nerozumím, možná jo.
3: No,
2: možná
3: protože ne. Dřív jsem byl alergický podle paní doktorky, teď už prý to vyšlo, že alergický na ně nejsem, ale prostě je nejím. Už celý život je nejím ty vajíčka.
2: Hmm. Když se řekne teda Slepice v nouzi, nebojte se, já se o tom nebudu moc bavit, protože je mi jasné, že léta my novináři jsme se ve všech médiích vás ptali pořád do kalečka na to samé. Ale když třeba zpětně vy už jste ten projekt asi, dá se říct, opustil, už ho jenom sledujete. S jakými pocity ho sledujete?
3: Já jsem ho vlastně neopustil tak, že bych ho opustil. Ono vlastně, my jsme splnili ten svůj cíl, že se vlastně zruší ty klecový chovy, které mají skončit v roce 2027, pokud nějaká další vláda zase to nezmění a nebude to všechno začínat odznova. Takže vlastně to se splnilo a co vím, tak i díky tomu, že jsou drahý vajíčka teďka, tak si spousta lidí jezdí do těch velkochovů sami pro vykupovat ty slepice, což je vlastně to, co my jsme chtěli.
2: Já jsem se teď dívala před chvilkou, před tím naším vysíláním jsem se dívala na webovky a vlastně jsem tam viděla, že akorát se vlastně rozvolnila ta aktivní činnost, ale jsou tam vlastně, je tam spousta rád, jak si zjistit, které velkochovy slepičky vyprodávají
3: a jak je ubytovat a jak mít od nich ještě několik let vajíčka, že jo?
2: A jak
3: je domácí
2: léčí.
3: Vajíčka jsou domácí vajíčka, no.
2: No tak to určitě. Já bych si tipla, že máte plány do budoucna. Krom toho útulku, kde byste chtěl pomáhat v Řecku, tak máte něco takového už konkrétnějšího? Na vašich sociálních sítích jsem četla, že byste rád napsal knížku pro děti.
3: Já bych knížku rád napsal, ale ona by byla strašně smutná. Protože ten osud, já bych chtěl psát o zvířatech a jejich osudech a oni většinou ty osudy nejsou úplně hezký. Takový. A já bych to právě upozorovala na ty problémy a to je, problém je ten, že dneska ty rodiče nechtějí dětem, aby četli smutné knížky. Přitom je to úplně paradoxní, protože já jako dítě si pamatuju, že mě nejvíc oslovil Hans Christian Andersen a to jsou teda pořádně smutný a napínavý příběhy, ale dneska ty rodiče, co vím, tak mají takový pocit, že musí ty děti jim koukat jenom na ty hezký věci a takový a že drží co nejdál od těch třeba od úmrtí zvířete a takový, ale přitom to k tomu životu patří a já si myslím, že ty děti by to nějakým způsobem měly dostat. To, takže jestli to bude knížka, nebo jestli to jenom napíšu na web, nevím, něco možná napíšu, až to přijde.
2: Já
3: moc neplánuju, jako, že bych si rozplánoval život, víte co, jak jsem říkal, za rok tady nemusíte bejt, takže žiju přítomností a co přijde.
2: Já jsem tam četla ochutnávku v podobě pohádky o malé ropuše a bylo to fajn.
3: Ježi, to už se ani nepamatuju, to jsem někde zveřejnil.
2: Ano, ano, jo. Na Facebooku.
3: Jo, ano.
2: No a to mě bavilo. Já jsem taky jako dítě milovala hlavně Erbenovy balady, právě protože to končilo šíleně.
3: Jako nejhezčí česká knížka o zvířatech, která je Veveřácká kronika, kterou napsala moje kamarádka, která má záchranu stanici pro veverky. No jo, ale je to příběh jedné veverky a ta veverka prostě v 7 letech umře. A prostě spousta, přestože ta knížka je úplně nabitá nádherným dějem a je i pro menší děti, tak spousta, co vím, těch rodičů z toho mělo problém, že to nemělo na konci být, ale prostě k životu to patří, že jo.
2: Co čtete vašim vnoučatům, když je hlídáte?
3: Já jim moc nečtu.
2: No to nevadí, tak.
3: Já jim, oni dneska koukají všichni na televizi a takový. Já mám teda vlastně už 4 vnoučata, 3 kluky a holku. Různě od 10 do 2 let. A no moc jim nečtu. To jste mi zaskočila, spíš jim nečtu vůbec teda.
2: To nevadí. A co s nimi podnikáte?
3: No snažím se vést k pohybu. U těch starších je to těžký, protože doma je k tomu nevedou, takže když řeknu, jdeme na 10 kilometrů výlet, tak do srunce, ale daj to. Ty mladší ty jsou takový sportovnější, ale tam to ještě taky neproběhlo. A jinak jsem teda přísnej děda.
2: Vážně?
3: Jsem přísnej děda a jako nejsem takový ten rozmazlovací, na to mají babičku.
2: Jo, jak se to projevuje, já si vás neumím představit.
3: Jakože třeba okřiknu a manželka mi nadává, že je nemám vychovávat. A já říkám, tak když jsou tady u mě, tak je vychovávám.
2: Jak jste přistupoval k vašim dětem, protože pro vás asi to, jestli se budou potom v dospělosti zodpovědně chovat k přírodě a ke svému okolí, asi pro vás bylo extrémně důležité, jak vás tak znám nebo sleduju zpovzdálí. dospělí. Tak šel jste jenom příkladem, nechal jste to takový to, že se budou dívat zkrátka na to, jak žijete vy a z toho si snad něco vemou? Nebo jste měl nějaké zásady, přes které zkrátka vlak nejel?
3: Asi spíš ta první možnost. To znamená, jsem se choval tak, jak jsem si myslel, že bych měl, a víceméně ty děti to tak nějakým způsobem přijali. Syn dokonce dělal jeden čas v záchranné stanici pražský tady pro živočichy. Bohužel už tam nepracuje, ale...
2: Dívat zkrátka na to, jak žijete vy a z toho si snad něco vemou? Nebo jste měl nějaké zásady, přes které zkrátka vlak nejel?
3: Asi spíš ta první možnost. To znamená, jsem se choval tak, jak jsem si myslel, že bych měl, a víceméně ty děti to tak nějakým způsobem přijali. Syn dokonce dělal jeden čas v záchranné stanici pražský tady pro živočichy. Bohužel už tam nepracuje, ale takže má rád zvířata a přírodu a dcera víceméně taky, no, takže jako asi, že bych dal tady nějakou chytrou radu, jak na to neumím, to asi ne.
2: Takže jste ale spokojení s tím, jak to vedou?
3: To vždycky to může být lepší, ale ano.
2: Takže i přísný otec, nejenom dědeček.
3: Ne, to dneska už tak holce je 40 a synovi je 30, tak ty už mě mají na háku, že jo.
2: Dámy a pánové, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je Petr Dobrý.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Proti mně ve studiu sedí dlouholetý propagátor pomoci přírodě kolem nás, Petr Dobrý. Skončili jsme tady u vašich dětí, u vašich vnoučat. Mě by zajímalo, Petře, jak se díváte na tu současnou mladou generaci, která to teď má nebo začne postupně mít v rukách?
3: No už aby to bylo,
2: Už aby to bylo.
3: Víte co? Jsou skvělí lidi mezi starýma lidma, mezi střední generací i mladou generací a blbci jsou taky všude. Takže vůbec nedá paušalizovat. Znám úžasný mladý lidi, který určitě dokážou skvělé věci a znám lidi, kteří se pořád zatím hledají, ale třeba se najdou. Kdybych jako měl říct jednu věc, kterou pozoruju u mladé generace a vidím to jako škodu, co se týče té ochrany přírody a to, oni jsou jako strašně snadno se pro něco zapálej a jdou úplně do maxima. Mm-hmm. Ale ono to neplatí jenom pro mladou generaci, ono to platí obecně, ale hlavně pro tu mladou generaci. Takže třeba, já nevím, bojkot výrobku pana toho a toho. A teď prostě začnou si dělat aplikace a řeší 14 dní, že nebudou to. No jo, ale po 14 dní je to přestane bavit a vlastně vykašlou se na to. Proto já vždycky říkám, když chcete něco nějak být užitečný tomu světu. To nemusí být ochrana přírody, to může být pomoc handicapovaným nebo cokoliv lidem, cokoliv jim. Tak to klidně dělejte pomalu, ale neutavte se na tom. Prostě radši pomalu a dobře, než rychle a blbě. To bylo mimochodem i moje podnikatelské heslo. Radši pomalu a dobře, než rychle a blbě. Takže já když čtu takový ty rozhovory s těma velkýma v uvozovkách biznismenama, který říkají, teď máme obrat 10 milionů, ale za 3 roky budeme mít 100 milionů. Upřímně, nikdy to mít nebudou, ale hezky to vypadá a investoři možná nasypou nějaký peníze, ale já už jsem proti tomu většinou skeptický, protože lepší je růst pomalu a dobře, než rychle a blbě. To je moje heslo a to bych teda poradil i, jestli poslouchají nějaký mladý lidi, to pokud chtějí třeba pomoct přírodě na své zahradě, tak nemusí hned si pořizovat čmelín a budku pro netopíry, pro veverky a to můžou začít třeba jedním krmítkem pro ptáky, objevit ptačí svět a postupně k tomu přidávat, až je to natchne další věci. Ale hlavně, když už to krmítko začnou používat, tak ať do něj sypou. A ne, aby do něj sypali měsíc a pak přestali, protože to je, jak když navyknete to zvíře, že vám tam bude chodit jíst a pak tam už nic mi nebude, že jo?
2: V tom je vlastně taky ta udržitelnost v tom, aby to člověka nepřestalo bavit.
3: Aby to nepřestalo bavit, no. A ono většinou, když to děláte moc, na sílu, tak vás to časem přestane bavit.
2: Z mladé generace se tu a tam ozve takový právě vášnivý hlas, že my předchozí dvě generace jim nepředáváme tu planetu v úplně dobrém stavu a co, že jsme s tím udělali a tak. Jak to vidíte toto?
3: No, to je zase o té osobní odpovědnosti a jak už jsem tady říkal, já nezměním svět. I kdybych byl geniální, tak prostě jeden člověk svět nezmění, ale může změnit kousek světa kolem sebe a tím, co může. A taky ne všechno se podaří, že jo? Ale jak říkal někdo daleko moudřejší než já, to nevadí, že se to nepovede, ale aspoň jsem to zkusil. Takže takhle to vidím.
2: Může vlastně ještě jednotlivec, který bude právě takhle v tom svém malém mikrosvětě se chovat zodpovědně a ekologicky, myslíte si, že může ještě něco ovlivnit, nebo teď už je to spíš na těch nadnárodních velkých firmách, které by se měly usebrat a udělat nějaké velké zásadní kroky?
3: Ono je to asi oboje, že jo? Ale určitě jednotlivec ovlivnit může minimálně svoje okolí, svoji zahradu, kde nebude používat chemické postřiky, kde ji udělá zvířatům friendly. A on tím třeba zase inspiruje další sousedy, který uvidí, že neseká trávu 2x týdně sekačkou, ale že ji poseká jednou za 3 měsíce kosou. A ještě si u toho zacvičí, protože sekání kosou je zajímavý pohyb. Takže i příklady tahnou vlastně. A samozřejmě ty firmy, tam je to o tom, co některé firmy, jako ty majitelé firm, jsou jako opravdu jako odpovědný a některý to udělají až ve chvíli, kdy je k tomu ty zákazníci budou tlačit. A to je taky věc, kterou může ovlivnit každý jednotlivec. Nekoupím si bundu od firmy, která vím, že někde tamhle v Číně šije za nějakých šílených podmínek a nakoupím si třeba od Patagonie nebo jiný, který vím, že je to ekologická firma, která vykupuje pozemky a dělá tam přírodní rezervace.
2: Hmm. Když jste zakládal před 14-15 lety tu vaši rodinnou firmu, tak objevil jste díky ní něco, o čem jste neměl ani zdání, že existuje, ať už je to domeček pro netopíra, nebo je to třeba nějaký ekologický čistící prostředek, nebo vůbec nějaký výrobek, který vás nadchnul, na který jste zíral a říkal jste si, to jsem vůbec netušil, že něco takového může být.
3: A toho bylo spousta, to bylo opravdu dobrodružství, já jsem do toho šel úplně jako od píky, my jsme měli asi 50 tisíc jako vstupní investici a všechno jsme museli postupně, ne? A já zásadně si, jak už tady můj vztah k penězům zazněl, já si zásadně neberu úvěr. Takže já jsem fakt jako old school, takže jsme nikdy nepodnikali s úvěrem a každý říkal, ty hodně levný peníze, musíš si půjčit a budeš prostě rychlec. Já říkal, já se nechci v noci budit, že dlužím bance tamhle 3 miliony a že na to nemám nebo něco. Takže všechno to. Takže kdybych měl ale jmenovat jeden výrobek,
2: klidně víc,
3: tak mě oslovil jeden úžasný Kanaďan, taky nějaký přírodovědec, který vyvinul plovák, který řešil, aby se netopily žáby, ale i další malí savci v bazénech, protože bazény mají kolmý stěny a když tam to zvíře spadne, tak nevyleze. Takže on vymyslel nafukovací plovák, který to, a to byl úžasný nápad. My jsme pak, protože to bylo drahý a dováželo se to z Číny, tak jsme tady udělali českou verzi a doteďka se to prodává. Takže jo, a ty vlastně, nebo třeba UV samolepky, které vlastně právě na ochranu proti nárazům ptákům, který vlastně ty ptáci, protože spousta lidí vám řekne, já bych ptáky chránil, oni mi tady nabourávají do skla, ale ono mi to tady kazí výhled. Já teda rostu, když to slyším, ale ty černý siluety, takže existují UV siluety, které jsou vlastně pro lidi téměř neviditelné, ale ptáci je vidí, že mají jiný barevný spektrum, takže je vidí jasně modře. Takže to vlastně, když jsem tenkrát objevil, tak ty první jsme dováželi z Ameriky, měli jsme na to výstavu v botanické zahradě, který to bylo taky úplně na koleně dělaný. A pak vlastně jsme je tady začali vyrábět a doteďka vlastně se tady vyrábí. Myslím, že to je vlastně jediná výroba v Evropě, která je. Takže těch výrobků bylo spousta a opravdu zatím bylo spousta nápadů, elánu, práce. Ne všechno se samozřejmě povedlo, něco byl úlet, nebo třeba dřevocementové budky pro ptáky, protože tady vlastně vždycky si lidi stloukli z prkýnek budku, za 3 roky to schnilo a to, která vyrábí německá firma, který nás přežijou, který vydrží 50 let, jsou mrazovzdorný, propustný, izolujou, úžasný budky, jdou z toho dělat tvary, aby do toho nemohl šahnout kuna nebo to, takže to byl taky objev. Jako. Takže těch výrobků je spousta a dá se najít, ale musí člověk tomu trošku rozumět a musí se zatím jít. No. Bohužel dneska existuje hodně ekologických obchodů, které jsou jako jenom jako na oko, a když vidíte, tak vlastně už to poznáte podle textů, oni vůbec neví, co prodávají a je to jenom prostě pozlátko. Bohužel, tak to asi všude.
2: Když jste třeba objevil v rámci toho svého udržitelného podnikání nějakou díru na trhu, neměl jste chuť nějaký zlepšovák vyrobit sám?
3: No, to jsme vyrobili, ty plováky no, jako vyrobili, no, hledali jsme materiály, z kterého to udělat. Já jsem jinak jako hrozně nešikovný člověk, já se opravdu musím živit akorát pusou, jako, já jako sám nevyrobím asi skoro nic,
2: ale nápadů mám spousta.
3: Takže...
2: A z čeho nakonec jsou ty plováky?
3: Plováky jsou, já nevím, jak se ta hmota jmenuje, my jsme chtěli, aby to bylo levný. Je to taková hmota, která se používá jako i ty válce, když plavou děti v bazénech.
2: Ano, ano, ano.
3: Tak vlastně z toho...
2: Ty žížaly, jsme tomu říkali.
3: Tak tohle jsou vlastně kytičky takový, nebo smajlíci jsme tomu říkali, kde se vlastně jenom dva slepí dohromady, takže k tomu se něco došije a ten výrobek stojí nějaký 250 korun, takže se to opravdu může dovolit každý, protože těch zvířat se tam u těch bazénech utopí, bohužel fakt hodně.
2: Dočetla jsem se, že jste byl 4x nominován na cenu Josefa Vavrouška a mrzí vás, že jste nominaci neproměnil?
3: Vůbec jsem o tom nepřemýšlel.
2: Ne, nenapadlo vás to vůbec?
3: Vůbec mi to nenapadlo. Tam se vždycky spousta lidí, pro mě byla čest vlastně být i nominovaný, protože tam jsou lidi, kteří toho vědí daleko víc o té přírodě, o těch zvířatech a který který dokázali úžasné věci, takže ani nevím, že to bylo čtyřikrát, teda myslím, že to bylo dvakrát. Jo.
2: Ne, čtyřikrát tam jste opravdu to a je jsem... to nějak po sobě. Já si myslím, jo. že ano, když měli boom slepice v nouzi, asi, vlastně vás spousta lidí jenom minovala.
3: Víte co, já jsem byl vždycky takový trošku na rozhraní, protože já jsem se snažil říct, že i že se dá podnikat i v oboru, který vlastně vypadá jako, že se v něm podnikat nedá a že to může se dá podnikat udržitelně ve smyslu, že nepotřebuju žádný granty, žádný půjčky, že si prostě vydělám nejen na provoz té firmy, na platy, ale i na nadační fond, který jsme založili rodinej a jsme vlastně ze zisku darovali vlastně pěti projektům každý rok peníze, takže jo. Jo, takže pro spousta, ale bylo to docela střet s realitou na začátku, nevím, kolik máme času.
2: Máme.
3: Když jsme vlastně zakládali tu zelenou domácnost, tak jsem oslovil některé neziskovky, že jako bych jim je teda jako podporoval a na oplátku za to, že by mi mohli pomoct nějakou propagací, reklamou toho začínajícího obchůdku. A několikrát jsem se setkal, a to je vlastně zase už ten dogmatismus, jo? Byla jedna nejmenovaná neziskovka, kde jsem byl s tou ředitelkou a ta mi říkala, no já nevím, jestli chceme být jako neziskovka spojovaná s takovýmhle biznesem. Já říkám, hele, a jako, s jakým biznesem chcete být teda spojovaný? Jsme česká rodina, firma, která prodává ekologické výrobky, věnuje se osvětě. A já vám nabízím tady peníze a vy je nechcete. A on říká, no asi ne, my nechceme být spojovaný. A já už jsem to pak nevydržel a říkal jsem jí, a jako to, co máte na sobě, to jste si utkala, nebo jo? Takže oni některé ty neziskovky bohužel žijou jenom z těch grantů. A vlastně já si nemyslím, že je to dobře, protože oni pak vůbec neví cenu peněz, že jo? Když jako říkám, víte co, já vám to fakt nenutím, jako jo, prostě ta nabídka tady byla a to. Takže někdy je to zajímavý, no, jako člověk je neustále překvapován.
2: Petr Dobrý je hostem dnešního nočního mikrofora a ještě chvíli bude.

0: Na Dvojce posloucháte Noční mikrofórum, jehož hostem je propagátor udržitelného podnikání, udržitelného života, ochránce přírody, milovník zvířat Petr Dobrý. Vy jste zmínil, Petře, že jste pomohl vytvořit takové neziskové weby osvětové, které se týkají jednak zvířátek různých, která máte rád. Čeho ještě? Nasměrujte nás, prosím, někam.
1: Tak těch webů bylo víc, já jsem je vlastně napsal některé sám, některé ve spolupráci a všechno jsem se snažil psát jako hodně laicky, aby to prostě pochopil úplně každý. Dělal jsem tenkrát web o čmelácích, čmeláci.cz nebo včelky-samotářky.cz, o který tady už byly zmíněny, ty weby pořád fungujou, když už je teda neredigují já. Ale a pak je tam takový ochrana ptáků, která je hodně zaměřená na ty samolepky. A nebo takový všeobjímající web Život na zahradě, ze kterého mám největší radost, který vlastně je úplně ovšem, jak může pomoct člověk, který má zahradu, který nemá zahradu, k čemu může pomoct, jak může pomoct třeba jenom na fasádě a to těch možností, jak pomoct je opravdu hodně. Takže Život na zahradě, jestli někoho to zajímá, jak se může mrknout.
0: Vy zahradu máte. Jaká je vaše zahrada?
1: Strašně zarostlá, ale já to mám záměrně, protože je to přírodní zahrada, takže tam mám původní český dřeviny. My, když jsme se tam před 20 lety nastěhovali, tak to původně byl nějaký pionýrský tábor, takže asi se budete představit, co tam bylo nic. Aha. Byl tam jeden keř, bez černý, který jsem řekl, že tam rozhodně musí zůstat stavební firmě. A vysázal jsem tam jenom původní dřeviny, které v té oblasti nebo v okolí dříve rostly, nebo ještě někde občas i rostou. A já jsem hrozně línej zahradník, takže jako já rozhodně se tomu nevěnuju, že bych ležel, klečel na zemi a vytrhával jako nějaký kytičky, že tam nepatří. Já to nechávám žít a tím, že to jsou vlastně původní český dřeviny, které tam patří, tak to samozřejmě strašně rychle roste. Takže po pár letech každý tam přijel a říkal, tyjo, jak to, že to jsi to musel sázet velký. A říkám, to bylo všechno maličký dřeviny kupovaný za pár korun. Takže je to taky o tom, jako já, když jedu do zahradnictví a tam slyším dotazy, paní, já bych chtěl palmu, co vydrží přes zimu tady. Já nevím, proč mi lidi potřebují sázet palmu na český venkov, pak ji na zimu obalujou dekama a takový, že jo. Takže ať jsou lidi trošku soudní a podívej se, co v okolí roste a můžou to mít. A to neznamená, že tam mám jenom keře, které neplodí. Tam jsou, je mi spousta, mám tam samozřejmě i nepůvodní keře, které zase jsou třeba kvůli plodům, jako třeba muchovníky, který miluju. Což je vlastně keř, který je až 3 metry vysoký a má plody, které jsou jako borůvky. Takže proč se ohybat borůvkám, když je můžeme jít na keři a
0: muchovník se já to slyším poprvé.
1: No, tak se to vygooglete. A je jich spousta a spousta druhů a jsou výborný, určitě doporučuju, nebo je spousta takovýchhle těch. Vy jste se mi na začátku rozhovoru ptala, jak kde byla moje inspirace, možná jsem nezmínil. Já ještě, když jsem byl v Praze v bytě, tak jsem, ani nevím proč, mě jsem dostal takový nápad, že se přihlásím na kurz ekozahrady, který ved tenkrát Jarda Svoboda. A to bylo neuvěřitelně inspirativní a vlastně víceméně ten mě přived k přírodním zahradám, jeho web ekozahrady pořád funguje, můžou lidi mrknout a vydal i nádherné knížky. A to mi vlastně jako oslovilo a ono s tou přírodní zahradou ty zvířata jdou v ruku v ruce, takže zahradu mám zarostlou, není vidět skoro dům, můj brácha, který je takový ten zahradník do pravýho úhle, jak se říká záhonek, musí být do pravýho úhle, tak ten šílí, ale já to tam miluju a nenadřu se, takže tu zahradu mám rád, protože když vidím, jak ty lidi opravdu každý víkend makají na zahradě, tak tu zahradu musí spíš nenávidět, než mít rádi. Takže to i ten domeček jsem se snažil, mám tam splachování dešťovou vodou, tepelný čerpadlo, panely fotovoltaický, takže dělám, co můžu. Samozřejmě vždycky se dá dělat víc, ale zase je to o tom, aby to člověka bavilo.
0: Které domečky, pro která zvířata máte na zahradě?
1: Spousty, ješky.
0: Ty mají taky domečky?
1: Ješky mají taky domečky, no. Aha. Jasně. No jo,
0: a jak vypadá ještí domeček?
1: Když se podíváte na Život na zahradě, tak tam je to vyfocený. Ale je to taková vlastně bouda, že ježek je noční živočich, takže na den se tam schovává. Někdy tam je vede mladý. A takže veverčí krmítka, netopíří budky, ptačí budky, krmítka pro ptáky. Je tam toho spousta. Domečky pro včelky, samotářky a čmelíny jsem tak zapomněl.
0: Možná ještě někdo neví z našich posluchačů, kdo je včelka samotářka.
1: Včelka samotářka je, tady v Česku je několik desítek, říká se přes 100 druhů původních přírodních, nebo původních včelek, který nemají nic společného s včelama medonosnýma. Jsou to úžasní opylovači, nedávají žihadla a žijou v takových malých dutinkách. Více na včelkysamotářky.cz se lidi dozví, můžou dozvědět. A je to úžasný i pro děti, může to mít na balkóně, tím, že jsou mírumilovný a ten jejich život je fakt hrozně zajímavý a krátkej. Oni vlastně nikdy nevidí ty svoje děti, proto se jim říká včelky samotářky. A nežijou v rojích, takže opravdu ten domeček může být na balkóně a je to, může to být i první mazlíček, já říkám s nadsázkou mazlíček pro děti, zvířecí, který můžou mít doma.
0: To by byla, Petře, mimochodem taky hezká pohádka, smutná, krásně smutná o včelce samotářce.
1: No mám nějakou napsanou už, jako, ale ještě jsem ji nezveřejnil.
0: Já myslím, že na tom, to byste měl.
1: Třeba jednou ano.
0: Za děti, které nás teď doufám neposlouchají v této noční hodině, se přimlouvám, aby knížka vyšla. Ale dnes je to opravdu vše. Od mikrofonu se loučí Monika Valentová a můj host, dlouholetý propagátor pomoci přírodě kolem nás, Petr Dobrý. Petře, já vám moc děkuju za všechno, co jste nám tady řekl a za to, že jste sem vážil cestu.
1: Já taky děkuju za pozvání, bylo to příjemný a jestli můžu teda říct pár slov na závěr, tak taková rada pro lidi, kteří teda jako mají ty, jak se říká, jako deprese z toho, jak vlastně celý ten svět se řídí někam. Nenechte se otrávit, ono se to všechno změní, ale musí každý chtít a každý může začít malinkým krůčkem, třeba i pověšením krmítka nebo budky.
0: Říká Petr Dobrý. Dobrou noc.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Po nočním mikrofonu pokračuje program Dvojky nočním proudem. Novinky domácí je zahraniční hudební scény z první ruky. Skupina Monkey Business natáčí nové album, vyjde v listopadu a má být samé překvapení. Skupina Green Day natočila film a nahrála k němu i soundtrack, což překvapení není. Příjemnou noc s Dvojkou.

skupina Monkey Business točí nové album a bude samé překvapení. Monkey Business chystají na listopad novinku Jiný svět není k dispozici. Na posledním albu, Když muzy mlčí, oceněném dvěma souškami Anděl, kapela překvapila češtinou a rozhodla se pokračovat. Na album Jiný svět není k dispozici získali muzikanti celou řadu hostů. Někdejšího zpěváka skupiny Laura a její Tygři, Martina Poštu, Petra Marka z kapely Midi lidi nebo Františka Štorma z metalové kapely Masters Hammer. Jedním dechem kapela taky slibuje zatím utajenou zahraniční posilu a to bude asi to největší překvapení.

Kapela Monkey Business točí album, producent Roman Holý takticky dávkuje informace o desce. Songy jsou už kompletně připravené a jednu z nich, nazvanou Miláček z hotelu Chelsea, kapela věnoval Miloši Formanovi. Nové album vyjde v polovině listopadu. Momentálně se skupina Monkey Business, kromě dalších vystoupení, chystá na narozeninový koncert. 26 na scéně oslaví 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v areálu 7 v Praze Holešovicích. To je tedy ta správná adresa, na kterou ve čtvrtek vyrazí fanoušci Monkey Business.

Za 13 minut bude 12, jsme Český rozhlas Dvojka, právě posloucháte Noční proud. Trio Green Day oficiálně oznámilo vydání soundtracku k chystanému celovečernímu filmu Nimrods. Rozsáhlé album obsahuje celkem 30 skladeb. Do světa se vydá ve všech formách poslední červencový den. Oznámení celého projektu doprovází vydání novinky I'm Never Gonna R.I.P.

Rock and roll 21. století, Green Day mají soundtrack, Green Day také mají film. Příběh je klasickou coming of age komedii o třech kamarádech, kteří se vydají na dobrodružnou cestu napříč Amerikou do Los Angeles. Žijí totiž v omylu, že jejich vlastní amatérská kapela má na Silvestra předskakovat právě legendárním Green Day. Bláznivá jízda plná průšvihu je volně inspirovaná skutečnými zážitky z mládí členů Green Day a z doby, kdy sami žili a cestovali v polorozpadlé koncertní dodávce. Snímek půjde do kin 14. srpna. Tracklist soundtracku je postaven na 22 nejoblíbenějších písních z bohaté historie Green Day, které doplňují i naprosté exkluzivity. Mezi ně patří právě nový studiový single I'm Never Gonna R.I.P. a také 4 dosud nevydané živé nahrávky pořízené během divokého koncertu kapely v kultovním klubu Palladium v Los Angeles, které hrají klíčovou roli v samotném filmu.

Ještě 5,5 minuty a budou tu první zprávy středy 22. července. Po nich čekejte v nočním proudu další novinky. Repeři Pitbull a Nipsey, zpěvačka Aiko a Franta Prkaš z Gufrau. Ty nás budou bavit. Příjemnou noc s dvojkou i další letní prázdninový den.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Francie jako první země v Evropě zakazuje sociální sítě pro děti do 15 let. Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí se jmenováním nového šéfa. Kajakář Krejčí ovládl na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikaci. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a objeví se přehánky. Teploty až do 26 stupňů. Je středa 22. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
2: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. V úterý je vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
3: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
4: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
3: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
5: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
3: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
6: Já vyznačil, že novým hlavnokomandovačem.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Polská vláda chce zavést platový strop pro lékaře. Měsíčně by mohli pobírat maximálně v přepočtu zhruba 430 tisíc korun. Vláda zatím pracuje na návrzích zákonů. Jejich součástí má být taky kontrola vykázaných odpracovaných hodin lékařů. Norma by se mohla v parlamentu začít projednávat v září.
8: Ten horní limit příjmu lékařů bude 16-násobkem minimální mzdy. To není chudoba.
9: Řekl polský premiér Donald Tusk. Podle ministryně zdravotnictví Jolanty Sobiraňské-Grendy by se platový strop měl týkat i soukromých zařízení, která spolupracují s Fondem národního zdraví. Z toho je hrazená veřejná zdravotní péče a většinou také platy lékařů. NFZ se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem financí na některé druhy zákroků a preventivních testů. Platy lékařů se v Polsku staly tématem poté, co média zveřejnila příklad 29-letého lékaře bez specializace. Ten si za rok 2025 vydělal v přepočtu 9 milionů korun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domácnosti.
10: Jak řekl ministr obchodu Jonathan Reynolds, opatření má platit od 1. října. Aktuálně je sazba DPH za elektřinu 5%. Průměrná domácnost by podle ministra obchodu mohla ušetřit asi 45 liber za rok, v přepočtu necelých 1300 korun. Státní kasu bude nově držet John Healey, bývalý ministr obrany. Šéfem britské diplomacie je Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Šabana Mahmudová. Z Londýna na Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpátky kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
11: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
12: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
11: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
13: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
11: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firm zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Policisté zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak Radiožurnálu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský, kriminalisté zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
14: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
1: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty, Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
15: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor, prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
16: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
15: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
16: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci na rozdíl od Galuškové, která vypadla. A teniska Barbora Krejčíková porazila na turnaji Live Sport Prague Open Lindu Fruvertovou a postoupila do druhého kola. Na pražské štvanici zvítězila taky Nikola Bartuňková, která přehrála Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety.
17: Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj, je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě, na center kurtě, myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No.
1: Do dalšího kola postoupili taky Tereza Valentová a Sára Bejlek. Na turnaji končí Jana Kovačková a Laura Samson.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 7 u Chomutova. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji. Dělníci v něm provádí čištění a pravidelnou údržbu. Stejně tak je zavřená také vedlejší ulice Strakonická, a to ze stejného důvodu. Jako alternativní trasa tak slouží cesta ulicí na Zlíchově nebo po opačném břehu Vltavy po Podolském nábřeží. Na silnici 7 z Prahy opatrně na obchvatu Chomutova. Za sjezdem na průmyslovou zónu na kilometru 82 leží v pravém jízdním pruhu sražená srna a kamiony se jí musí vyhýbat do levého.
18: A ještě dálnice D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice z Bystřete na kilometru 78. V odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo, které může zasahovat do jízdních pruhů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.

0: 10,5 minuty je středa 22. července a s ní v nočním proudu další hudební aktuality. Rapper Pitbull trhnul v londýnském Hyde Parku hned dva rekordy. V neděli 26. července vystoupí rapová legenda v Česku. A ještě jednou rap na singlu Sacrifice už za tragicky zesnulá rapová legenda Nipsey Hussle. Na domácí půdu nás vrátí zpěvačka Aiko a Franta Prachař z Kufrau. Příjemnou noc s dvojkou.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

Lana Del Rey jako z Bondovky. Za pár dní do Česka zavítá rapová legenda Pitbull. Rapper má za sebou další milník během svého koncertu v londýnském Hyde Parku. Vytvořil hned dva Guinnessovy světové rekordy. Ikonické do historie se zapsal největším shromážděním lidí v plešatých čepicích, tedy v ikonickém symbolu spojeném právě s ním, kterého se oficiálně zúčastnilo přes 22 tisíc fanoušků. Zároveň se jeho vystoupení stalo historicky nejnavštěvovanějším koncertem v historii koncertního prostoru Hyde Parku. Na jeho koncert dorazilo bezmála 70 tisíc návštěvníků. Už tuto neděli 26. července přiveze svou rekordy ověnčenou show na pražské letiště Letňany.

Pitbull pokračuje ve svém světovém I'm Back Tour, které už překročilo hranici 2 milionů prodaných vstupenek ve 27 zemích světa. Po úspěchu předchozího turné Party After Dark jen potvrzuje svou pozici jednoho z nejúspěšnějších koncertních performerů současnosti. Čeští fanoušci si jeho energie můžou užít už tuto neděli 26. července na letišti Letňany v Praze. Tak to bude party.

Půl jedné dospíval Honza Křížek. Z dvojky vám k vám proudí noční proud. V neděli na letišti Letňany vystoupí světová hvězda rapper Pitbull. Z globální rapové scény je i další informace. Na novince Sacrifice ožila tragicky zesnulá rapová legenda Nipsey Hussle. Jedná se už o druhou posmrtně vydanou skladbu z chystaného projektu Prolific, na kterém Nipsey Hussle pracoval. Album vzniklo jako ucelený a naplánovaný projekt ještě před jeho tragickým úmrtím v roce 2019. Nejde tedy o žádnou sbírku nesouvisejících slok, ale o hotové dílo stvořené se zcela jasnou uměleckou vizí. Na singlu hostuje R&B zpěvák James Fauntleroy, který má jako autor na kontě hity pro Beyoncé, Bruna Marse nebo Lady Gaga.

trochu jiné Sacrifice než to o Eltona Johna. Rapper Nipsey 7 let po smrti v duetu s Jamesem Fauntleroyem. A jak rapper vlastně přišel o život, tak podle magazínu Variety byl Nipsey hasl před svým odchodem, obchodem s oblečením zasažen několika střelami. Rapper se hlásil subkultuře Los Angeleských pouličních gangů, ve kterých vyrostl. Dost možná jeho smrt tehdy souvisela s plánovanou schůzkou s policejním komisařem a šéfem policie Los Angeles. Už k ní nemohlo dojít. Mít silné nepřátele je požehnání. To byla poslední slova, která rapper tehdy napsal na svůj Twitter jen pár hodin předtím, než byl poslední březnový den roku 2019 zavražděn.

Jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční proud, ve kterém se teď vrátíme zase na domácí hřiště. Jednou z nejvýraznějších tváří a hlavně hlasů tuzemského alternativního popu je bez diskuzí zpěvačka Aiko. Teď otevřela novou hudební kapitolu singlem Why Not Baby, představila svou novou disco éru a odhalila tak první kousek z připravovaného alba, které by mělo být příští rok na jaře. Každá skladba na desce musela projít jediným testem. Does it disco? Why Not Baby testem prošla. Zpěvačka Aiko se přesunula z kategorie pop do kategorie disco a takhle to dopadlo.

Why not, baby? Docela energická oslava spontánnosti a odvahy méně přemýšlet a více žít přítomným okamžikem a taky víc tančit. Takový je nový směr zpěvačky Aiko. Novinka zároveň uvádí připravované album, deska stojí na diskoestetice a to i po zvukové a vizuální stránce. Méně přemýšlet, více tančit a nebát se říct why not baby. Aiko nás v roce 2024 reprezentovala na soutěži Eurovize, ale do finále nepostoupila.

Nervice posloucháte Noční prout a za chvíli poznáte kolabo Franty Prachaře se skupinou Gufro. Jak zpěvák, tak kapela sdílejí mnoho společných přátel a velmi dobře se znají. A tak není divu, že se spřízněné duše dali dohromady, vytvořili emotivní skladbu, která míří především na faninky. Prázdně

Franta Prachař spojil síly a energii se skupinou Gufrau. Po letošních andělech čerství maturanti opravdu jedou. Jejich kariéra nabrala neskutečné obrátky a čas teprve ukáže, jestli jim ta dynamika po startu vydrží i dál. I heard what you said.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina na Dvojce, noční prout až do dvou. Co nemyslí vážní zpěvačka Charlie XX, její novinka se jmenuje Wink Wink. První a zatím poslední letošní novinka Bensona Boona se jmenuje Time of My Life. A ještě dvakrát putovní festivaly. Hrady CZ o víkendu přicestují na Švihov a Rockin dorazí tentokrát taky na hrad do přírodního amfiteátru Loket. Teď skupina Muse.

0: a breath and hush.
1: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

Avantgardní ikona posledních let, zpěvačka Charlie XX vydala single Wink Wink. Novinka přeznamenala příchod alba Music, Fashion a Film, které vyjde tento pátek 24. července, že půjde o projekt propojující různé světy kultury, už z názvu je jasné, ale potvrzuje to i samotný vizuál desky, na kterém se objevují hudební legenda John Cale, módní návrhář Marc Jacobs nebo kultovní režisér Martin Scorsese.

anglická zpěvačka Charlie XX, držitelka cen Grammy a jedna z vlivných zpěvaček současné scény se v novém materiálu pokouší stírat hranice mezi experimentem a mainstreamem. Své nové album pojmenovala Music Fashion Film, vyjde tento pátek 24. července.

Jsme Český za dvojka a skoro 20 minut po jedné posloucháte Noční proud a za okamžik to bude Benson Boone. Letos otevřel novou etapu své tvorby podle svých slov, zatím ale jen jedinou novinkou, The Time of My Life.

Benson Boone, autor mega hitu Beautiful Things, je podle svých slov na startu nové kapitoly kariéry. Rokově laděnou melancholickou baladu napsal s producentem Jasonem Ivignem. Novinku doprovází divadelně pojatý videoklip, v němž hlavní roli po boku Boona stvárnila známá influencerka Alix Earle.

Rakotena. Opět Radeček vítala wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí v Přerově se sešly davy fanoušku Lindy, která se po svém životním úspěchu vrátila do rodného města a k tomu jí zahrála své největší hity právě skupina Opět Radeček. Léto vrcholí stejně jako festivalová sezóna. Rock for People, Beat for Love, Bloodfest nebo Car v Ostrava jsou už pro letošek minulostí. Naopak přítomností stále žijí další akce. Už od jara cestuje po Česku festival Rockin a o víkendu v sobotu 26. července se zastaví v přírodním amfiteátru Loket. Na Rockin narazíte na kapely Traktor, Alkohol, Kokot Minute, Trautenberg nebo třeba na Koblížky.

Po Katy Perry zase zpátky domů. Nejstarší putovní festival u nás Hrady CZ o víkendu dorazí na třetí pozici na trase. Potočníků a Kunětické hoře míří na vodní hrad Švihov. 24. a 25. července návštěvníky dostančí MiG-21, Daniel Landa nebo skupina Miraje. Před nimi už pátek vystoupí rapperská legenda Rytmus nebo žánrový chameleon Grey 256.

me right. Benny Cristo, chicken, feet, let it ski. Alright, what up? Po včerejšku zdá se mi to jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

listen, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

Skupina Mirai v nočním proudu a o víkendu na festivalu Hrady.cz v pozhradí Švihova. Koncerty kapel Vypsaná fixa, Harley nebo Krucipisk návštěvníci uslyší a uvidí v sobotu. Ve stejný den na Švihově zahrají Tomáš Klusk, Syn Licks, Lenny nebo třeba skupina Brixton. 90-kový grunge styl na Hrady.cz přivezou nováčci Adeline a popový sound zase Vega Electra.

Lenny v Nočním proudu a o víkendu na festivalu Hrady.cz. Putovní tour začala o víkendu 10. července na Točníku. Následující víkend zamířila na dominantu Polabí na Kunědickou horu. A tento týden se zastaví u Švihova. Hrad obklopený vodními příkopy najdete na mapě mezi Plzní a Klatovy.

Za 4 minuty budou 2 hodiny a přesně to je čas, kdy si můžete poslechnout reprízu pořadu Vězné návraty. S dvojkou nejste nikdy sami, ani v noci. Další noční proud rozproudí půl hodiny před půlnocí Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
5: Váš Jim.
4: Můj Jim?
5: Jsem vám k službám, pane.
4: Pane, jo.
5: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
4: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
5: Prosím.
4: Původně pro sebe.
5: Hop.
4: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
5: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
4: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
5: Když si budete přát, pane. Hop.
4: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
3: Hvězdné návraty.
6: Řekněte mi, kdo